0: rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
2: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
3: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
2: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
4: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
2: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
1: Sport. Česká fotbalová reprezentace přišla o dalšího hráče kvůli zranění. Jako poslední se od národního týmu odpojil obránce Slavie Štěpán Chaloupek. Den po porážce 1-3 ve Španělsku odletěli Češi do Anglie, kde je v úterý čeká další utkání Ligy národů. Pro reprezentaci to bude čtvrtý duel během pouhých 11 dnů, pokračuje obránce Michal Sáček.
5: Je to určitě náročný, tak 4 zápasy je hodně a třeba pro ty kluky, kteří odehrají třeba ty 4 zápasy nebo 3, tak je to strašně náročný a ještě proti takovým soupeřům, kde toho běhání je třeba o trochu víc, ale zase na druhou stranu my jsme strašně rádi, že proti takovým soupeřům můžeme hrát, můžeme se s nimi měřit.
1: Duel fotbalové ligy národů mezi Anglií a Českem začne v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v úterý ve 20:45.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Komplikace v Liberci a nehoda v Praze. Na silnici 35 na výjezdu z Liberce do Turnova stojí porouchané osobní auto na úrovni Makra na 25. kilometru. Je to v omezení s průjezdným jedním pruhem v obou směrech. A aktuálně je v místě hustý provoz. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou omezuje průjezd. Nehoda, je to srážka 2 osobních aut, podrobnosti z místa zatím nejsou. Na Pražském okruhu směr Hruzině je za sjezdem na Barrandov zavřený pravý pruh. Noční omezení je mezi kilometry 16 až 17 a proto komplikovaněji se najíždí na okruh směr Hruzině z ulice k Barrandovu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Dál je s vámi Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
8: Právě měl Lukáš Pastejřík, ty další za necelou půl hodinu anebo taky kdykoliv na iRozhlas.cz v psané podobě. 6 minut po 2. hodině pondělí 5. října. Zprávy tady za námi, před námi telefonická soutěž, protože jsme na startu nového týdne, tak pro vás taky máme novou výhru v telefonické soutěži. Až do neděle budete soutěžit každý den o novou knihu švédského spisovatele, jednoho z nejúspěšnějších švédských autorů Johanna Theorina s názvem Lesní sny. Zavolejte si tedy o knižní novinku Lesní sny, tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
6: Noční Radiožurnál
9: a Jiří Štefl.

0: Zpívala taky zpěvačka Anna K. 10 minut po 2. hodině teď už v dozvuku. Zavolejte si právě teď do telefonické soutěže nočního radiožurnálu o novou knihu švédského spisovatele Johanna Theorina Lesní sny. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám, že vyhrát můžete jednou za 2 měsíce.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johanna Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak i tuhle krimi tedy dnes a tenhle týden můžete vyhrát v telefonické soutěži. Na telefonu Michal jako první se dovolal. Michale, zdravím vás, dobrý den.
2: Ano, já vám přeji taky pěkný den.
0: Děkuji, že nás posloucháte, náš pravidelný noční posluchač a taky soutěžící. Já jsem se schválně díval, jestli jste dodržel ty 2 měsíce a opravdu dodržel.
2: Jo,
0: a pak jsem si vlastně, jenom uvědomil, jak to rychle vždycky uteče ty 2 měsíce.
2: No jo.
0: Tak Michale, pojďte vyhrát teď v telefonické soutěži Lesní sny, novou knihu švédského spisovatele Johanna Theorina. Je to tedy švédský příběh a proto se budu ptát taky na tuhle zemi. Ptám se Michale, jaké barvy jsou na vlajce Švédska. Víme?
2: No je to modrá a žlutá.
0: Ano, takový ten ikonický kříž, tedy ten žlutý kříž tam je. No tak jo, nová kniha vaše. Budete číst vy?
2: Určitě.
0: A jsme na začátku nového týdne, tak co máte v plánu na tenhle týden?
2: No, zatím ještě nevím. Asi budem někam venku nebo...
0: Ještě užívat trochu babí léto,
2: ale,
0: do středy.
2: Ale někam se podívat, no.
0: Dokud ještě můžeme nasávat ten přírodní vitamín D. Tak Michale, dobrá zpráva pro vás, kniha vaše. Doufám, že se bude dobře číst tahle nová detektivka, tenhle krimiromán. A ještě mi vydržte na telefonu, přeju hezké pondělí. Naslyšeno.
2: Ano, děkuji vám pěkně a přeji pěkný den, díky.
0: My moc děkujeme, díky, že nás posloucháte i takhle pozdě v noci. Teď 2 hodiny, skoro 13 minut a telefonická soutěž zítra už taky s Adamem Cardou opět po 2. hodině v noci.

0: Another Day in Paradise a taky Phil Collins ve vysílání pondělního ročního radiožurnálu. Za chvíli bude 9:30. 9 kandidátů, každý na solo kandidátce a 9 míst v zastupitelstvu. Takhle vypadají komunální volby v českých Lipchavách v Pardubickém kraji. Každý kandiduje sám za sebe a skoro to vypadá jako přímá volba starosty. Jenže není. Starostu nakonec zvolí zastupitelstvo a vůbec jim nemusí být ten, kdo dostane nejvíc hlasů. A české Lipchavy nejsou žádná rarita. Podobně se letos volí ve stovkách českých obcí.
1: České Lipchavy jsou docela bohatá obec, protože tady mají na svém katastru skládku odpadu. Takže tu mají velké hřiště, obecní hospodu, pěknou, roubenou, hasiči mají solidní výzbroj, velkoryse opravený obecní úřad na místě původní fary, všechno to je vyšparkované, solidní chodníky. Zkrátka peníze jsou v této malé obci poznat. A tady kandiduje každý sám individuálně na vlastní kandidátce.
2: Já si myslím, že to je dobrý, že toho kandidáta každý zná tak nějako osobně, jo? Že o něm ví úplně všechno.
1: Paní Anna stojí před kostelem svatého Víta.
2: To je naše katedrála.
1: Katedrála svatého Víta.
2: Jestli se chcete podívat dovnitř, můžete. Jo. Každý je vítán, pojďte se podívat na našeho Víta.
1: Na vesnicích se samozřejmě znají všichni, to ale stejně nevysvětluje, proč tu kandiduje každý sám za sebe. Jasno do toho nevnáší ani starosta Petr Tomáš.
3: Že si pojďme každý sám za sebe, protože my se tady všichni známe. A ta důvěra lidí tam potom je spíš taková víc osobní za mě.
1: No? Zastupitelé přitom uvažovali o změně systému. Nakonec se ale rozhodli pokračovat stejně jako ve třech předchozích volbách, každý sám za sebe.
3: Ty možnosti tady byly, ale nakonec jsme si dali každý sám takový nějaký čas na rozmyšlení a vyselektovalo se z toho, že půjdeme takhle každý sám za sebe.
1: Takže si každý založil kandidátku a sehnal nejméně 25 podpisů. Ani předvolební kampaň nikdo nedělal. Jen jednou se kandidáti sešli z voliči. To podle místostarosty Zdeňka Kacálka stačí.
4: Kampaně neděláme, tak já jsem tady starostou místních hasičů, takže my jsme vlastně vidět tím, že se po té obci pohybujeme a to je taková naše celoživotní nebo neustálá kampaň. No. Ne, kampaň neděláme.
5: Co, ty jsi z Prahy, víš? No tak to mi jasný. Kamarád s těma, že jo? Když tady za holkama.
6: Dobrý den.
7: Ale je psaný, všichni jsou psaný na jednom papíře.
6: Což je zvláštní, protože to trochu mate.
5: No jsou protože psaný... to je celá rodina.
7: Ne, jak to?
6: Někteří možná...
5: Jak ty můžeš vědět z Prahy, jestli jsou příbuzní nebo ne?
7: Teď byl na obci, ne? U nás jsou na jednom formuláři a my z toho vybereme.
6: Takže vy se domníváte, že máte jednu společnou kandidátku, přitom to je 9 rozličných kandidátů.
7: Ano.
6: Takže vy vlastně nevíte, co děláte.
7: My si zvolíme toho nejlepšího. My to tak máme tady a
5: jo.
7: Tak s tím žijeme.
5: My tak máme zavedený.
6: Díky, Jirko.
8: Jak, Jirko?
7: To pití
8: jak si to můžeš pamatovat?
6: Protože jsem z rozhlasu, tak si to pamatuju.
8: Jo.
6: Čau, Jiří.
8: Čau, Luboši, pozdravuji v Praze.
1: Z diskuse je patrné, že systém každý sám za sebe, ale na jednom volebním lístku, voliče docela mate. Navíc této obci žádnou volební výhodu nedává. Ani ten, kdo dostane nejvíc hlasů, se nestává automaticky starostou. Toho volí zastupitelstvo. Z českých Lipchav v Pardubickém kraji Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: House Family ve vysílání nedělně pondělního ročního radiožurnálu. Začínáte s námi nový den, je 5. října. Máme pro vás další aktuální zprávy. No a Milan Glista přidá taky čerstvou zelenou vlnu. Dvě hodiny 30 minut. A u mikrofonu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Ministerstva mají během příštího roku postupně propustit desetinu zaměstnanců. Jako první na to upozornil server Seznam zprávy. Vláda má plán propouštění projednat v příštích několika týdnech. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Ministři se podle něj zaměří na možné slučování a rušení neobsazených pozic. Odbory s propouštěním nesouhlasí. Jde podle nich o decimaci státní zprávy. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovy výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým Husíům. Ohlásila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu Husí kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saudská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům Husíů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. A v Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce se koná v kavárně u Amose od 19 hodin. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládly taky Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi čtyři nejlepší Jiří Lehečka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na dálnici D5 na 5. exitu a nehoda v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně v noci zavřeli exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatů Drahelčic má trvat do konce října. Objet se dá podél dálnice po silnici 101 a přes exit 10 Loděnice. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou se srazila dvě osobní auta. Podle kamer auta stojí vpravo a kolem se jezdí. A v Praze je úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Omezení začalo před půlnocí a skončit by mělo v 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: Včera jsme vysílali živě z Lánské zámecké zahrady u příležitosti dnešních nedožitých 90. Václava Havla. Na něj ve speciálním vysílání vzpomínali různé osobnosti. Jednou z nich byla i bývalá československá velvyslankyně v Rakousku a socioložka Magda Vášáriová. Její slova si připomeneme ve 3:15.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nes

0: volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po 10:30 dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Radioservis představuje
2: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
5: Pohřešuje se.
6: On se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
7: Budou se to rojit.
8: Kdo?
2: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
9: Ale to jí konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
10: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Lukáš Pastejřík a zprávy.
11: Brazílie o novém prezidentovi rozhodne až v 2. kole voleb. Přes 10% středních škol ve Francii zůstane dnes kvůli protestům uzavřených. Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci 9-0 a v extralize získali 3 body po 8. v řadě. A počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
11: O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až 2. kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Sečtená je naprostá většina hlasů. Bolsonaro podle nich v 1. kole získal 47%, Lula asi 45%. Ve Francii dnes kvůli hrozbě protestů zůstane zavřeno přes 10%, tedy asi 400 středních škol. Prokuratura zároveň vyšetřuje 2 nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během pátečního protestu ve východofrancouzském Belfortu.
12: 2 středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Laloir řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí

0: Ilovi. Například na Třeboňsku letos neslový rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
1: Sádky jsou omezené teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
0: Sport. Hokejisté Třince vstoupili do sezóny Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství v základní hrací době. Domácí Olomouc porazili 9-0. O jednoznačném výsledku i rekordu mluvil jeden ze střelců, třinecký obránce Marian Adámek.
2: Za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit, oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup. Napadalo nám to tam a potom už se hraje líp, i na puku si člověk víc věří a bylo vidět, že na Olomouc padla deka už potom a je to trochu kruté pro Olomouc a někdy to tak je, někdy hokej dává, někdy bere a my jsme rádi, že nám dával.
0: Druhé za Třincem jsou v tabulce Extraligy Pardubice. Východočeši ve šlágru kola vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení. Hradec Králové naopak tímto poměrem přehrál Vítkovice. Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla 3-5 Liberci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na silnici 6 na Lounsku a v Praze. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů havarovala dodávka. Nehoda je mezi odbočkami na Petrohrad a Malměřice. Čekejte překážky, omezený průjezd, dodávka srazila zvěř. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou policie šetří nehodu. Vše je vpravo a místo s opatrností průjezdné. A na pražském okruhu ve směru na Ruzyni za sjezdem na Barrandov je v noci zavřený pravý pruh. Omezení je mezi kilometry 16 až 17. Kolona se tam netvoří, pozor, v místě dejte hlavně na nájezdu na okruh směr Ruzyně z ulice k Barrandovu. Musí se přímo do levého jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
5: A přeju vám klidný start do nového dne a taky do nového týdne. Je pondělí 5. října, teď 6 minut po 3. hodině. Elefarben z hudby.

0: Co dělá s bydlením, když se města podřizují hlavně komerčním zájmům, třeba developerům nebo reklamám? I na tyhle otázky hledá odpověď český film Veřejně prospěšné práce, svými autory označovaný jako příručka městské neposlušnosti. V minulých dnech ho mohli vidět i diváci v Berlíně v uměleckém centru ZKU.
1: Film provází zvuk rozbrusky, která likviduje třeba billboardy nebo zámky Airbnb, ale taky je v něm dost objevů, výprav do neznáma a nečekaných setkání.
2: To je ta periferie. To centrum si myslí, že ta periferie jako neexistuje, ale ono by bez ní vlastně nemohlo být.
3: I think the film fits very well with our narratives and our conceptual lines.
1: Film Veřejně prospěšné práce tak skvěle zapadá do programu Berlínského centra pro umění a urbanistiku, říká jeho kurátorka Nerea Ferrerová. Centrum v prostorách bývalého nákladového nádraží už 14 let prozkoumává proměny města a podporuje tvůrce, kteří propojují umění a společnost. Promítání skončilo, v sálu je asi 20 diváků.
4: Ja, im Endeffekt hat mir das am besten gefallen, wie sie die Plakate, ich glaube von Wahlen, haben sie einfach abgerissen.
1: Inženýrce Aně se nejvíc líbilo, jak se ve filmu strhávaly politické reklamy a z nich se vytvářela nová umělecká díla. Veřejně prospěšné práce ji inspirovaly.
4: Wo ich jetzt häufig drüber nachgedacht habe, ist, dass man jetzt halt sehr oft wieder rechte Symbole sieht.
5: Člověk teď zas často vidí v Berlíně na ulici pravicové symboly a všimla jsem si, že někteří lidé je nejen přilepí a nebo zamalují, ale taky nějak upozorní, že na tom místě byl právě třeba hákový kříž. To bych taky možná ráda dělala. Přijde mi to důležité.
4: Mě sowas vorstellen, dass ich das eigentlich gerne auch machen würde, weil es eigentlich wichtig finde.
1: Film se líbil taky Eduardovi, který pochází z Peru, ale žije ve Španělsku a v Berlíně studuje architekturu.
6: Nowadays that people disagree about how we are designing, we are planning our future.
7: Architekti běžně plánují město ruku v ruce s developery, ale v současnosti třeba ve Španělsku vidíme, že lidé nesouhlasí s tím, jak to děláme, a tak se organizují, aby bránili některá místa, ať už s ohledem na klimatickou krizi a dopady na životní prostředí, anebo v souvislosti s krizí na trhu s bydlením. Pro nás je zajímavé sledovat třeba, jak se veřejnost organizuje, jak si vydobývá místo na slunci i jak si vytváří nový vztah k přírodě.
6: With wild nature and with new species that are also part of this world. So
1: režisér filmu Vladimír Turner si promítání v Berlíně cení, ale víc ho to přibaví poslední dobou mimo velkoměsto.
8: Jako ten první rok jsem s tím filmem vlastně často mimo Prahu dělal workshopy, že jsem se vždycky spojil s nějakou místní komunitou. Někdy to byli skejťáci, někdy umělci, někdy aktivisti. A reagovali jsme na ty problémy v tom jejich městě a chtěl jsem, aby jsme spolu takhle pomaličku měnili ten svět.
1: Vladimír Turner by teď rád viděl v ulicích víc jednotlivců i kolektivů, kteří mění tvář města, ale brání tomu podle něj politická situace.
8: Problém je, že ta politická síla je čím dál tím silnější je čím dál tím víc proti tomu občanskému. Ani nechci říct aktivismu, prostě je čím dál tím víc proti těm občanům.
1: Film Veřejně prospěšné práce je stále ještě možné vidět i v Česku, například v pražském kině Atlas, a na film taky navázala kniha Beranidlo imaginace. Takový atlas pouličního politického umění v Česku posledních 20 let vydalo nakladatelství Utopia Libri. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: I dál posloucháte vysílání Radiožurnálu, a to pár minut po čtvrt na čtyři. Dobré jitro. V olomoucké zoo, kam se právě teď vydáváme, vzniká největší mořské hlubinné akvárium u nás. Bude součástí nového vzdělávacího centra s názvem Loděnka. Stavba začala letos v březnu a má tvar inspirovaný živoucí fosilí, tedy mořským hlavonožcem loděnkou z rodu Nautilus.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a část jako akorát je nadzemní části.
2: Rozhlíží se po staveništi ředitel zoo Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Akvárium, přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí.
2: Jaké je to stavět akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho. A tahle stavba je jedinečná svým tvarem. Není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí. Všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná loděnka, jakožto živočich.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru. Objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity olomoucké zoo je podle Radomíra Habáně stále větší zájem. Navíc stavba loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba loděnky přijde na 72 milionů korun. Z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Aneta Langerová, nevědomá dívka, po zprávách si taky poslechněte aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Teď je 3:30. A přehled zpráv má Lukáš Pastejří.
1: Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 000 řidičských průkazů. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skřínku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abort omat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny. Předávání cen je pak každoročně v prosinci. A na dolní Novomlýnské nádrži včera začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá až do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese 30 000 eur. Sport. Anglický šipkař Luke Humphreys vyhrál World Grand Prix turnaj kategorie Major. Světová dvojka po obratu ve finále porazila Velšana Gervina Price 6-4 na sety. Humphreys tak získal svůj druhý titul z tohoto turnaje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na dálnici D5 u Prahy a nehoda na silnici 6 na Lounsku. Na dálnicích teď plynulý provoz na D5 z Prahy do Plzně je zavřený exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatu Drahelčic má trvat do konce října. Oběd se dá podél dálnice po silnici 605 a exit 10 Loděnice. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů srazila dodávka Zvěř. Je to mezi odbočkami na Petrohrad a Malměřice. Čekejte omezený průjezd, kolona se v místě nehody netvoří. A v centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou se srazila 2 osobní auta. Minimálně jedno z nich ještě stojí vpravo a kolem se jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách pak kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
5: A nebuďte smutný.
4: Dnes je pondělí, 5. října.
5: Já nejsem smutný.
4: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
6: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky, Matěj.
5: Bože věde. Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
4: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
5: Ale je pivař každý. Já vím.
6: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech, s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj je vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
7: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
6: No jeden ten pořad je můj, že jo?
7: Promiň.
6: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl jako další námět na nějakou absurdní jednoaktovku, přesně, jak se zbavit Havla vyprázdněním frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufejme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách. Představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různý věkový skupiny.
7: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho v nic poznávám, víc zkoumám. Mm-hmm. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
6: No, jednak teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout v listopadu 89 v té pozici disidenta, který se vlastně transformoval v prezidenta, protože mi bylo tehdy 15. Ale ten můj dojem z Havla byl spíš člověk nějakého životního postoje, který mu dovoluje integrovat protiklady jako strach a odvahu, introvertnost s nějakou občanskou aktivitou, schopnost se sám sebe upravovat a tak to na sobě trvat, být avantgardní a zůstat v centru dění jako avantgardní a podobně. Být ochotný právě přijmout sociální roli vězně i prezidenta, nebo se nebát patosu a zároveň se tomu vysmát, nechat to stranou. A tohle pro mě bylo možná důležitější, než jestli je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. A to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle něj myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně. V tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet promyšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající, nebo situační, prostorová, vytváří různý konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
7: Mně se líbil, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
6: To je jakoby hezká úvaha a zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý o pozorování sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, který jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů, barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
8: Havel, tady Havel.
6: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o který mluvíš.
8: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to jest 87. Krátká napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, Myšáku.
7: Havel miloval absurditu, pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby ji psal dnes, před čím by varoval, ty si o varováních mluvila, před čím by varoval dnes, co by se mu nelíbilo dnes?
6: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska a nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných, on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
9: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou v jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
6: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou Moc bezmocných, že to je skryté už v té, co napsal.
7: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
6: Jasně, tak možná, že abych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo, že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět, že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
7: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou. Jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, fasanacích, zahradních slavnostech.
6: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let. Ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje. No. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. Hmm. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Hmm. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní. Jo? A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to on tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
7: Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom přesně. Tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou, v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí leckdy používají, možná i v politice, tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
10: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření, které...
6: Určitě jako... jo, já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
10: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
6: Myslím si, že i třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu, a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody, je pro něj typická na mnoha úrovních. V umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu, a říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédo, a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká: konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe, a ten dav volá: mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
7: Já mám rád z audience si přece inteligent, Nevaněk a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou to... popisoval.
11: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece...
7: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry, a jestli přežijí.
11: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtěl vědět než ty?
7: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
6: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony, a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením, že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby. A zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu, a tím pádem vytváří něco jako společenskou identitu, jestli něco takového existuje, českou. A tím pádem má vlastně interpretace jeho myšlení vliv nejenom na současnost, ale především na budoucnost. To je možná hrozně abstraktně řečený. Ale pokud si prostě například budeme o sobě říkat, že jsme slabí, že jsme prohráli, nebo si budeme říkat, že jsme zažili nějakou dočasnou fázi poroby a dokázali jsme ji překonat i díky nejenom Václavu Havlovi, ale právě spoustě lidem, kterým hrozí to zneviditelnění víc než jemu, tak naše jako budoucnost bude vypadat jinak. Že právě díky spoustě jakoby Čechů a Češek jsme dokázali obnovit demokracii v České republice. Demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiných zemí.
7: Tak, udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že jsi k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek, inspirativních.
6: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
7: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuji. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 4 hodiny. Lukáš Pastejřík a zprávy.
3: Německý kancléř Merz slíbil Ukrajině pomoc a investice za 200 miliard korun. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Na mistrovství světa v judu se představí první z Čechů Tereza Bodnárová a počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
4: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Policisté při víkendovém nelegálním tuningovém srazu v Brně rozdali pokuty desítkám řidičů. Dva z nich kvůli závodění v běžném provozu přišli o auto. Policie na srazu zkontrolovala asi 700 aut, zjistila u nich přes 100 přestupků, především kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. Pokuty řidiči dohromady vyšly na zhruba 200 tisíc korun. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosse z Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
3: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkon oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základní škole

0: Tereza Bodnárová se jako první z českých reprezentantů představí na mistrovství světa v Baku. Česká medailistka z Grand Slamu v Budapešti nastoupí krátce před 9:00 českého času proti Nizozemce Van Krevelové.
1: Tahle Holanďanka je hodně nepříjemná. Jednak je vyšší, ale je hlavně hodně silová. To její judo je opravdu silový. Já jsem s ní ještě neměla tu čest na závodech, ale na soustředění a upřímně doufám, že se první kolo bude vyvíjet líp než randory na soustředění, protože tam mě teda jako zmuchlala, takže budu si muset dostat do pohybu a na tom to bude všechno založený, no.
0: Fotbalisté Portugalska porazili v elitní divizi Ligy národů Norsko 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Srbskem taky 2-1. Wales podlehl Dánsku 0-1 a Řecko remizovalo s Německem 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D8 na Ústecku a nehoda na trase Petrovice D8. Dálnice teď volné, na D8 u hranice s Německem jsou jen z části průjezdné tunely mezi kilometry 83 až 87. Jezdí se tu busy na Prahu obousměrně. To omezení potrvá do zítřejší půlnoci. Na Ústecku silnici 248 trase Petrovice dálnice D8. V noci havarovalo nákladní auto. Čekejte omezený průjezd, podle policie nehoda, následky nehody mohou i blokovat průjezd. Naopak v Praze na křížení Sokolské s Žitnou už odklidili následky srážky dvou osobních aut. A v Praze je od včerejška úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Jiří Štefl.
4: A přeju vám dobré ráno, je pondělí 5. října, teď 6 minut po 4. hodině, je před námi volební týden, chystáme pro vás tradičně obsáhlý volební servis, kdykoliv taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a doručovatelé finišují s roznosem hlasovacích lístků, i o tom uslyšíte ještě před 4:45. Teď skupina Coldplay, dobré ráno.
5: Radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Hlasovací lístky v modré obálce jste už doma ve své schránce pravděpodobně našli. Jestli ne, doručovatelé mají na jejich roznos poslední dny. Třeba v Jihlavě doručují lístky zapisovatelé volebních komisí a letos mají s obcházením domácností o něco víc práce. Ve městě se totiž změnil počet okrsků a každá komise má na starosti větší počet voličů.
1: Každý doručovatel volebních lístků musí v těchto dnech obejít stovky domácností a do schránek jim vložit obálku s hlasovacími archy.
2: Co nás dokáže hodně potrápit, jsou jakoby neuznačené budovy nebo špatně viditelná, čitelná čísla popisná. Další kapitolou samu pro sebe jsou přeplněné nebo malinkaté schránky.
1: Popisuje Barbora Rousová, která s manželem Petrem Rousem roznáší lístky v okolí jihlavského sídliště Březinova. Vedle plných schránek jsou podle nich problematické i ty nepopsané a nebo přísně střežené.
2: Nedávno jsem měla teda zážitek, kdy se rozběhl pořádně velký pejsek proti schránce, kterou jsem zrovna plnila a ta byla zrovna zevnitř a pejsek si mě teda jako podával docela slušně, takže z toho mi hezky nebylo.
1: Jinak je ale podle Barbory Rousové při roznášení lístků i řada příjemných setkání. Letos navíc často lidem radí, kam mají jít vůbec volit. V Jihlavě se totiž změnily okresky a jejich počet klesl z 58 na 35. I když musí Barbora Rousová s manželem obejít více lidí než obvykle, práce jí připadá snadná.
2: Jsou to vlastně hlasovací lístky, je to informační leták, informace magistrátu a jsou to modré doručovací obálky. Zabere nám to většinou 2 dopoledne až 3. Počítali jsme to tak na 12 hodin čistého času. Zapojí se rodina.
1: Nejvíce opozdilí doručovatelé mají čas do úterý. Pokračuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
3: Nejpozději by měli dostat ze zákona 3 dny před začátkem voleb a u nás je to do úterý 6. října do 16 hodin.
1: Pokud někdo obálku s volebními lístky ve schránce nenajde, může o ni dodatečně požádat i na svém obecním úřadě. Případně získá obálku s lístky přímo ve volební místnosti. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Radiožur.

0: Tady je vysílání Radiožurnálu, přejeme dobré pondělní ráno. Naše vysílání teď bude o něco víc peprnější. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chili, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi odvedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu.
1: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar. No, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaliju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají, a to by bylo, aby jim to nechutnalo.
2: Hi,
1: sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili.
3: In Texas, they don't want you to be able to see any of the like no onion, you can't see anything, you have to chop it.
1: Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili. Já jsem se jim snažila říct, že to je české chili, oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole, a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí. A cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakrájí, tak musí být na tak drobnou nakrájená, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
3: Texas is all about the meat. Very, very finely ground meat.
1: Vedle nás je 6, a to je víc taková Miami, bych řekla, tam je koriandr.
4: It is very Miami. It's very, it's refreshing, and you have to add the lime, and it's delicious.
5: So we first did it not too long after COVID, I think.
1: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich 4. ročník, že to založili po COVIDu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady, a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, tady 7, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují. Vyhrála 6. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
4: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle, tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Dobré jítro, 5:30. A zprávy už má Jana Utendorská.
8: Více než 20 milionů amerických seniorů dostane od státu jednorázově $90, tedy zhruba 2000 korun. Podle prezidenta Donalda Trumpa jim mají peníze pomoci zaplatit zdravotní pojištění. První lidé je dostanou už v říjnu, ostatní ještě před listopadovými volbami do kongresu. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili taky poškozený člun. Co se stalo, stále není jasné. Ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku dnes začíná největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance. Více než 1000 vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. A v polské Poznaní dnes odhalí putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani. Snímky zachycují Václava Havla v letech 1976 až 2011. A to nejen jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků.
1: Sport.
8: Hokejisté Pardubic porazili v Tip Sport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky zůstává Třinec, který vyhrál v Olomouci 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. To je historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěli i Karlovy Vary, které přehrály Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavírka na dálnici D5 u Rudné a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně v noci zavřeli exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatu Drahelčic by měla trvat do konce října. Objet se dá podél dálnice po silnici 605 a exit 10 Loděnice. V Praze skončila noční uzavírka tunelu Mrázovka směr Barandovský most a na Pražském okruhu směr Hruzině za sjezdem na Barandov je od včerejška zavřený pravý pruh. Omezení je mezi kilometry 16 až 17, je tam hustší provoz, ale kolona se teď netvoří. Pozor v místě dejte hlavně na nájezdu na okruh směr Hruzině z ulice k Barandovu. Vjíždí se do levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zpočátku bude oblačno, ráno místy mlhy, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
7: Tak ještě do středy babí léto a potom už citelnější ochlazení. Přeju vám dobré pondělní ráno, 4 minuty po 4:30.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 3:45 pondělí 5. října, tady je vysílání Radiožurnálu. Přejeme dobré pondělní ráno a taky dobrý vstup do nového týdne. Poslední československý a první český prezident Václav Havel by dnes oslavil 90. V Radiožurnálu jsme na něj vzpomínali už včera, kdy jsme vysílali speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán. Libor Bouček a Jan Pokorný se ptali tehdejších moderátorů pořadu Evy Hůlkové a Roberta Tamchyny.
1: To první pozvání bylo, a já to opakuju často, protože to je pro mě legendární věta, že ten člověk šel tak jako nervózní, upnutý v té kravatě a ta tréma na mě asi byla vidět, takže tam seděl pan doktor Špaček a pan prezident říká, kouknou, řeknou mladýmu, jo, vy si u nás sundal sako, jo, to říkal pan doktora Špačka. A ta věta byla úžasná, jako ta úplně změnila tu atmosféru, to onikání a ten, takže sako šlo dolů a začaly se točit moje první hovory.
2: A ještě řekni, jak ti říkal, aby si víc žil a méně četl.
1: Ano, ale to nebylo při těch prvních, to nebylo při těch prvních hovorech, tak máme tady další moderátorku dnešního
2: setkání.
1: Protože potom v průběhu on říkal, nemusíte být vždycky tak jako nadupanej, připravený, že musíte taky žít, no.
3: Ale vy jste byl shodou okolností, my zde ten záznam z prvních hovorů máme, je to z 9. května roku 1993 a Václav Havel v nich mluvil o odpovědnosti politika.
4: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži. I kdyby člověk opravdu bral všechno úplně vážně, tak by musel myslet na sebevraždu nebo na rezignaci několikrát denně. Zdá se mi, že problém naší politické kultury zatím není v tom, že by nám hrozily sebevraždy přecitlivělých politiků, ale spíš v tom, že až příliš jakoby mnohým politikům bylo lecos jedno a přes lecos se až příliš snadno přenášeli.
5: Povídáme si s Evou Hůlkovou a Robertem Tamchynou v parku Lánského zámku, kde si připomínáme výročí 90. narození Václava Havla. Evo, když takhle slyšíš ten nezaměnitelný hlas, a teď odhlédněme od toho, co říkal Václav Havel, jaké to je?
2: No, po té lidské stránce myslíš?
5: Po jakékoliv stránce.
2: Je to návrat v čase. Mně osobně, a já se za to jako nestydím, netajím se s tím, mě velice chybí. Čím jsem starší a čím víc času uběhlo od jeho odchodu, tím více mi chybí. Jako taková střelka prostě jednak v té politice a jednak já jsem nepoznala a že jsem potkala hodně politiku. Když jsem na Radiožurnálu dělala zpravodajství, tam jste ze mě dřeli mě z kůže, že ano.
5: A nepovedlo se nám to.
2: No zkrátka a dobře, nepoznala jsem politika, který by měl takový smysl pro humor. Uměl se tak huronsky smát. Čím hloupější vtip se mu řekla, tím více se smál. Byl neskutečně laskavý a také se netajil svými emocemi. Když byl smutný, tak to prostě klidně dal najevo. Když byl veselý, tak také. Dnes ti politici nosí masku, prostě nemůžu si pomoci.
0: Taky tohle vzpomínání jsme vám teď nabídli. Na natáčení Hovorů z Lán vzpomínali ve vysílání Radiožurnálu jejich moderátoři Eva Hůlková a Robert Tamchyna. Celý velmi zajímavý rozhovor najdete v aplikaci Můj rozhlas.cz. No a dnes po 13. hodině uslyšíte taky exkluzivní vzpomínkový rozhovor k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla. Naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová si povídala s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem. Poslouchejte tady ve vysílání Radiožurnálu dnes po 13. hodině. Za chvíli ale teprve bude 5, konkrétně za 12 minut. Po 5. hodině už s vámi bude v pondělním ranním Radiožurnálu Petr Král. Těší se na vás. Jiří Štefl pro dnešek děkuje za pozornost. Přeju hezké pondělí.

Udělal jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchli mi slzy, vsadili jsme všechno.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
2: Vládu čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Volby v Bosně a Hercegovině měly nejnižší volební účast v historii, vyhráli nacionalisté. Fotbalista Chaloupek opustil kvůli zranění českou reprezentaci. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes projedná novelu školského zákona, týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
4: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
2: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo pak získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
5: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je nejnižší účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používaly skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojný, Radiožurnál.
2: Nedožitých 90 let Václava Havla celý den připomíná i brněnské divadlo Husa na provázku. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci pak vyrazí jako postavy z Havlových her i do speciální tramvaje, popisuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
6: Tramvaj nebo po brněnsku Šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
2: Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým na vině zranění, které si obránce Slavie přivodil při včerejší prohře 1-3 v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už od 9. hráče.
7: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Denii, ten ho
2: do reprezentační přestávce přišel už od 9. hráče.
7: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Denii, ten ho poslal do základní jedenáctky ve všech třech dosavadních duelech Ligy národů.

0: kruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Německa se zásjezdem na Rozvadov vytvořila kolona. Začíná zhruba na kilometru 148 a končí až po 7 kilometrech u německé odpočívky Zengerhof. Na pražském okruhu směr Ruzyně hustý provoz u sjezdů na Barrandov mezi kilometry 16 až 17 je kvůli opravám mostu průjezdný jen levý pruh a hůře se proto najíždí na okruh směr Ruzyně z ulice k Barrandovu, musí se do levého pruhu. A na Žďársku pozorně mezi Štěpánovem nad Svratkou a Újčovem v úseku. Policie šetří srážku auta se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 5. října, jak jsme slyšeli, 90. od narození Václava Havla. Dnešek je ale také světovým dnem úsměvů, tak si to teď na nečisto můžete nacvičit, ať vám to přes den jde. Dobré jutro.

vámi ranní radiožurnál, 5 hodin k tomu 9 minut. První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky, ano, a nepřekvapí, že firmy Střebíčka o to mají opravdu eminentní zájem.

0: Podle tamních okresních hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou KHNP, která vyhrála zakázku právě na dostavbu. Jsou mezi nimi technologické i stavební firmy.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech, například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů, takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou a na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami. Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je 6:15. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec také zaplatit soudní náklady. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a také současný prezident Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro plánuje v případě vítězství navázat na politiku svého otce. Ten si od minulého roku odpykává 27-letý trest v domácím vězení za pokus o státní převrat.
1: Dnes nás čeká opět slunečný den s příjemnými teplotami. Zpočátku bude ještě většinou oblačno, teď po ránu i s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně se na většině našeho území nebe projasní úplně. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Na horách naměříte kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů. A popane k tomu jen slabý proměnlivý vítr. V noci na zítřek pak bude i nadále jasno nebo skoro jasno, ale opět po ránu pozor na mlhy, místy se mohou vytvořit přízemní mrazíky. A opět nás čeká slunečné počasí s teplotami zítra do 24 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál 5 hodin 18 minut. Hokejisté Pardubic vyhráli po páté v řadě v 8. kole Tipsport Extraligy, porazili velkého rivala ze Sparty 6-4. Zápas nabídl atraktivní souboje, nechyběly emoce, šarvátky ani bitka. No. Zatímco na Dynamu je vidět, jak se útočně rozjíždí a tým se sehrává, tak Sparta má minimálně v začátku té nové sezóny, nového ročníku mnohem více problémů. Aktuální 8. místo v tabulce tak rozhodně neodpovídá jim ambicím.
1: Pardubice byly v utkání o krok vpředu. Bylo na nich znát, že začátek sezóny zastihl v dobré pohodě a získávají víc a víc na jistotě. Pokračuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
2: Vždycky je to velký zápas, oba týmy jsou kvalitní. Myslím si, že dobrý zápas pro diváka, padlo 10 gólů, bylo tam všechno a myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Od začátku jsme byli na koně, že jsme ten zápas od začátku do konce tak nějak kontrolovali, i když v nějakých momentech jsme se to malinko komplikovali sami.
1: Tři kanadské body zaznamenal v zápasu David Tomášek, který před svým odchodem do zahraničí právě za Spartu hrál. Když se vracel do Čech, dal přednost pardubické nabídce. V únoru k tomu Sparta zveřejnila neúplně ideální prohlášení. K tomu Tomášek po měsících říká:
3: já jsem možná jedinou trošku motivaci měl za to jedno vyjádření v tom únoru během té olympiády, tak to bylo jediný trošku, kdy jsem to chtěl trošku využít pro svůj nějaký vnitřní motor.
1: O příčinách porážky měl jasno i hlavní trenér Sparty Patrik Augusta.
4: To utkání rozhodly osobní souboje a agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. Tam jsme prostě neurávali ty souboje, soupeř byl jednoznačně lepší a za mě to byl klíč k tomu, že nás porazili.
1: Sparta má po 8 zápasech jen 10 bodů a to je na takový klub málo. Dá se čekat, že na to bude muset přijít nějaká reakce.
4: Teď už prostě mám dostatek času na to ty hráče poznat už teď v těch ostrých zápasech a určitě se rozlížíme. Mám v tom nějaký hlas, ale je to záležitost samozřejmě celého sportovního úseku a já si myslím, že se nám asi určitě něco nevyhne, pokud tam bude něco, co nám bude dávat smysl.
1: Řekl po další prohře hlavní trenér hokejistů pražské Sparty Patrik Augusta. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s přehledem o tom, co se děje. Teď o cenách bytů, ty zdražují rychle, platy rostou pomalu. Rozdíly v cenách nemovitostí mezi různými částmi, například Moravskoslezského kraje, se přitom intenzivně zvětšují. Průměrná cena bytů v regionu mezi lety 2019 a 2025 stoupla o 120%.
1: V roce 2014 jsme koupili byt, stál nás 550 tisíc, vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu, zrekonstruovaný už.
2: Vzpomíná Leona Zavířová, teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
1: Nezvyšovala mi nájem, novému nájemníkovi už by zvyšila.
2: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3 plus KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů.
3: Naprosto už nám neodpovídá růst cen nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
2: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
3: Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady.
2: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
4: Kupují menší byty, svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
2: Zájem investorů o menší byty je proto větší a to zase znamená další nárůst cen.
4: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
2: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Radiožurnál.

0: volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po 10:30 dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 17:30. Zprávy pro nás má Jan Utendorská.
3: Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Radiožurnálu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Soud se dnes vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených až 500 škol, oznámil to ministr školství Edouard Geffré. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Policie od minulého týdne zadržela přes 5000 lidí. A v okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je ode dneška spoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy od 17 hodin do 6 hodin ráno každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma. Každá další započatá hodina stojí 30 korun.
4: Sport.
3: Jan Kvěch se stal po 9 letech prvním českým vítězem plochodrážního závodu Zlatá přilba v Pardubicích. Triumfoval před druhým Lebeděvsem z Lotyšska. Český šampion z roku 2017 Václav Milík skončil 10.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D5 omezení u Rudné a kolona u Rozvadova. Na D5 za Prahou ode dneška až do konce října platí nová uzavírka. Konkrétně ve směru na Plzeň se na dálnici nedá najet od Rudné exitem 5. Stejně tak je v uvedeném směru uzavřený i sjezd na Rudnou. Jedete-li z Prahy, využijte souběžnou 605 z Chrášťan do Rudné, případně následující exit 10 Loděnice. Na dálnici D5 u Rozvadova směrem z Prahy ucpávají kamiony jedoucí do Německa. Za hranicemi trvají výraznější kontroly. Kolona začíná před Rozvadovskou odpočívkou okolo stého 49. kilometru. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy hodně plná, zatím z úrovně Avionu z prvního kilometru. Sunou se tam hlavně nákladní soupravy. A připomeneme, uzavřený sjezd na D1 směr Ostrava. Jezdí se buď přes město a následně exitem 203 Svitavy, anebo okolo Modřic na Vídeňskou 52, tou pak na exit 194. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně nad Českem převládá oblačno nebo skoro zataženo. Na západě a jihozápadě už se ale oblačnost začíná zmenšovat. Místy už je i polojasné nebe. Také si dávejte pozor na mlhu, a to hlavně na severozápadě našeho území. Teploty se pohybují mezi 7 a 12 stupni, ale v místech, kde nefoukal vítr, klesla teplota ke 4 stupňům Celsia. Nejtepleji je v Dukovanech. Tam neklesla teplota pod 12,5 stupně. Naopak nejchladněji v klasických šumavských mrazových lokalitách. Například na Březníku nebo na Rokické Slati spadla teplota pod nulu, konkrétně k minus 2,5 stupňům. Přes den se ale můžeme i nadále těšit na příjemné počasí babího léta. Až se rozpustí mlhy, tak se bude nebe projasňovat. Odpoledne už bude většinou jasno, s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Na horách bude kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová, počasí o babím létě. No a my za chvíli v ranním Radiožurnálu o blížící se zimě a zdražování energií, které momentálně způsobuje, že lidé si dělají zásoby paliv na zimu a kromě uhlí, jak jsme zjistili, kupují tady hlavně dřevo, pelety nebo dřevěné brikety. I o tom bude ranní Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.37 už teď myslíme na zimu. Topíte-li uhlím nebo dřevem, tak si letos proti loňsku připlatíte o 5 až 10%. Vyplývá to alespoň z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cen sypaného hnědého uhlí stojí přibližně 650 korun. Brikety zhruba 900. Majitele uhelných skladů zdražili i kvůli rostoucím nákladům na dopravu a také kvůli vyšším nákupním cenám.
1: Teď nakládám ořech 2 ledvice.
2: Libor Bučko, zaměstnanec uhelných skladů v Libiši. Stává se ti, že v zimě třeba někomu dojde uhlí?
1: To se stává velice často, protože lidi to nechávají na poslední chvíli.
2: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů.
3: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
2: Když to srovnáme s loňskem.
3: Kostka, ořech, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno.
2: Zdražit uhelné sklady museli kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Prodejce uhlí Martin Procházka z firmy Kominík Otětov má všechny druhy sypaných uhlí za stejnou cenu.
4: A je 630 korun za metrák.
2: Když to srovnáme meziročně,
4: je zhruba o 3,5% dražší.
2: Brikety, jaká je ta cena briket meziročně?
4: Ta cena je prakticky stejná jak 769 korun za metrák.
2: Popojdeme o kus dál, tady jsou hromady dřeva.
4: Se nám podařilo meziročně naopak s cenou poklesnout. Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun na kubíku.
2: Podle průzkumu Českého rozhlasu a srovnávačů cen se v Česku průměrná cena metru krychlového suchého sypaného tvrdého dřeva pohybuje od 1400 do 1900 korun. Měkké dřevo je levnější. A ještě zpět k uhlí. Dobrou zprávu má mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký.
5: Ceny nyní držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
2: Prodejci uhlí a dřeva také očekávají vyšší zájem o své produkty, protože lidé prý budou šetřit plynem. Ten v posledních dnech zdražuje. Ze Středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5. října 6.43. Dnešní 90. výročí narození prezidenta dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad čtyřměsíčním festivalem Havel Alive. Ten po nedávné světové premiéře v New Yorku přináší do Česka i Havlovo znovu nalezené dílo Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle Vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně na jakýsi pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražské jeho hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 3:45. Aerolinky kvůli zdražujícímu se palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká také letů do Španělska. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zařadit rekordních 500.
4: Na D1 překážky za Přerovem a Ostrovačicemi, na dálnici D1 za Přerovem směrem do Kroměříže. Zpozorněte na úrovni Horní Moštěnice. Na kilometru 273 hlásíte omezení.
5: Odstavený dva kamiony jenom na blíkačkách, takže je tma, takže si dají pozor, protože řidiči kolem toho chodí. Ten jeden kamion je zřejmě porouchán.
4: A D1 ještě jednou, teď trasa z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Další překážku vidíte na kilometru 176. A ještě D5 u Rozvadova směrem z Prahy, dlouhá kolona kamionů před hranicemi. Na německé straně pokračují s výraznými kontrolami, brzdí se na kilometru 149. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Přes střední Evropu, tedy i přes naše území, začíná přecházet tlaková výše směrem k jeho východu. Máme tedy před sebou i nadále krásné dny babího léta. Dnes bude zpočátku oblačno, teď po ránu místy hlavně na severozápadě s mlhami. Postupně se ale budou mlhy rozpouštět a také se bude nebe projasňovat. Odpoledne už nás čeká slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty budou velmi příjemné. Pohybovat se budou kolem 20, nejčastěji v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Pokud míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 15, na Šumavě dokonce kolem 19 stupňů. A vítr dnes jen slabý, proměnlivý. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál s vámi v pondělí 5 hodin 51 minut. Za 9 minut pro vás budeme mít další zprávy a teď bude řeč o jedné hrdince, která se jmenuje Tereza Bodnárová. Ta se totiž jako první z českých judistů postaví do zápasu světového šampionátu v azerbajdžánském Baku. Do turnaje navíc vstoupí jako čerstvá medailistka z Grand Slamu v Budapešti, kde se jí podařilo získat před 3 týdny bronz. A my jsme byli u toho.
1: Myslím si, že jsem dobře naladěná i díky tomu uvidíme, jak to dopadne. No.
2: Mají se soupeřky bát?
1: Tak doufám, že už jsem tou medailí trošku i v těch nejlepších jako vzbudila to, že se se mnou musí už malinko počítat.
2: Říká Tereza Bodnárová, která nedávno dokončila bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. I to jí pomáhá soustředit se aktuálně výhradně na judo a v trénincích dokáže porážet i ty největší světové hvězdy. S jednou z nich by se mohla střetnout i v Baku. Pokud by totiž prošla přes první dvě soupeřky, pravděpodobně by jí čekala olympijská vítězka Japonka Uta Abeová.
1: Bylo by to opravdu skvělý se utkat s Utou. Znamenalo by to vlastně vyhrát předtím dva zápasy, ale určitě ten cíl jako poprat se s Utou, to by bylo nádherný.
2: Přála by si Tereza Bodnárová, které bude v hledišti držet palce i její kolegyně v reprezentaci, dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová.
3: Je prostě hustá, jako má ten cit v sobě a prostě do toho dává všechno, co může a je fakt hustá.
1: Já jsem moc ráda a jsem vděčná za to, že můžu vůbec takhle po boku Renči startovat na takovýmhle turnaji, ještě s ní sdílet jeden pokoj. Jsem za tohle moc ráda, že jí mám takhle po boku tady.
2: Vrací kompliment Renatě Zachové Tereza Bodnárová. Ta krátce před 9 hodinou českého času nastoupí v hmotnostní kategorii do 52 kg proti Nizozemce Van Krevelové. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál Status, u nás doprovodili k dalším aktuálním zprávám, jen o tom, co se děje na silnicích, ale i doma i ve světě. Budeme mluvit právě teď, přidáme počasí, no a pak budeme také vzpomínat 90. výročí narození Václava Havla i dnes v ranním radiožurnálu.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Posloucháte zprávy s Jarou Tendorskou.
3: Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Brazílie o novém prezidentovi rozhodne až v druhém kole. Utkají se v něm pravicový Bolsonaro a současný prezident Lula. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord. Tipsport Extraligy od startu ročníku nestratili ani bod. Na konci dálnice D5 směrem z Prahy do Německa popojíždí dlouhá kolona kamionů. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnál to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
3: Událost se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, kdy se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty i dalších letadel. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Krampíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Krampíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
5: My strongest memory of him always.
6: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
3: A celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá radiožurnál po 13. hodině. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Sečtená je naprostá většina hlasů. Bolsonaro podle nich v prvním kole získal 47%, Lula asi 45%. Bolsonaro plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se od minulého roku odpykává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat.
2: Sport.
7: Hokejisté Třince vstoupili do sezony Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství bez ztráty bodu. Tentokrát deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Druhé za Třincem jsou v tabulce nejvyšší soutěže Pardubice. Východočeši vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. V dalších zápasech Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení, Hradec Králové přehrál Vítkovice 3-2 v prodloužení, Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. A fotbalová reprezentace přišla o dalšího hráče kvůli zranění. Jako poslední se od národního týmu odpojil obránce Slávie Štěpán Chaloupek. Češi už jsou v Anglii, kde je zítra čeká

0: se ucpává už z úrovně Modřice ze 3. kilometru. V regionu už se zaplnila i silnice 43 ze Svitav do Brna, a to v úseku mezi Milonicemi a odbočkou na Kuřim. Na cestě strávíte okolo 20 minut. A na silnici 38 směrem z České Lípy do Mladé Boleslavy spozorněte na konci obchvatu Bělé pod Bezdězem. Kamion tam srazil lesní zvěř.
1: Je označený po nehodě, má rozbitý předek.
0: A okolo se jede o něco pomaleji, kolony se zatím netvoří. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy, během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Hezké ráno, milí posluchači, je pondělí 5. října, jsme tu společně s Pavlem Tilšarem, vítej.
5: Krásné pondělí, vítejte na začátku nového týdne.
4: Ano, první pracovní týden, ten kompletní v měsíce října, a myslím, že bude stát za to poslouchat naši stanici i kvůli tomu, že začíná nebo začalo mistrovství světa v judu, a to je tradičně krásná sportovní akce, na které máme velmi zkušeného reportéra, komentátora, který je ověnčený řadou úspěchů českých sportovců, Petr Kadeřábek. Věřím, že na to mistrovství bude komentovat nějaký český skalp.
5: Samozřejmě budeme doufat, že tomu tak bude. Dnes vstoupí do mistrovství světa Tereza Bodnárová v kategorii do 52 kg. Vlastně před 9:00 pro vás budeme mít přímý přenos ze jejího prvního zápasu.
4: Ano, ale už se taky budeme soustředit na ten velký úterní zápas fotbalistů ve Wembley. Pavle, ve Wembley, to je po každé obří událost.
5: Obří událost, samozřejmě krásný ikonický stadion. Češi se tam představí proti domácí Anglii na závěr této reprezentační přestávky, ve které ještě v Lize národů pod Santim Deniou nezískali ani bod.
4: No a pochopitelně v pondělí se vyplatí taky zaměřit se na hokej, a to zvlášť, když se rodí rekordní série hokejistů Třince v extralize. Neskutečná forma.
5: Neskutečná forma, 8 zápasů, všechny zápasy, výhra za 3 body, takže nový rekord v Tipsport extralize. A samozřejmě velký šlágr taky 8. kola, Pardubice versus Sparta, vítězství Dynama 6-4, a taky jedna neúplně možná férová bitka, ale to probereme s Martinem Procházkou po 8. hodině.
4: Tak ať se vám krásně stává.
5: Dobrý den.
2: Radiožurnál Sport.
6: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Tipsport Extraliga nabídla včera jeden velký šláger a v něm hokejisti Pardubic vyhráli po páté v řadě, v osmém kole konkrétně porazili velkého rivala ze Sparty 6-4.
1: Zápas nabídl fanouškům atraktivní souboj z 10 góly, nechyběly emoce, šarvátky ani bitka. Zatímco na Dynamo je vidět, jak se útočně rozjíždí a tým se sehrává, tak Sparta má minimálně v začátku nového ročníku mnohem víc problémů.
0: Její aktuální osmé místo v tabulce rozhodně neodpovídá ambicím a představám Pražanů.
2: Pardubice byly v utkání o krok vpředu. Bylo na nich znát, že je začátek sezóny zastihl v dobré pohodě a získávají víc a víc na jistotě. Pokračuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
3: Vždycky je to velký zápas, oba týmy jsou kvalitní. Myslím si, že dobrý zápas pro diváka, padlo 10 gólů, bylo tam všechno a myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Od začátku jsme byli na koně, že jsme ten zápas od začátku do konce tak nějak kontrolovali, i když v nějakých momentech jsme se to malinko komplikovali sami.
2: Tři kanadské body zaznamenal v zápasu David Tomášek, který před svým odchodem do zahraničí právě za Spartu hrál. Když se vracel do Čech, dal přednost pardubické nabídce. V únoru k tomu Sparta zveřejnila neúplně ideální prohlášení. K tomu Tomášek po měsících říká.
4: Já tam respektuju úplně lidí, hráčů a mám ten klub furt víceméně nějakým stylem rád, že něco jsem tam strávil a já jsem možná jednou trošku motivaci měl za to jedno vyjádření v tom únoru během té olympiády, tak to bylo jediný trošku, kdy jsem to chtěl trošku využít pro svůj nějaký vnitřní motor.
2: Zatímco v pardubické kabině byla po sedmém vítězství v sezóně dobrá nálada, jiné to je u Pražanů. Ani jednou v zápasu nevedli. Šest inkasovaných gólů, naděje na obrat v utkání skoro žádná. Pokračuje spartianský obránce Ronald Knot.
5: Jako samozřejmě těžko hledat pozitiva na zápase, který jsme prohráli, dostali jsme 6 gólů, ale tak dali jsme 2 góly z přesilovek. A je to spousta věcí, samozřejmě, na kterých prostě musíme pracovat, ještě se zlepšovat. Víme, kde nás tlačí bota, ale já věřím, že tou poctivou prací se prostě zlepšíme v těch aspektech hry, které nám třeba tolik ještě nejdou a pak se to projeví i výsledkově.
2: O příčinách porážky měl jasno i hlavní trenér Sparty Patrik Augusta.
6: To utkání rozhodli osobní souboje, agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. Tam jsme prostě neurávali ty souboje, soupeř byl jednoznačně lepší a za mě to byl klíč k tomu, že nás porazili.
2: Sparta má po 8 zápasech jen 10 bodů a to je na takový klub málo. Dá se čekat, že na to bude muset přijít nějaká reakce.
6: Teď už prostě mám dostatek času na to ty hráče poznat, už jenom přes to léto, přes tu přípravu, ale teď v těch ostrých zápasech a určitě se rozlížíme, ale samozřejmě mám v tom nějaký hlas, ale je to záležitost samozřejmě celého sportovního úseku a já si myslím, že se nám asi určitě něco nevyhne, pokud tam bude něco, co nám bude dávat smysl.
2: Řekl po další prohře hlavní trenér hokejistů pražské Sparty Patrik Augusta. Spardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: Tak se pojďme podívat na další výsledky osmého kola, které dnes hrají České Budějovice s Komentou, ale zmiňovali jsme tu rekordní sérii hokejistů Třince.
1: No a oceláři ji tedy stanovili jednoznačným vítězstvím v Olomouci 9-0. Třinec vyhrál i osmý zápas v úvodu sezony za 3 body a překonal tak 2 roky staré maximum Litvínova. Když je řeč o Litvínovu, tak ten sice vedl nad kladenskými Rytíři, myslím, že 2-0, ale pak nakonec prohrál 2-3 v prodloužení.
0: Kladno je páté v tabulce, která tedy dostane dneska tu definitivní podobu po 8 kolech, ale co se týče, nebo respektive ne dneska, protože tam ještě jedno utkání se bude dohrávat úplně za měsíc, ale myslím, že to není špatný start Rytířů. Každopádně Třinec je první, druhé Pardubice, to jsme říkali, proti Spartě vyhráli. Karlovy Vary, ty vyhráli nad Plzní 4-1 a jsou třetí.
1: Západočeské derby jednoznačně tedy ve prospěch Karlových Varů. Přestřelka v Mladé Boleslavi, Liberec zvítězil na ledě Středočechů 5-3. No a taky Hradci Králové se podařila otočka v osmém kole Tipsport Extraligy. Poté, co prohrávali hráči Hradce Králové doma s Vítkovicemi 0-2, tak zvítězili 3-2 v prodloužení.
0: Tak hodně zajímavý byl ten nedělní program a myslím, že spoustu témat nabídl i pro Martina Procházku, se kterým se dneska taky uslyšíme.
1: Po 8 hodině ráno.

0: Kapela Nirvana si vysloužila takhle potlesk té nahrávce, no a potlesk si zasloužil včera taky jeden český plochodrážník, který je po dlouhých 9 letech opět triumfoval na nejstarším plochodrážním podniku světa na Zlaté přilbě v Pardubicích.
1: Je to Jan Kvěch, který tedy ovládl tento slavný plochodrážní závod ve finále. Dokázal porazit Lotyše Andžejse Lebeděvse, kterého předjel v 5. kole, vlastně finálová jízda se na tomto závodě 1-6 kol a toho využil právě Jan Kvěch, který tedy po 9 letech usedl na trůn v úvozovkách tohoto slavného závodu. Naposledy to byl v roce 2017 Václav Milík, který tentokrát obsadil 10. místo.
0: No už vlastně před 6 lety v covidu měl Kvěch relativně blízko k vítězství, byť proti Justu Doylovi, což je taková ta australská až legenda, tak nakonec byl poražený, byl stříbrný, ale teď si to na Zlaté přilbě v Pardubicích vynahradil. Hradil opravdu velký úspěch.
1: Rozhodně obrovský úspěch, na který se pokusí Jan Kvěch navázat v dnešním dalším plochodrážním závodu na memoriálu Luboše Tomíčka, kde nebude chybět právě třeba ani zmiňovaný Václav Milík.
0: Jenom zajímavost, co jsi mi říkal, že zítra zase má někde závodit jinde, a to ne v Česku.
1: Ano, v Anglii snažili jsme se Jana Kvěcha sehnat do dnešního ranního vysílání na Radiožurnálu Sport, ale má v těchto dnech opravdu hodně nabitý program, včera tedy Zlatá přilba v Pardubicích, dnes memoriál Luboše Tomíčka v Praze a zítra další plochodrážní závod v Anglii. Tak třeba v dalších dnech Jan Kvěch taky na Radiožurnálu Sport.
0: Jsou to takový žokejové na motorkách, protože i žokejové jezdí často do stihy každý den a jinde. Tak držíme palce, ať to dneska vyjde na Markétě a budeme třeba u toho taky.
1: Ano.

0: Je 5. října, posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme v historii opět k tomu, co se dalo právě dnes v historii sportu. A co bylo 5. října 1965?
1: Narodili se hvězdní kanadští bývalý hokejisté Mario Lemieux a Patrick Roy. My se ale vrátíme ještě dál do minulosti, a to konkrétně do roku 1919.
0: V okolí Parmy se tehdy jel automobilový závod do vrchu. No, na první poslech to není úplně velký šlágr, ale ve výsledkové listině se tehdy poprvé objevilo jméno, které zná asi každý.
1: Ano, a nejen posluchači naší stanice, aspoň tedy pokud jde o příjmení. Jako celkově 11. totiž do cíle tohoto zmiňovaného závodu dojel tehdy 21-letý mladík Enzo Ferrari.
0: Ano, šlo o budoucího zakladatele jedné z nejznámějších značek planety, který vyrůstal v rodině truhláře a v otcově dílně taky pracoval.
1: Dále ta dílna po první světové válce zkrachovala a Enzo nastoupil jako mechanik do firmy Fiat, která už v té době vyráběla auta. Kontakty ho pak dovedly až k tomu, že 5. října 1919 usedl v Parmě do auta dnes už zapomenuté značky CMN.
0: Jak už zaznělo, v prvním závodě Ferrari skončil mezi poraženými, ale postupně se stal stálým pilotem značky Alfa Romeo a vítězil na největších italských závodech.
1: Ferrariho závodní kariéra ale postupně začala uvadat a později sám mluvil o tom, že ho výrazně ovlivnily smrtelné nehody některých soupeřů. Jednoduše už na trati nedokázal jet na hranici rizika. Když se mu pak v roce 1932 narodil první syn, tak svou závodní kariéru ukončil.
0: Tou dobou už totiž Enzo Ferrari taky 3 roky vedl vlastní stáj. Jejich závodníci sice ještě jezdili v autech Alfa Romeo, tým už ale nesl jméno Scuderia Ferrari,
1: které do současnosti vídáme ve výsledcích závodů Formule 1. S trochou nadsázky se tedy dá říct, že závodění pod značkou Ferrari právě dnes slaví své 108. narozeniny.
0: Připomínka stáje Ferrari, která nevím, jak jela o víkendu, ale myslím, že my si připomeneme F1 také v jednom z ranních vstupů.
1: Já ti to můžu říct, jak jela Lewis Hamilton, skončil 3. v závodu v Malajzii, což byla náhrada za tu zrušenou velkou cenu Bahrajnu, vyhrál Max Verstappen z Red Bullu.
0: Tak poslouchejte a přejeme vám šťastné kilometry.
1: Dobrý den.

0: Lidem s nemocí motýlích křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Jana Utendorská se zprávami.
2: Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Aerolinky omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Důvodem je dražší palivo. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. Až do března nebude létat do Valencie a do Málagy zamíří jen jeden spoj denně. Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. První z prestižních ocenění by letos podle webu The Scientist mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu nebo výzkum spánku. A poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz a to za tvrzení, že zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi Městský soud v Praze. Poslanec musí taky zaplatit soudní náklady. Jde o druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. Sport. Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu nad Floridou 3-2 v prodloužení. Připsal si 29 zákroků. Naopak gólman Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu na ledě New York Rangers 2-4. Obránce Vancouveru Filip Hronek si připsal asistenci, jeho tým ale podlehl Vegas 2-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Rousínovem, na D11 nehoda u Poděbrad. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova panuje silný provoz úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Aktuálně se zpomaluje přibližně na 215 kilometru. Do zúžení u D2 se jede v osobním autě hodně přes půl hodiny. A plní se i 50 od Hradiště, nejprve na celém obchvatu Slavkova, poté i v kopci před D1. D2 z Bratislavy do Brna ucpaná jako obvykle od Modřice ze 3. kilometru, 43 ze Svitav do Brna a bezmála půlhodinová kolona mezi Lažony a odbočkou na Kuřim. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zbystřete těsně za sjezdem na Poděbrady. Hlásíte nehodu.
5: Na 39. kilometru v omezení je v pravém pruhu ťukanec dvou osobních aut, takže se projíždí jenom jedním pruhem. Kamiony projedou. Ono je to hnedka v nájezdu, tam asi najel kamion před nějaký osoba, který přibrzdil a ten další už to do něj napálil.
4: A ještě silnice 38 z Boleslavy do České Lípy před nehodou na obchvatu Bělé pod Bezdězem už se sunou v obou směrech fronty na 10 až 15 minut. Po srážce kamionu s lesní zvěří se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do středy babí léto, ve čtvrtek studená fronta a ochlazení. Do středy bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, která postupuje ze střední nad jihovýchodní Evropu a kolem ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu a bude pokračovat počasí babího léta. V první polovině tohoto týdne bude tedy převládat jasná obloha, jen ve středu může být přechodně i oblačno. K ránu se budou ojediněle vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noci budou chladnější, většinou s teplotami mezi 10 a 5 stupni v údolích kolem 3 stupňů, a to i s přízemními mrazíky. Odpoledne ale bude teplo, tak jako dnes, s teplotami v rozmezí od 18 do 23, místy až do 24 stupňů. Už ve středu vliv tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude slábnout a ve čtvrtek přes naše území přejde k východu výrazná studená fronta, za kterou v dalších dnech k nám bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu, postupně od západu. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Hezké ráno vám přejeme ze studia radiožurnálu Sport. Vzhledem k tomu, že se tenisový turnaj WTA, jeden z nich hraje v Pekingu, tak budeme moci i během našeho ranního vysílání mluvit o zápase Marie Bouskové, ale přece jenom teď máme hokejové zápasy, které neskončily před tolika desítkami minut, možná třeba před necelou hodinkou, jak to je.
1: Míříme do NHL, samozřejmě Anaheim s Lukášem Dostálem v brance porazil Floridu 3-2 v prodloužení, byl to speciální zápas, samozřejmě taky pro Radka Gudase, který v létě zamířil zpátky na východ Spojených států, tedy vrátil se do Floridy a nastoupil ve třetí obrané léně, ale tentokrát byl tedy Radko Gudas poražený, protože prohrál v Anaheimu 2-3 v prodloužení.
0: Je to vlastně zvláštní říkat, že na straně vítězů proti němu stál Lukáš Dostál, protože jsme loni nebo v té minulé sezóně a posledních sezónách mluvili, takže spolu jsou, ale Lukáš Dostál 29. kroku vítězství. Tolik se nevedlo Karlu Vejmelkovi, který s Utahem prohrál na ledě New York Rangers 2-4.
1: Ano, a Karl Vejmelka si připsal 18 úspěšných zákroků z 21 střel, takže úspěšnost zákroků kolem 85%. Utah, který prohrál v New Yorku s domácími Rangers 2-4. Ještě dva zápasy se hrály v noci. Seattle porazil Calgary 6-1, za Flames nastoupil útočník Klapka. No a Vegas i s Tomášem Hertlem v sestavě porazili domácí Vancouver 3-2.
0: A Filip Hronek si za poražené připsal už pátou asistenci ve třetím zápase sezony. Tomáš Hertl vlastně zůstal bodově na prázdno, ale jeho tým zvítězil. A ještě jeden zápas, který se hrál vlastně večer českého času v neděli, ale bez české stopy, takže ten jenom tak na okraj. Detroit podlehl Winnipegu 2-3.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme před chvilkou mluvili o hokejové NHL. V zámoří se řeší taky americký fotbal, ale nám v Evropě dominuje přece jenom i na zahraničních webech třeba fotbal.
1: Ano, Liga národů konkrétně, pokud se podíváte na BBC, tak tam se samozřejmě řeší hodně už zítřejší zápas Angličanů s Čechy na závěr této repre pauzy. V Německu zase řeší kolegové novináři nepřesvědčivý úvod trenéra Jürgena Kloppa u národního týmu.
0: No a v Nizozemsku můžou hodnotit pozitivně vstup nového kouče Xaviho do jeho angažmá.
1: V Portugalsku a Španělsku zase dál rezonuje Cristiano Ronaldo. Každopádně podrobně o tom teď budeme mluvit v rubrice zahraničních webů s kolegou Adamem Weidenthalerem. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno, tak začneme v Německu. Tam Bild věnuje Kloppovi několik článků, a to i na hlavní stránce mimo sportovní sekci. Němci vyhráli ze 4 duelů jen jeden, a to když porazili Srbsko. K tomu porážka a naposledy taky remíza s Řeckem. No a začali, připomeňme, ještě nerozhodným výsledkem s Nizozemskem. Kloppův start tedy hodnotí redaktoři Bildu jako kostrbatý.
1: 0-0 to bylo. Včera na stadionu PAOK Soluň hrál i Christos Zafiris za domácí řeckou reprezentaci v základní sestavě. Pokud by si Adam Weidenthaler po ránu otevřel nějaké řecké weby, tak tam si myslím, že by byla velká chvála na výkony národního týmu, protože ten ještě neprohrál. Stejně jako Nizozemci, kteří si tady užívají start týmu pod vedením Xaviho Hernandeze, co píše server NL Times.
2: Ten píše o včerejší výhře nad Srbskem 2-1 a třeba taky o Virgilu van Dijkovi. Jednak proto, že si připsal stý reprezentační start, a jednak proto, že se ho Xavi nebál dát na jinou pozici, protože nehrál Virgil van Dijk stopera zleva, jako je zvyklý, ale nastoupil na pravé straně. A zmínili jsme i Portugalsko, to zvítězilo nad Norskem 2-1. Ale hlavní téma se v cizině nemění, protože je to 5 dní poté, co fotbalista Cristiano Ronaldo opustil sraz portugalské reprezentace, a jeho jméno se i dál objevuje na titulních stranách zahraničních webů, jsou tam taky jeho fotky. Absence fotbalové superhvězdy se řeší víc než průběh zápasu. Ostatně před tím zápasem se na to taky hojně ptali norských hráčů, třeba Patrika Berga, co si myslí o tom, že Portugalci budou vlastně poprvé za nějakých kolik 23 let bez Cristiana Ronalda.
0: Ale je to úplně vlastně zbytečné z toho sportovního pohledu, protože Portugalci jsou suverénní a možná prokazují to, že bez Cristiana to prostě půjde lépe. A takový Jorge Jesus, nový trenér Portugalska, má 4 zápasy, 4 výhry. I tak pořád se řeší v médiích to jeho možná vyjádření nebo ta aktuální vyjádření.
2: No, můžeme kouče citovat, pokud bude chtít, vrátí se do národního týmu. Nicméně jsme u toho, co je důležité. Hlavní je, že Portugalsko zvítězilo. Jsem trenér, říká Jorge Jesus, volám si a stavím si, koho chci. Neptám se nikoho, kdo má a nemá hrát. Existuje několik zásad, o kterých se nedá vyjednávat. Konec citace. Tolik tedy portugalský reprezentační trenér. Ronaldo na to zatím nijak nereagoval, tak jen připomeňme, že o svém rozhodnutí sraz týmu opustit informoval pouze na Instagramu a učinil tak poté, co souboj v Norsku sledoval pouze jako náhradník. Konkrétní důvod nespecifikoval, zmínil však fanouškům, že se ho dozví brzy, až přijde čas.
1: Ještě pojďme na skok v rubrice zahraničních webů s Adamem Weidenthalerem do Anglie, kde budou hrát tedy zítra čeští fotbalisté v Lize národů. Už se o utkání píše, já jsem se díval na BBC a tam nějaké zmínky byly?
2: No, zatím jich ale zase tolik není. Po víkendu jsou ve Velké Británii spíš v kurzu jiná témata, například serverům Sky Sports, The Guardian nebo BBC Sport dominuje vedle včerejších utkání Ligy národů velká cena Bahrajnu, respektive Malajzie ve Formuli 1, anebo šipky. Včera totiž vyhrál Angličan Luke Humphries turnaj kategorie Major World Grand Prix v Leicesteru, ale co se týče těch fotbalových novinek, tak tuším, že tam je jedna posila do defenzivy a teď si nejsem jistý, kdo z těch hráčů v Manchesteru City to je, jestli to je Rico Lewis nebo Nico O'Reilly, ty mě asi doplní.
1: Nico O'Reilly vypadl ze sestavy a nahradil ho Rico Lewis.
0: Tak jsem to jo, takhle, tak jsi to krásně smíchal, ale já jsem četl britská média o víkendu a tam se rozplývali na tím výkonem v Chorvatsku, takže Češi je zatím opravdu nezajímají a bojím se, pokud by zopakovali výkon z Chorvatska, tak je zajímat vůbec nebudou ani zítra. Ale myslím, že by mohli podat třeba zase nadějný výkon, o tom se snad bude psát. Adam Weidenthaler o tom třeba bude povídat, ostatně zítra spolu máme ranní směnu tady, viď?
2: Těším se, ale ano. Myslím si, že dnes máš neméně kvalitního spoluhráče.
0: Ano, tak se těšíme zase za hodinku na sportovní přehled. Teď to byl Adam Weidenthaler se zahraničními weby. Hezké ráno.
2: Hezký nový týden.

0: Na Radiožurnálu Sport se 8 minut před 7 ještě vrátíme k hokejové Tipsport Extralize. 8. kolo nabídlo 6 zápasů a také jeden duel, který se zapsal do historie.
1: Ano,
0: dvakrát dokonce.
1: Souboj mezi Olomoucí a Třincem to byl skóre 0-9, znamenalo pro Hanáky nejvyšší domácí porážku v nejvyšší soutěži vůbec.
0: A ten druhý zápis?
1: Oceláři přidali 8. výhru v řadě bez ztráty bodu, což je nejlepší historický stát jakéhokoliv týmu do nové extraligové sezony.
2: Jo, tak jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit. Loni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup, takže určitě nepolevíme a budeme makat dál. Máme tady skvělou partu, už jsme tady všichni spolu dlouho a myslím, že každý chodí hrozně rád na stadion a užíváme si každou vteřinu spolu, takže je to pecka.
3: Popisoval obránce Marián Adámek aktuální rozpoložení třineckého týmu rekordmanů v počtu vítězství od začátku sezóny. A příčiny úspěchu se snažil hledat i asistent trenéra Jiří Raška.
4: Určitě tam je vnitřní síla toho týmu ve svoji kvalitu a ti kluci opravdu drží spolu a vytvářejí na sebe velkou náročnost a samozřejmě nějaký systém jsme nastavili a herní a kluci se ho drží a myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat a ve spoustě těch zápasů nás podržel brankář. Takže to z těch faktorů je více, ale určitě je to přístup k utkání každému.
3: Naopak domácí porážka 0-9 byla pro Olomouc nejvyšší v historii domácích zápasů v české nejvyšší soutěži. A jediný, kdo si z debaklu odnesl alespoň částečně pozitivní dojem, byl brankář Jan Brož. Ten šel do zápasu za stavu 0-6 jako záloha z prvoligové Třebíče a v 29 letech si připsal první kariérní start v extralize.
5: Jako samozřejmě pro ten tým je to těžký, ale z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Na druhou stranu, jako ne každý musí prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat. Je to jako stejná práce, ale rozhodně jsou tam vidět ty zkušenosti, je tam vidět, že ta rychlost je trošku jinde. Je to o tom si na to zvyknout trošku, určitě tam jako rozdíl je.
3: Porovnával Brož úroveň zakončovatelů v první lize a aktuálně ve skvělé formě hrajících hráčů Třince. Oceláři jsou první a neztratili ani bod. Olomouc jich má na kontě jen 5 a je na opačném konci tabulky.
6: Těch věcí, co se musí zlepšit, ale markantně je tam hodně, ale musí se změnit veškerý přístup k tomu hokej. Prostě my musíme lépe bránit a od toho se to bude odbíjet všechno. Většinou vás to potrestá, když špatně bráníte, tak dostáváte góly, upadáte na mysli a i ty situace vepředu řešíte špatně tím pádem a bude v ruku v ruce, když se dobře brání, vy z toho odjedete, nemyslíte na to, že musíte za každou cenu dát 1-2 góly, aby se to nějakým způsobem otočilo, to nám tam chybí teďka.
3: Shrnul nejpalčivější problémy Olomouce trenér Petr Fiala. Výsledek 0-9, ale v plné nahotě ukázal rozdíl mezi momentálně tabulkově nejlepším a nejhorším týmem v celé soutěži. Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Můžeme se podívat na další zajímavé výsledky toho včerejšího programu Tipsport Extraligy. Pokud budeme na tabulky, tak o bod víc než Olomouc mají hokejisti Mladé Boleslavy, kteří doma prohráli i čtvrtý zápas v ročníku, tentokrát ne 4-1, nebo 1-4, ale s Libercem 3-5.
1: Nad Mladou Boleslaví o bod jsou 12. Vítkovice, které zapsali druhou porážku v řadě. Byť vedli v Hradci Králové o 2 góly, tak nakonec Ostravané prohráli na východě Čech 2-3 v prodloužení.
0: Jdeme dál tabulkou nahoru. Kometa je 11. Dneska dohrává v Českých Budějovicích to kolo. České Budějovice v případě vítězství můžou poskočit až někam na čtvrtou pozici. Mezi oběma dnešními soupeři je Litvínov, který vedl po první třetině sice nad Kladnem 2-0, ale pak v prodloužení prohrál 2-3.
1: Dál tedy v tabulce se díváme na 8. místo, kde je Sparta po porážce v Pardubicích 4-6, velký šlágr 8. kola této sezony. Dvougólový David Tomášek, bývalý hráč Pražanu.
0: Vzali jsme to netradičně od spodu tabulky, tak teď jdeme dál. Liberec jsme zmiňovali, ten je 7. 6. je Škodovka Plzeň, která podlehla vysoko v Karlových Varech 1-4, ale přece jenom trošku možná zkazila náladu Dominiku Frodlovi, který držel a udržel nakonec klubový rekord v délce neprůstřelnosti, ale inkasoval v 50. minutě po 207 minutách.
1: 6. tedy Plzeň, 5. Kladno s 12 body, 4. Hradec Králové se 13, 3. Karlovy Vary 15, Pardubice na druhém místě 21 bod a Třinec 100% suverénní 8 kol 24 bodů.
7: 12. Kupovických jsou dobrý poránu, když je člověk

0: ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu Jana Utendorská.
1: Stát chce v únoru spustit systém nouzových varování. V Izraeli jsou vlajky na polu žerdi, země si připomíná oběti útoku Hamásu před 3 lety. Hokejisté Třince vytvořili v úvodu sezóny extraligový rekord. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona k nehodě na 28. kilometru. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny 1200 obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října. Minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Před polednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in
6: Washington. Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee. A on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem nabídne Radiožurnál po zprávách ve 13 hodin. Výslechy svědků pokračuje soud v kauze druhé větve takzvané kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H. po rituálech v lesích u českého Šternberka. Žalobce viní 6 lidí. Všichni vinu popírají. Podle informací Radiožurnálu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů. A napokyn vůdce sekty Richarda Šifra si uřízl malíčky na nohách. Jeho čeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách, říká vedoucí chovu ryb Zdeněk Eizert.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
8: Hokejisté Třince vytvořili nový rekord české nejvyšší soutěže. Od začátku extraligy vyhráli 8x v řadě bez ztráty bodů, což se nikomu před nimi nepodařilo. Naposledy porazili Olomouc venku 9-0. V kabině ani v realizačním týmu to ale před zápasem velké téma nebylo, jak doplňuje asistent trenéra Jiří Raška.
9: Ne, že bychom se tím nezobírali. Myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat, a protože oni na sebe vytvoří takový tlak a myslím si, že tady to je důvod.
8: V dalších zápasech Pardubice porazili Spartu 6-5, Karlovy Vary vyhráli nad Plzní 4-1, Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové naopak 3-2 v prodloužení zvítězil doma nad Vítkovicemi. 8. extraligové kolo uzavře dnešní utkání České Budějovice Brno. Hrát se začne v 17:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda u Chocerata, zdržení od Rousínova. Na D1 z Brna do Prahy se v mlze dojíždí do kolony už za sjezdem na Sázavu okolo 30. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě za Chocerady. Na 28. bloku jí levý pruh, na místo už dorazila i policie. Kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě za Chocerady. Na 28. bloku jí levý pruh, na místo už dorazila i policie. D1 na příjezdu do Brna zůstává

0: plný provoz směrem k D1, úsek za Ořech na 18. kilometr je na 40 minut. A 20 z Českých Budějovic do Písku a trvající velké potíže u odbočky na Hlubokou. Po havárii nákladního vozidla je tam hodně stížený průjezd a ze všech směrů se sunou dlouhé kolony. Od Dasného, Hluboké i Budějovic naberete minimálně 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Krásný den, milí posluchači, je pondělí 5. října. Tak vám přejeme dobrý vstup do nového pracovního týdne.
4: Krásné pondělí 5. října.
3: Tak dneska tady budeme s Pavlem Horvátem, Habaděj. 9.10 poprvé živý vstup, pak 10. to ostatně Pavel Telšar dneska taky zažije.
4: Ano, samozřejmě se budeme věnovat české reprezentaci, jejímu výkonu ve Španělsku na půdě mistrů světa, ale podíváme se i do budoucnosti, tedy na zítřejší zápas ve Wembley proti Anglii.
3: No jo, já se těším dneska na večer, protože se opět po nějakém čase uvidíme s Antonínem Panenkou, který bude exkluzivním hostem naší desítky v Plzni, a do Šiříkovky se vypraví také rodák z Domažlic Pavel Královec, fotbalový rozhodčí, a tak nějak se sem očekávání zda Antonín Panenka vytáhne ten svůj oblíbený vtip o rozhodčích.
4: Jaký je?
3: No já ho nebudu úplně tady prozrazovat, za prvé nemůžu moc interpretovat vtipy a za druhé posluchači si to můžou pustit zpětně, ale týká se to toho, kde jsou rozhodčí po svých životech.
4: Dobře, tak jo, tak si počkejte na večer, doražte do Plzně.
3: Hezké ráno.
1: Radiožurnál Sport.
5: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Pavel Tilčar mě před zhruba 20 minutami přivedl na myšlenku toho, že se v Baku teď budou střídat čeští sportovci, protože sice máme stále reprezentační stres, který zítra pro Česko vyvrcholí tím zápasem s Anglií ve Wembley, ale už příští úterý, to znamená za 8 dnů, bude hrát Slavia druhý soutěžní zápas po tomhle represrazu, a to daleko v Azerbajdžánu v Baku.
1: Ano, proti domácímu Sabahu, stále ještě hodně novému týmu, řekněme, na fotbalové evropské scéně. Bude to druhý zápas hlavní části Ligy mistrů. Budeme na místě, odvysíláme pro vás příští úterý přímý přenos, ale je to až za dlouho.
0: Ano, jenom proč je to druhý soutěžní zápas po té repre pauze, protože oni logicky budou hrát ligu, ale už v pátek hrají proti Zlínu. Takže to mají pěkně nabité slavisté a otázka třeba, zda teď aktuálně zraněný Štěpán Chaloupek jim v některém z těch zápasů pomůže, když české repre ve Wembley už nepomůže.
1: Ano, i Slavia dávala informaci na sociální sítě, že se Štěpán Chaloupek vrací zpátky ze srazu národního týmu a bude tedy postoupí lékařskou prohlídku a pak se bude léčit pod dohledem týmových lékařů ve Slavii.
0: Ano. A my, pokud jsme mluvili tedy o Slavii, tak ta nastoupí v Baku až za týden, ale čeští sportovci, konkrétně judisti, to mají teď před sebou a jedna z nich, o té teď bude řeč?
1: Začíná v mistrovství světa judistů v azerbajdžánském Baku jako první z českých reprezentantů. Do něj zasáhne Tereza Bodnárová. Do turnaje navíc vstoupí jako čerstvá medailistka z Grand Slamu v Budapešti, kde se jí podařilo v září získat bronz.
2: Určitě je to pro mě super jako začátek tý sezóny. Myslím si, že jsem dobře naladěná i díky tomu. Uvidíme, jak to dopadne. No.
3: Mají se soupeřky bát?
2: Tak doufám, že už jsem tou medailí trošku i v těch nejlepších jako vzbudila to, že se se mnou musí už malinko počítat.
3: Říká Tereza Bodnárová, která nedávno dokončila bakalářské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. I to jí pomáhá soustředit se aktuálně výhradně na judo a v trénincích dokáže porážet i ty největší světové hvězdy. S jednou z nich by se mohla střetnout i v Baku. Pokud by totiž prošla přes první dvě soupeřky, pravděpodobně by jí čekala olympijská vítězka Japonka Uta Abeová.
2: Bylo by to opravdu skvělý se utkat s Utou. Znamenalo by to vlastně vyhrát předtím dva zápasy. Zatím prostě se soustředím na ten první a uvidíme, jak to dopadne, ale určitě ten cíl jako poprat se s Utou, to by bylo nádherný.
3: Přála by si Tereza Bodnárová, které bude v hledišti držet palce i její kolegyně v reprezentaci, dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová.
4: Je prostě hustá, jako má ten cit v sobě a prostě do toho dává všechno, co může a je fakt hustá.
2: Já jsem moc ráda, jsem vděčná za to, že můžu vůbec takhle po boku Renči startovat na takovýmhle turnaji, ještě s ní sdílet jeden pokoj, takže pro mě je tohle všechno velká čest a jsem za tohle moc ráda, že jí mám takhle po boku tady.
3: Vrací kompliment Renatě Zachové Tereza Bodnárová. Ta krátce před 9 hodinou českého času nastoupí v hmotnostní kategorii do 52 kg proti Nizozemce Van Krevelové. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, tak kdybychom se s Pavlem Tylšarem zastavili u možná nejpřekvapivějšího sportovního výsledku víkendu, tak bychom možná skončili u tenisové vítězky Nikoly Bartuňkové,
1: která porazila aktuálně světovou dvojku běloruskou Arinu Sabalenkovou ve dvou setech 6-4, 6-3 a postoupila tedy na turnaj v Pekingu do třetího kola. V něm už je Marie Bousková a ta dnes bude bojovat o osmifinále proti domácí hráčce, tedy Číňance Chengové. V třetím kole v Pekingu jsou ještě další české hráčky, viď?
0: Už postupili Karolína Muchová a Linda Nosková, ty wimbledonské finalistky. No, je to docela velké téma, co se stalo teď mezi ženami v Pekingu, protože Arina Sabalenková vypadla a stejně tak vypadla Jelena Rybakinová. To jsou hráčky, které teď okupují ty první dvě pozice světového žebříčku a Rybakinová vypadla dokonce při svém prvním zápase v Pekingu s Arménkou Charajevovou a píše o tom třeba i renomovaný server The Athletic, že najednou vlastně finalistky dvou velkých turnajů z letošního roku, vítězky dvou Grand Slamů, tak najednou jsou venku.
1: Naopak tedy Linda Nosková a Karolína Muchová jsou v Pekingu už v osmifinále, stejně jako Nikola Bartuňková po vítězství nad Arinou Sabalenkovou a napodobit se tedy tuto českou trojici pokusí dnes Marie Bousková. V Tokiu už o finále zabojuje Jiří Lehečka, který se utká s Moračanem Vašerotem taky během, dá se říct, dnešního dopoledne, takže i to budeme na Radiožurnálu Sport sledovat.
0: A je pravda, že včera odpoledne na mě ze všech různých kanálů, sociálních sítích, internetu skákalo vítězství Novaka Djokoviče, že 39letý Srb stále není odepsaný a že porazil možná nejlepšího hráče, nebo spíš hráče s nejstabilnější formou v tomto ročníku, Alexandra Zvereva. A to sice na turnaji taky v Pekingu tedy, ale mužském, a postoupil tedy do semifinále. Tak to je taková možná senzace víkendu z pohledu mužského tenisu.
1: To rozhodně ano.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport nás 5 minut před 7:30 čeká ještě téma encyklopedie, ve které tento týden máme nové téma, a to sice...
1: Golfové. Budeme se věnovat nejnadějnějším a nejlepším českým golfistům a golfistkám v současnosti.
0: Začneme jménem, které asi neslýcháte často, ale s velkou slávou na golfové poměry. Se o něm mluvilo loni v červenci.
1: Je to Filip Jakubčík, který se tehdy stal vůbec prvním českým hráčem, který startoval na mužském turnaji kategorie Major.
0: Na britském The Open Championship, co do výsledku, kdo ví jak, nezářil, byl 122. ale už jeho účast v 21. byla přelomová.
1: Na turnaji se kvalifikoval vítězstvím na evropském amatérském mistrovství, to se mu taky povedlo jako prvnímu Čechovi v historii.
0: Filip Jakubčík až do letoška studoval ve Spojených státech na Arizonské univerzitě, kde měl úspěšnou vysokoškolskou kariéru.
1: Vyhrál celkem 4 turnaje a stabilní výkony se propsaly i na jeho post ve světovém amatérském žebříčku. Tipli byste si v nesoutěžní otázce, na jakou pozici mezi nejlepšími neprofesionálními hráči světa Filip Jakubčík dosáhl?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Převážně v americké společnosti mezi nejlepšími amatéry golfisty byl Filip Jakubčík na 5. místě. V top 10 skončil i letos na jaře v bodování okruhu PGA Tour University a díky tomu získal do konce sezony členství na Korn Ferry Tour, tedy druhém nejvyšším severoamerickém okruhu, a tím začala jeho profesionální kariéra.
0: Filip Jakubčík, o kterém mluvíme, se na té zmíněné Korn Ferry Tour připojil k Petru Hrubému, který tam od loňska prošlapával českou cestu.
1: Letos Filip Jakubčík nastoupil do 10 turnajů a na 6 z nich prošel katem. Nejlepšího výsledku dosáhl na turnaji v Ogdenu ve státě Utah, kde byl na děleném 9. místě.
0: Naše encyklopedie pochopitelně celý týden bude dál představovat nejnadějnější a nejlepší české golfistky a golfisty současnosti.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Dobré ráno, je 7:30. A teď Jan Altendorfská zprávy.
4: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem podle ministra Roberta Plagy za ANO je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Ve Francii dnes zůstanou kvůli protestům studentů zavřené stovky středních škol. Informovalo to ministr školství Edouard Jeffré, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5 000 lidí. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. A největší letošní cvičení mechanizované brigády české armády Moravian Lance ode dneška hostí vojenský újezd Libavá na Olomoucku. Více než 1000 vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony.
0: Sport.
4: Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slávie se o týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Čechy čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. Hrát se bude v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 45 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Sázavou vzniká kolona už na 34. kilometru. Dojíždí se v husté mlze a velmi pomalu přes 20 minut se pokračuje až k nehodě na 28. V levém pruhu odklízejí následky střetu několika vozidel, projíždí se pravým a odstavným. Na trojce z Benešova do Prahy trvá zdržení od sjezdu na 4 koly, odtud přes omezení u Senohrab se k D1 jede téměř půl hodiny. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte kolonu od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. Čtvrt hodiny zabere cesta k nehodě u Tuchoměřic na 3.5. Stále se tam nedá projet levým pruhem. D5 na příjezdu do metropole od Plzně a fronta před Rudnou ze 7. kilometru na okruh za Ořech pojedete přes 40 minut. A silnice 20 z Písku do Budějovic a velké komplikace na příjezdu do města.
6: Kruháči těsně před Budějovicema je dopravní nehoda, kamion tam naboural do těch svodidel toho mini kruhového objezdu, snaží se ho teď vyprostit.
5: A zdržení hlásíte více než půlhodinové, jak od Písku, tak na silnici 105 od Hluboké a zaplnil se i výjezd z Budějovic, kolona se sune z úrovně Globusu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně nad Českem převládá oblačno nebo skoro zataženo. Na západě a jihozápadě už se ale oblačnost začíná zmenšovat. Místy už je i polojasné nebe. Dávejte si ale pozor na mlhu, a to hlavně na severozápadě našeho území. Teploty se pohybují mezi 7 a 12 stupni, ale v místech, kde nefoukal vítr, klesla teplota ke 4 stupňům. Nejtepleji zůstalo v Dukovanech. Tam neklesla teplota pod 12,5 stupně, naopak nejchladněji v klasických šumavských mrazových lokalitách. Například na Březníku nebo na Rokické Slati spadla teplota pod nulu, konkrétně k -2,5 stupňům. Přes den se ale můžeme i nadále těšit na příjemné počasí babího léta. Až se rozpustí mlhy, tak se bude nebe projasňovat. Odpoledne už bude většinou jasno s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Na horách bude kolem 15, na Šumavě až kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 7.37, posloucháte Radiožurnál Sport 5.10, tak aby se vám to nepletlo 5. října. Krásné ráno.
1: Krásné ráno, jdeme na sportovní přehled číslo 1 na startu nového týdne. Česká fotbalová reprezentace přišla o dalšího hráče kvůli zranění, detaily řekne právě na úvod sportovního přehledu Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
2: Pěkný den. Štěpán Chaloupek opustil fotbalový národní tým, obránce Slávie se zranil při sobotní prohře v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už o 9. hráče.
3: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Deny, ten ho poslal do základní jedenáctky ve všech třech dosavadních duelech Ligy národů. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprezentační přestávce. Ve Wembley nastoupí proti domácí Anglii. V obrané řadě národního týmu je ale otazník. Vedle Chaloupka nemůže hrát ani kapitán Krejčí, který dostal ve Španělsku červenou kartu. Krajní obránce Coufal zase v posledních dvou utkáních chyběl kvůli zranění. Duel Česko-Anglie začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20 hodin a 45 minut. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Jak už zaznělo, duel fotbalové ligy národů mezi Anglií a Českem budeme mít na této stanici v přímém přenosu.
1: V Lize národů v elitní lize A Portugalci bez Cristiana Ronalda porazili Norsko 2-1. Zajistili si tak jako první tým postup do čtvrtfinále této soutěže. Němci remizovali v Řecku 0-0, Nizozemci zdolali Srby 2-1 a Velšané podlehli Dánům 0-1. V lize B byly remízy 1-1 mezi Kosovem a Rakouskem a taky mezi Irskem a Izraelem. V lize D pak dva domácí týmy zvítězili 1-0, a to Azerbajdžán nad Litvou a Malta nad Andorou.
2: Pojďme na hokejovou extraligu. Hráči Třince překonali rekord Tipsport extraligy. Domácí Olomouc porazili 9-0 a vyhráli po 8. v řadě bez ztráty bodu. To je historicky nejlepší vstup do sezony české nejvyšší soutěže. Na druhé straně pro Olomouc to byla nejhorší domácí extraligová porážka. Po 6 inkasovaných gólech šel do branky náhradní gólman Jan Broš. V 29 letech to byl jeho debut v extralize.
4: Nepřál jsem si to určitě takhle, nepřál jsem si to jít do brány do tady toho stavu. Tak já jsem to bral, takže udělám čtyřku maximum pro to, aby to skončilo rozumně. To se mi nepovedlo. Z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Ne každý musí prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat.
2: Ve šlágru 8. kola Pardubice přestříleli pražskou Spartu 6-4. Východočeši ztrácí na druhém místě tabulky 3 body na vedoucí Třinec, který má navíc zápas k dobru. V ostatních utkáních extraligy Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Hradec Králové zdolal Vítkovice 3-2 v prodloužení a také 3-2 v prodloužení vyhrálo i Kladno v Litvínově. 8. kolo, které za půl hodiny probereme i s olympijským vítězem Martinem Procházkou, uzavře dnes od 17.30 zápas České Budějovice Brno. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu Sport a také například na serveru i rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Hokejisté Vsetína v Maxalize poprvé v sezóně nezvítězili. V dohrávce 3. kola podlehli Havířovu na jeho ledě 3-4 po nájezdech. V čele tabulky má Vsetín po 10 zápasech náskok 4 bodů před Pardubicemi B.
1: Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V severoamerické NHL měl 29 zákroků. Karlu Vejmelkovi nestačilo 21 zásahů, s Utahem prohrál na ledě New Yorku Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma prohrál z Vegas 2-3.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do 8. finále, Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Do stejné fáze se může dostat i Marie Bousková, která by měla s Číňankou Cheng nastoupit za zhruba 20 minut. Po 11. hodině našeho času by pak měl nastoupit Jiří Lehečka, a to už do semifinále turnaje v Tokiu. Jeho soupeřem bude Vašero z Monaka.
1: Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii a zaznamenal premiérové vítězství v sezóně. Čtyřnásobný mistr světa porazil Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu, který přesto navýšil svůj náskok v čele průběžného pořadí, a to na 84 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který závod nedokončil.
0: Plochodrážní závod motocyklistů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Nejstarší plochodrážní podnik na světě má českého vítěze po 9 letech.
5: Vyhrát Zlatou přilbu ještě doma je, a jak říkal tenkrát, že jsem byl, jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezónu, takže jsem rád, že to vyšlo.
2: Před Kvěchem slavil domácí jezdec naposledy v roce 2017, kdy se povedlo vítězství Václavu Milíkovi. Ten letos obsadil 10. pozici.
1: Belgický cyklista Remco Evenepoel ovládl v Lublani mistrovství Evropy, respektive jeho silniční závod. Kromě evropského titulu má i ten světový a triumfoval taky na olympijských hrách v Paříži.
2: A judistka Tereza Bodnárová se jako první z českých reprezentantů představí na mistrovství světa v Baku. Čerstvá medailistka z Grand Slamu v Budapešti nastoupí za zhruba hodinu a 10 minut proti Nizozemce Fan Krevelové.
6: Tahle Holanďanka je hodně nepříjemná. Jednak je vyšší, ale je hlavně hodně silová. To její judo je opravdu silový. Já jsem s ní ještě neměla tu čest na závodech, ale na soustředění a upřímně doufám, že se první kolo bude vyvíjet líp než randory na soustředění, protože tam mě teda jako zmuchlala, takže budu si muset dostat do pohybu a na tom to bude všechno založený. No.
2: Světový šampionát judistů potrvá až do neděle, zapojí se do něj celkem 6 českých reprezentantů, a to včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka, pro toho ale soutěž bude až v neděli. Na místě máme každopádně našeho reportéra Petra Kadeřábka, takže o zápasech českých reprezentantů uslyšíte v přímých přenosech.
1: Ještě předtím, než do mistrovství světa v judu vstoupí první česká reprezentantka Tereza Bodnárová, před 9. hodinou se právě s Petrem Kadeřábkem spojíme ještě před 8:30.
0: Ano, a teď jste slyšeli taky Adama Weidenthalera, kterému moc děkujeme za sportovní přehled.
2: Hezké pondělí.
7: Šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
8: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
9: Doufám, že budu maximálně dobrý v formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat, a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
7: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
8: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Snad vám zpříjemnil ráno i Iggy Pop, který zněl na Radiožurnálu Sport teď aktuálně v 7 hodin 49 minut. A my můžeme vás pozvat velmi rádi na první díl naší týdenní soutěže, pochopitelně v 8.50, tradiční čas ve všední dny. A Pavel Tilšar by mohl pozvat těmi cenami.
1: Ano, rád. 2 stupenky na basketbalovou ligu mistrů pro vás máme, konkrétně na zápas toho nově vzniklého týmu Slávie, která ale samozřejmě vznikla z týmu Nymburka, nejúspěšnějšího českého týmu. Slávia bude hrát s Albou Berlín ve středu v pardubické Enteria aréně. Bylo to taky téma i na Radiožurnálu Sport, že se slávisté, no basketbalisté Slávie, tedy budou utkávat s evropskými soupeři v Pardubicích. Každopádně 2 stupenky na basketbalovou ligu mistrů můžou být vaše zhruba za hodinu.
0: No pro Slávy jako takovou je to výjimečný moment, vstup do ligy mistrů, i to, že se jim teď povedlo v sobotu zkompletovat 5 vítězství v řadě, po 5. vyhráli v Národní basketbalové lize v Hradci Králové a teď vstupují tedy ve středu do ligy mistrů. Na druhou stranu je to Slavia Praha nebo era NBK, to znamená Nymburk, a ta jeho stopa je daleko hlubší a delší a myslím, že nějaké historické milníky, aby zdolal nymburský basketbal, tak to je daleko, daleko před námi.
1: To 100%. Každopádně budeme mluvit o basketbale taky po 8:30 na Radiožurnálu Sport s Vojtěchem Hrubanem. A když byla ještě řeč o cenách a soutěžích během dnešního dne, tak v 10. Pavla Horváta po 10. budete moct vysoutěžit 2 vstupenky na fotbalovou Šance ligu na zápas Sparty s Pardubicemi a ještě 1 soutěž odpoledne, 2 vstupenky na 36. ročník Velké Pardubické, takže dnes celkem 6 vstupenek pro vás máme.
0: Ano, Velká Pardubická už v neděli 11. směřujeme k tomu. Tak vzhůru do klusu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: Velký, obrovský, výjimečný zápas čeká zítra české fotbalisty, protože nastoupí ve fotbalové mece, alespoň co se týče Evropy. Wembley v Londýně, to je obrovský svatostánek nejen anglického fotbalu a myslím, že Češi tam nastoupí proti jednomu z nejlepších týmů světa. Potom sobotní vítězství Chorvatu, Angličanů nad Chorvaty 7-0, možná třeba vůbec týmu s nejlepší formou na světě.
1: Tak svěřenci Tomase Tuchla jsou taky bronzoví medailisté z letošního mistrovství světa, takže ten los pro české fotbalisty a nového kouče ze Španělska Santiho Deniu byl opravdu nemilosrdný, co se týká té skupiny Ligy národů, protože mají Češi už za sebou zápas s mistry světa. Každopádně zítra tedy 20:45 a přímý přenos Radiožurnálu Sport utkání Anglie Česko.
0: Je to čtvrtý zápas během 11 dnů. A Liga národů tak v tom prvním zářijovo-říjnovém bloku směřuje do finiše. Některé týmy už mají vlastně v repre pauze dohráno.
1: Třeba Portugalci, kteří vyhráli i čtvrtý zápas v jedné z těch skupin elitní úrovně Ligy národů. A vzhledem k tomu, že tedy Portugalci mají 4 zápasy, 4 výhry, plný počet 12 bodů, taky s ohledem třeba na výsledky ostatních mají jisté čtvrtfinále vlastně jako první tým. Naposledy tedy Portugalci zdolali Norsko 2-1. Zajímavé góly v prvním poločase, nejprve norského obránce Ayera a pak portugalského beka Cancela. Vlastně ty branky dělily 2 minuty, ale byly to tedy parádní góly, dalekonosné střely zpoza velkého vápna, takže pokud jste neviděli, pusťte si. No a v 79. minutě útočník Ramush, dá se říct, potvrdil to, že Portugalcům aktuálně Cristiano Ronaldo nechybí, protože právě tento kanonýr AC Milan se prosadil ve třetím zápase za sebou a rozhodlo tedy o vítězství Portugalců 2-1.
0: Ano, Portugalci 12 bodů, jistota čtvrtfinále Ligy národů. Druzí jsou v té skupině Dánové, kteří vyhráli ve Walesu díky penaltě Højlunda z 75. minuty 1-0. A pak to možná ještě bude přece jenom boj za nimi Norsko 3 body. Pojďme do další skupiny, to je skupina A2, kde se včera hrálo v Řecku.
1: No a v Soluni na stadionu PAOKu i domácí Řekové třeba se záložníkem bývalým slávistou Christosem Zafeirisem remizovali s Německem 0-0, to znamená, že Němcům se zatím pod novým koučem Jürgenem Kloppem asi nedaří úplně, co se týká výsledků. Podle očekávání 4 zápasy, 1 výhra, 2 remízy, 1 porážka, komplikace pro Němce, kteří jsou teď o 3 body jak za Řeky, tak za Nizozemci, kteří dokázali porazit Srby 2-1. To znamená, že vlastně když postupují 2 týmy ze skupiny a jsou ještě 2 zápasy před námi v listopadu, tak Němci budou horko těžko bojovat o postup do čtvrtfinále.
0: No, jsme na to zvědaví, vlastně oni hrají se Srby ten první zápas a pak hrajou proti Holanďanům, ale Řekům stačí porazit Srby v tom posledním utkání doma, tak jsme zvědaví. Přece jenom, ale když si to vezmete, Česko ve skupině Španělsko, Anglie, Chorvatsko, kdyby byli třeba Češi s takhle rozjetým Řeckem, tak případné porážky se koušou teda vzhledem k soupeři daleko hůř, než to, že prohráte třeba s Chorvatskem. Jo, jenom jak je to občas takové vachrlaté, nebo třeba se Srby, kdyby byli ve skupině, jo. A Srbové teď 4 prohry, to taky asi není úplně ideální nálada v zemi.
1: Myslím si, že se ukáže opravdu, jak na tom jsou čeští fotbalisté a česká reprezentace pod novým koučem Santim Deniou, jak na tom tady Češi jsou, až se právě utkají s týmy, které jsou třeba i co se týká v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA na tom hodně podobně. A pak se to asi bude hodnotit líp nebo lépe pro nás, než ty zápasy třeba se Španělskem a Anglií, kde je prostě jednoznačné, že Češi nejsou favority.
0: Tak připomínáme, že repre téma i v desítce, která začíná po 10. Za chvilku bude 8 hodin, tak vám přejeme krásné pondělní ráno.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Radiožurnál 8 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
4: Policie odložila případ dronu, který letos v Praze proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Hokejisté Pardubic porazili v extralize Spartu, tabulku vede 100% Třinec. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona od sjezdu na Sázavu k nehodě na 28. kilometru. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnál to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
5: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
4: Událost se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, kdy se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Řízení letového provozu pak varovalo piloty dalších letadel. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
6: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
7: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
6: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
8: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba jen těsně nedosáhli na 50% hranici pro vítězství. Bolsonaro plánuje v případě úspěchu navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpykává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat.
9: Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v Tipsport Extralize po páté v řadě. Pražskou Spartu porazili na svém ledě 6-4. Tři kanadské body si proti bývalému klubu připsal útočník David Tomášek.
10: Myslím, že zábavný pro diváky, hodně gólů. Trošku možná škoda od nás. My jsme polevili, trošku nechali jsme se dostat na rozstřel, ale 3 body.
9: Pardubice jsou v tabulce druhé za Třincem. Ten jako první tým v historii vstoupil do extraligy 8 zápasy bez ztráty bodu v řadě. Slezané zvítězili v Olomouci 9-0. V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 v prodloužení. A tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Do stejné fáze se může dostat i Marie Bousková, která nastoupí za pár minut proti Číňance Cheng.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda u Chocerad a kolona před Rousínovem. Na D1 z Brna do Prahy trvá zdržení od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru. Prudce se brzdí v husté mlze a přibližně 20 minut se jede k nehodě na 28. Blokovaný tam zůstává levý pruh, projíždí se pravým a odstavným. D1 před Brnem směrem z Vyškova zaplněná už před Rousínovem. V obou pruzích se brzdí okolo 218. kilometru. K Rohlence na 207. je to na půl hodiny. Na severu Moravy potíže na dálnici D56 směrem z Ostravy do Frýdku Místku. Před sjezdem na Paskov na 44. kilometru havarovala dvě osobní auta. Jedno je
13: nabourané v levém pruhu na blikačkách, akorát je to zatáčce a je tam mlha.
12: A druhé stojí v odstavném pruhu o kousek dál. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte zdržení od

0: Hezké ráno, milí posluchači, je 5. října a zapnuli jste si Radiožurnál Sport. Jsme tu společně s Pavlem Tilšarem.
1: Dobrý den.
0: Tak přejeme hezké ráno, při které můžeme popřát taky všechno nejlepší Eliškám. Ty mají dneska svátek, ty jsi mi říkal vlastně, že má dneska narozeniny už 61. brankář, kterého jsem měl i na kartičkách, když jsem byl kluk.
1: Patrik Roa.
0: 65. ročník, vychází to, ne? Že to je 61 let.
1: Ano.
0: To je neuvěřitelné, no, jak to letí. Ale ty kartičky člověk už sbíral před nějakými 30 lety, takže to tak nějak dává smysl, no, že na sklonku jeho kariéry.
1: A taky Mario Lemieux. Mluvili jsme o tom krátce po 7. hodině, že tyto dva slavní bývalí kanadští hokejisté dnes slaví narozeniny.
0: Velké persony hokejové NHL, která pokračovala v noci na dnešek 5 duely, ale kterých mohl mít radost také třeba český brankář Lukáš Dostal v nedávném souboji, respektive souboji s nedávným spoluhráčem Radkem Gudasem. Jeho Anaheim porazil Floridu 3-2 v prodloužení.
1: Naopak neradoval se další český brankář Karel Vejmelka, který v brance útahu dostal 4 góly na ledě New York Rangers a Mamův tedy prohráli 2-4. Seattle porazil Calgary 6-1 a Vancouver podlehl Vegas 2-3 v těch zbývajících dvou zápasech. Byli Češi na ledě a prosadil se pouze obránce Filip Hronek asistencí, ale jeho tým tedy prohrál z Vegas 2-3. A ještě tam byl jeden zápas, který začal vlastně českého času včera večer, a to konkrétně souboj Detroitu s Winnipegem 2-3.
0: O hokeji v následujících minutách, ale o tom českém Tipsport Extraliga nabídla opět velmi zajímavé dění. Zůstaňte s námi.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: svého Třince, který vytvořil nový rekord Tipsport Extraligy.
1: V úvodu nové sezóny oceláři vyhráli s plným budovým ziskem i osmé utkání, a to drtivě, řekněme stylově, 9-0 v Olomouci. Je to určitě téma taky pro našeho experta, olympijského vítěze z Nagana, Martina Procházku, kterému přejeme krásné pondělí.
2: Hezký den.
1: Tak třinečtí hokejisté překonali dva roky staré maximum Litvínova, který tehdy zvítězil za 3 body 7x za sebou. Má pro tebe to nové maximum Třince nějakou zásadní speciální váhu?
2: Přiznám si, že úplně nemá. Každopádně je to samozřejmě rekord, takže je to hezký, když ten tým takhle dokáže udělat, přepsat ty dějiny, ale jakoby, já si myslím, že pro Třinec to taky není úplně nějak zásadní. Třinec prostě se cítí velmi dobře od začátku sezóny, podává velmi dobrý týmový výkon, není to postavené jenom prostě na jednom nebo dvou útocích, prostě je to týmový výkon podpořený skvělou branou a samozřejmě výborné dva brankáře teďka, takže to prostě za mě prostě Třinec si to užívá, má vynikající tým a výborná parta.
1: Ano, brankářské duo Kacetl Mazanec samozřejmě se taky podílí na tom, že Třinec vyhrál 8x za 3 body v úvodu nového ročníku Tipsport Extraligy. Když to převedeme právě ten rekord na to, jak se můžou cítit hráči, tak nebudeme u Martina Procházky asi vyzvídat, jakou nejdelší sérii vítězství třeba i v základní hrací době nazbíral ve své bohaté kariéře, ale když to pak si vezmeš každé jedno utkání a jdeš na led, tak se musíš cítit vlastně tak, že jdeš na hrací plochu určitě s nějakým náskokem, viď?
2: Je to tak, samozřejmě, ale zase je to spojený prostě s tím týmovým výkonem. Není to o tom, že je to o nějakých pár hráčích, ale celkově ty kluci se můžou na sebe spolehnout, můžou, když o třeba některý zápas, některý nejde úplně třeba jednomu útoku nebo jedné pětce, tak jsou to schopni za ně vzít další ty hráči. A to je to, o čem mluvím, že prostě Třinec to právě opravdu skvěle postavené. Je to jedno v útokách, jaký ty útoky chodí na led, skvěle se doplňují a jak říkám, dokáží to vzít jedný za druhý, tak je, prostě je to paráda a určitě se Třinci teďka jakoby cítí hráče velmi dobře a i ten týmový výkon je výborný.
0: Říká Martin Procházka, náš hokejový expert. Třinec, abych doplnil Martinova slova, měl v tom utkání v Olomouci 9 různých střelců. Martin Růžička s Ondřejem Kovaříkem připsali ještě 2 asistence, takže celkově 3 body v tom duelu. Na druhé straně stojí i bývalý Martinův spoluhráč ze začátku kariéry Petr Fiala, který je teď stanovým trenérem Kohoutu. Napadl mě přímě, že dneska v Olomouci Kohouti nekokrhají po ránu. Nicméně on se omlouval po duelu. 9-0 nebo 0-9, Martine, to teda je těžká neděle jako hrom. Co na to říkáš?
2: To každopádně, samozřejmě je to nepříjemný. Dostáváte takovýhle výprask, se dostává jednou, dvakrát za sezónu, možná jednou jenom. Já si takové zápasy taky pamatuji, kdy jsme třeba s Kladnem přijeli do Zlína, dostali jsme 10-1, bylo vymalováno, ale tak je lepší, když prohrajete venku, když hrajete takovým rozdílem obrovským, tak když to třeba nevidí úplně, já nevím, fanoušci, jak se říká, domácí, tak je to lepší, když to dostanete takovou nálož venku. Ale no, stane se to občas i doma, ale je to nepříjemné. No, samozřejmě je to potom tak, ti hráči se potom cítí velmi, velmi potupně. Na druhou stranu prostě Třinec opravdu ukazuje svou dominanci a zatím je to prostě tým, který naprosto šéfuje celé extralize.
1: S Martinem Procházkou mluvíme o zápasech 8. kola hokejové Tipsport Extraligy. Hrál se taky v Pardubicích a byl to velký šláger. Domácí Dynamo porazilo v repríze posledního semifinále Spartu 6-4. Byla to podle tebe velká reklama na nejvyšší domácí soutěž, 10 gólů. Ano, a v čem byli nakonec pardubičtí lepší?
2: Bylo to reklama na skvělý hokej, opravdu dalo to trošku očekávat. Prostě vždy je výborná atmosféra v těchto zápasech, hráči to užívají na ledě, je tam spousta strkanic, emocí. No, Pardubice nakonec byl lepší v tom, že to utkání nějakým způsobem pořád kontrolovali, dobře do něho vstoupili, přesilovkou dal Tomášek hnedka první branku, sice potom také Sparta vyrovnala z přesilovky na 1-1, ale opět úřadoval Roman Červenka, který zase tam krásný gól z levé strany, přes obránce prostřel brankáře Kováře. No a potom v té druhé třetině tam byly hodně emocí, tam to samozřejmě Pardubice už zase si dali ty dva góly navíc, už to vypadalo, že se to ukáže, zase uklidní se. Naopak se strhla velká bitka mezi Smejkalem a Chlapíkem, která netrvala až tak dlouho, ale byla teda opravdu NHL, to mělo parametry. No a pak samozřejmě Sparta, možná i to trošku nakoplo, Devin Shore tam dal dva góly, bylo to 4-3, ale zase ukázali Pardubice prostě tu svou převahu, tu prostě tu kvalitu v těch hráčích. Je to něco podobného jako u Třince, prostě není to zase postaveno na jednom útoku, ale celkově Pardubice taky mají ten tým velmi silný, poskládaný. No a ten nakonec se ukázalo, že vlastně jakoby to utkání si takhle dohrali na 6-4.
0: Martin Procházka zmínil tu domluvenou bitku, Smejkal Chlapík, oba borci na sebe houkli na buli, že teda schodí rukavice. Možná iniciátorem byl Filip Chlapík, o kterém pak trenér Augusta říkal, že si možná mohl vybrat nějakého soupeře, kterého měl šanci porazit, ale že chápe, že to chtěl, co by kapitán, vyburcovat. Ty jako trenér, no, jak by ses k tomu postavil, ztrácíš, potřebuješ lídra hlavně ve hře, v ofenzivě, a on se ti pak na 5 minut posadí na lavici za bitku. A nebo naopak, Martine, bral bys to, že je chtěl prostě vyhecovat, že takhle se má chovat kapitán?
2: Já bych se trošku přiklonil asi na stranu Filipa Chlapíka, no, asi to evidentně prostě měl v sobě, prohráváte 4-1, asi tam cítil nějakou frustraci a proto asi chtěl možná to takhle trošku vzít na sebe. Samozřejmě tíhle ty hráči asi nejsou toho, aby se tam prostě prali, ale on právě proto do toho asi šel, i když věděl, že od Jiřího Smejkala, že dostane trošku naložíno, tak prostě chtěl ukázat to odhodlání, tu bojovnost a asi to takhle na sebe vzal, no, to, že si nechal nařezat, to za to prostě hold, prostě jsou tam nějaké fyzické parametry a takhle to je, ale ano, na druhou stranu trenér z pohledu trenéra to také vidí, jinak on by chtěl, aby prostě takovýhle hráči hráli na ledě, aby se za toho jsou jiní, aby se prali. Každopádně prostě Filip Chlapík to takhle udělal a asi myslím, že mezi fanoušky Sparty má teďka samozřejmě zase o to větší kredit.
1: Hodně se to řeší, ta bitka, i na sociálních sítích, a zejména to, že po tom, co Jiří Smejkal bez diskuzí prostě tu bitku vyhrála, dostal Filipa Chlapíka doslova na kolena, tak ho pak ještě dvakrát udeřil. Vlastně když už Chlapík klečel a byl k němu zády někam do hlavy, do zátylku, zkrátka asi se tohle úplně nedělá v hokejových bitkách, byť pravidla nějakým způsobem nejsou sepsaná, ale možná ještě jiný pohled, Dynamo vlastně sdílelo tenhle moment na sociálních sítích, když se Smejkal rozmachuje, Chlapík klečí a je tam ukázaná jakási dominance i v téhleté jedné situaci, tak co na tohle říkáš, Martine?
2: No, už by to asi být nemělo, jako když to řeknu, nemělo by to už tomu té bitce patřit, jinak jak říkám, na začátku naprosto přesně podle NHL jakoby vzorce řeknete si něco na ty buly a pak to jde dolů a jde to okamžitě do bitky, žádný čekání na nic. Takže to se mi líbilo, no, to, že potom ještě Smejkal vlastně jako teda 2-3 rány se snažil Filipa Chlapíka trefit ze zadu, to už samozřejmě k tomu asi nepatří, ale já myslím, že to není prostě zase nic nového, vidíme to i v NHL, když vidíme některé zápasy a některé ty bitky, tak tam taky ti hráči někdy prostě už jsou tak jakoby přemotivovaný, že se to neudrží už nějaký ty v úzokách pravidla, no a tak dá ještě 1-2-3 rány navíc, ale jako pokud se nic nestane vážného, tak jako zase to asi nemá cenu úplně řešit, takže spíš by bylo horší, kdyby tam potom došlo k nějakému vážnému zranění už vlastně po nějaké prošlé bitce, která už byla ukončena.
0: I tohle bylo téma jednoho ze šlágrů včerejšího programu, možná tedy toho největšího šlágru, ale přece jenom v tom pátém, osmém kole Tipsport Extraligy dominoval ten vítězný rekord Třince při vstupu do nového ročníku 9-0 nad Olomoucí, vyhráli Oceláři. Po 8. v řadě mají vítězství. Martin Procházka bude glosovat dál extraligové dění i zítra ráno, má i čistou hru, tak se na tebe, Martine, moc těšíme a děkujeme za rozhovor.
2: Já taky děkuji, naslyšenou.
3: Šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
4: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
5: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
3: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
4: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v judu se koná v azerbajdžánském Baku, kde bude za 8 dnů už někdo z našich reportérů, který nenosí jméno Petr Kadeřábek a bude reportovat o fotbale, veď, Pavle?
1: S Mirkem Vasičem se vystřídají, dá se říct, v Baku, protože tam bude hrát Slávia druhý zápas Ligy mistrů.
0: Ale přidají tu krabičku na ty přenosy, přímé přenosy, takzvaný kodek. A...
1: rychlá předávka na letiště.
0: No, ale to už bude tedy po mistrovství světa v judu, které začíná dneska i s několika českými reprezentanty.
1: A právě Petr Kadeřábek je s námi ve spojení, tak ti přejeme dobré ráno do Azerbajdžánu.
6: Dobré ráno, zhruba 10 metrů od tatami vás zdravím.
1: No tak to máš ideální výhled i na české reprezentanty, kterých bude celkem 6.
0: Počkej, Petře, ale máš pojištění nějaké cestovní, aby na tebe někdo nespadl a přece jenom některé ty váhové kategorie, to bys nemusel úplně rozdýchat.
6: Cestovní pojištění samozřejmě mám, i na zdraví jsem pojištěn, ale až někdo hodí tak daleko, jak sedím někoho z judistů, tak si myslím, že to bude nějaký světový rekord. I když třeba Lukáš Krpálek, si pamatuju, před 15 lety v Paříži hodil s Korejcem tak vysoko, že celá hala začala šílet. To byl opravdu tehdy let, snad ze 3 metrů padly nohy tehdy Korejce na zem. Byl to boj o bronz, tuším, první medaile Lukáše Krpálka na mistrovství světa.
1: A zase by se Petr Kadeřábek hodně proslavil a myslím, že i naší stanici ve světě, pokud by ho zasáhl některý z judistů. Každopádně věříme, že se tohle nestane. I pro zdraví našeho reportéra, který bude tedy sledovat zejména české reprezentanty na mistrovství světa. Zmínil si Lukáše Krpálka, ten pochopitelně nechybí na světovém šampionátu. Tak koho dalšího tam budeš sledovat v Baku?
6: No už za chvilku přijde na tatami číslo 2, tedy po mé levé ruce, Tereza Bodnárová v hmotnostní kategorii do 52 kg. Na to jsem opravdu zvědavý, protože Tereza Bodnárová je neuvěřitelně talentovaná judistka, tu její kariéru provází zdravotní problémy, také studium na vysoké škole, teď už čerstvá bakalářka a také čerstvá medailista z Grand Slamu v Budapešti, který byl setsakra dobře, byly tam samé velmi kvalitní judistky, tak s touhletou vizitkou teď bude vstupovat na tatami při mistrovství světa. Je to její třetí šampionát a bude se snažit tedy projít dál minimálně do druhého kola. Posluchači Radiožurnálu Sport už to slyšeli, že ve třetím kole by mohla nastoupit proti Utě Abeové. No a to je prostě senzace světového juda. Možná si to i vy dva budete pamatovat, když v Tokiu vyhrála olympijské zlato ve stejný den jako její dvojče bratr.
1: Petr Kadeřábek s námi ve spojení s mistrovství světa v judu v Baku, které dnes startuje v Azerbajdžánu. Petr Kadeřábek mluvil tedy o Tereze Bodnárové, které uslyšíte i v přímém přenosu, její první zápas před 9:00, zhruba za půl hodiny. Ještě mezi ty další české reprezentanty, kteří se představí v Baku, se řadí i David Klamert, pro kterého je to loučení vlastně s judistickou kariérou. Tak jak se připravoval na ten svůj poslední velký turnaj?
6: David Klamert by měl přijet dnes do dějiště šampionátu. Tady je vlastně kromě Terezy Bodnárové pouze Renata Zachová, která se bude prát pozítří a už zítra nastoupí také Husnidin Karimov, tedy rodák z Uzbekistánu, který reprezentuje už nějaký ten rok Českou republiku. No a zpět k Davidu Klamertovi. On se prostě chystá na svůj poslední zápas profesionální kariéry. Ne na mistrovství světa, ale vůbec teď pověsí to profesionální kimono na hřebík, bude se věnovat trenérství a samozřejmě měl určitě fanoušci juda uvidí i na nějakých těch veteránských turnajích, kde by mohl sbírat medaile, stejně jako před nedávnem třeba Roman Horák, který přivezl stříbro ze světového šampionátu veteránů. David Klamert není tak natrénovaný, jako jsme u něj byli zvyklí v těch předchozích šampionátech, ale i přesto právě možná z toho uvolnění by mohl překvapit a pokud by prošel minimálně přes první kolo, tak by to bylo tedy velké překvapení, protože ho tam bude čekat francouzský bronzový medailista z pařížské olympiády Maxime Gael Engavey-Ambou, tedy Francouz, který má 4 části svého jména, už se s ním bude prát po páté. David Klamert z toho 3x prohrál, takže los mu znovu nepřál, ale já doufám, že tenhle ten bojovník a velký vypravěč, a to určitě posluchači Radiožurnálu Sport také uslyší, si to neužije. On prostě překoná ten svůj nejlepší výsledek zatím na světových šampionátech, kterým bylo 9. místo.
0: Petr Kadeřábek přímo z azerbajdžánského Baku. Teď je v pozvánce na první přímý přenos, který začne hned po naší dnešní soutěži, tedy po 8 hodinách a 50 minutách. Můžete si ho poslechnout. Půjde do boje Tereza Bodnárová. Petře, tak za půl hodinky naslyšenou.
6: Uvidíme, jestli to stihneme s tím časem. Tereza Bodnárová se teď chystá v rozcvičovně a zhruba za 5 zápasů před ní, tedy nastoupí na tatami.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 8:30. A teď se zprávami Jana Utendorská.
5: Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má v Česku začít fungovat od února. Radiožurnál to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu. Výslechy svědků pokračuje soud v kauze druhé větve takzvané kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H. po rituálech v lesích u českého Štenberka. Žalobce viní 6 lidí, všichni vinu popírají. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíže základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu. A uhlí meziročně podražilo proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Palivové dřevo stojí zhruba stejně jako loni.
1: Sport.
5: V azerbajdžánském Baku začíná mistrovství světa judistů. Za necelou půl hodinu do něj vstoupí první z celkem 6 českých zástupců. V kategorii do 52 kg se představí Tereza Bodnárová. Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek se bude prát až v neděli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení od Sázavy směr Praha, směr Brno, překážka za chodce rady. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Sázavu přetrvává zdržení v pomalu jedoucí koloně. Brzdí se v Mlze, kousek za exitem 34 a k nehodě na 28. kilometru se popojíždí 15 až 20 minut. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh. Na D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady, nohu z plynu na 31. kilometru. A kvůli husté mlze kamiony vybočují až na poslední chvíli. D1 a jih Moravy, trasa z Vyškova k Brnu, hodně zaplněná, stále v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. V úseku mezi kilometry 215 a 207 pojedete něco okolo 20 minut. D1 už těsně před Brnem směrem z Vyškova nabíráte kratší zdržení od Slatiny z 201. kilometru až ke zúžení u D2. A pojďme k Praze. Na D7 před Tuchoměřicemi na kilometru 3,5 řeší v levém pruhu kolizi. Fronta vzniká za sjezdem na Kladno na 7. A příjezd do metropole D1 od Brna na 1. kilometru, dodávka a osobní auto v pravém pruhu po nehodě, nesouvislá fronta od Průhonic z 6. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Do středy bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, která postupuje ze střední nad jihovýchodní Evropu a kolem ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu a bude pokračovat počasí babího léta. V první polovině tohoto týdne tedy bude převládat jasná obloha, jen ve středu může být přechodně i oblačno. K ránu se budou ojediněle vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Noci budou chladnější, tak jako dnes, většinou s teplotami mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem 3 stupňů. A to i zemními mrazíky. Odpoledne bude teplo, nejčastěji 18 až 24 stupňů. Už ve středu vliv tlakové výše nad jihovýchodní Evropou bude slábnout a ve čtvrtek přes naše území přejde k východu výrazná studená fronta, za kterou k nám v dalších dnech bude proudit studený a vlhký vzduch od severozápadu, postupně od západu. to byly zprávy. A po nich dál poslouchej.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Blink 182 v našem vysílání v 8 hodin 37 minut. Přeji vám krásné ráno. Nějakým způsobem budeme teď propojovat, ale jenom opravdu maličko, dva sporty. Fotbal totiž teď má v plánu a ještě na programu reprezentační přestávku a už za týden, ale bude pokračovat i klubová scéna i fotbalovou ligou mistrů.
1: No tak teď už začíná, respektive zítra v tomto týdnu, basketbalová liga mistrů. Zápasem v Itálii proti Reggiáně do ní vstoupí Pardubice.
0: A další neporažený celek, nebo dosud neporažený celek nového ročníku Národní basketbalové ligy, Slavia Praha era NBK, ta vstoupí do ligy mistrů doma ve středu.
1: Bude to v úvozovkách doma, bude se hrát v pardubické Enteria aréně. Každopádně i to probereme s jedním z nejzkušenějších hráčů aktuálně Slavie Praha era NBK, Vojtěchem Hrubanem. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Zmínili jsme to, říkali jsme v domácím prostředí, ale bude to Enteria aréna v Pardubicích, tak jak moc domácí prostředí to třeba i osobně pro vás bude?
2: Tak myslím si, že pro nás, co už máme něco odehráno, hlavně z národní tým, pro Čechy tak to domácí prostředí relativně bude, protože máme s tou halou dlouhé zkušenosti a dlouhou historii. Samozřejmě pro Slávy jako tým nově vznikající to bude trošku nepříjemný, jsme tam ani netrénovali, takže z tohohle pohledu ta situace jaká je, ale věřím, že máme rozkušený tým, na to jsme si dokázali nějakým způsobem srovnat, protože to není neznámá situace.
0: Vojtěch Hruban mluví i z pozice kapitána národňáku, takže těch zkušeností má opravdu habaděj. Nicméně, když jsme tady před nějakými 20-30 minutami mluvili s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou, tak jsme mluvili i o zápase Pardubice-Sparta 6-4, který se dohrál před několika hodinami v Pardubicích. Kolik tam vlastně stihnete basketbalových tréninků? Protože předpokládám, že na bruslích tam nebudete vyrážet ještě teď na led.
2: To by nedopadlo dobře, ale stihneme jeden trénink odpolední, den před zápasem a pak ranní střelecký den zápasu, což je takový standard víceméně pro venkovní zápasy, což je naše taková běžná praxe, dělali jsme to taky v loňských letech, kdy jsme hráli i na Královce a trénovali jsme pořád v Nymburce, takže taková běžná praxe pro venkovní zápasy, ale tak to bohužel je.
1: Prvním soupeřem Slavie v lize mistrů bude Alba Berlín, kterou jste potkali i s Nymburkem v minulé sezóně. Shodou okolností jste stejně jako právě němečtí soupeři došli později až do čtvrtfinále, tak jak obtížný soupeř Alba Berlín je?
2: Alba je tým s velkou historií, který v poslední době má trošku slabší období. Mají nějaké problémy s financováním, ale pořád je to tradiční klub, pořád je to velký jméno, krásná hala, dobrý fanoušci. Tým to bude nebezpečný, ono samozřejmě jsme na začátku sezóny, takže se to těžko poznává, ta konfrontace v té mezinárodní scéně ještě zatím chybí, ale určitě je to malý tým, je to hodně agresivní, chtějí hrát rychle dopředu, takže věřím, že to je něco, co bude ten zápas dělat hezký na koukání, protože to je i naše strategie, takže myslím, že by to mohl být hezký basketbal, možná chvílema až trošku nekontrolovaný, protože to bude první zápas, ale myslím, že to jenom přidává na atraktivitě občas.
0: Než půjdeme k dalším soupeřům v lize mistrů, jak přece jenom vy jste to zmínil, že atraktivní basketbal nahoru dolů, je to něco, v čem se může odlišovat to vystoupení v lize mistrů oproti domácí soutěži?
2: Já myslím, že to je naše, že když to vezmu zpětně, tak to vždycky byla silná stránka Nymburka a teď jsme si to převzali s sebou do té Slávy, přece jenom trenér je stejný, část týmu je stejná, takže to je něco, čím se chceme prezentovat. Dlouhá léta to platilo na té mezinárodní úrovni a my nemůžeme spoléhat v téhle soutěži na talent a na to, že to prostě zvládneme čistě na zkušenosti a dovednosti, takže musíme přidat něco navíc a to v našem pojetí je právě ta rychlost a právě ty správné rozhodnutí v rychlém sledu.
1: Basketbalista Slávie Vojtěch Hruban je s námi na radiožurnálu Sport. Ještě k lize mistrů a dalším soupeřům budete hrát kromě Alby Berlín taky s bosenskou Igokeou a španělským Bilbaem. Tak jak jste spokojení s těmito soupeři?
2: Tak o Champions League kvalitní soutěž, ono nedá se moc si vybírat. Bilbao je tým z nejlepší domácí ligy světa ze španělské ACB, takže samozřejmě ta kvalita je veliká a na to se těšíme moc, to je řekněme asi nejkvalitnější soupiska v té základní skupině. A Igoka je trošku takový nevyspytatelný tým, oni hrajou dobrou adriatickou ligu, mají to postavený převážně na Američanech, na cizincích, ne na domácích bosenských hráčích a je to trošku tak, jak se trefí zrovna ten rok. Zatím letos pro ně je to nahoru dolů, takže tam se teprve uvidí, jak budou vypadat vlastně ty mezinárodní konkurenci, ale nemyslím si, že by se dostali nějakou lehkou skupinu. Jsou to všechno tradiční týmy, takže nečeká nás nic jednoduchého, ale samozřejmě tak to je v mezinárodních soutěžích.
0: Říká Vojtěch Hruban, jeden z nejzkušenějších basketbalistů týmu Slavia Praha era NBK, který vstoupil do Národní basketbalové ligy 5 vítězstvími z 5 zápasů. Co lze přenést třeba do Ligy mistrů z té vaší fazony teď, nebo o jaké vůbec fazoně se dá mluvit podle vás?
2: Tak měli jsme tam dobrý pasáže, když jsme hráli tak, jak jsme chtěli, pak samozřejmě to bylo, ono je to pak složitější. My jsme hráli ještě s týmama, který pravděpodobně nebudou patřit do těch horních pater tabulky, takže ty zápasy byly dost často rozhodnutý dlouho před koncem a samozřejmě to vám dá kromě nějakého zápasového tempa a jako velice málo, takže v tuhle chvíli samozřejmě těšíme se, že se začne ta Liga mistrů a že ty zápasy, ty těžší zápasy v té české lize přijdou později, takže v tuhle chvíli to bylo takový jako naladění, tak aby se dokázali rozběhnout, dostat do nějakého tempa, ty zápasy jsme zvládli a ta kvalita, doufujeme, přijde v tu středu.
1: Nově vzniklý tým Slavia Praha era NBK vstupuje tento týden do basketbalové ligy mistrů a o vstupenky na úvodní středeční zápas proti Albě Berlín hrajeme na radiožurnálu Sport dnes zhruba za 10 minut a taky zítra v podobný čas před 9 hodinou. Teď jsme nejen o utkání s Albou Berlín mluvili s jedním z nejzkušenějších basketbalistů Slavie, Vojtěchem Hrubanem, mimo jiné kapitánem české reprezentace. Tak vám moc děkujeme za váš čas a se středeční zápas podaří a zase někdy naslyšenou na radiožurnálu Sport.
2: Díky, hezký den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8 hodin 47 minut. Cyklistické mistrovství Evropy nabídlo včera strhující závěr mužského závodu Elit.
1: Ano, v tom těsném finiši, který rozhodla až cílová fotografie, porazil Belgičan Remco Evenepoel Itala Giulia Cicconeho. A nakonec se tady po titulu z mistrovství světa a zlatu z olympijských her poprvé raduje i z celkového prvenství na mistrovství Evropy.
0: Remco Evenepoel drží tedy opravdu výjimečnou i sbírku vítězství od neděle, tedy má dres mistra Evropy, ale už předtím má titul mistra světa, zlato z olympijských her, samozřejmě belgický šampion, a to mluvíme jak o časovkách, tak o hromadném závodu, a včerejší tedy ten triumf možná, já nevím, asi nejtěsnější, no, protože tam rozhodovali, kolik to mohlo být, jako tisícin třeba, nebo setin, nebo pixlů na fotce.
1: Možná vzdálenost milimetry, to říkal alespoň kolega Martin Charvat, který má pořad kilometry Jiřího Ježka, a bavil jsem se s ním o tom taky během jedné z písniček během dnešního rána, takže opravdu minimum, co rozhodlo ve prospěch Remca Evenepoela na úkor Itala Cicconeho.
0: Tak gratulujeme a samozřejmě rádi bychom viděli třeba i v těch třech pixlech, které rozhodují některé z českých jezdců, a snad se dočkáme v budoucnu. Jména by na to byla.

0: 8 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my teď zamíříme na soutěž, protože jenom připomínám, že kolega Petr Kadeřábek je na mistrovství světa v judu, kde už se za chvilku v azerbajdžánském Baku bude prát jedna z českých reprezentantek, ale přece jenom ještě nějaký čas máme, tak tady je soutěž.
1: Před chvílí jsme mluvili s basketbalistou Slávie Vojtěchem Hrubanem na Radiožurnálu Sport, protože slávisté vstoupí ve středu do basketbalové ligy mistrů zápasem proti Albě Berlína. Vy na tom utkání můžete být v pardubické Enteria aréně. Připomínám, máme pro vás dvě stupenky. Pokud je chcete získat, tak poznejte následujícího sportovce.
2: Bavíme se o strašně mladým klukovi, který toho odehrál málo, ať už vlastně za Spartu, i když má trošku toho feelingu evropského fotbalu, protože hrál proti Alkmaaru. A vlastně on doteď vždycky všechno zvládnul, takže z mojí strany já bych se určitě použít ho nebál, protože opravdu on všechno zvládá až podezřele plynule.
0: 221-552-222, číslo do studia, připomínka, 2 měsíce, máte vždycky co by vítězové pauzu a pak můžete opět soutěžit a vlastně připomínka toho, že jsme se neptali nebo neptáme se na jméno osobnosti, o které ta daná osobnost mluvila, ale prostě na majitele toho hlasu. Je to snad srozumitelné?
1: Já si myslím, že ano, pokud nám zatím nikdo nevolá.
0: Nikdo nevolá, no. 221-552-222, tak můžeme napovídat, protože po prvním soutěžícím už napovídat nemůžeme. Tak proč jsme ho zvolili, Pavle?
1: Zvolili jsme ho proto, že včera slavil narozeniny, nebyly to nějaké kulaté nebo půlkulaté, ale myslím si, že vždy, když má taková výrazná postava z českého sportu narozeniny, tak je dobré to zmínit.
0: No a taky, protože letos je výročí 270 let od narození skladatele, podle kterého se tento borec přezdíval. Tak. A to jsem samozřejmě napověděl asi těm, kteří trošku znají to, ale já myslím, že víte. Volá první z posluchačů, který to položil po téhle nápovědi, tak to byla exkluzivní nápověda. Tak to se omlouvám. Ne, včera měl teda narozeniny a říkal si, o kom mluvil, nebo ne?
1: Mluvil o Hugovi Sochůrkovi.
0: No, protože k němu má určitý vztah nadřízeného k podřízenému. Tak to jsme napověděli až. Tak kdo se dovolal? Dobrý den.
3: Zdravím vás, já jsem tu poslední nápověd už neslyšel. Moc teda tápu trošku, ale zkusím Radek Bejbel.
0: Ne, voláte sám, ta poslední nápověda, tak Pavle prozradí, ještě pan posluchač ji neslyšel.
1: Vy jste neslyšel tu nápovědu, tak já se zkusím říct stejně u mě jako Jan Pěruška, že kolik to je let od toho...
0: Ne, to ne, ale on neslyšel toho Sochůrka, víš?
1: Jo, toho Sochůrka, aha. Jo. Takhle, já jsem myslel toho Mozarta.
0: Ne, že ten hlas mluvil o Hugovi Sochůrkovi a z pozice nadřízeného, tak kdo to byl?
3: Tak to byl Rosický, jestli ne?
0: Výborně, gratulujeme. Jak se jmenujete, prosím vás, to jsme neslyšeli.
3: Jo, Tomáš Vrba.
0: Tomáš Vrba, výborně. No tak gratulujeme Tomáši, máte lístky na basket do Pardubic, pozor na to, a bude tam hrát Slavia Praha era NBK Ligu mistrů. Tak to se těšíte, ne? To stojí za to přijít.
3: Určitě se těším, a holka basketačka, tak asi bude chtít se mnou.
1: No tak paráda, tak vyražte ve středu a dál poslouchejte Radiožurnál Sport. Vyplatíte se to, máte lístky na basketbal.
0: Krásný den přejeme, Tomáši.
3: Díky.

0: Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: 8 hodin 59 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a jsme moc rádi s Pavlem Tylšarem, že můžeme být u dalšího přímého přenosu a už takhle brzo ráno.
2: Z mistrovství světa v judu v azerbajdžánském Baku první ze 6 českých reprezentantů vstupuje do světového šampionátu, konkrétně Tereza Bodnárová a její zápas vám nabídne živě přímo z místa reportér Petr Kadeřábek.
3: Hezký den z Baku, Tereza Bodnárová už se teď uklání na tatami a čeká jí tedy první souboj na mistrovství světa v Baku hmotnostní kategorie do 52 kg. Soupeřkou české reprezentantky je Naomi van Krevelová, tedy Nizozemka, která je vyšší, těžší, jen ale o pár deka, ale také silovější než Tereza Bodnárová a také výše postavená ve světovém žebříčku. Teď první stage, do které se opravdu pustila Tereza Bodnárová velmi hbitě, snaží se rozhýbat svou soupeřku, ale ta jí teď dokázala povalit, ale jen na břicho, snaží se v nevazi, tedy v boji na zemi, získat nějaký ten chvat, no a teď byla Tereza Bodnárová blízko tomu, aby utržila nějakou ztrátu, zatím ale bodovaná technika nebyla připsána, byť to vypadalo, že van Krevelové se podařilo převalit Terezu Bodnárovou, ale ta dopadla vlastně jeden na jeden bok a z toho nemůže být ani Juko, natož Vazary, tedy to nejnižší a druhé nejvyšší bodové hodnocení, i Pon už vůbec ne, tam musí závodnice padnout na záda přímo. Teď znovu boj v Kumikatě, tedy boj o ucho, Tereza Bodnárová znovu je velmi pohyblivá, ale obě dvě judistky se dostaly mimo ten prací čtverec 8x8 metrů a tak bylo zahlášeno mate, tedy znovu přerušený souboj, znovu se bude bojovat v Kumikatě o úchop, až zazní Hadžime, což také zaznělo. První minuta za námi, Tereza Bodnárová se teď snažila o učimatu, to znamená chytit svou soupeřku pod rukou a pak se k ní vytočit bokem a přehodit jí zanožením nohy, což se nepodařilo. Van Krevelová ukázala, že je nejen vysoká, ale že je také rychlá na nohou. Tereze Bodnárové by ale mělo svědčit právě tyhle ty nástupy, ty rychlé podkopy, snaha o ně a rozhýbat tak van Krevelovou, která se teď ale dostává do chvatu. I ona se pokusila o učimatu, ale Tereza Bodnárová velmi dobře oběhla nohy a vlastně celé tělo van Krevelové a tak s ní nemohla nizozemská reprezentantka hodit. Byť bych řekl, že Tereza Bodnárová, pokud další steči nepůjde do nějakého nástupu do chvatu, tak by mohla být za pasivitu trestána žlutou kartou, tedy šidem. Zatím se tak nestalo. 2,5 minuty ještě zbývá ode prace se základní prací doby. Teď se obě dvě dostaly znovu mimo prací čtverec. Tereza Bodnárová se v tu chvíli snažila přejít do boje na zemi, tedy do nevazy, ale bylo přerušeno, zahlášeno mate a teď už zaznělo znovu tatamové rozhodčí. Hadžime, 2,5 minutky ještě se budou prát. V základní prací době stále bodovaná technika není na kontě ani jedné. Teď se snažila Tereza Bodnárová o dobrý podkop, ale zatím míjí nohy své soupeřky. Znovu nástup, tentokrát van Krevelové, která okamžitě vystartovala proti Tereze Bodnárové a snažila se jí strhnout, ale Tereza Bodnárová utekla z tohoto chvatu, byť mimo prací plochu a bude za to možná trestána, ne. Ono od nového olympijského cyklu už to vyšlápnutí samotné není trestáno rozhodčími šidem a tak stále pokračujeme bez trestu a také bez bodované techniky. Polovina základní prací doby za námi, Tereza Bodnárová zatím v prvním kole mistrovství světa proti van Krevelové z Nizozemska drží vyrovnaný stav, bytě van Krevelová samozřejmě velkou favoritkou, svědčí o tom i ten 30 míst rozdíl ve světovém žebříčku. Tereza Bodnárová se na to 46. místa světového žebříčku dostala díky výtečnému výkonu před 3 týdny, kdy vybojovala v Budapešti na Grand Slamu bronzovou medaili. Tam byla van Krevelová pátá, ale nepotkali se tam v soutěži. Je to vůbec jejich první vzájemný souboj a znovu boj v Kumikatě uprostřed tatami. Obě dvě tak kolem sebe obchází, začínají docházet cíly a to oběma. A viditelně Tereza Bodnárová je ale rychlejší na nohou z další pokus o podkop, drží pravou rukou levý límec své soupeřky a snaží se levou rukou jí strhnout i za rukáv, ale teď při nástupu do dalšího pootočení a dejme tomu od nějakou sojnágu už se schoulila do klubíčka a snažila se přehodit van Krevelovou přes ramena, jenže právě za to strhávání teď dostává Tereza Bodnárová při přerušení první šido, tedy první žlutou kartu. To samozřejmě nic nerozhoduje, ale pokud by nazbírala tři, pak by to bylo Hancoku Make a Tereza Bodnárová by před časem musela opustit mistrovství světa. Stále ale nabodované techniky 0-0, teď Tereza Bodnárová mírně pasivní, Fan Krevelová stále s narovnanými zády se snaží svou soupeřku silově překonat, ale Tereza Bodnárová zatím stíhá obcházet nástupy Nizozemky a sama občas zaútočí, ale ta snaha zatím není tak častá a mohlo by opravdu přijít druhé šido za pasivitu a to už by bylo pro Terezu Bodnárovou velmi varující, ale stále se pokračuje. Pokračuje se 35 sekund před vypršením základní prací doby. Teď Tereza Bodnárová si připisuje velmi dobrý chvat na juko, byť Nizozemka dopadla jen na bok, ale tohle vypadá moc hezky. Tereza Bodnárová 25 sekund stále pokračuje v té steči před koncem základní prací doby, vede a teď ji otočila a tohle je bude držení na zemi, to znamená v nevaze. Teď Tereza Bodnárová možná získá další cenné body, teď už přibylo juko. Teď to bude Vazary, no a posledních 7 sekund před základní prací dobou je jisté, že Tereza Bodnárová postoupí na mistrovství světa do druhého kola. Teď to potvrdil také gong na tatami číslo 2. Tereza Bodnárová za potlesku trenéra Jiřího Štěpána je šťastná. Uvidíme ji za hodinu a půl ve druhém kole mistrovství světa, kde ji čeká Polka Kaletová. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Krásné zprávy od Petra Kadeřábka, děkujeme za ně a gratulujeme Tereze Bodnárové k postupu a budeme pochopitelně nažhavení na další pokračování, protože to znělo perfektně teda.
2: Ano, judistické přenosy ve vysílání Radiožurnálu Sport jsou parádní, tak snad budou pokračovat dobré české výsledky.
0: Radiožurnál Sport.
4: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 9 hodin 11 minut, posloucháte Radio Žurnál Sport a my se teď budeme bavit o fotbale, a to sice o tom reprezentačním.
1: Ano, Češi se zítra představí ve Wembley proti Anglii, v letní skupině Ligy národů budou bojovat o první body a budou o ně bojovat bez slavistického stopera Štěpána Chaloupka, který se před právě utkáním v Anglii odpojil od národního týmu. Probereme to s kým jiným než s Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Španělskému trenérovi Santimu Denuyovi se vlastně rozpadla stoperská dvojice, která nastoupila proti mistrům světa ze Španělska, protože kapitán Ladislav Krejčí, ten je vykartovaný. Určitě je to nepříjemnost, ale jak moc velká, třeba s ohledem na to, že v kádru jsou ještě hráči, kteří tolik nenastupují na klubové úrovni, zejména třeba Martin Vitík v Boloni.
2: No, tak určitě, tam Martin Vitík, je tam Kryčfaluši, samozřejmě Robin Hranáč, jestli je zdravej, pravděpodobně asi si máme jak poradit. Na druhou stranu, od začátku toho srazu je jasný, že trenér úplně jako 6 změn v každém zápase nechce a staví nějaký základ toho mužstva, a myslím si, že tyhle ty dva hráči jednoznačně do toho základu patřili, no a teďka to bude trošku jinak. No.
1: Jednou Chaloupek nastoupili na pozici pravého beka, když hrál Hranáč s Krejčím, stopery, to bylo myslím právě v tom domácím zápase s Anglií, ale jinak, jak se ti pozdávala ta dvojice Chaloupek-Krejčí, Chaloupek řekněme rychlejší než kapitán národního týmu, který je zase takový rozvážnější.

0: a možná kvalitnější v rozehrávce. Myslíš si, že třeba tahle stoperská dvojice může jako dlouhodobě hrát vedle sebe v reprezentaci?
1: Jo, myslím si, že je to určitě možnost. Trošku bych si s tebou dovolil se jako polemizovat o tom, že Štěpán Chaloupek má výbornou rozehrávku za mě. Myslím si, že byť to někdy vypadá, že jako něco zkazí, tak si myslím, že je víceméně bezchybný a nedostává se pod tlak a je schopný z těžkých situací vymyslet i nějakou průnikovku, takže já si myslím, že tahle dvojice určitě má nějakou budoucnost, ale i ty další kluci, bavili jsme se o tom, že vlastně Kryčfaluši měl být s 21, ale byl přetažený Káčku, tak teďka už by tu možnost si myslím jako nějakou, nevím, třeba ani ne od začátku, ale možná nějaký menší časový úsek měl dostat, aby jsme viděli, jak na tom je a Robin Hranáč hrál ten první zápas s Chorvatskem, takže já si myslím, že by to mohlo jít.
0: Celkem.
2: No jenom, že teď vlastně ale nemáme ani jedno z těch dvou stoperů, kteří byli oporami, ne? Kryčí má červené, anebo červenou a Chaloupek, co by skvělý blokař, tak ve Wembley, no.
0: No, šestý slávista, už to je, který vypadl vlastně z té, dá se říct, původní nominace Zima, Vlček, Jurásek, Provod, Chorý, ale ti nehráli ani jeden zápas. Chaloupek ten nastoupil v těch zmiňovaných třech. Určitá možná komplikace i pro Slávy s ohledem na ligu.
1: Je to jedno z témat, který jsem chtěl jako do desítky, která bude samozřejmě za 3/4 hodiny zhruba začínat, no za 50 minut, že samozřejmě ty zápasy v tomhletom, řekl bych, pohárovým tempu samozřejmě jsou nároční, ale ještě k tomu je ta kvalita toho soupeře, takže nejenom to fyzické vypětí a výkony, ale i samozřejmě v hlavě to, že hraješ proti těm nejlepším, prostě myslím si, že Štěpán Chaloupek v podstatě odehrál úplně všechno a možná se to na něm projevilo na tom zdravotním stavu, no.
2: No, Angličané budou těžký soupeř vzhledem k tomu, co předvedli v Rijece v sobotu, když dali 7-0 Chorvatům a zítra navíc mají v oporách, respektive v zádech budou mít Wembley. No, a co tam čekáš?
1: Tak nějaký fotbálek, no, uvidíme. Tak já si myslím, že zase furt nemáme co ztratit i po tomhle výsledku, kdy Angličani dali 7 gólů Chorvatům doma. Samozřejmě nebylo to takový obvyklý, byly tam děti v ochozech, ten zápas byl malinko jiný, ale to nemění vůbec nic na tom, že to je historická jako ostuda, prohra, prostě, která se bude připomínat podle mě desítky let teďka a nečeká nás samozřejmě nic jednoduchého, když tyhle ty hráči prostě chytnou chuť a budou mít tempo a budou dobrý, tak to nebude nic jednoduchýho, ale já si myslím, že už jsme několikrát dokázali, že prostě v určitých fázích těch zápasů se dokážeme těmhletěm týmům vyrovnat. No.
0: Proti Chorvatsku Horníček, proti Španělsku Kovář, proti Španělsku Kinský, proti Anglii Kovář.
1: Ne, neptej se na to.
0: Ne, nebudeš ne, nám dávat odpověď.
1: Já si myslím, takhle, zajímal by mě pohled trenéra golmanů, jako teďka, jestli už oni to vědí. Jestli třeba opravdu jako ještě se třeba neraději v poledne před tím zápasem, nevím, já, je to takový jako překvapivý. Já si myslím, že klidně by ten Tonda se tam mohl jako udržet ty dva zápasy po sobě, ale je to můj názor, no. Tonda Kinský, myslím.
0: Názor Pavla Horváta, kterého se ještě zeptáme, protože máme spoustu témat taky do desítky, na poslední otázku teď směrem ke včerejšímu programu Ligy národů, zápas Portugalsko-Norsko, vítězství Portugalců 2-1, postup do čtvrtfinále Ligy národů po čtvrté výhře za sebou. Ty si říkal, že jsi viděl závěr zápasu a červenou kartu pro Conceisa, který dostal dvě žluté v krátkém časovém úseku, zdvihl palec na rozhodčího.
1: Byl to Fofera, italský rozhodčí, který už tam předtím ke konci samozřejmě Portugalci, bych řekl, malinko zdržovali, protože logicky vedli, celá portugalská lavička stála u čáry už a tady už fakt se blížil konec a Conceição tam chtěl takový faul, dostal první žlutou, no zved palec a dostal druhou, takže byl z toho hrozně překvapený ale ty pravidla teďka jsou takhle nastavený, no já s tím nemám problém, naopak myslím si, že i tyhle ty hvězdy si to uvědomují, že prostě se musí nějak chovat a Mazal byl teda steklej pěkně, ale já si myslím, že to bylo zasloužený, jo.
2: Pavel Horvát s námi teď, jak říkal, za 3/4 hodiny v desíce a dneska živě taky večer s Antonínem Panenkou, tak měli jsme v září pauzu, tak teď to rozjedeme dvakrát během dvou pondělků ze tří, tak věřím, že dneska v Plzni.
1: Ano.
2: To bude dobré, tak se tam těšíme i třeba s vámi Dvaděnou, pokud ještě máte volno, tak doražte do Šiříkovky o 19 hodin a s Pavlem na to ještě pozvem desíce, tak za chvilku.
1: My přijdeme.
2: My přijdeme.

0: Bruce Springsteen v našem vysílání 9 hodin 22 minut a my jdeme teď na motorismus, protože se jela velká cena Formule 1 o víkendu a čtyřnásobný mistr světa Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu poprvé v sezóně triumfoval v rámci jedné Grand Prix.
1: Jelo se v Malajzii v Sepangu, byla to náhrada za zrušenou velkou cenu Bahrajnu, samozřejmě kde se jet nemohlo teď s ohledem na tu politickou situaci, která je zkrátka na Blízkém východě. Věnovat se budeme závodění v Malajzii v Sepangu a to s naším motoristickým expertem Davidem Prouzou. Dobré ráno.
2: Dobrý den, hezké ráno.
1: Závod byl odložený, nebo respektive jeho start asi o hodinu a půl kvůli dešti a pak následným technickým potížím jezdců v zaváděcím kole. Tak Davide, co se vlastně stalo?
2: Tak na jedné straně je prostě ta realita taková, že když prší, ať už hodně nebo málo, tak současné monoposty Formule 1 v posledních, nevím, třeba 10 letech mají prostě s tím problém. Je to dáno třeba i tím, že mají nižší světlovou výšku, ty podlahy jsou, řekněme, hodně blízko toho asfaltu. Takže to je jedna věc. A ta druhá samozřejmě je ta, že se Formule 1 hodně orientuje na tu sílu energie elektrické, která se hodně používá v této sezóně podle těch nových směrnic. A tam se prostě stal nějaký problém. Mezinárodní automobilová unie pak vydala vlastně takové prohlášení, takovou omluvu, že v kombinaci s dalšími faktory, jako byly nízké otáčky, protože pochopitelně otáčky motoru, protože se jelo pomaličku v tom zaváděcím kole, v kombinaci s nízkou přilnavostí a tak dále a tak dále. Takže prostě docházelo ke ztrátě výkonu u řady aut a proto se to vlastně celé odložilo, aby všechny stáje to mohly přetransfigurovat pro ten reálný závod, tak aby už se nic podobného během té velké ceny nestalo, což se povedlo a vlastně je to samozřejmě, byl to problém, ale zároveň s ohledem na to, že se stejně odkládal start kvůli dešti, tak to takový problém nebyl a myslím si, že to, co se stalo potom, takže bylo výraznou nebo významnou odměnou za to čekání.
1: Ano, po vítězství v sobotní kvalifikaci Max Verstappen z Red Bullu vyhrál i hlavní závod v Sepangu. Tak co tě na tom samotném závodu vlastně nejvíc uchvátilo, když mluvíš o nějakém, že to byla kompenzace za ten zkažený úvod?
2: No, těch věcí je strašně moc. Jedna věc stoprocentně, která vyčnívá, tak je prostě charakter okruhu v Sepangu, který je velmi zábavný na sledování, dá se tam předjíždět, zároveň to není jako těch manévrů, které působí trochu uměle v této sezóně, tak jich tam vlastně tolik nebylo. Jestli si mohli vlastně volit vlastní stopu, těžili z toho veteráni, jako třeba Hamilton nebo Alonso, Hamilton byl třetí, Alonso osmý, s trakařem v úvozovkách, s Astonem Martin se dostal na osmou příčku. A takže to je jedna věc, jestli si vlastně mohli volit vlastní stopu, předjíždět v místech, kde by se normálně třeba předjíždět nedalo. Začínalo se za takových přechodných podmínek, někdo zkusil variantu suchých pneumatik, někdo těch mokrých, takže se to hodně promixovalo hned od začátku a těch extrémně zajímavých momentů a prvků měl ten závod tolik, že byste vlastně ani nedali vyjmenovat, ale stoprocentně prostě musíme zmínit to, jakým způsobem si Max Verstappen poradil s oběma Mercedesy, byť se mu nepovedl start, tak se dokázal před oba předehnat a pak ten závod vlastně kontroloval. Ty už si to říkal, první vítězství v sezóně pro člověka, který je čtyřnásobným mistrem světa, který je Max Verstappen, tak to čekání bylo opravdu dlouhé, ale velmi symbolické, protože v roce 2017 tam získal svůj druhý triumf ve Formuli 1, myslím tedy v závodě, a teď v roce 2026 přidával vítězství číslo 72. Takže to rozmezí mezi vlastně dvěma vítězstvími za sebou je extrémně dlouhé. Myslím si, že v historii Formule 1 třeba ani nebylo delší. Ale mohl bych opravdu pokračovat dál a dál, ať už třeba senzační odstoupení, další odstoupení George Russella, velká smůla pro pilota Mercedesu a vyzývatele Kimiho Antonelliho boje o titul, tak těch momentů tam bylo opravdu hodně a mě osobně asi opravdu nejvíc vyčnívá to, že Fernando Alonso s vozem Aston Martin zajede bodované umístění. To se prostě v podstatě za jakéhokoliv jiného scénáře nemohlo stát a Alonso dokonale využil těch podmínek.
0: No, tak ale když budeme sledovat trošku stopu toho boje o šampiona mistrovství světa, tak druhý byl za Verstappenem Kimi Antonelli a ten vzhledem k tomu odstoupení, které si zmiňoval kolegy z Mercedesu, Brita Russella, tak navýšil svůj náskok v čele pořadí na 84 bodů. Lze to ještě překonat, nebo to je nedostižný náskok?
2: Matematicky lze, myslím si, že prakticky to nelze, protože by musel mít Kimi Antonelli obrovskou smůlu nebo vyrobit třeba 4 velké chyby za sebou a 4x nedokončit. Stát se to samozřejmě může, to rozhodně nemá smysl popírat, ale s ohledem na to, jak vlastně mazácky si počíná tenhle jezdec z Itálie, který ještě není ani 20letým, stále je to vlastně teenager, tak to je prostě neuvěřitelné. A tenhle závod, byť třeba možná pomýšlel na vítězství, tak i to samotné druhé místo je pro Antonelliho nesmírně cenné. Bylo to na okruhu, na kterém v životě nejel, který znal jenom ze simulátoru. Stejně se mu to povedlo a ten náskok, jestli jsem to dobře počítal, tak je 84, tak to je prostě, to i kdyby měl dojíždět na 5. místě pořád a pořád, tak to stejně bude stačit, protože musíme tam vzít i tu druhou věc, že Russell teď potřebuje jenom vítězit a on jako třeba v posledních 8 závodech zvítězil jednou. Takže touhle matematikou si myslím, že je to úplně jasné. Spíše otázka, jestli třeba George Russell ještě někdo nepředběhne, ať už Lando Norris nebo zrovna Max Verstappen, který má prostě teď velice solidní šňůru výsledků a klidně by se to mohlo stát.
0: Říká David Prouza, náš motoristický expert o Formule 1, která se jela v Bahrajnu, ale byla pod hlavičkou Malajzie. Naopak.
1: Jela jsem Malajzii, ale byla pod hlavičkou Bahrajnu. Tak.
0: Davide, mám v tom jasno, děkuji ti.
2: Krásné ráno.

0: Radiožurnál je půl desáté. Vysíláme aktuální zprávy. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes ráno vyhlásil předčasné volby, budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Ministerstvo průmyslu dalo mezi lety 2021 až 2025 na podporu startupů přes 900 milionů korun. Šlo o peníze ze státního rozpočtu i evropských zdrojů. Podle nejvyššího kontrolního úřadu, ale u většiny projektů rezort nesledoval, jestli se společnostem podařilo cíle naplnit. Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Firma to ale nepovažuje za naplnění povinnosti dané soudem a čeká na doručení písemné omluvy. Pokud se tak nestane, je firma připravená věc řešit exekuční cestou. Uvedla to mluvčí Aneta Kapuciánová. A babí léto vydrží v Česku zřejmě do čtvrtka. Bude až 24 stupňů Celsia. Pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Sport. Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V severoamerické NHL si připsal 29 zákroků. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel. S Utahem prohrál na ledě New Yorku Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma prohrál s Vegas 2-3. A judistka Tereza Bodnárová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. To ji ve váhové kategorii do 52 kg čeká zhruba za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehoda za Rousínovem a následně trvá zdržení od Slavkova. Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem teď hodně čerstvá nehoda na kilometru 212,5. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta, okolo se jede pravým v celku plynule bez zdržení. Na D1 dál k Brnu už se zdržení výrazně zkrátilo, aktuálně už spíše nesouvislá fronta popojíždí mezi sjezdy na Slavkov a D2, tedy mezi kilometry 210 a 190. V uvedeném úseku strávíte okolo půl hodiny. D1 před Prahou od Brna plnější už jen v okolí Průhonic mezi 7. a 5. kilometrem. Pokud z D1 na 10. kilometru pokračujete na okruh směr letiště, počítejte se zdržením už ve sjezdu z dálnice. Provoz zpomaluje omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Za Modleticemi navíc chvíli blokovalo jízdní pruh porouchané vozidlo. A z D7 na výjezdu z Prahy směrem na Slaný informujete o komplikacích za Tuchoměřicemi na 4. kilometru.
3: Nad Robin Oilem je v levém pruhu nehoda. Jsou tam už policisté, asi se to tam nějakým způsobem řeší.
2: A kolona z odbočky na Horoměřice popojíždí 20 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Počátku bude většinou oblačno, ještě dopoledne místy mlhy, později se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9.37, posloucháte Radiožurnál Sport, za půl hodiny budeme mluvit v desíce Pavla Horváta, do které se připojí jak bývalý Pavlův spoluhráč Petr Jiráček. Pavel ho domluvil, aby také přidal své postřehy k reprezentaci, tak Lukáš Michalík, což je náš reportér, který sleduje teď poslední zápasy Česka, jak v Ovědu, tak zítra ve Wembley, ale teď do Anglie míříme s naším mikrofonem, když nemáme dneska ten tradiční pořad s mikrofonem do Anglie, a když Pavel Tilšar už si ten svůj zase tady ukotvil, tak může prozradit za kým.
1: No, Lukáš Michalík není sám, v Londýně je tam taky Karel Schamberg, náš další aktuálně zejména fotbalový reportér. Tak tě zdravíme do Anglie, dobré ráno.
2: Krásné ráno, z Londýna Lukáš Michalík už se na vás těší.
1: My se těšíme na něj, ale teď jsme rádi, že jsi ve spojení s námi i ty. Viděli jsme na tvých sociálních sítích, že jste se byli podívat s Lukášem u toho ikonického stánku, kde se bude zítra hrát, tedy u Wembley, tak jak na tebe ten kolos dýchnul.
2: Byl to krásný pohled, my máme to štěstí, že můžeme bydlet přímo ve čtvrti Wembley, takže opravdu k tomu fotbalovému chrámu to máme jen několik minut pěšky, takže jsme samozřejmě večer neopovrhli touto možností jít se podívat na ten rozsvícený stadion a je to krása, těším se, až dnes půjdeme na tiskové konference a budeme to vidět i zevnitř, protože to je opravdu obrovský stadion, který si ani neumím představit, jak velký bude, když do něj vejdeme dovnitř. 90 tisíc sedaček, které jsem zvědavý, jak moc budou plné právě na ten úterní zápas s Českem, ale těším se na to samozřejmě moc.
0: Je to nádherný stadion, jednou jsem měl možnost tam být ještě vlastně rok před covidem v lednu 2019 a to tam bylo v vozovka jenom 30 tisíc lidí, protože Tottenham tam tehdy hrál zápasy Premier League v Azilu, když stavil nový stadion a neměl vlastně většinu vyprodáno a v té kapacitě 85 tisíc lidí se to ztratí. Když jsme tady mluvili, Karle, o tom, že Angličani mají za sebou demolici Chorvatů, tak než se k ní dostaneme, tak jenom ta bilance doma Chorvati prohráli v Rijece po nějakých 40, možná 41 zápasech. Co Angličani ve Wembley, tam to taky asi, řekněme, není úplně snadné brát třeba bot, viď?
2: To není. Na druhou stranu Angličané z posledních třech domácích zápasů ve Wembley ani jednou nevyhráli. Jsou to dvě prohry a jedna remíza. Jasně, teď to byla prohra se Španělskem v Lize národů 2-3, ta je naprosto směrodatná, od té se můžeme někam trochu odpíchnout, ale ty předešlé dva zápasy, které byly ještě v přípravě na mistrovství světa, tak tam to byla remíza s Uruguayí a prohra s Japonskem, takže tam se dá určitě trochu spekulovat, jak moc je to směrodatné třeba i pro ten zítřejší zápas s Českem, ale je to zajímavé, že právě Angličané čekají v podstatě už tři zápasy na výhru v tomto ikonickém stadionu.
1: Takže asi budou mít rozhodně motivaci český tým porazit po té, co zvítězili vysoko v Chorvatsku nad domácí Rijekou 7-0. Jedna hlavní hrozba Anglie, to je Harry Kane, ale není sama samozřejmě. Jude Bellingham se teď blízknul v Rijece gólem a třemi asistencemi. Daří se Gordonovi, křídelníkovi Barcelony a tak dále. Prostě je to hvězda vedle hvězdy. Myslíš si, že Angličané zítra nastoupí v tom nejlepším, co mají?
2: Myslím si to, a to díky tomu, že jsem se bavil s fotbalovým novinářem britské BBC Johnem Marim, který už je legendou BBC Radio 5, kde pracuje přes 30 let, a ten si myslí, že téměř s jistotou nastoupí útočník Harry Kane. Má to celkem jednoduchý důvod. Harry Kane, pokud nastoupí, tak vyrovná rekord hráče s nejvíce starty v anglické reprezentaci. Tím je aktuálně Peter Shilton se 125 starty, Kane jich má 124, takže ta motivace vyrovná tento rekord doma v Anglii ve Wembley bude nejspíš docela velká a John Murray si byl téměř jistý, že právě Harry Kane bude v základní sestavě, stejně tak s tím si byl jistý, že Anglie postaví určitě silnou jedenáctku, očekával tam jak Judea Bellinghama, tak třeba a Bukaya Saku nebo Anthonyho Gordona, prostě si myslí, že Angličané nic nevypustí i vzhledem k tomu, že vlastně musí dotahovat na první Španěli ve skupině a s těmi prohráli právě tady doma ve Wembley a tak si nemůžou dovolit další zaškobrtnutí.
0: No ten ofenzivní čtyřzubec, kvartet asi lépe řečeno, který se předvedl v Rijece, je neuvěřitelný vedle Kejna a pod ním samozřejmě Saka s Gordonem a tmelí to ze středu Jude Bellingham, který mimochodem teda o nějakých 10 let mladší než Harry Kane a už také po té, co Harry Kane odešel ze hřiště, nesl kapitánskou pásku, takže to možná následovinky v tomhle ohledu, ale samozřejmě oni oproti tomu zápasu v Česku byli naprosto dominantní v Chorvatsku a vlastně soupeři nenabídli žádné šance, což třeba se vůbec nedalo říct o tom předchozím zápasu se Španěli. Nemluvili jste třeba s tím novinářem, Karle, i v kontextu toho, že přece jenom potom jsem Tuchlem ty výsledky dosud nebyly, nebo respektive ty výkony někdy nebyly takové, jaké by čekala veřejnost s ohledem z mistrovství světa. Ale teď proti Chorvatsku to bylo najednou asi to, co prostě nikdo nemůže zpochybnit, to bylo světová extra střída.
2: Bylo to v trochu v kontrastu s tím, že my jsme se bavili už v Česku, když Angličané hráli v minulém týdnu v Lize národů právě v pražském Edenu a tam bylo znát, že tlak na Tomase Tuchla hlavně po té domácí porážce se Španělskem, kdy Španělé otočili zápas tady ve Wembley, tak ten tlak na trenéra Tomase Tuchla byl od novinářů opravdu veliký. Tam to bylo znát, že se ptali, jestli je to povinná výhra v Česku, jestli musí vyhrát vzhledem k tomu, že prohrál doma se Španělskem. Teď to nálada byla samozřejmě o něco lepší, protože 7 výhra a naprosto drtivá porážka právě Chorvatska. To je velká věc, o které se mluvilo samozřejmě i tady v Londýně, ale že by to zase nějak moc napravilo tu reputaci nebo renomé Tomase Tuchla, to bych zase úplně netvrdil.
1: Karel Schamberger, reportér radiožurnálu Sport v Londýně, připravuje se na zítřejší zápas, stejně jako čeští fotbalisté ve Wembley proti domácí Anglii, která na rozdíl od českého národního týmu teď po poslední absenci Nicka O'Reillyho donominovala jednoho hráče, a to Ricka Lewise, dalšího borce ze slavného Manchesteru City. Tak co ta donominace Lewise, Karle, vlastně znamená?
2: Ono je to zajímavé, protože z anglického kádru nikdo nevypadl a naopak přišel právě Ricko Lewis, 21-letý krajní back Manchesteru City, který se připojil k reprezentačnímu Ačku po vypadnutí z týmu do 21 let, respektive on si ho Thomas Tuchel samozřejmě vytáhl právě tomu týmu do 21 let, on pomohl k postupu na evropský šampionát. Hraje převážně na pozici pravého beka, ale minulý zápas za 21 odehrál na opačné straně defenzivy, kde má Anglie aktuálně problémy. Kvůli zranění mužstvo už před sobotním zápasem v Chorvatsku opustil Nicko O'Reilly a trenér Thomas Tuchel měl k dispozici jediného v úvozovkách čistokrvného levého obránce Lewise Halla a bavili jsme se právě s anglickými novináři, kteří spekulují o možných dalších zdravotních komplikacích hráčů, což by mohla být příčina té donominace Lewise, ale ani místní novináři si nedovolili odhadovat, o koho by mohlo jít, a tak ani já nebudu spekulovat.
0: Já tam jenom doplním vlastně, že byl nesoulad mezi počtem, který odpadl už před srazem. Tam byly Rice, Livramento, Rashford, Mainu, takže 4 a do nominovaných Morgana Gibbs-Whitea a Jamesa Gardnera. To znamená 2 za 4, na rozdíl třeba od českého mužstva, které to mělo 50-50, takže teď vlastně to mají v poměru 3-4 v povolání versus ti, kteří odpadli. Co se týče zápasu Anglie-Česko, který zítra začne ve Wembley i s komentářem Karla Schambergera a Lukáše Michalíka od 25:40 předpokládám, tak ještě věc, která se týká vlastně Angličanů, zda vůbec berou tedy v potaz, že přijede český nároďák, který samozřejmě naposledy před 5 lety hrál ve Wembley, ale bylo to v rámci mistrovství Evropy, kdy to nehostila Anglie. Ale mám trošku i pocit z toho, když já jsem četl britská média, že oni opravdu toho soupeře, pokud to není třeba Španělsko nebo Německo, moc, Karle, neřeší.
2: Neřeší a je to tak tradičně, už se mi to stalo několikrát, že i na tiskových konferencích právě soupeřů českého týmu se úplně neřeší ten český tým a my se na něj musíme samostatně doptávat, když chceme vědět od soupeřů něco o Česku, takže to není nic překvapivého. Já jsem se koukal, že ani na Španělsko tady ve Wembley nebylo vyprodáno. Samozřejmě 85 000 diváků, to je obrovská a krásná návštěva, ale vyprodáno ono prostě nebylo. Přesné číslo, kolik je teď prodaných vstupenek na ten zápas s Českem, jsem nezjistil, ani britští novináři úplně nevěděli, takže se nechci pouštět do nějakých spekulací okolo toho, kolik nakonec bude tedy fanoušků na stadionu a kolik ne, ale našel jsem u prodeje vstupenek nápis nízká dostupnost, což u mě evokuje, že by o lístky mohl být zájem, ale uvidíme, budu se doufám těšit na opravdu nabité Wembley, které bude hnát ať už domácí, tak samozřejmě by mohlo vybičovat také české fotbalisty.
1: Které čeká zítra tedy zápas v Londýně v ikonickém Wembley proti domácí Anglii. 20 hodin 45 minut úterý 6. října a přímý přenos radiožurnálu Sport v podání Lukáše Michalíka a Karla Schambergera, se kterým jsme teď byli ve spojení. Karle, díky moc, užij si to v Londýně a těšíme se zítra.
2: Krásný den.

0: 9 hodin 50 minut, bavíme se často o sportech, které mají ve svém středu míč, ale teď to nebude míč fotbalový, ale míček baseballový.
1: Protože čeští baseballisté mají za sebou závěrečné tři domácí vystoupení před startem olympijské kvalifikace. S Němci v Třebíči a Olmouci třikrát prohráli a my o tom teď budeme mluvit s manažerem týmu Pavlem Chadimem. Děkujeme za váš čas, dobré ráno.
2: Hezké dopoledne.
1: Minulý rok v rámci tohoto přípravného měření jste nad Němci třikrát vyhráli, teď měl tedy navrch soupeř. Co vám ty duely ukázaly a jak velké je zklamání?
2: Bylo vidět, že oba týmy jsou v jiné části přípravy. My budeme mít, řekněme, olympijskou kvalifikaci nebo ten největší turnaj letošního roku pro nás až v listopadu, koncem listopadu, 26. listopadu v Číně, kdežto Němci za tři dny mají svůj vrchol, začínají se Španělskem, pak jedou na Kolumbii a Itálii, takže oni svou olympijskou kvalifikaci nebo svou olympijskou cestu začínají za tři dny. Tomu také odpovídalo, že měli všechny posily ze zahraničí, z Ameriky a my jsme mohli zase naopak zkoušet i mladší hráče, mohli jsme si některé věci vyzkoušet a využili jsme i toho, že naše 23 postoupila do Nikaragui na mistrovství světa téhle věkové kategorie a někdy některé směny se ukázaly, že ta zkušenost, kterou měli Němci na své straně, byla jejich velkou výhodou.
0: Od českých fanoušků možná byla očekávání od toho, jak se předvedou mistři skotlářsky, kteří v playoff uspěli i bez cizinců na postu nadhazovače. Tak jak právě hráči kotlářsky se předvedli v reprezentačním dresu?
2: Přesně tak, zopakoval bych, že to byl fenomenální výkon českých nadhazovačů, který dostal kotlářku do finále v sezóně, kdy to neměli rozhodně jednoduché a využili jsme jejich formy a první zápas v Třebíči v pátek proti Němcům začal Lukáš Erkoli, házel velmi dobře, dostal jeden bod a sobotní zápas se začal Honza Novák, odházel téměř polovinu zápasu, taky dostal jeden bod, takže využili jsme jejich aktuální formy a neměl bych zapomenout ještě na Davida Křička, který výborně doházel páteční utkání, takže ano, kdyby házeli jenom nadhazovači z kotlářky, tak bychom asi vyhráli všechny tři zápasy.
1: Manažer českých baseballistů Pavel Chadim je s námi ve spojení na radiožurnálu Sport. Vy už jste zmínil to, že Němci tedy odletěli do Barcelony k dalším zápasům se silnými světovými reprezentacemi a čeká je tedy start olympijské kvalifikace. Tak co máte na programu vy?
2: My máme, tak řekněme, takovou přípravu. Teďka jsme klukům naordinovali nějaký aktivní odpočinek, 5-10 dní, není to moc. Po té sezóna byla pro ně dlouhá, pro většinu kluků začala už v únoru odletem na World Baseball Classic do Japonska, takže takhle dlouhou sezónu si myslím, že jejich těla a jejich mysl nepamatuje. Není to jednoduché pro naše amatérské podmínky. My se budeme vracet z Číny až v prosinci, takže pro představu všech sportovců, tak je to neuvěřitelných jakoby 11 měsíců a takže budeme mít přípravu v tělocvičně, jedeme na týden před vrcholem v Číně na Tajvan, který je baseballovou velmocí a dva profesionální kluby a jejich profesionální asociace nám velmi pomáhá v tom, aby jsme se připravili. Budeme hrát venku, přestože to je listopad, je to těsně nad Hongkongem ta Čína, takže věříme, že tam nebudou žádné monzuny a normálně jsme zvyklí v Ázii na různé domy, zakryté stadiony, ale tentokrát jsem to, řekněme, kvalifikace Premier 12 a olympijská kvalifikace bude hrát na venkovním hřišti v Číně, no v jižní Číně.
0: No budeme držet palce českým baseballistům, ať to všechno zvládnou, protože cestování i toho náročného herního programu ještě budete mít dost a dost, jak jste říkal, spousta hráčů asi nemá úplně takové podmínky jako ti profi sportovci, o kterých se třeba častěji na radiožurnálu Sport bavíme. Ale věříme českým baseballistům, že se dokážou poprat s olympijskou kvalifikací a velmi rádi bychom váš tým, pane Chadime, viděli na olympijských hrách za necelé dva roky. Moc vám děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí.
2: Moc děkuji a hezký den.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Španělský premiér Sanchez vyhlásil předčasné volby. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil kvůli zranění českou reprezentaci. Pozor na nehodu na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna na kilometru 212,5. A zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím a trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na serveru iRozhlas.cz. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února. Radiožurnál to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
3: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
1: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Ta v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií, tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany.
4: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů pro vedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Sizrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru.
5: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve Švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srp, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Důvodem je zranění ze sobotního zápasu Ligy národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už o 9. hráče.
7: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Deny, ten ho poslal do základní jedenáctky ve všech třech dosavadních duelech Ligy národů. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprezentační přestávce. Ve Wembley nastoupí proti domácí Anglii. V obrané řadě národního týmu je ale otazník. Vedle Chaloupka nemůže hrát ani kapitán Krejčí, který dostal ve Španělsku červenou kartu. Krajní obránce Coufal zase v posledních dvou utkáních chyběl kvůli zranění. Duel Česko-Anglie začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20 hodin a 45 minut. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety vyhlásil klub sportovních novinářů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V Praze nehoda na jižní spojce, další pak na D1 za Rousínovem. V metropoli na jižní spojce ve směru z Černého na Barandovský most za sjezdem na Pankrác máme naši motohlídku Jakuba Vodičku.
9: U sjezdu na čerpací stanici OMV se srazila dodávka s osobním autem, blokují prostřední pruh, provoz ale zeslábl, zdržíte už se jen krátce.
8: Na D1 z Vyškova do Brna spozorněte za Rousínovem. Na 212,5 km stále blokují levý pruh následky střetu dvou osobních aut. Provoz už není nijak silný, zdržení nenaberete. Na D1 pak dál směrem k Brnu od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 popojíždí hlavně kamiony. Sunou se pravým pruhem až do zúžení u D2 na kilometr 196. Osobní vozidla už jedou v celku svižně. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy budete brzdit za Lysou okolo 13. kilometru. Více než 20 minut se pak jede do omezení u Jiren na 8. kilometr. Tam navíc stále v pravém pruhu překáží porouchané vozidlo. A na D7 z Prahy do Slaného mezi sjezdy na Tuchoměřice a Středokluky na 4. kilometru už došetřili kolizi. Opět se jede oběma pruhy. Kolona se rozjela. Další zelená vlna za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Počátku bude většinou oblačno, ještě dopoledne místy mlhy, později se na většině území vyjasní. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Desítka Pavla Horváta.
10: Dobrý den, zdravíme vás, desítka Pavla Horváta je tady, reprezentační stále ještě, přece jenom to volno mají ligové týmy až do toho nadcházejícího víkendu. Pavel Horvát je to opět.
11: Dobrý den.
10: A vítám i dalšího Pavla Tilšara, krásný den.
12: Dobrý den.
10: Protože Lukáš Michalík, který tu bývá běžně, má samozřejmě své reprezentační povinnosti. No a zítra ho čeká vystoupení ve Wembley, tak tam samozřejmě koncertovala spousta kapel a zítra tam bude koncertovat vedle Karla Schamberga a taky česká reprezentace.
13: To je krásný, jako když to popíšeš, člověče.
10: No. Proč to říkám, ty jsi tam byl nebo ne někdy jako fanoušek? Berga a taky česká reprezentace.
13: To je krásný, jako když to popíšeš, člověče.
10: Proč to říkám, ty jsi tam byl nebo ne někdy jako fanoušek? Tam totiž podle mě jsou ty bary a na spoustu... Na

0: to jen tak nadhodil, měl by přijít Petr Janda.
1: Moje reakce byla, jo, ten, co má tituly se slaví.
0: No, tak to není ten Petr Janda, je to ten Petr Janda, který celkem solidně válí už asi 60 let na kytaru a je to frontman skupiny Olympic.
2: A přinese si kytaru sebou.
0: O tom jsme se nebavili, vidíš, to je dobrý nápad. Můžu ho poprosit, nevím, jak bychom to tady zvládli zvukově, ale vím, že Petr je schopný hodně věcí.
2: Já si myslím, že bychom to zvukově určitě zvládli, takže vy jste si spolu zaspívali jednou, ne?
0: No, nejednou.
1: Tak bude tady s námi prostě ve čtvrtek legendární frontman kapely Olympic Petr Janda u Pavla Horváta ve fotbalovém povídání. Máte se na co těšit, ale věřím, že to i teď začínající desítce o fotbalové reprezentaci.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: No trošku paradoxně začneme úplnou aktualitou, kterou tedy je, že útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Když se vyhlašovaly ty soutěže krásy, tak nevím, jak to je dodnes. Dneska ale byly, že jo, dvě, jeden čas, nějak si ty agentury, které to pořádali, úplně nekamarádili. Tady to je vlastně novinářská anketa, není to fotbalista roku, je to anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu a Patrik Šik vyhrál po druhé v kariéře. Co na to říkáš?
0: No, že mu gratulujeme, no, nebo já mu gratuluju, já už jsem to aj několikrát říkal, že já úplně nejsem příznivec těchto těch individuálních cen ve fotbale, ale Patrik Šik prostě jednoznačně patřil a patří k našim nejlepším hráčům, takže ta volba je celkem logická.
2: On se vlastně vyhlašuje podzimní vítěz téhle ankety a pak ten celkový na podzim to vyhrál tu první část Pavel Šulc a pak se trochu přibrzdil, řekněme, v té jarní části vinou nějakého zranění a Patrik Šik pokračoval ve svých dobrých výkonech, takže je to, myslím, vítězství zasloužené.
1: Ne, tak Pavel Horvát říkal, že tomu moc nedá. Myslím, že spousta fotbalistů to takhle má, ale na druhou stranu, když Patrik Šik dával jeden z těch vlastně posledních rozhovorů, tak tam trošku s lehkou ironií v hlase si myslím zmiňoval to, že mu nějakých spoustu gólů nestačilo v nějaké té poslední anketě na prvenství, že skončil
0: někde.
1: Jo,
0: takhle oni samozřejmě a obzvlášť ty útočníci, to nemyslím jako ve zlým, tak tohle to celkem prožívají a prožívali, protože prostě ty góly dáváš, je v tom určitý podíl nějakého jako egoismu a oni zase na druhou stranu bez tohohle pocitu toho, jako že chtějí dávat ty góly a že chtějí být ty nejlepší, tak by vlastně nemohli být ty nejlepší, takže je to celkem logický, ale každý hráč si myslím, že to cítí jinak a zase je ten pocit toho, že je to týmový úspěch, si myslím, že má většina těch hráčů.
2: To, co jsi zmiňoval, Honzo, to byla věta z vyhlašování fotbalisty roku, právě z toho posledního, kde Patrik Šik zmiňoval snad to, že mu nestačilo ani XY bundesligových gólů, že vlastně lepší než on byl jenom Harry Kane a tím jako naznačoval, že podívejte se, jak jsem vlastně já dobrý. Ale jak říkal Pavel Horvát, tak útočníci to asi takhle mají a musí mít, protože prostě na nich stojí jako obrovská zodpovědnost a musí mít to sebevědomí, aby dokázali dávat tolik gólu.
1: No a když se dostaneme k tomu srazu, tak on tam chybí a chyběl českému nároďáku v tom posledním utkání, protože připomínám, že ve čtvrtek jsme mluvili o prohře Česka s Anglií, minulý pondělek jsme mluvili o prohře s Chorvatskem a teď je to tedy o prohře s Španělskem 1-3. Chyběl tam Patrik Šik, Deniovu mužstvu?
0: To je jako čistá spekulace. Teď se, nechci říct, že...
1: Nebo tvůj názor, víš, jako jestli bys
0: to tam... Jako nedovedu si to představit. Je to jiný styl hry. Adam Hložek ukazuje, že jeho místo je na hrotu, že to není ani po tom střídání na Deryho, teď předběhnu trošku, si myslím, že už nebyl tak jako dobrý, byť nahrál na ten gól a ta spolupráce asi by mohla být zajímavá, ale do téhle doby mě ukazuje Adam Hložek, že na tom hrotu se cítí malinko líp než kdekoliv jinde, jestli ze strany nebo jako ten druhý útočník, tak mně se líbil víc, když byl ten hrotový útočník. Samozřejmě Patrik Šik prostě, teď to říkal tady Pavel, že prostě dal vlastně nejvíc gólů za Harry Kanem, takže logicky prostě asi by tam nějaký místo měl, ale zase jedno přísloví, že nikdo není nenahraditelný, prostě my se s tím musíme smířit a samozřejmě tyhle ty konfrontace, takové ty konfrontační otázky asi budou stále jako se objevovat, ale myslím si, že budou ubejvat, pokud ty kluci na hrotu budou dobrý. No.
2: Adam Hložek si myslím, že hraje taky velmi dobře na pozici hrotového útočníka.

0: je velmi silný zády k brance a co ukázal třeba v zápase s Chorvatskem, jak si prostě odstavil tělem v té rychlosti Guardiola, slavného stopera z Manchesteru City, tak si nejsem úplně jistý, jestli by tohle Patrik Schick zkrátka v téhle té situaci konkrétní udělal, ale zase měl jiné přednosti.
1: Jo, určitě, tak on to udělal víckrát a namhlo, že i v zápase s Anglií to bylo, že vlastně jsem až zíral, že ty obránci mu vlastně nestačí a zase trošku se bojím, že tyhle ty srazy samozřejmě s těma těžkýma soupeřema. Já jsem mluvil třeba o Radostovi vlastně v tom zápase, když nastoupil Ferenu v tom druhém, tak jsem si říkal, tyjo, ten se ukázal, to je okamžitě, že prostě v zimě půjde pryč. Jo? A teď, když takhle nad tím přemýšlím, tak Adam Hložek byť jako nedal gól, tak vlastně má dvě asistence, jestli se nepletu, a jsou prostě zajímavější adresy, než je jeho současný tým. Hmm.
2: No možná se ukázal i třeba střelec toho jediného gólu v Ovidu, který teoreticky měl v určitou fázi kariéry nedávno těžší situaci než aktuální. Jiří Sláma totiž opravdu po změně stran podpořil ten český zlepšený výkon a můžeme si poslechnout, co říkal ostatně po té porážce se Španělskem ve třetím vystoupení v elitní Lize národů.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tak Jiří Sláma, téma týdne, tady jeho hlas.
4: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom sní, tak se mu to splnilo. Už jsem to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
2: Ladislav Kuna, dvakrát Zdeněk Nehoda, Ivo Knoflíček a Luboš Kubík, Václav Němeček, Jaroslav Plašil a teď Jiří Sláma. To je výčet střelců Česka nebo Československa ve Španělsku. Nemyslím proti Španělsku, ale ve Španělsku proti La Roche. Docela slušná jména, teď si tam zařadil Jiří Sláma, ale ta akce, která byla tak jako nádherně to zakončil a byla celá povedená, Pavle.
1: No znova, samozřejmě tam souboj na Derryho jako vyhraný. No a Adam Hložek k tomu, co jsme se tady bavili, k té síle, k té rychlosti přidal i cit, protože to byla krásně načasovaná přihrávka vlastně Jirkovi Slámovi, který tak jako ty leváci prostě to umějí, tak tou křižnou střelou Raja neměl šanci podle mě jako tohle to chytit, protože to bylo vlastně, jak se říká, za ty háčky, byť to bylo z úhlu, tak mu nedal žádnou šanci a hezky se na to kouká, tyhle příběhy prostě jsou super, vlastně můžeme jako zhodnotit už jeho nominaci, která byla jako dodatečná v podstatě, protože Matěj Rineš třeba prostě je zraněný. Myslím si, že by tam asi byl i Jurásek před ním. První sraz jsem si říkal, že je to takový opatrný, takový, nechci říct, jako pokakaný, ale logicky prostě jeho největší zápas byl v pohárové Evropě za Jablonec nebo za Stigmu, tuším.
2: Za Stigmu proti Mouči.
1: Jo, a to úplně nejsou žádný extra zkušenosti, no ale každý zápas je lepší a teďka, kdybychom se dostali k jeho soubojům s Jamalem, no tak úplně tam nepropad prostě. No.
2: Jiří Sláma tedy odehrál jeden z prvních duelů za reprezentační Ačko proti Španělsku venku a měli bychom se teď slyšet s mužem, který svůj druhý reprezentační start připsal proti Španělsku doma. Je to Petr Jiráček, slyšíme se, Petře?
5: Ano, ahoj, zdravím vás, kluci, ahoj.
1: Peťo, dobrý den. Prosím tě, já teda, jsme se určitě bavili o tom, že se zeptáme na nějaký věci, ale teďka, když se bavíme o Jirkovi Slámovi, tak jaký to bylo v reprezentaci, když jsi šel prvně s tím nároďákem a jaký to bylo, když jsi dal první reprezentační gól, protože bohužel proti mně si jich dal daleko víc.
5: Tak samozřejmě, jestli si vzpomínám, tak svůj první teda snad ve Skotsku, jestli jsem naskočil úplně poprvý. A vím, že vlastně jak jsem šel na sraz, tak tenkrát trenér Bílek mi to řekl už v pondělí, takže já jsem se nevyspal až do soboty, takže jsem nad tím vůbec furt důmal a čekal nic, nevěděl jsem vůbec absolutně, co od toho čekat. A jako dopadlo to jak tak dobře, protože tenhle zápas, byť teďkon trošku vyčítanou penaltou Rezi jsme zvládli a ten bod nám nakonec stačil k tomu, aby jsme se dostali do té baráže.
2: No a ten gól, který zmiňoval Pavel Horvát, první Petra Jiráčka v repredresu, byl doprovázen slavným tím komentářem Jaromíra Bosáka, pojď synu, to bylo v Černé Hoře při té baráži, nakonec úspěšné o Euro. Ale my jsme zmiňovali to Španělsko, tak pojďme rovnou na to, protože jak Španělsko, tak Barcelona, to jsou týmy, proti kterým hrál Petr Jiráček a proti Barse společně s Pavlem Horvátem, veď Pavle?
1: No, tak zase myslím si, že to je hodně, hodně podobný. Samozřejmě Petr Jiráček byl mladší v tu dobu, nicméně jaký jsou ty pocity, když nastoupíš proti Barceloně, tak to si jako pamatuju i já, že jsem měl otevřenou pusu a potřebovali jsme žvejkačky, no a pak nastoupíš proti španělskému nároďáku.
5: Jo, tak samozřejmě jako ty pocity byly skvělý, jako, ale tak jako u mě to byl úplně extrém, ty už si nějaký zápasy jako v té kariéře předtím odehrál, takže jsi malinko věděl, do čeho jdeš, ale já do té doby měl stát možná zápas jako finále MOL Cupu, pro mě bylo jako největší, takže samozřejmě, když jsme tam potom stáli v tom tunelu, tak nebylo mi úplně příjemně a vlastně, když se vrátím k tomu, jsme si volali ráno a nějakým způsobem jsme tohle téma nakousli, tak teď jsem si zapnul tady YouTube a pro jistotu jsem se na to ještě podíval, na ten první poločas, když jsme hráli tady doma s tím Španělskem a napočítal jsem si 6x tu balonu, takže jestli to bylo 6x nebo 12x, možná to celý zápas s tím Španělskem, tak si myslím, že na té Barceloně to bylo tak 10x.
1: No tak to si myslím, že jsi byl v lepším průměru.
2: Jenom mě napadá, já koukám tady na ty zápasy, které jste společně hráli proti Barceloně u nich a vlastně Petr Jiráček proti Španělsku doma tehdy v roce 2011 v kvaldě o mistrovství Evropy. Brzké góly. Mata dal tehdy za Španěli gól v Praze v 6. minutě. Vy jste tehdy na Barce dostali v 10. od Iniesty, ten druhý až v 82. Ostatně, Pavle, dneska ti to připomenu ještě v živé desíce v Šeříkovce. A teď to bylo vlastně někdy v 6. minutě, kdy Jamal dal gol, tak si říkám, pánové, že asi vás na to připravovali, rychle inkasujete, hlavně se pak z toho nepo, ne? Nebo no. Já jsem původní otázku měl, jak se tomu vyvarovat, ale evidentně.
1: Tak já dám Peťovi čas na rozmyšlenou, já si uvědomu fakt jako, já nevím, ve třetí, ve čtvrtý minutě na Barceloně měla Barcelona prostě 3 zakončení, ale takový, že to bylo ve vápně jako jasný šance a musím říct, že jsem si fakt říkal, že dostaneme prostě 15 gólů, že to není možný, že jsem se s ničím takovýmhle ještě nepotkal, nevím, jak to viděl Péťa.
5: No já to vidím úplně stejně, jako samozřejmě já jsem byl bledej jak bledule, jako, takže nebylo mi vůbec příjemně, měl jsem asi podobné myšlenky jako ty, ale trochu se posypul vlastně s tím Španělskem, kdy jsme dostali ten úvodní gól. Já si tenkrát vzpomínám, že vlastně trenér mě celou dobu nebo celý ten týden před tím zápasem připravoval na Xaviho, že si ho mám všímat, takže když jakmile bude mít bíč v naší polovině, že mám být blízko u něj, aby právě nedal takovouhle přihrávku. A nevím, koliká ta to byla minuta, asi 6. nebo jak se říkal 5. A on koukal do VIPky a dal průnikovku vlastně tenkrát na Matu a Španělsko šlo do vedení, takže jako absolutně prostě úplně odstřelená kvalita, vůbec jsem to nečekal a bylo to tam.
1: Já si myslím, takhle pro nás je velkou výhodou, že takhle jsme nekoukali jediný, že takhle koukalo spoustu protihráčů Španělů nebo hráčů Barcelony, takže tak.
0: Myslím, že koukali i současní čeští reprezentanti, kteří nastoupili třeba proti Španělsku úplně poprvé za národní tým nebo úplně poprvé oblékli reprezentační dres. Petr Jiráček s námi na Radiožurnálu Sport 10, Pavla Horváta i ode mě. Dobrý den, jak se vám líbila střední záloha tvořená Romanem Mackem a Alexem Králem v porovnání třeba s tím, jak se Češi prezentovali proti Chorvatům, proti Anglii, kde byli ve středu zálohy Michal Sadílek s Lukášem Červem?
5: Tak mě se ten, viděl jsem teda pouze jenom ten první poločas a tam musím říct, že kluci se mi líbili, že to opravdu odpracovali, byť samozřejmě nebyli tolik na balonu, což se asi v tomhle zápase čekalo, ale po těch ziskách nějakým způsobem se snažili hrát konstruktivně a nebylo to jenom takový to bezový nakopávání dopředu, takže asi takhle v rychlosti.
1: Já souhlasím, jenom samozřejmě je otázkou, že teďka hrajeme proti těm silným soupeřům a v úvozovkách nám stačí. Já souhlasím s tím, že Alex Král taky není úplně můj jako oblíbenec. Vlastně vždycky jsem si říkal, že odehraje třeba dobrý zápas, ale pak zase trošinku horší. Nicméně tady s těma silnýma soupeřema vlastně nám jako trošku s přimouřenýma víčkama stačí to, že uhrajeme nějaký balón, dáme to do strany a nestratíme ho. Jo? Já trošku čekám a zajímal by mě tvůj názor, až budeme hrát s těma jako slabšíma soupeřema a budeme my v úvozovkách ten favorit, tak kdo bude v té naší záloze jakoby konstruktivní?
5: Já v tomhle s tebou souhlasím, protože přesně asi proti těm papírově slabším soupeřům teprve se nějakým způsobem projeví ten nový herní styl, který se snaží hrát nový trenér, takže mě právě budou spíš zajímat tyhle zápasy, kdy opravdu budeme papírově silnější, na tom hřišti bychom měli být dominantnější a uvidíme, co tenhle styl nám napoví potom do budoucna.
2: Můžeme si jenom pustit krátce Romana Macka, co říkal on po tom velkém utkání ve Španělsku.
6: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je myslím si během tohle srazu to nejdůležitější.
2: Rysíce Pavla Horváta je pochopitelně tady s námi titulární osobnost pořadu a taky ve spojení Petr Jiráček. Oba hráli proti Barse, Petr Jiráček před 15 lety proti elitní španělské Tikitace. A moje otázka zní, jestli jste nějak vypozorovali, nebo jste se nad tím někdy zamýšleli. Jak to prostě dělají? Jakože mají tak rychlý ten kombinační styl, který jako je těžko konkurovatelný, že prostě to opakují teď posledních možná 20 let, protože předtím to třeba nebylo takové, jo, ale...
1: No já řeknu jedno slovo, je to kvalita, no. Kvalita fotbalu, jo, já samozřejmě...
2: A to mají od malička, jo, nějak, jako, když se narodí, víš, že jsou jako... Jejich syn bude lepší než naši synové.
1: Já jsem to, se může stát, že to nebude tvůj syn, ale bude to něčí jiný syn, ale to je jedno. Já chci říct to, že jednoduchý fotbal je, že zpracuješ balón a nahraješ někomu ve svým tričku. To je ten jednoduchý fotbal. A myslím si, že Španělé to povyšují na to, že nahrajou někomu v tom samém tričku, ale tak, aby mu to nikdo jiný nemohl vzít. Jo, jestli to je takhle jednoduše pochopit, že jo, my si třeba nahrajeme, ale ta pozice prostě toho spoluhráče není tak jednoduchá, nebo není tak výhodná, jak by mohla být. No, co na to, Péťa?
5: Ne, jako já zase jako s tebou souhlasím samozřejmě, oni tady ty mikrodetaily, oni na to prostě extrémně dbají, jako tu přihrávku si opravdu dají do té strany, do které potřebujou, a tím vlastně oni udělají tu pozici pro toho spoluhráče mnohem jednodušší než třeba v našem týmu, takže jako já s tím souhlasím a je hodně těžší se prostě na ten balon dostat, vůbec nějakým způsobem ho vybojovat. A to pak zase přejdu na další věc, že když oni náhodou se jim stane, že pokazí nebo nějakým způsobem jim něco nevyjde, tak ta vlastně to chování po té ztrátě balonu je úplně úžasný a oni během pár vteřin dokáže ten balon vybojovat zpátky a znovu tu hru sklidnit a hrát co oni potřebují.
1: Já jsem rád, Peťo, že už jsi na té trenerské dráze, že už ty mikrodetaily prostě takhle používáš a implementuješ do té své řeči.
0: Já bych souhlasil s tím, co zmiňoval Pavel Horvát, že zkrátka oni si nedají přihrávku Španělé jen tak, ale dají si takovou přihrávku, aby opravdu toho svého spoluhráče zvýhodnili. Souvisí s tím samozřejmě i to, že když už se dostanou do nějaké svízelné situace, tak zkrátka mají takovou kvalitu, že individuálně z toho dokáží vyjet. A řekl bych, že prostě takový fotbal, který sledujeme jak u španělského výběru, tak u Barcelony, je prostě vštěpovaný od malička a ta práce s balonem je úplný základ.
2: Můžeme si poslechnout muže, který to taky trošku ovlivnil, že Španělé hrají tak dobře, jako teď hrají, a je to trenér české reprezentace Santi Denia.
7: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
2: Takhle zněl Santi Denia, nový trenér českého nároďáku, pod kterým tedy ale Češi mají zatím bilanci 3 zápasů, 3 proher. Pavle, přece jenom taky můžeme mluvit v kontextu toho, že to prostě jako není úspěšný vstup do nové éry. Jsou to prohry?
1: No tak tady si myslím, že to není úplně jako o trenérovi ty prohry. Prostě Roman Macek to řekl, já si myslím, že v tuhle chvíli by bylo krátkozraký koukat na to, že si prohrál 3 zápasy, protože si hrál proti fakt silným soupeřům. Můžeme s odstupem času říct, že trošku nás může mrzet, že jsme Chorvaty nepotrápili víc, i vzhledem k té 7 od Anglie, ale furt si myslím, že to byla velká kvalita proti nám a ten zápas samozřejmě mohl dopadnout líp, ale musíme si přiznat, že ani na Anglii, ani na Španělsko jsme v tuhle chvíli neměli, ale souhlasím s trenérem, že jako ne, já tady nebudu říkat, že jsme hrdí a že si toho vážíme, protože by to mělo být automatický, kluci odehráli dobrý části těch zápasů a na tom se prostě dá stavět.
2: A na Petra Jiráčka směřuje otázka, jestli někdy nepřemýšlel nad tím, že prostě ta veřejnost za jeho času byla na nároďák třeba přísnější, protože s Italisté doma v roce 2013 v Kvaldě o mistrovství světa v Brazílii remizovali, neprohráli a myslím si, že stejně jste schytávali dost a dost. Jak to vnímáte teď, jako nechci, abyste tady jako si nějak stěžoval na minulost, ale prostě to, že se třeba prohrává a nějakým způsobem se to třeba jinak vnímá než za vaší éry?
5: No, tak za naší éry samozřejmě byl jsem v tom centru toho dění, tak mi to přišlo někdy kolikrát malinko přitažení za uši, že kolikrát ty zápasy si nemyslím, že byly tak špatný, jak je potom veřejnost nebo vlastně ty média vnímaly, ale to bych řekl jako, že tak jde nějak do té naší české povahy, že kolikrát ty zápasy jsou stejný, ale ten pohled prostě na ten zápas je malinko jiný. Teď on zase samozřejmě přišel nový impuls, nová hra, jako de facto takhle se snaží hrát všichni na světě a my nějakým způsobem jsme to začali praktikovat teď a pijeme na to ódu, takže já si myslím, že tohle by měla být automatika, ale vrátím se k tomu, že opravdu toho času pro toho trenera nebylo hodně. A myslím si, že jestli nastavili takovouhle cestu a budou se jí držet, že si myslím, že by to mohlo nést úspěch. Samozřejmě uvidíme, jak jsme se bavili před chvíli s těma papírově slabšíma soupeřema, ale věřím toho, že nějakým způsobem se to potom na tom nároďáku odrazí a že i ta veřejnost na ten nároďák, potom na ty kluky, kteří tam prostě se sjedou a reprezentovat chtějí a v těch srazech to jasně ukázali, takže že to nějakým způsobem ocení a že i ty výsledky potom přijdou.
2: Říká Petr Jiráček, který si zahrál s reprezentací čtvrtfinále mistrovství Evropy, zahrál si s Pavlem Horvátem Ligu mistrů a sebral s ním také spoustu dalších úspěchů. Byl s námi v 10. Moc děkujeme, Petře, a přejeme pěkný den.
5: Není za to, pěkný den vám, kluci.
3: Desítka. Ahoj. Pavla Horváta.
0: Já bych tomu jenom doplnil k tomuhle tématu nový trenér a dobrý pohled veřejnosti na výkony národního týmu. Já jsem sám za sebe taky velmi spokojený s tím, že se Češi chtějí prezentovat fotbalovým způsobem. Na druhou stranu si pak člověk otevře sociální sítě a tam vlastně souhlasím se spoustou názorů, ale objevují se tam i názory, že český fotbal zaspal a že trenérští dinosauři už měli být dávno pryč a že je vlastně chyba, teď nevím koho, že už tady zahraniční trenér nebyl dlouho, což je, řekl bych, možná trošku až přísné k těm, kteří vedli národní tým před Santim Deniou, Jaroslav Šilhavý ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, Miroslav Koubek dotáhl národní tým na mistrovství světa. Jo, taky jsem nebyl s některými výkony české reprezentace spokojený, co se týká třeba té předvedené hry, ale nějaké výsledky byly, tak bychom mohli být k sobě možná trochu vstřícnější.
1: 100% podepisu. Je hrozný rozdíl, v jaký fázi to mužstvo přebíráš. Buď seš okamžitě pod tlakem, anebo máš nějakou dobu na rozkoukání. Tady ta doba na to rozkoukání samozřejmě je to reprezentace, ale myslím si, že takovouhle jako, ne pohodlnou, ale jako dobrou pozici, jakou měl teďka současný trenér, tak vlastně si neuvědomuji já, kdy nějaký náš trenér nároďáku měl, že máš podporu, jo, myslím si, že máme trenéry, který by tuhle tu cestu razili, ale u nás ten tlak na ten výsledek je tak veliký a vlastně si neuvědomuji, kdy nebyl, že ty trenéři vlastně nemají na tohleto prostor. Tady jasně bylo deklarovaný, že přišel nový trenér a něco měníme. Nejsem si jistý, že kdyby přišel český trenér a řekl, hele, já to prostě chci změnit, budeme hrát po zemi, jo, máme teďka 3 silný soupeře, jo, tak se pokusíme proti ním hrát takhle tímhle způsobem, že by jsme jako veřejnost nebo i odborníci, že by jako řekli jo, tak pojďme na to.
0: Je pravda, že když končil Ivan Hašek po té ostudné porážce na Faerských ostrovech a přicházel Miroslav Koubek, tak na tiskových konferencích jednoznačně zaznívalo to, cíl je postup přes baráž na mistrovství světa. To se pak nepovedlo a zase se to nějakým způsobem ten pohled otočil.
1: To je i ta doba, jako musíš trefit prostě, nebo ne, musíš, ale i ty trenéři takhle mají, samozřejmě jich se nikdo nebude ptát, ale je tady tahle situace, jdeš do toho, nejdeš do toho, když nejde, no tak půjde někdo jiný. Takže ty trenéři vzhledem k tomu, že jich je spousta, tak samozřejmě tu příležitost vezmou, ale okamžitě se dostávají pod tlak a samozřejmě rozdíl vzít nároďák před baráží a vzít nároďák ve skupině teďka
2: tady, Ligy národů
1: tady v té silné skupině, kdy vlastně ty výsledky všichni jsme si říkali, že dostaneme 4 s Chorvatskem a 5 s Anglií a 7 ve Španělsku a že vlastně bychom to asi jako očekávali a všechno to, co je navíc, teďka kvitujeme jako, že je fantastický úspěch, ale jak jsme se bavili před chvilkou s Péťou Jiráčkem, tak já fakt budu zvědavej pak na ty zápasy, kdy budeme hrát proti trošku jako papírově slabším soupeřům a jak se předvedeme i jako dopředu. No.
2: Já jsem nad tím přemýšlel už vlastně dřív, když jsme tady chystali různé ty desítky a je pravda, že v takové fázi třeba na post... Jako je to relativní, ale napadlo mě Pavel Vrba v lednu 2014, pamatuju si i tu atmosféru, když přicházel tehdy po vele úspěšném vašem angažmá v Plzni, tak byl opravdu takový jako vzývaný až jako mesiáš českého fotbalu, že tu repre dostane do zase starých třeba pater, jako pod panem Bricknerem. Byla to vlastně doba po nezdařené kvalifikaci o mistrovství světa v Brazílii, kdy to trénoval pan Pešice po Michalu Bílkovi. Pavel Vrba tehdy vlastně tu kvalifikaci o mistrovství Evropy 2016 zvládnul, i když tam taky byly různé zádrhely, to byla taková, jak tam myslím dvakrát vycvičili Nizozemsko. Václav Pilař si to taky bude dobře pamatovat, to jsme s ním loni předloni řešili. Ale pak to euro taky nedopadlo a vlastně se střídali stráže a jak nějakým způsobem se to střídalo. A teď, když jsme brali i tu éru Jaroslava Šilhavého, tak na to jsem narazil o víkendu, jak je to pomíjivé v tom sportu, že si tady už ani jako nespomeneme, že před 5 lety byli ve čtvrtfinále euro, porazili Švýcary, remizovali se Španěli, pak dostali v těch dalších 4 zápasech 4 porážky, ale nakonec skončil Jaroslav Šilhavý v podstatě jako vysmívaný trenér. No. Tehdy to teda nezvládlo hrubě, si myslím, vedení nároďáků, že takovým způsobem k němu přistupovalo, jak se spekulovalo, jestli bude, nebude.
1: No. Ne, tak to je vlastně všechno to, co jsem jako říkal. Prostě ty pozice těch trenérů jsou různý, v různý době s různýma hráčema, samozřejmě s rozdílnýma hráčema, nemůžeme hodnotit trenéra Bricknera s trenérem Šilhavým, protože měli úplně jiný hráče prostě.
2: Dobře, můžeme tu desítku samozřejmě vstáhnout dál už k tomu utkání s Angličany ve Wembley, to za chviličku, ale máme tady i pro vás soutěž o lístky na fotbalovou Spartu, protože se rozjíždí opět liga, slavisté naskočí do toho kolotoče už v pátek proti Zlínu a my máme 2 lístky na duel Sparta-Pardubice 11. října, což je trošku paradoxní, že se hraje zrovna Sparta-Pardubice, když ten den je velká pardubická, takže pochopitelně příznivci koní asi teď soutěžit nebudou. Ale máme soutěž, tak se můžeme ptát a nemusíme tu otázku asi stavit tak složitě. Češi hráli vzpomínanou kvalifikaci o mistrovství Evropy 2012 se Španěli před 15 lety. Tehdy doma prohráli 0-2, to jsme mluvili s Petrem Jiráčkem, a venku padli 1-2. Tak se ptám na jméno střelce české branky. Španělé otáčeli tehdy duel, porazili výběr Česka 2-1, ale přece jenom prohrávali a ptám se na jméno muže, které trošku koresponduje i s jménem jednoho z našich velmi zkušených kolegů tady v redakci. Tak nám zavolejte 221 552 222 a můžete vyhrát 2 lístky na Sparta Pardubice. Vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, Jirka.
2: Jirko, tušíte, kdo dal tehdy gol Španělům?
8: Já jsem neslyšel otázku.
2: V roce 2011, když hráli kvaldu s Španělskem ve Španělsku, tak kdo byl tím českým střelcem? Bylo to v březnu 2011 v Granadě.
8: Nemohl to být Jaroslav Plašil?
2: No mohl to být Jaroslav Plašil, tak vám moc gratulujeme a těšte se na fotbal.
3: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích.
9: Více na webu závodiště-pardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tématem týdne je fotbalová reprezentace.
1: Já se omlouvám, jsem poslouchal tu reklamu, říkám, co si asi máme rozbitý mikrofony nebo repráky, a oni to byli koně tam běžili. To je zajímavý, pardon.
2: Tak ona se jde velká pardubická, ne?
1: Ne, já to chápu, a ono to na začátku nevypadalo, na začátku vypadalo, že nám praskají jako sluchátka a tak. No. Dobrý.
2: Ještě než půjdeme k té Anglii, tak nějaký výkon, nějaký hráč, který tě potěšil, překvapil, protože většinou ti, od kterých moc nečekáš, tě spíš překvapí mile, než ti od těch, co třeba čekáš.
1: Já zmíním Michala Sáčka, protože jsem jako trošku polemizoval nad tím, jestli by měl být v nároďáku nebo neměl být v nároďáku, ale i přesto, že jsem to nečekal, tak vlastně mě velmi mile překvapil. Neřekl bych, že byl jako extra vidět, ale vlastně to odehrál jako v pohodě úplně. Úplně v klidu prostě.
0: Vlastně nebyly vidět chyby, jo, a to je to nejdůležitější, že na pozici obránce zkrátka přes tu vaší stranu Sáček hrál vpravo, nešli víceméně španělské útoky, takže já určitě souhlas, Michal Sáček odehrál dobrý zápas. Já zmíním, bavili jsme se tady s Pavlem Horvátem po 9. hodině o Štěpánu Chaloupkovi, tak ten zkrátka vlastně všechny ty zápasy dosavadní v Lize národů pod Santim Denio, řekl bych, odehrál velmi dobře, ať už hrál na pravém beku nebo na stoperu, by tam tedy měl ten jeden sklus směrem ke střídačce Španělů.
1: No, to už bylo frustrace a únava, tam už nechceš běžet zpátky. No.
0: Naštěstí netrefil soupeře, i pro jeho zdraví je to, myslím, dobře.
2: Jo. Na to možná byla frustrace, že si odplivil jako takhle, tu frustraci projevil tím skluzem, ale samozřejmě naštěstí to nedopadlo.
1: Jaká je definice tohohle slova frustrace? Není to jako frustrace?
2: To je frustrace totiž. To nehodí. Nepříjemný psychický
1: stav. Ale já jsem se ptal na slovo flustrace.
2: Flustrace podle mě bude lustrace, anebo je flusnout, ale já nevím.
1: Dobrý, tak
2: pojďme na lingvistické okýnko, tak to otevřem večer třeba s Antonínem Panenkou. Ne, já jsem chtěl říct, že u Michala Sáčka mě jenom zaujalo, on vlastně minulý rok dost meškal kvůli zranění a dokázal se takhle vrátit hezky i díky výkonu v polské lize. A co ten mladý nový útočník, přece jenom Ryan Nadery?
1: Krátká doba, jo. Já si počkám jako zase, určitě je vidět, že je silnej, v Jablonci ukázal prostě, že, nebo ne v Jablonci jenom, ale umí dávat góly, jako je to dobrá posila, je to taky pro mě novinka, vlastně ještě pořád, ne, chci říct, že nevím, jak se k tomu postavit, ale je to Čech samozřejmě s dalšíma dvouma pasama, nebo jak se to říká, úplně abych to řekl správně, ale pokud nám přinese jakoukoliv kvalitu nebo dobrý věci, no tak prostě je náš, no.
2: A poslední věc, která samozřejmě zajímá Pavlův názor, co to vyloučení Ladislava Krejčího, protože první žlutá přišla za řeči v emotivním stavu, kdy asi většina z nás u přijímačů byla taky v emocích.
1: No, to já se mu nedivím, protože samozřejmě pak, když vidíš ty opakovaný záběry, tak asi to jako nějaký faul byl. Lukáše Červa hrál si ve Španělsku, takže bych se tomu jako s odstupem času nedivil, ale ty hráči na tom hřišti samozřejmě vůbec tenhle ten přestupek neviděli, nebo kromě Lukáše Červa, protože Láďa Krejčí hlavičkoval ten balon do toho raji nebo břevna a prostě samozřejmě ty chceš slavit gól vyrovnávací a najednou tam vidíš, nebo spíš víceméně nevidíš faul a rozhodnutí rozhodčího, který ti tuhle radost bere, takže tu frustraci chápu, ten zákrok pak už samozřejmě asi mohl být jako chytřejší, ale už byl konec a kluci byli unavený. Jo.
0: Z mého pohledu Lukáš Červ dal šanci rozhodčímu odpískat ten zákrok. My jsme se tu bavili s Janem Pěruškou taky o tom, jestli neměl rozhodčí nechat vlastně tu situaci dohrát. Na druhou stranu, já si říkám, když zkrátka Krejčí hlavičku je z velkého vápna takový bochánek
1: je
0: do branky.
1: Čekal, že to sebere.
0: Právě, že asi nikdo neočekával, že Rajovi nejlepšímu podle mě golmanu v anglické Premier League chytá za Arsenal, vypadne takový takovýhle bon z rukavic.
2: Ne, je pravda, že v dnešní době, jak máš ještě VAR, tak se to často nechává dohrát, i když je offside 20 metrů a teď jako přeháním, ale víte asi, co myslím. A tady v té situaci prostě jako na potvoru on pískne, protože i kdyby ten gol teda vlastně byl platný jako regulérně, protože ten faul tam jsem, tak nemohl platit, jo, protože nepadl vlastně. Tak tam vnímám jako velké poškození.
1: Jo.
2: No jo.
1: Bohužel.
2: Je to takzvaně za námi, Češi nakonec prohráli ve Španělsku 1-3 a můžeme si ještě poslechnout brankáře, který mluvil Antonín Kinský po svém reprezentačním debutu.
10: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. Tý druhý půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
2: To říká Antonín Kinský po zápase, který chytal. A vítáme ve vysílání kolegu, který bude zítra komentovat, respektive v úterý 6. října, zápas ve Wembley, Anglie, Česko. Lukáš Michalík je s námi opět. Lukáši, vítej.
11: Krásný den z Londýna.
2: Vím, že téma aktuálně je jiné, ale přece jenom vytušili jste, nebo dá se vytušit, jak by to mohli dát trenéři do brány. Je to vůbec téma podle výkonnosti těch brankářů?
11: Hlavně to podle mě není možné vytušit, protože na tiskové konferenci se nic nedozvíte. Trenér Santidenia ani nenaznačí, vždy mluví tak trošku ve frázích, i když teď to tedy bylo daleko lepší a přímo ve španělštině v ovědu. To musím říci, že se od trenéra člověk dozvěděl daleko víc, ale co se týče sestavy a podobně, tak neprozrazuje vůbec nic, takže podle mě se to absolutně vytušit nedá i vzhledem k tomu, že aspoň podle mě všichni tři brankáři odvedli velmi podobné výkony, chytali dost dobře, si myslím, Matěj Kovář, Antonín Kinský a pochytali řadu dalších šancí a určitě nesklamal ani Lukáš Horníček, takže těžko říci, můžeme jen tipovat, kdo tu šanci zítra dostane, kdybych měl vybrat jedno jméno, tak si myslím, že by to mohl být Lukáš Horníček.
1: Já ještě ke golmanům teda, aby jsme jako asi uzavřeli. Já si myslím, že opravdu tam nemáme jako možnost sáhnout vedle. Všichni ty kluci vypadají v pohodě, sebevědomí, v podstatě mladý. Já bych si zase klidně vsadil na Tondu Kinskýho. Mně přišel, přestože vlastně dostal jako nejvíc těch gólů, tak mi přišel nejistější, udržel ty střely, byl takovej jako pro mě nejpozitivnější. A teďka teda jenom reakce na tu naší předchozí tady debatu, zapojím i Lukáše, píše mi Petr Kolečko, že frustrace je krásný neologismus. To já vůbec netuším, co to může být, ale říká to Petr Kolečko, který se jako člověk živí jazykem. Tak, takže,
2: to znamená, že jsi vynalezl nové logo, nové slovo, Pavle.
1: Fakt, jo?
2: No.
1: No, tak vidíš, takže konečně jsme v něčem první.
2: Tak to je skvělá věc.
1: A jak to říkali v tom, myslíš, že to bude stačit? No, to uvidíme.
2: Tak můžeme to překlenout asi k tomu, co by mohlo frustrovat Angličany po zítřejším večeru. Lukáši, tušíš, je tam něco, čeho by se mohli Angličani po výhře 7-0 v Chorvatsku obávat?
11: Ne. Není tam podle mě nic, já to trochu otočím, myslím si, že ve Wembley se zítra bude především slavit, protože pokud nastoupí v základní sestavě kapitán Harry Kane, což předpokládám, tak to bude jeho stý 25. start v národním A týmu, čímž vyrovná anglického rekordmana Petra Shiltona, takže to bude velká věc a pokud tedy se Kane nezraní, tak já ho očekávám v základní sestavě. Nevím, čeho by se Angličané měli bát, teď budou mít obrovské sebevědomí po tom debaklu v Rijece, který uštědřili Chorvatům. A navíc si ukázali v Edenu, že z Čechy se jednoznačně dá hrát. Už jsme to řešili, ten výsledek vítězství Angličanů 2-0 na oko vypadá dobře, ale můžeme se samozřejmě bavit o tom, nakolik po vyloučení Pavla Šulce hráli naplno nebo hráli takovou údržbu. Takže já si myslím, že pokud k tomu Angličané přistoupí se vší vážností na 100%, tak bohužel nebudou mít z Čechy problém.
1: Já ještě samozřejmě vím, že jsi zmiňoval, že se nedá vytušit vůbec nic o golmanech. Můžeme vytušit i fakt jako z nějakých maličkostí, nevím jestli na tréninku, nebo jestli se dostanete ke klukům někam jako ke kafi nebo nějaký procházce. Jestli třeba vzhledem k tomu, že Nadery prostě hraje na ostrovech, jestli třeba dostane šanci od začátku, co ty myslíš?
11: Já bych si strašně rád vyšel s někým na procházku z reprezentace, ale podle mě to bohužel v současné době není možné. Ani z těch tréninků člověk nic nevyčte, protože je otevřená jenom úvodní čtvrthodina, kde se samozřejmě primárně hráči rozběhávají nebo hrají bago, takže tam člověk nevytuší nic, takže opět můžeme jen spekulovat. Já třeba očekávám, že by Ryan Nadery mohl být v základní sestavě, že se ukázal ve velmi slušném světle ve Španělsku. Je to po dlouhé době podobný typ útočníka, jakým je Tomáš Chorý. Často jsme o tom mluvili, samozřejmě Tomáš Chorý dával góly, ten reprezentační dresy svými výkony zasloužil a i proto, že v podstatě za něj nebyla přímá náhrada, že je to takový atyp, který Češi v kádru neměli. Teď je tedy druhý urostlý útočník Ryan Nadery. Myslím si, že by mohl hrát a pod ním třeba Adam Ložek. Otázkou je, jestli se vrátí do sestavy Pavel Schulz, který byl vyloučený paradoxně v Edenu právě proti Angličanům, ten už zase může nastoupit, ale je taky dost možné, že tím, jak měl nějaké ty drobné zdravotní problémy, že ho trenér bude šetřit. Takže ta sestava se hodně těžko odhaduje, ale kdybych si měl tipnout, tak na tu spolupráci Ložek na Dery by klidně trenér Denia mohl ve Wembley vsadit.
0: Myslím, že se můžeme povinovat taky obraně, protože je to samozřejmě velké téma. V zápase, ve kterém Češi budou čelit týmu, který v sobotu nasázel Chorvatsku na jejich hřišti, nebo na jeho hřišti v Rijece 7 gólů a proti bude stát Kane, Bellingham, Saka a tak dále. Nicméně Čechům se rozpadla ta stoperská dvojice, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, který má červenou kartu, nemůže hrát, Chaloupek je zraněný. Pavel Horvát, my jsme se o tom tady taky bavili, že tam jsou hráči ještě Hranáč, Vitík a Kričfaluši, tak kdyby si měl z této trojice složit dvojici stoperů, kdo by šel na plac?
1: Je to těžký, myslím si, že ani Martin Vitík, ani Robin Hranáč nemůžou hrát vlevo, takže mě tam vychází prostě Kričfaluši doleva. A jestli vpravo bude hrát Robin Hranáč nebo Martin Vitík, asi bych si sadil na Robina Hranáče, který už hrál. Samozřejmě je to takový, já nechci nepříjemný pro Martina Vitíka, ale já fakt si myslím, že nebo tak to na mě působí, že trenér nebude chtít dělat v každém zápase 4-5 změn, zase hraješ ve Wembley, je to prostě hrozně těžký. Myslím si, že každý trenér by chtěl, aby hráli všichni hráči, ale prostě myslím si, že někdo to odnese. Myslím si, že Martin Vitík, no.
2: No, je pravda, že jak jsme tady řešili, kdo by se případně postavil do útoku, tak když jsem viděl, že Petar Musa hraje v Rijece proti Angličanům, tak jsem ho viděl na té tabuli základní sestava, pak už vlastně se nedostal vůbec do hry, takže možná, aby to nebylo trošku jedno. Ale Lukáši, jak tohle čteš?
11: Samozřejmě taky složité, myslím si, jak jste zmínili, že ta stoperská dvojice bude složena z těchto dvou hráčů. Taky nejvíc vidím Robina Hranáče tím, že hrál ty dva domácí zápasy v základní sestavě. Já bych rád viděl vedle něj Ondřeje Kričfalušiho, protože ještě nedostal šanci v tomto reprezentačním programu. Na levé straně stoperské trojice hraje v Royalu San Gillo, a takže nevím, jestli to není nějaký handicap v očích trenéra Denny, že on je zvyklý hrát ve třech stoperech vzadu ve svém klubu, ale podle mě by to mohl zvládnout i ve dvojici, takže já si myslím, že Robin Hranáč a Ondřej Kričfaluši je dvojice, která by mohla fungovat, protože Hranáč, přestože je urostlý, tak je i dost rychlý, což mi určitě Pavel může potvrdit a mohl by vyvážit ten rychlostní handicap Kričfalušiho, který má jiné přednosti, zase tak rychlý není, takže já to vidím na dvojici Hranáč Kričfaluši, byť bych se klidně bál místo Hranáče postavit Martina Vitíka. Hrál jenom pár minut v vědu. Samozřejmě nemá to zápasové vytížení v Boloni, ale zase ten zítřejší zápas Češi nemají co ztratit. Na body to bude stačit těžko, takže klidně bych vyzkoušel zase v podstatě neokoukané tváře, co se týče tedy pod novým koučem Denny Jou, takže bych se nebál postavit ani dvojici Vitík Kričfaluši.
2: Já jsem tady vlastně skloněk taky nakous to téma Štěpán Chaloupek, mimo i z hlediska toho, že třeba on patřil mezi ty skvěle blokující stopery už v těch prvních zápasech. Když se člověk zamyslí nad těmi góly, které dali Angličani v Rijeci, tak to bylo v podstatě do kuchyně. Jako já nevím, možná Harry Kane ten první gól dal pod výko, ale jinak to bylo všechno do prázdné brány. Centr, narážička, takže tady by blok asi nepřišel vhod, ale přece jenom jako ta jeho absence i vzhledem k těm předchozím už slavistickým v reprezentaci, ten zdravotní stav úřadujících mistrů Česka, to je taky téma, Pavle.
1: Já vím, určitě, bavili jsme se o tom ráno v tom vstupu a já jsem říkal, že vlastně tato pauza vzhledem k tomu, proti jakým hraješ soupeřům, tak samozřejmě ty kluci jsou zvyklí na tu fyzickou námahu, ale i ta hlava rozhoduje o tom, jak tu zátěž zvládneš. A já jsem teďka tady koukal a vlastně Štěpán Chaloupek 22.8. začal hrát celý zápasy, kromě zápasu potom, kdy hrál 80 minut, tak hrál teďka 9 zápasů v kuse 90 minut. Jo, to je vlastně, když si to spočítáš, tak je to vlastně... Je to každý třetí nebo čtvrtý den 90 minut zátěž proti, je tam Liga mistrů, samozřejmě tam Česká liga a jsou tam tyhle ty tři zápasy, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, takže ta únava vlastně je logická a bohužel asi možná i to zranění, protože když se koukáme na anglickou ligu, tak jsou tam hráči, kteří taky hrajou všechno, ale myslím si, že tam není nikdo, kdo odehraje takhle třeba 9 zápasů v kuse.
0: Říkal jsem si, jestli nepřijde ze Slávy nějaká zpráva k české reprezentaci po tom druhém utkání, že by třeba Štěpán Chaloupek měl být šetřený vzhledem k tomu, že se blíží dva těžké zápasy v Lize mistrů, dva výjezdy do Azerbajdžánu, do Istanbulu. Zřejmě nepřišla, ale asi když ten hráč je zkrátka na srazu národního týmu a vidí, že si může zahrát v Oviedu proti mistrům světa, tak
1: ten hráč nikdy neřekne, jako že nechceš hrát. To je prostě bez debat. Zase na druhou stranu asi se to dá čekat, že prostě ta zátěž je enormní a možná na tohle by se asi dalo koukat. Jo. Já myslím si, teď já v těch zápasů je fakt spousta, teď nevím, který národák jsem viděl, že vlastně nevím, jestli Norové včera, nebo tak nějak to taky proházeli, nevím, teď se mi to plete, ale myslím si, že takhle jako vytíženýho hráče všichni nemají, no.
2: Chci se zeptat teď v kontextu toho, že se hraje na jednom vlastně z největších stadionů na světě ve Wembley a Lukáš Michalík byl na mistrovství světa, česká fotbalová repre a měření na takhle náročném terénu i s ohledem na spoustu lidí, kteří vám nepřejou. V tom Oviedu přece jenom emoce byly vidět nejen od Ladislava Krejčího hráčů po tom neuznaném golu, ale i Santidini. Já teda musím říct, Pavle, nevím, jestli si toho nějak extra všiml, ale
1: viděl jsem
2: takový samozřejmě. Jako dosud byl takový velmi klidný.
1: Mával na rozhodčího.
2: Mával na rozhodčího, ale jako emoce...
1: Asi ho zdravil.
2: A dokázal jsi ho představit v takových emocích? Já teda ne dosud.
1: Já si myslím, že to mají v sobě všichni ty trenéři, jako... Může někdo hrát ten poker face u toho hřiště, ale viděli jsme už teďka v téhle době spousty záběrů ze šaten, kdy i ty nejlepší trenéři prostě práskou dveřma, rozkopou bedny a házejí magnetama, takže to prostě k tomu patří a myslím si, že i ty hráči to někdy prostě potřebujou. Jenom se vrátím k té atmosféře, v Oviedu nebyl žádný kotel, myslím si, že jako samozřejmě, když měli Španělé šanci, tak tam jako to bylo zajímavé, ale samozřejmě rozdíl hrát v Oviedu a hrát ve Wembley. Jako
2: a nebo na Asteckém stadionu, kde hráli předtím to soutěžní utkání, to by si může porovnat teda Lukáš, jak se s tím Češi popasovali?
11: Myslíš s tou atmosférou v Oviedu? Já si myslím, že se s tím popasovali dobře, ale správně jste zmínili, nedá se porovnávat ta atmosféra na Asteckém stadionu a v Oviedu. Přesně já jsem, byť jsem měl teda sluchátka celou dobu na hlavě, pochopitelně, tak nějaké soustavné fandění jsem úplně neslyšel po celý zápas, zatímco na ten Asteckém stadionu to byl v podstatě řízený fanatismus Mexičanů, takže to se srovnávat nedá. Otázkou je, jak to samozřejmě bude vypadat ve Wembley, kolik přijde fanoušků. Na mě už to tedy dýchlo včera, když jsme se byli s Karlem Schambergerem před stadionem podívat. Tam to žilo hodně, byť si nemyslím, že to bylo tím, že se blíží další zápas anglických reprezentantů z Čechy, tak tam bylo hodně rušno a hned se mi vybavily ty vzpomínky. Já o tom často vlastně mluvím. Před 5 lety, když bylo to covidové euro, tak jsme s Janem Suchanem byli dvakrát ve Wembley. Nejprve tam Češi prohráli ve skupině s Angličany 0-1. Tehdy se trefil Sterling, který teď má asi trochu jiné problémy. A pak jsme byli na finále mezi Angličany a Itali a byl to obrovský zážitek pokaždé. Samozřejmě letdy to bylo i stresující, já o tom často mluvím, že jsem se ztratil ve Wembley v útrobách stadionu asi hodinu a půl před zápasem a na své místo jsem přišel asi 5 minut před začátkem. Pamatuju si také, jak Honza Suchan, kolega, dělal vstup před zápasem a před tím finále dostal pivní spršku od fanoušků, takže se podle mě máme na co těšit. Věřím, že angličtí fanoušci přijdou v hojném počtu a že ta atmosféra bude opravdu velmi dobrá.
1: Tady je vidět, že ani stadion Unisi tě nepřipraví prostě na světový stadiony.
2: No tak snad se nestratí, Lukáš Michalík zítra bude komentovat v úterý 6. října společně s Karlem Schambergerem utkání Ligy národů Anglie-Česko. Ve 25.40 na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte opět, Lukáši. Děkujeme za vstup do desítky, měj se hezky.
11: Díky moc, pánové, mějte se hezky, hezký den i posluchačům.
9: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Na 6. října hraje taky jiný český nároďák, a to ten do 21 let, který vlastně zná docela dobře Pavel Tilšar z té koncovky pod trenérem Suchopárkem, ty jsi byl na tom Euru loni. Je to tak?
0: Je to tak, na Slovensku dobrý i pracovní zážitek podívat se na Euro 21, kde se ukázalo taky spoustu hráčů, kteří teď hrají třeba i za ty seniorské A týmy. Měl jsem tu možnost být na zápase 21-letých v uvozovkách Angličanů a Čechů a za Anglii hrál třeba Alex Scott, Elliot Anderson, Harvey Elliot.
2: Nejlepší hráč Eura, který teď nehraje, ale
0: tak,
2: Harvey
0: Nick Woltemade v Německu, takže takovýhle borci tam byli.
2: Ale gratulujeme Česku, že udrželo naději vlastně na start na další Euro, protože si vybojovalo už minulý týden baráž pod trenérem Michalem Bílkem. 1-0 porazili Bulhary a teď v listopadu teda barážové střetnutí. Jak to na mě působí, Pavle, že asi by mohli dávat víc gólů a zatím to tam ještě nepadá tolik?
1: Styl Michala Bílka prostě. Já si myslím, že je to velmi, velmi náročný, velmi, velmi produktivní a jsou tam splnili ten cíl. Samozřejmě teď se tady můžeme bavit o tom kontrastu, jako o tom tlaku. To je přesně ten tlak, ty potřebuješ postoupit do baráže a samozřejmě můžeš si zkusit zahrát jako ten fotbal, nebo chceš ho hrát, ale v určitých momentech i na ty hráče samozřejmě dolehne to, že seš pod tlakem, obzvlášť ty mladý hráči. Já bych zmínil jedno jméno, je to Škrkoň z Ostravy. Já teďka hrál vlastně s těma Bulharama skoro celý zápas a vlastně Baník hrál v této pauze pohárový zápas na Kladně. Tak jaký je to rozdíl, že vlastně hráč, který mu je 18 let, který nakouk do ligy a předvádí fakt jako velmi zajímavý výkony a vůbec bych se ho neštítil jako povolat klidně do Ačka, protože si myslím, že tu kvalitu na to má, měl tam takový solo proti Bulharům, kdy obešel asi 4 nebo 5 protihráčů, pak teda to dal vedle, ale prostě něco v něm je a je to super se na tyhle kluky koukat a Michal Bílek evidentně vycítil, že formu má a mně se to prostě líbí, no, takže já si myslím, že i v té 21 máme kluky, který by přesně, jak jsi to říkal, na tom minulém Euru, no, tak můžou nakukovat do toho Ačka a ty kluky máme a je to dobře, že minimálně tu baráž budou hrát.
0: Rozhodně potenciál v jednodocíce taky vidím velký, konec konců teď jsou s Ačkem i v Londýně Ambros a Krychvaluši, takže dva hráči, kteří vlastně prošli touhletou kvalifikací z 21.
2: No, tak držíme palce, ať se povede závěrečné vystoupení v kvalifikační skupině v Portugalsku v 18.30 začíná ten duel 21. v úterý 6. října a pak ať teda vyjde i ta baráž, která bude v listopadu, ke které se určitě rádi ještě vrátíme, ale předesílám, že ten represras velkého Ačka tedy končí v úterý i v přímém přenosu Radiožurnálu Sporta v desítce, že přivítáme v té nejbližší ve čtvrtek Petra Jandu, tak to zase bude z hudebního soudku. Teď jsme tady měli také z hudebního prostředí Pavla Tilšara, děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
2: A také zpěváka Pavla Horváta, díky.
1: Hezký den.
12: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
13: Začíná jednání vlády, kabinet bude řešit třeba novelu školského zákona. O novém prezidentovi v Brazílii rozhodne druhé kolo voleb. Tenistu Lehečku čeká semifinále turnaje v Tokiu. Silnice 43 ze Svitav do Brna je v Lipůvce kvůli vážné nehodě v obou směrech uzavřená. A čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 22 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Vláda projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
14: Je to úplně od základu změně. No, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
13: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr řekla, že za hlasování v radě čelila šikaně a bossingu. Měla neshody s více lidmi ve vedení Prahy, největší s dnes obžalovaným bývalým radním Petrem Hlubučkem. Později se snažila vyhýbat jakýmkoliv společným jednáním. Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v hlavním líčení kauzy. Jde v ní o údajné ovlivňování zakázek na magistrátu hlavního města a pražském dopravním podniku. Obžalobě aktuálně čelí 6 lidí a dvě firmy. Všichni vinu odmítají. 4 lidi uzavřeli dohodu o vině a trestu. Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupuje do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
15: Brazílie potřebuje změnu. Už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
16: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od loňska odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Luly si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Radiožurnál.
13: Česko si dnes připomíná 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. V Senátu teď odhalují jeho pamětní desku a je u toho i náš reportér Jakub Vik.
17: Odhalení desky uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Připomněl Václava Havla jako spisovatele, disidenta a státníka a prezidenta věrného svobodě, pravdě a spravedlnosti. Pamětní deska nese citát z Havlova projevu při jeho první návštěvě tady v Senátu v roce 1997. Část z něj jsme tu před chvílí slyšeli. V něm Havel zdůraznil roli Senátu jako respektovaného fóra pro dlouhodobé zájmy státu. Z Valštejnské zahrady Jakub Vik, Radiožurnál.
13: V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomíná na Havla taky bývalý americký prezident Bill Clinton. Ten na jeho počest zahrál i na saxofon. Video najdete už teď na webu i rozhlas a na sociálních sítích Radiožurnálu.
18: Sport. Tenista Jiří Lehečka nastoupí během několika desítek minut do semifinále turnaje ATP 500 v Tokiu. Jeho soupeřem bude Monačan Vašero. O finále hrají také dva Španělé, Alcaraz a Munar. Bývalá světová jednička Alcaraz prohrává 0-1 na sety. A judistce Tereze Bodnárové se dál daří na mistrovství světa. Její výkony ve váhové kategorii do 52 kg sleduje přímo v azerbajdžánském Baku reportér Petr Kadeřábek.
19: Tereza Bodnárová se bude prát o čtvrtfinále. Po vítězství nad Van Klevelovou z Nizozemska prošla na Iponii přes Pulku Kaletovou. Teď jí čeká souboj s šestinásobnou mistrní světa Ute Abeovou z Japonska.
20: Myslím si, že tady není kvalitnější soupeřky než je ona, takže mám chuť do toho zápasu a nechám tam všechno.
19: Zápas odvysílá zhruba za půl hodiny Radiožurnál Sport z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Na D11 zdržení před Jirny a uzavřená 43 v Lipůvce. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy vzniká kolona za sjezdem na Lysou. Zpomaluje se okolo 14. kilometru a přibližně čtvrt hodiny se popojíždí před exit 8 Jirny. Tam stále pravý pruh blokuje porouchané osobní auto. D1 z Vyškova do Brna a silný transitní provoz za Rousínovem. Nákladní soupravy brzdí na 216. kilometru a v roztrhané koloně se posouvají chvílemi jen krokem až do zúžení UD2 na kilometr 196. Na jihu Moravy teď panují velké komplikace na trase ze Svitav do Brna. Silnice 43 v Lipůvce po těžké nehodě v obou směrech neprůjezdná. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Z obou stran narůstá zdržení v kolonách. Z úrovně Kuřimy od Brna od Svitav zastavíte za Lažany. Objízdná trasa vede po silnici 379 na Čebín a Kuřim. A 38 z Kolína do Nymburka a zdržení na obchvatu Poděbrad kvůli nehodě se tam jede Kyvadlově, brzdí se už těsně za dálnicí D11, z druhé strany pak za odbočkou na Kovanice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Počátku bude většinou oblačno a místy mlhy, později se vyjasní. Teploty 18 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
4: 11 hodin 6 minut, krásné dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. V pondělí 5. října jsme za to moc rádi. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr německého Leverkusenu v jarní části hlasování dokázal smazat ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety slavnostně v Praze vyhlásil Klub sportovních novinářů a zatím můžeme dodat taky informaci, která se týká fotbalisty Patrika Šika. Ten zatím rozhodnutí nereprezentovat nemění, návrat do týmu ale do budoucna nevyloučil. Líbí se mu totiž změny pod španělským trenérem Deniou. Ode mě Asia, Heat of the Moment, příjemný poslech.
21: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: konci týdne odstartuje už 136. ročník Velké Pardubické. Když nás budete poslouchat v nadcházejících hodinách, tak dostanete možnost se jít přímo na závody podívat díky radiožurnálu Sport. No a my se slavnému překážkovému dostihu teď taky budeme věnovat i v našem seriálu. V roce 1874 vyhrál první ročník francouzský kůň Phantom s britským žokejem Georgem Sayersem. Ale počátky slavného dostihu sahají ještě o několik desítek let zpátky.
1: Jednalo se o parforzní hony, což zjednodušeně řečeno byla v podstatě štvanice na jelena. Byla to velmi významná společenská a sportovní událost té doby a do Pardubic přijížděly mnohé významné osobnosti evropské šlechty.
2: Povídal odborník na historii Velké Pardubické Martin Šabata při výročí 140 let od prvního ročníku. Jeden z nejtěžších překážkových dostihů na světě si ale musel svůj věhlas vybojovat postupem času.
1: Ta první Velká Pardubická toho roku 1874 se jela v neobvyklý den. Byl to čtvrtek, startovalo v ní 14 koní a bylo to ve 13 hodin 30 minut. A bylo to vlastně proto, že v době Rakouska-Uherska se na území tehdejšího Rakouska jel významný dostih a ta Pardubická neměla v podstatě v té době žádný význam.
2: Během jednoho a půl století ale Velká Pardubická prošla mnoha významnými změnami. Jednou z nich byla úprava některých překážek, včetně slavného Taxisu. Ten sice je bezpečnější a hlavně příkop za živým plotem není tolik hluboký, ale i tak teď musí kuň předvést zhruba 9-metrový skok a několikrát se měnil i kurz téměř 7-kilometrového dostihu.
1: Původní Velká Pardubická předválečná se běhala nejen v tom prostoru, jak jsou diváci zvyklí dnes, to znamená před tribunami, ale běhala se i v zadní části směrem k letišti. Takže diváci na těch původních dřevěných tribunách vlastně přecházeli z jedné strany tribuny na druhou.
2: A jediným dokladem toho, že se dřív závodilo i v místech současného pedoku, kde si dnes fanoušci před závody prohlížejí koně, je původní Poplerův skok. Po pádu na této nemoc těžké překážce zemřel vítěz Velké Pardubické a dvojnásobný účastník olympijských her v parkouru Rudolf Popler.
1: Kapitán Popler je jedinou obětí, musíme říkat, závodiště a té dlouhé historie, nikoli Velké Pardubické, protože ta jeho tragická smrt nastala v dostihu následném po Velké Pardubické.
2: Popisoval Martin Šabata. Současný Poplerův skok, který koně zdolávají při Velké Pardubické, tak není ten, který byl v roce 1932 osudným pro Rudolfa Poplera. Jakub Marek, Radiožurnál. Poslouchej

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás v 11 hodin a 17 minut z nominace anglických fotbalistů na úterní závěrečné utkání probíhajícího srazu proti českému týmu vypadl Alex Scott. 23-letý záložník Bournemouthu má po výhře 7-0 v sobotním zápase Ligy národů v Chorvatsku problémy se stehením svalem a podle BBC bude mimo hru 6 až 8 týdnů. Duel v Anglii začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Teď nás ale nezajímá fotbal, ale zajímá nás judo a konkrétně to, co se v těchto chvílích a v těchto dnech odehrává v azerbajdžánském Baku. A za radiožurnál Sport přímo na mistrovství světa vyrazil reportér Petr Kadeřábek. Petře, zdravím tě v našem vysílání.
1: Dobré, u nás už odpoledne, u vás ještě dopoledne.
0: Děkujeme za ten pozdrav, ano, u nás ještě dopoledne. Pojďme mluvit o Tereze Bodnárové, jak se jí zatím daří na mistrovství světa, protože posluchači radiožurnálu Sport, řekněme, nemají úplně ty nejčerstvější informace.
1: No, ten první zápas proti Fan Krevelové z Nizozemska, ten slyšeli, který rozhodla Tereza Bodnárová vlastně v poslední půl minutce, kdy si připsala bodovanou techniku, pak ještě přišla do boje na zemi a udržela Nizozemku, která je takřka o 30 příček v žebříčku výše než česká judistka, tak ji udržela na zemi, no a nakonec postoupila. Nebyl to i pon, protože ten časový limit vypršel dřív, než vlastně došlo k tomu, aby byl jí připsán i za ten boj na zemi. Takže postoupila na Vazary. No a druhý zápas, do kterého nastoupila, to bylo proti Polce Kaletaové, která je zhruba na stejné pozici v žebříčku právě jako Nizozemka. To znamená znovu, teď je to přesně 28 míst, ale i tady nebyla samozřejmě Tereza Bodnárová favoritkou. Přesto ten zápas zvládla a jak ho sama poslala, popsala, to vám teď pustím a upozorňuji, že tam hodně dýchá, protože to bylo krátce potom, co odešla s tatami.
2: Zápas teda ze začátku se nevyvíjel úplně podle představ. Prohrávala jsem na juko, ale snažila jsem se být v klidu v hlavě, protože mi trenér říkal už před tím zápasem, že jít prostě s ní v klidu. Ona má tendenci potom trochu jančit, tahle Polka. Takže se mi to podrželo udržet v hlavě. Ona tam pak udělala chybu, já to převzala. Tam bylo i škoda, mohla jsem rovnou ještě držet, ale blbě jsem zatěžkala rameno a pak se mi povedl moment na Tanio Toši dozadu a skvělý, mám obrovskou radost.
1: Tuhle tu radost měla zhruba před 20 minutami a už se připravuje na další zápas, kde jí čeká, vlastně nemůže mít těžší soupeřku, protože nastoupí proti Utě Abeové, tedy japonské mistryni světa. A to mistryni světa musíme dát opravdu do množného čísla, protože Utě Abeová je teď na svém 7. světovém šampionátu a zatím ve své kariéře na nich neprohrála byť jen jeden jediný zápas. Má 6 zlatých medailí, navíc je to olympijská vítězka z Tokia, v Paříži trošku nevyšla, takže nemohli v jeden den slavit zlaté medaile s jejím dvojčetem, tedy Hifumi Abem, který nastupuje v motnostní kategorii do 66 kg, to znamená právě ve stejný den. Teď oba dva prochází a doufejme, že ten první zápas, který Utě Abeová prohraje na mistrovství světa, tak přijde za nějakých 10 minut, protože to by musela prohrát právě s Terezou Bodnárovou.
0: Tak samozřejmě otázka ze strany moderátora, jestli bude teď Tereza Bodnárová favoritkou ve svém příštím zápase ve váhové kategorii do 52 kg je asi úplně zbytečný. Petře, je tam vůbec aspoň teoretická šance?
1: Ta je vždycky a obzvlášť v judu, protože to je tak neuvěřitelně nespravedlivý sport, kdy opravdu můžete být připraveni, jak chcete, můžete jít proti úplně neznámému soupeři a pak přijde zlomek vteřiny, kdy zaváháte, upadnete na záda a je konec nadějí. Vůbec vám nic nepomůže, takže ano, naděje tady je, ale musela by Utě Abeová opravdu zaváhat a řekl bych, že by musela Tereza Bodnárová předvést fantastické, možná nejlepší judo ve své kariéře, což ale ona vlastně v posledních týdnech předvádí. Získala bronz na Grand Slamu v Budapešti na výborně obsazeném turnaji, teď tedy na mistrovství světa poprvé zvládla mezi seniorkami vyhrát co jeden, ale hned dva zápasy, no a tak se můžeme těšit na to, co předvede. A určitě se posluchači radiožurnálu o tom dozví, radiožurnálu Sport v pozdějším vysílání, čím si musí Tereza Bodnárová procházet během turnaje i před turnaje. turnaj, protože ona má alergii takřka na všechno. Nesmí jíst vajíčka, nesmí jíst banány, nesmí vlastně jíst cokoliv, co obsahuje lepek. Přesto dokáže vzdorovat těm nejlepším džudistkám na světě a je to silový sport. Takže se jí určitě zeptám, co má vlastně v tašce sebou, protože tam jí maminka navaří dokonce i sebou jídlo, takže nějaká hotelová strava u Terezy Bodnárové rozhodně nepřichází v úvahu.
0: Budeme se těšit i na tuhle reportáž, i na to, jak se bude prát v příštím zápase. Věřme, že nikdo není neporazitelný a ani Uta Abeová. Petr Kadeřábek v našem vysílání. Naslyšenou.
1: Za chvíli naslyšenou.

Abraxas, obyčejný svět v pondělním radiožurnálu Sport. 11 hodin 26 minut tenistka Marie Bousková prohrála na turnaji v Pekingu. Po téměř 3 hodinách boje s domácí Cheng Chin-wen ve třech setech 6-7, 6-4 a 5-7 znamená to, že do osmi finále turnaje nepostoupila.

0: Primal Scream, Country Girl v 11:29, posloucháte pondělní vysílání radiožurnálu Sport a nás teď znovu bude zajímat judo a tak se vydáváme do azerbajdžánského Baku, kde je reportér Petr Kadeřábek.
1: Tereza Bodnárová má ve třetím kole mistrovství světa za sebou úvodní steč s Japonkou Utea Beovou, která hned jí proměnila v úvodní bodovanou techniku, dokázala přehodit Terezu Bodnárovou. Naštěstí to bylo jen na rameno a bok, to znamená, je to v uvozovkách pouze vazary. Tereza Bodnárová teď bude muset proti šestinásobné mistryni světa olympijské vítězce útočit na to, aby se prodrala do čtvrtfinále světového šampionátu. On to je pro Terezu Bodnárovou velký sen utkat se právě s tím letím velikánem, když to tak řeknu, světového juda, kterou určitě Utea Beová je. Teď další steč, tu druhou v pořadí, po půl minutce de facto ovládla Tereza Bodnárová, měla velmi dobrý nástup, ale Utea Beová dokázala obejít nástupy i takové snahy o podkopy Terezy Bodnárové. Teď obě dvě v hodně hlubokém předklonu, protože tatami už se přesouvají na kraj toho 64 metrů čtverečního velkého čtverce a možná bude přerušeno, protože obě dvě už se dostaly mimo tu prací plochu a tak bylo zahlášeno mate. Teď znovu se proti sobě postaví čelem bílé judogi, tedy bílé kimono má na sobě Japonka v modrém. Poprvé dnes se představuje Tereza Bodnárová a teď drží dobře svou soupeřku levou rukou za pravý límec, ale nedokázala se dostat pod ní tak, aby jí dokázala podkopnout. Teď přicházejí obě dvě do nevazy, tedy do boje na zemi, kde má Japonka teď lepší výchozí pozici a snaží se pokračovat v té steči, ale byla přerušena tím, že obcházela Terezu Bodnárovou, tak prostě nepokračovala v té akci a Tereza Bodnárová je za předchozí pád na kolena trestána šidem, tedy má jednu žlutou kartu, výrazně aktivnější je Japonka teď v téhle té následující steči, ale Tereza Bodnárová se dokázala dostat přeci jen do vyrovnané pozice, teď už jsou znovu obě dvě na kraji tatami a Japonka už vyšlápla, za což nejsou v poslední době ale udělovány tresty od nového olympijského cyklu a tak nepřijde šido na stranu Japonky. Teď se snažila Tereza Bodnárová dostat pod svou soupeřku, ale nedokázala se přetočit tak, aby použila nějaký chvat, ať už by to byla Uchimata nebo Soinaga, prostě nedokázala natlačit boky ke své soupeřce. Teď je znovu tedy po mate zahlášeno Hajime, druhá polovina základní prací doby nám začíná. Tereza Bodnárová výrazně aktivnější než té první minutě a snaží se teď o Soinagu, nabalila už svou soupeřku na záda, hodně rychle šla na zem, ale tady je vidět ta obrovská síla a zkušenost u té ABOV, která se nakonec vymanila nejen z toho nástupu, neokontrolovala tedy Terezu Bodnárovou nějakým chvatem, ale snaží se přejít do boje na zemi, kde se snaží Tereze Bodnárové chytit ruku a upáčit, ta se ale nedala a tak je znovu přerušeno. Znovu se tedy proti sobě postaví doprostřed tatami obě dvě judistky, už bylo zahlášeno Hajime a bojuje se. Ještě minuta a půl, tolik zbývá Tereze Bodnárové k tomu, aby překvapila celý svět a dokázala minimálně srovnat tenhle ten souboj, který už od první minuty prohrává na vazary, kdy si Japonka připsala bodovanou techniku. Teď je v dobré pozici Tereza Bodnárová, jenže Utea Beová dokázala teď okontrolovat nástup Terezy Bodnárové, ale Bodnárová na zemi se snaží dostat do páky, ale nepodařilo se jí. Uzmout ruku Japonce, ta se chytla svýma rukama pod břichem, no a nepustila se jedné ruky druhou a tak nemohlo dojít k páce. A tak bylo znovu zahlášeno mate a poté Hajime, znovu tedy pokračuje boj o úchop v kumikatě. Je, řekl bych, trošku aktivnější Tereza Bodnárová, teď se snaží podkopnout svou soupeřku a přišel rychlý kontr od Japonky, ale i ten dokázala přečíst česká šikulka v 52-kilogramové kategorii. Teď už toho mále výrazně hodně ve svých fyzických parametrech, rozhodně nemůže čelit Japonce, která je silová a hlavně výtečná technicky. Teď znovu komikata, znovu boj o úchop, znovu je Tereza Bodnárová v celkem dobré pozici, ale stačí opravdu jen mrknutí oka. Japonka okamžitě přejde do protitechniky, tentokrát se ale obě dvě dostaly mimo prací plochu a znovu tedy zahlášeno mate. 21 sekund, tolik zbývá Tereze Bodnárové z toho, aby, nebo v tomto čase by musela předvést opravdu velmi kvalitní bodovanou techniku. A teď se jí to už se zdálo, že podaří, ale u Tábeová znovu blesku rychle utekla z nástupu Terezy Bodnárové. Ta se snažila o kouček Gary podkopnutí, když jde vstříc své soupeřce, tak pokračuje v tom pohybu a podrazí nohy. To se nepodařilo. U Tábeová ustála, má výtečnou rovnováhu a teď bude podle mě utíkat před českou soupeřkou a klidně i za udělení šida se bude bránit. Zazněl gong, který končí putování Terezy Bodnárové na mistrovství světa. Určitě ale odjede spokojená. Má na svém kontě totiž 320 bodů do olympijského rankingu za dělené 9. místo a ohlasy potom, jak se jí pralo proti světové běhlasné judistce Utě Abeové, uslyšíte na Radiožurnálu Sport z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Západočeské derby v Tipsport Extralize vyhráli hokejisti Karlových Varů, ve vyprodané hale Energie porazili Plzeň 4-1. V zápase skončila dlouhá neprůstřelnost karlovarského golmana Dominika Frodla, který dřív chytal i za Plzeň.
1: To je taky ďábel v bráně.
2: Říká karlovarský Adam Lukošik, který hned ve druhé minutě nastartoval tým gólem k vítězství. Když před lety Frodl chytal za Plzeň, byl aktivním hokejistou třeba ještě Ondřej Kratěna a se současným trenérem Plzně Václavem Pletkou se v týmu minul. I tak ho bývalý úspěšný hokejista dobře zná.
3: Frodlík je vynikajícího golmana a když ty rány vidí, tak je většinou chytí. Já si myslím, že bychom tam měli ještě víc chodit před tu bránu a clonit tam, aby ty puky tam chodily víc a nějaký špinavý gól, třeba z dorážky nebo něco. Protože když máte takového golmana, tak mu musíte ho sebrat oči, aby jenom třeba si myslel, že ho to trefí a vypadlo to z něj a my bychom to pak prorazili. Takže asi tady to.
2: Frodlova neprůstřelnost skončila na více než 200 minut a třeba jeho spoluhráč Mateo Kočí, přezdívaný Kočka, sám přiznal, že může za gol, který Frodlovi sérii ukončil. Reaguje na to trenér Energie Pavel Patera.
4: To je dobře, že to Kočko vzal na sebe, protože aspoň ví, že to tam zkazil, jo, ale samozřejmě zase má jiný přednosti, takže teď nechci hodnotit Kočku. Mluvíme se o Frodovi a těch zápasech nás neskutečně drží, ale to samozřejmě ta obraná fáze mu pomáhá, ale když tam něco projde, tak on je tam na tom pravém místě.
2: A takhle byl Dominik Frodl přesně na místě tak dlouho, že je z toho 8. příčka v této statistice brankářů v české nejvyšší soutěži. Nejvíc minut bez gólu vydržel Vladimír Hudáček na přelomu tisíciletí v dresu Zlína. V součtu se dostal na víc než 4 zápasy. V derby Frodlovu neprůstřelnost ukončil v závěru Michal Teplý.
5: Jo, chytal dobře, to je jasný, ale oni hrajou, jsou taky turputný tým, je to těžký se prosadit proti ním.
2: Karlovy Vary jsou po výhře v derby dál 3., Plzeň 6. Z Karlových Varů František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: To byli Steppenwolf v 11 hodin 44 minut. Dál posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na Euro v příštím roce. V úterý nastoupí v Lejry od 18:30 proti Portugalcům. Domácí ti už si dokázali zajistit první místo ve skupině, tím pádem taky přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo, tím pádem účast v listopadové baráži. Na Euro, které uspořádají Albánie a Srbsko, postupují přímo vítězové 9 skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších 8 potom z druhých pozic zamíří do baráže, v té se utkají o zbylá 4 místa. Na turnaji hostitelé šampionátu mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách v Los Angeles 2028.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pokud přijdete v Česku jako fanoušek na téměř jakoukoliv sportovní akci, klobása, pivo nebo limonáda a pár společných pokřiků jsou v podstatě samozřejmostí, ve východní Asii si ale můžete v ceně lístku ze stadionu odnést třeba klubovou klíčenku, hygienické pomůcky anebo pocit, že právě odcházíte z taneční party. Jak vypadá fandění na zápase nejvyšší baseballové ligy na Tchajvanu, se vydal zjistit kolega Štěpán B.
1: Pro Tchajvance je baseball jasným sportem číslo jedna a je to vidět i na tom, s jakou pečlivostí kluby přistupují k organizaci svých domácích zápasů. Například u vstupu do arény tchajpejského týmu Guardians jsem kromě vějíře nebo vlhčených ubrousků dostal papírový pas, se kterým tady můžu pobíhat po stanovištích a při minihrách sbírat různá razítka. Za odměnu tu potom fanoušci dostanou třeba cestovní lahvičky na šampón s klubovým logem, klíčenky nebo gumičky do vlasů. To ale není všechno. V Evropě a Severní Americe jsme zvyklí, že se hudba na stadionu pokaždé během hry ve zlomku sekundy zastaví, aby se mohli hráči i diváci soustředit na zápas. Tady je to naopak a reproduktory hrají třeba i během odpalů. Pro domácí atmosféru mají přitom písničky speciální funkci, jak popisuje tchajvanský fanoušek Jack.
2: Každý hráč má svoji vlastní píseň, a to ne jednu. Pokud se mu totiž podaří dostat na druhou metu, změní se hudba na ještě víc energickou.
1: Takhle to například na stadionu Xinjiang znělo, když se do boxu postavil domácí pálkař Lin Zebin. Podobná hudba hraje v aréně skoro po celou dobu utkání, tedy klidně i 3 hodiny v kuse. Diváci se přitom pravidelně zvedají ze židlí a opakují text z tabule i pohyby po roztleskávačkách. Na tomhle hromadném tanečním čísle se podílí všichni, rodiče, děti i studenti, navzdory tomu, že pod nimi třeba zrovna létá míček. Místním to přitom zážitek ze hry neruší, spíš obráceně, jak říká domácí fanoušek Jack.
2: Tanec i písničky mám rád, nicméně pokud tým zrovna hraje dobře, užiju si víc zápas. To ale nemůžete vědět dopředu. V případě, že výkon na hřišti nestojí za nic, si aspoň zatancujeme a užíváme si dobrou atmosféru. Ta je tu totiž pokaždé.
1: Vysvětluje fanoušek Jack, který odchází ze stadionu nadšený i přesto, že jeho tým prohrál jednoznačně 1-6. Z Tchajvanu Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýma týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce, promyšlené naším týmem, do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: 40 šéfů českých médií se spojilo a vyzvali politiky ke slušné komunikaci. Letecké společnosti omezují spoje na zimní sezónu kvůli drahému palivu. Patrik Šik podruhé vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí v obou směrech dlouhé kolony k nehodě v Lipůvce. A čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pondělí 5. října. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text je adresovaný všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
4: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
5: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
4: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Někteří politici už na výzvu reagovali. S podrobnostmi je ve studiu reportérka Jana Čermáková.
6: Jedním z nich je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten při příchodu na jednání vlády řekl, že výzvu zaznamenal, ale detailně se s ní zatím neseznámil.
7: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
6: S výzvou souhlasí předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií.
8: Já myslím, že ty důvody, které jsou popsány v té výzvě, tak jsou dostatečně vypovídající a jsou alarmující.
6: Podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána je nutné komunikovat slušně a transparentně na obou stranách, na straně politiků i novinářů. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Vláda jedná v těchto chvílích. Řešit by měla změnu financování asistentů pedagoga na základních školách nebo škrtání pracovních míst úředníků. Aerolinky kvůli stále dražšímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
9: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
10: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
9: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
11: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
9: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve Spolkovém sněmu.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
14: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb.
13: Zu befürchten sind.
14: Šéf vnitřní kontrarozvědky Sinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Mají být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl poté, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšený ochraně nájemníků.
15: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
16: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
15: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
2: Nobelovu cenu za medicínu dostala trojice vědců Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagl. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagl objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Deisseroth ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Optogenetika umožňuje ukázat, jak nervové buňky formují vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Laureáti podle webu Nobelovy ceny otevírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění. Nejen Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Novou pamětní desku na jeho počest má Senát. Pražský hrad startuje multižánrový festival Havel Alive a do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami Havlovy hry Odcházení. Na prvního českého prezidenta vzpomíná v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál i bývalý prezident Spojených států Bill Clinton.
17: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

0: Celý rozhovor s Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál i stanice Plus po 13. hodině a najdete ho taky na webu i rozhlas.
1: Sport. Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denny.
2: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický. Hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám rozhodně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
1: Judistka Tereza Bodnárová nepostoupila do čtvrtfinále mistrovství světa. Ve váhové kategorii do 52 kg prohrála s Japonkou Abeovou. A hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou 8. kolo Tip Sport Extraligy. Jejich utkání začne v 17:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Najdete ho také třeba na serveru irozhlas.cz. Začne v 17:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Najdete ho také třeba na serveru irozhlas.cz.
3: Zelená vlna. Známe

0: 35 na hlavním průtahu Libercem z Turnova do Chrastavy trvá zdržení od dlouhého mostu z 25. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě na 23. Jede se tam pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: 12 hodin 9 minut, krásné pondělní poledne, jsme rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Francouzský tenista Arthur Rinderknecht nebude obhajovat loňskou finálovou účast na turnaji Masters v Šanghaji. 31-letý hráč na sociálních sítích oznámil, že se z prestižní akce odhlásil kvůli zranění břišního svalu, kvůli kterému nedohrál už aktuální turnaj v Pekingu. V minulé sezóně prohrál v Šanghaji v historickém finále duel s bratrancem Vašerotem, který titul senzačně získal z pozice náhradníka pro kvalifikaci. No a o to, aby si zahrál na turnaji v Šanghaji, se aktuálně snaží taky český tenista Dalibor Svrčina. První set s Britem Harrisem ztratil poměrem 4-6, ten druhý před pár okamžiky ale dokázal vyhrát v tiebreaku 8-6. No a zajímat nás bude i, jak se dnes bude dařit Vašerotovi, protože právě on na dalším turnaji v Japonsku v Tokiu by už za pár minut měl nastoupit v semifinále turnaje proti Jiřímu Lehečkovi.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Goo Goo Dolls dohrávají ve 12 hodin na 14 minut. Velká Pardubická je dostihem typu steeplechase cross country s více než 100 letou tradicí. Koná se jednou za rok na dostihovém závodišti v Pardubicích. No a ten aktuální ročník už se blíží a blíží se velmi rychle. Koná se totiž už tuhle neděli, tedy 11. října. A ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vy, tedy naši posluchači, dostanete možnost získat dvě vstupenky na 136. ročník Velké Pardubické. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 221552222 a pokud správně odpovíte a budete nejrychlejší, chtěl jsem říct na moji jednoduchou otázku, tak můžete mít šanci se do Pardubic jít podívat na vlastní oči, ale mezi tím už mi sem někdo volá. Tak krásný den, slyšíme se.
1: Dobrý den, tady Martin, zdravím vás.
0: Dobrý den, Martin, já jsem ani nestihl doříct, že prosíme, abyste nevyhrál v posledních dvou měsících, tak netýká se to vás?
1: Ne, já jsem v životě nic nevyhrál, tak doufám, že to první jedu.
0: V životě jste nic nevyhrál, dobře, tak já myslím, že to zvládneme. Na Velké Pardubické, samozřejmě ta trať je extrémně dlouhá, je tam celá řada překážek a některé z nich mají i takové speciální názvy, tak vymyslel byste třeba dva názvy nějaké překážky na Velké Pardubické?
1: Tak jako vymyslel nebo ty, které tam jsou?
0: Jo, tak Bčko, promiňte, vymyslel to byste zvládl určitě, chtěl jsem říct, jestli byste si na ně vzpomněl.
1: Tak určitě tam je velký taxis.
0: To je jeden.
1: Ten nejznámější a teď mi vypadl ten příkop, no tak ten druhý, ten asi z hlavy, asi nedám, bohužel.
0: No ale na druhou stranu, když je tam velký taxisů v příkop, tak se můžete zkusit zamyslet, taková malá nápověda, ale...
1: Malý taxis.
0: To víte, že je tam i malý taxis a já vám dám ještě chviličku, ať vymyslíte nějaký sám, to zvládnete, určitě si na něco vzpomenete.
1: Nějaký vymyslet, tak já nevím, třeba... Jelikož jsem od Ostravy, tak bych řekl třeba Velký Ostravský nebo Malý Důlní.
0: Výborně, tak to jste vymyslel nádherně, radši to necháme, já vám uznám ten velký a malý taxis. Zůstaňte mi určitě na lince, ať víme, komu ty lístky kam poslat. Moc gratulujeme, víte, koho vezmete do Pardubic?
1: Prosím, tak to vymyslela přesně, protože moje dcera v sobotu bude slavit 14. narozeniny. A shodou okolností v týdnu jsme se bavili, že bych se chtěl někdy podívat na Velkou Pardubickou, takže... To za ten lísek vám teda moc krát děkuji. Mám tak, mě radost.
0: Tak to mám taky radost a jako otec dvou dcer tomuhle docela dost dobře rozumím. Tak vám ještě jednou gratuluju, pozdravujte dceru, užijte si to a teď mi určitě nepokládejte telefon a vím, kam ty lístky poslat. Mějte se krásně, hezký den.
1: Díky, na shledanou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Eric Clapton v pondělním radiožurnálu Sport, posloucháte nás ve 12 hodin 21 minut. Patrik Schick po druhé v kariéře získal zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Trofej od pořadatele ankety Klubu sportovních novinářů si osobně převzal dopoledne v Praze.
1: Jednoznačně si toho moc vážím, je to rozhodně velký ocenění.
0: To říkal útočník bundesligového Leverkusenu. Schick má teď v reprezentační pauze volnější dny. Po mistrovství světa totiž oznámil svůj konec v národním týmu. A na předávání českého zlatého míče o tom promluvil. Ve studiu už je se mnou Mirko Vasič. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak Patrik Schick znovu zopakoval, že po 10 letech v národním týmu cítil i psychickou únavu, že dlouhodobě nebyla z jeho pohledu až na výjimky úplně pozitivní atmosféra kolem reprezentace, že nad rozhodnutím přemýšlel delší dobu. Může tedy ještě přehodnotit svůj konec v národním týmu?
2: Já začnu tím, že nový trenér české fotbalové reprezentace, Španěl Santi Denia, i manažer Pavel Nedvěd kontaktovali Patrika Schicka, no a vyměňovali si svoje pohledy na fungování národního týmu.
1: Měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a samozřejmě on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny vlastně jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco samozřejmě, co se všem líbí a což je hrozně pozitivní. A věci se mění, z toho mám rozhodně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády, takže jim přeju samozřejmě, tím to jde.
2: Patrik Schick, který sleduje národní tým, ve kterém dal mimochodem v 650 zápasech 620 gólů, takže jeho role byla docela velká, byť to někdy schytával. No a jak sám teď řekl, s odstupem a pohledem fanouška ji vnímá trochu jinak, tedy reprezentaci.
1: Konečně hlavně ta nálada okolo národní týmu je jiná, je mnohem pozitivnější a to je rozhodně něco, co rozhodně hráči ocení a je to rozhodně příjemnější prostředí na práci.
2: A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Co by se tedy muselo stát, aby elitní český útočník znovu byl v národním týmu? Santimu Deniovi mimo jiné Patrik Schick říkal.
1: Když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
0: No já myslím, že to můžeme možná vnímat jako trošku změnu. Patrik Schick, a to je taky hodně důležitý kontext, se v úvodu sezony v Leverkusenu opravdu rozjel, daří se mu. 4 bundesligové zápasy a 4 góly, tak jak on sám vnímá tenhle povedený začátek?
2: Tak z osobního hlediska Patrika Schicka potěšil, to není nic překvapivého, i když on řekl, že ten úvod mohl být ještě lepší. Prostě je na sebe hodně náročný a věří, že se rozjede i Leverkusen, který jako tým to měl přece jenom trochu pomalejší než jeho kanonýr Patrik Schick. No a ten soupeří mezi střelci s opravdu velkými jmény v Německu. Třeba s borci z Bayernu Mnichov, jakými jsou Harry Kane nebo Michael Olise.
1: Je to nepříjemný, jelikož Bayern Mnichov střílí 100 gólů pravidelně každou sezonu, takže to není úplně jednoduchý s nima držet krok. Každopádně takhle jsou hozený karty a budu se snažit s nima soupeřit až do konce, zatím je to jenom začátek, ale uvidíme. Já letos mám dobrý pocit, jak ten náš tým hraje, jak funguje, i kabina funguje velmi dobře, mám pocit, takže si myslím, že tato sezona by z pohledu gólů mohla být taky úspěšná.
2: No jen připomenu, že nejvíc gólů dal Patrik Schick v Bundeslize za jednu sezónu 24, bylo to v ročníku 2021-2022, ale mimochodem je tam i 21 branek nebo 16 branek, takže Patrik Schick, pokud není zraněný, tak prostě ty góly dává a je možné, jak sám naznačil, když se na to bude cítit a dojde k dohodě s trenérem Santi Deniou, že ho možná ještě jednou nebo někdy uvidíme v národním týmu.
0: Jak to aktuálně vnímá Patrik Schick, o tom jsme mluvili s Mirkem Vasičem. Moc díky.
2: Naslyšenou.

0: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
6: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci firmy nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na Facebooku včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit. Exekucí. Ruský útok na Charkov v noci zabil jednoho člověka a několik jich zranil. Poškodil taky bytové domy. Oznámil to starosta města Ihor Terechov. Rozsáhlý nálet dronů zasáhl i oděskou oblast na jihu Ukrajiny. Vypukly tam rozsáhlé požáry. Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině 205 dronů. Podle ukrajinského letectva se 172 z nich podařilo zneškodnit. Ruské úřady oznámily, že ukrajinský dron v Bryanské oblasti na západě Ruska zabil řidiče kamionu. Další dron těžce zranil řidiče cisterny s benzínem v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být taky výstavba parkovacího domu. A největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance je ode dneška ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Víc než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony.
1: Sport.
6: Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V severoamerické NHL měl 29 zákroků. Karlu Vejmelkovi nestačilo 21 zásahů, s Utahem prohrál na ledě New York Rangers 2-4. Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma padl s Vegas 2-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení za Vyškovem a překážka za Holubicemi. Na D1 z Kroměříže do Brna dlouhá kolona převážně nákladních souprav už kousek za Vyškovem.
8: 221. kilometr kamiony zastavujou, pak se to roztrhá kolem Rozinova, je to volný a před Rohlenkou to zase začíná housnout do kolony. Ale je to kvůli tomu, že na 209. kilometru stojí porouchaný kamion napůl v odstavným pruhu, napůl v pravým pruhu a má tam jenom trojúhelník, není u něho žádná šipka, nic.
7: Na silnici 43 ze Svitav do Brna se jen velmi pomalu rozjíždí kolony před dřívější nehodou v Lipůvce. Tam už je sice více než půl hodiny obnovený provoz, zdržení ještě nějakou chvíli potrvá. Z jihu stále se brzdí za Českou, z druhé strany za Lažany. 68 ze Slovenska do Třince na úrovni mostu u Jablunkova kvůli frézování vozovky průjezd pouze Kyvadlově, fronty od Jablunkova i ze slovenské strany od Svrčinovce na bezmála půl hodiny. A v Praze na magistrále z D1 do centra na úrovni Rostyl se plní sjezd na jižní spojku ve směru na Barandovský most. Přímo ve sjezdu bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ve 12 hodin a 38 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté už zítra zakončí reprezentační program utkáním ve Wembley v Londýně s domácí Anglií. Za tu by měla nastoupit i asi největší hvězda výběru, útočník Harry Kane. Proč je start hráče Bayernu Mnichov téměř jistý, to už nám prozradí Karel Schamberger. Hezký den.
1: Hezký den z větrného centra Londýna. Harry Kane totiž v zítřejším zápase může vyrovnat rekord v počtu startů za anglický národní tým. Ten aktuálně drží brankář Peter Shilton se 125 duely za národní tým. Harry Kane jich má na kontě aktuálně 124. A podle britského novináře BBC Johna Murrayho, se kterým jsem si psal, je motivace, aby Kane tohoto milníku dosáhl doma před anglickými fanoušky ve Wembley. Velmi zajímavé je, za jak dlouho Kane starty na sbíral, zatímco Shilton potřeboval na rekord téměř 20 let v reprezentaci, tak Kane nastupuje pravidelně v anglickém dresu v uvozovkách teprve 11 let.
0: Pojďme připomenout Petra Shiltona, když už jsme na tohle jméno narazili, nevím, jestli přeci jen úplně všichni posluchači, především ti mladší, a Karle, co myslím, třeba i tebe znají tohle jméno.
1: Věřím, že si vzpomenou, když řeknu gól boží rukou Diego Maradony na mistrovství světa 1986. A právě Diego Maradona ten gól dal do sítě anglického gólmana Shiltona. Na klubové úrovni Peter Shilton sbíral úspěchy hlavně v dresu Nottingham Forest, se kterým dvakrát za sebou vyhrál pohár mistrů evropských zemí. V obou finálových duelech navíc Shilton udržel čisté konto a právě s Nottinghamem naprosto překvapivě sezonu po postupu z druhé ligy vyhráli v Premier League. Mimořádná je ale taky jeho dlouhověkost. Tato anglická, teď už brankářská legenda, totiž debutovala mezi dospělými v 16 letech a končila kariéru až v 47. Také proto vás nejspíš nepřekvapí, že Shilton jako první fotbalista odehrál 1000 zápasů v anglické lize.
0: Vraťme se teď ale k zápasu v Lize národů mezi Anglií a Českem. To, co nás tedy čeká teď nejblíže, v jakém rozpoložení do toho utkání půjdou domácí reprezentanti?
1: Ve výborném. Angličané vyhráli naposledy v Chorvatsku 7-0 a nejen, že to byla největší výhra Anglie v Lize národů, ale taky nad týmem z elitní padesátky žebříčku národních týmů podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Na druhou stranu nedá se čekat nějaké uspokojení, protože Angličané v tabulce ztrácí na první Španělsko 3 body, právě se Španěli Angličané doma ve Wembley před týdnem prohráli 2-3, taky proto angličtí kolegové novináři, se kterými jsme se bavili a psali jsme si s nimi, očekávají silnou anglickou sestavu domácího týmu Tomase Tuchla, včetně hvězd, jako je zmíněný Kane, nebo Bukayo Saka, Jude Bellingham, nebo Anthony Gordon.
0: Takže čeští fotbalisté už zítra zakončí reprezentační program utkáním ve Wembley proti velmi silné Anglii. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Teď jsme o tom mluvili s Karlem Schambergerem. Děkujeme a zdravíme do Londýna.
1: Krásný den z Londýna.

0: Po skupině R.E.M. v pondělním radiožurnálu Sport Prostor znovu pro judo. 2 výhry, 1 prohru a dělené 9. místo si odveze z mistrovství světa Tereza Bodnárová. Česká judistka porazila v hmotnostní kategorii do 52 kg Nizozemku Van Krevelovou a Polku Kaletovou. V boji o postup do čtvrtfinále ale podlehla 6násobné mistryni světa Utě Abeové z Japonska. Po zápase mluvil s Terezou Bodnárovou reportér Petr Kadeřábek.
1: Terezo, jak budete hodnotit hlavně ten poslední zápas? Byl to sen dostat se do něj, tak jak ten sen v reálu vypadal?
2: Tak na ten zápas jsem se fakt těšila, ale musím říct, že mě to teď jako mrzí docela dost, protože jsem na začátku udělala chybu a trefila moment, teda Abeová výborně. A od začátku zápasu jsem prohrávala na Vazary. Pak se mi tam jako pár momentů povedlo, ale ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No.
1: Já když vám teď řeknu, že Uta Abeová startuje na svém 7. světovém šampionátu a zatím nikdy nenašla ani v jediném zápase přemožitelku a vy jste k tomu kromě té první půl minuty měla podle mě hodně blízko.
2: No, ono je těžko říct, jak by ten zápas se vyvíjel, když by na to Vazary nevedla, jo? Že ona už spíš jakoby potom se do ničeho velkého netlačila a snažila se dovíct takticky, že jo, na to Vazary do vítězního konce. Takže to těžko říct, jak by se to vyvíjelo, ale snažila jsem se do toho prostě šlapat celý zápas, jak mi říkal Jirka ze Židle a nestačilo to, no, prostě.
1: Ten Jirka ze Židle je trenér Jiří Štěpán, abych vysvětlil posluchačům. Terezo, ale vy jste vybojovala 2 vítězství, to znamená dělené 9. místo na mistrovství světa, což je 320 bodů do žebříčku i do olympijské kvalifikace. To je velmi slušný přísun na začátek té kvalifikace, když už tam máte těch 500 za 3. místo na Grand Slamu z Budapešti.
2: Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty 2 zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky, Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
1: Čekáte, že Uta Abeová projde, když jste si s ní poměřila síly, až do boje o zlato?
2: No, doufám, že dojde a vyhraje, když už jsem s ní takhle prohrála, tak doufám, že aspoň bude zase mistrně světa. No. Bohužel se mi nepodařilo jí přemoc, tak já už končím.
1: Říká Tereza Bodnárová po děleném 9. místě na mistrovství světa z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 12 hodin 52 minut, krásné pondělí 5. října, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Dalibor Svrčina, český tenista, bojuje o to, aby si mohl zahrát v hlavní soutěži turnaje v Šanghaji v Číně. Aktuálně je tedy v tom kvalifikačním duelu v závěru třetího setu. Jeho soupeřem je britský hráč Harris. První set český tenista ztratil 4-6, ten druhý dokázal v napínavém tiebreaku vyhrát, když zkrácenou hru ovládl poměrem 8-6. Aktuálně ovšem k postupu je dál britský tenista, protože ten v třetím a rozhodujícím setu vede 5-3 při svém podání, aktuálně 15-15. No ale lepší zpráva aktuálně teď přichází z Japonska, protože tam Jiří Lehečka dokázal získat první set nad Vašerotem poměrem 6-4 a má tedy tohle semifinále v Tokiu rozehrané lépe. Ode mě skupina KISS, příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam
2: zlobinkali.
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
12: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
13: Stát chce spustit systém nouzového varování v únoru příštího roku. Jeho čeští rybáři omezili provoz některých sádek, chybí jim voda. Soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovými Českými Budějovicemi. Kolony se tvoří na silnici 68 před omezením u mostů u Jablunkova a čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Systém nouzového varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast, upozornění na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
14: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
15: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
14: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
16: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
14: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
13: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale podle své mluvčí Hany Kadečkové zjistil, že rezort důsledky podpory řádně nesledoval.
17: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
13: Agentura Czech Invest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to i přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva ze základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Pokračuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
3: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc. S poloviční kapacitou ryb.
5: Sport. Krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový oddíl třem subjektům dohromady asi 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. A judistka Tereza Bodnárová vybojovala na mistrovství světa dělené 9. místo. Češka prošla v hmotnostní kategorii do 52 kg přes dvě soupeřky a nestačila až na obhájkyni titulu Japonku Abeovou.
6: Ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No. Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky. Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 se před Brnem, zdržení i na D7 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se tvoří dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu. Už za Rousínovem začíná na 215. kilometru, je místy roztrhána až do zúžení u D2. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova čekejte kolonu od sjezdu na Kněževez ze 3. kilometru před odbočku k letišti. Je tam zdržení kolem 5 minut. Na D55 na výjezdu z Olomouce směr Přerov opatrně za holicí hned na 0. kilometru. Po dřívější srážce auta s motorkou je tam kvůli úklidu ještě zabraný levý pruh, kolem se jede plynule. Na tahu 68 z Třince na Slovensko do Čadci, to je bývalá silnice 11, je ode dneška série nových omezení mezi Jablunkovem a Mosty, jezdí se kivadlově, čekejte dlouhé kolony v obou směrech, začínají za Jablunkovem, z druhé strany už ve slovenském Svrčenovci. A na silnici 16 z Nové Paky na Mladou Boleslav opatrně na obchvatu Jičína za sjezdem do města a na Popovi za pravotočivou zatáčkou musí větší vozidla jezdit kivadlově. Brzdí se tam před porouchaným kamionem.
20: Na Mostě na 123. kilometru je kamion s kládami na sklopenou kabinu.
19: Další zelená vlna nejpozději za 60 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
18: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
21: Jak se pod novým realizačním týmem promění česká hokejová reprezentace? Jaká v tom bude role nového generálního manažera? Na kom chce vedení národního týmu stavět? Dá se práce manažera reprezentace skloubit s vedením sportovního úseku v pražské Slavii? A proč v posledních letech klesá počet českých hokejistů v NHL? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž generální manažer české hokejové reprezentace, vedoucí sportovního úseku HC Slavia Praha, bývalý úspěšný hokejista, můžeme říci hokejová legenda, mimo jiné dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den.
21: Co jste už v nové funkci generálního manažera hokejové reprezentace stihl? Co už v té funkci máte za sebou?
4: No tak od začátku je to zatím spíše setkání a komunikace mezi trenérským štábem, tím realizačním týmem celkovým, nejenom trenéry, ale vlastně s kluky, dá se říct, který vlastně v tom týmu jsou realizačním zráči. Mladými hráči, kteří vlastně byli součástí nějakých tréninkových jednotek přes léto. S některými samozřejmě kluky, kteří byli součástí těch reprezentačních výběrů a jsou tahouní a měli by být tahouní toho reprezentačního výběru dál do budoucna. S něma jsme komunikovali. A samozřejmě nějaké skautování, nějaké nakoukávání těch kluků tady v české extralize, hlavně samozřejmě, protože zatím jsme tady na L a nižší soutěže v Americe se právě rozjíždějí a takže je to o tom, aby my jsme si teď udělali nějaký obrázek o hráčích, který případně budou k mání a připadat v úvahu pro reprezentační start v listopadu.
21: Jste mluvil o komunikaci s hráči, to bylo téma v minulosti. Objevovaly se případy, kdy ta komunikace, alespoň se tak zdálo z některých vyjádření, trochu skřípala. Jaká je vaše představa, jak často a jakým způsobem s těmi hráči, kteří připadají v úvahu pro reprezentaci, jste a budete v kontaktu?
4: Já si myslím, že to musí vyplynout úplně přirozeně, ta komunikace. A když si vezmete, kolik, i přesto, že těch kluků třeba v NHL máme méně, tak pořád máme tam kluky, kteří jsou v nižších soutěžích, kteří by měli být příslibem pro český hokej do budoucna a i nějaké navázání jednoduchý komunikace s něma je potřeba a nebude to jenom z mý stránky, bude to prostě vyžadovaný, nebo bavili jsme se o tom i s realizačním týmem, s trenéry, řešíme vlastně spolupráci s dvouma, třema lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu a tím pádem...
21: Kdo to bude?
4: Připadá v úvahu Jirka Fischer, což si myslím, že je jako skvělý jméno a... Připadá v úvahu Jirka Fischer, což si myslím, že je jako skvělý jméno a člověk,

0: A ještě tam máme další jedno, dvě jména, se kterými jsme v komunikaci a uvidíme, čeho budeme schopni, co pokryjeme my sami jako trenéři a jako manažer a co v čem nám budou kluci moc vypomoc. Je to o nějaké komunikaci i mezi náma, aby jsme nedělali některou práci zbytečně a naopak něco nezmeškali. Takže
1: ještě k té komunikaci. Vy jste v srpnu říkal, že chcete být hráčům na blízku, a to i s mimo hokejovými záležitostmi. Už toho někdo využil?
0: Zatím ne, ale první věc byla, jsou to takové prostě malé věci. Jo. Řeknu jenom příběh nebo příklad na Jirka Kulich. Věděli jsme, že bude čekat do sezóny, jestli vůbec bude mít zdravotní prohlídku, jak mu to dopadne, tak je to o jedný SMS-ce napsat mu jenom čau, jak se máš, jak to vypadá, jak to proběhlo, a okamžitě jsem dostal odpověď a jeho zakončí to tak, že děkuji za komunikaci a už jenom tohle to stačí, dá se říct. A pak samozřejmě jsou další případy. Chyťa, opět jsme viděli nešťastný prostě nějaký zásah rozhodčího, to si člověk prostě nevybere. A opět se psalo o tom, jak dlouho bude chybět a tak dále. A taky je to o SMC, jak seš na tom zdravotně, jak to s tebou vypadá, doufám, že seš OK. A odpověď jsem taky dostal. Takže to jsou takové malé věci, které prostě k tomu patří a nemusí to být komunikace na dlouhou dobu, ale myslím, že to z nás vyplyne úplně přirozeně.
1: Až budete dělat nominaci, tak bude to tak, že ti hráči všichni, ať už ti, kteří pojedou, anebo ti, kteří čekali, že pojedou a nakonec nepojedou, že se to od vás dozvědí před tím, než se zveřejní ta nominace?
0: To asi nebudu říkat, možná ten způsob, jak to budeme řešit. Na druhou stranu si vemte, když budete mít v očích hráčů, máte třeba tady 60, 70, 80 hráčů, kteří si to zaslouží, kteří by tam měli být, a asi budeme těžko komunikovat úplně se všema a nevím, jestli je to ani správný. Jo, jako ti kluci musí vědět, že jsou v nějakým úzkým hledáčku, že prostě tu šanci mají. Někteří s nima se musí mluvit na rovinu, že třeba ještě to letos nevidíme, nebo na tuhletu akci to nevidíme a tak dále. A zůstat s nima v komunikaci. Na druhou stranu, co se týká konkrétních nominací, mělo by to být jasně jako dáno prokomunikovaný těm hráčům, kteří jedou. A ti, kteří třeba byli na hraně, tak s nima tu komunikaci mít. A znova, pokud se někdo cítí, že to nebylo oprávněný, Ty dveře jsou otevřeny, ty telefony.
1: Má se ozvat on.
0: No, je to obou strany. Samozřejmě, když budeme cítit, že někdo si zaslouží, nebo ne zaslouží, to jsem řekl špatně, někdo s někým se prostě prokomunikuje, ale opravdu já jsem slyšel skvělé názory a každý to bude vnímat jinak, jakým způsobem to prokomunikovat. Trenér amerického nároďáku fotbalového řekl, hele, jako já tady nejsem o to, abych jim dával ty důvody, jasně mám mluvil, proč jsou vyřazeni. Ty kluci už to vědějí, pokud to nevědí, předtím, než jsou vyřazení nebo se nám nedostali, tak je to špatně ode mě. Ale jako myslím, že stojí i oni, ani já o to, abych jim ještě týden nebo dva dny, tři dny potom volal, proč a promiň teda a tak dále. Jo. Ti kluci musí vědět jasnou komunikaci, hele, seš na hraně, nejseš na hraně, máš šanci, proto ses tam nedostal a tak dále. A pak jako nikdo v tom, jo, všichni v tom mají jasno.
1: Jste říkal, že v tom hledáčku může být 60, 70, 80 hráčů, tak kolik v tom hledáčku máte teď?
0: No, ono, jsem říkal, ze strany těch kluků, když si vemete kluky z extraligy, tak budou cítit, že třeba mají šanci, nebo by tam chtěli být, a je to dobře, každý chce být v reprezentaci, nebo tak by to mělo být. Každý z těch kluků, prostě my chceme hráče, který budou chtít reprezentovat, budou se chtít poprat, budou se chtít ukázat v těch evropských turnajích a směrem vlastně ke konci ty sezóny, k tomu vrcholu, trenerskému štábu a mě dát na že chtějí být součástí a zaslouží si být v té nominaci konečný, jo, na ten vrchol.
1: A z vašeho pohledu, tak jak vy o tom mluvíte s trenéry, tak kolik máte teď vytipovaných hráčů, s kterými nějakým způsobem počítáte pro tuhle sezonu?
0: Tak teď se samozřejmě dělá teprve ty kolečka, jo, a vlastně můžeme je dělat zatím jenom po naší lize a případně po evropských klubech se koukat na ty hráče, protože na kluky z jiných lig si nesáhnete během té soutěže, během toho až na to mistrovství světa samozřejmě. Takže teď trenéři jezdí víceméně opravdu na skoro každý zápas, skoro každý kolo, koukají a

0: a skautují hráče, který jim zapadají do nějaký jejich koncepce, která bude herní, a jak jsem říkal, já jsme se o tom bavili. Já v září jsem byl taky už na několika zápasech. Snažím se samozřejmě každý hokejový kolo sledovat, koukat. Včera jsem byl taky na zápase se podívat v Boleslavi, takže myslím si, že tu práci děláme, kterou máme, která je povinností naší, a je to o tom, až my se teďkom zase setkáme na dalším srazu realizačního týmu, že to posuneme dál, přesně už budeme dávat dohromady nějaký jména. Teď to zatím ještě není, protože to máme pořád daleko, máme jako širší nominaci.
1: Máte daleko, za měsíc, přesně za měsíc v Praze budete hrát první zápas proti Švédsku v rámci Eurohockey Tour.
0: Je to tak, ale širší nominace, samozřejmě v té nominaci máte jména, máte tam hráče, který tam byli historicky v loňských sezónách, v té předloňské sezóně, máte hráče, který vidíte v nějaký jejich potenciál, a já teď přesně nevím, kolik má Extraliga kol, jestli má 9
1: zápasů
0: asi. A tak pořád je to v nějakém rozjetí, už teď už vám to ukazuje na sílu jednotlivých týmů a jednotlivých hráčů, co si budeme povídat, jako, tak samozřejmě tam na vás už ty jména nějaké vybíhají, ale musíte vzít
1: potaz. Takže Roman Červenka třeba už je jasný?
0: No tak jako byli bychom hloupí, kdybychom samozřejmě o Romanovi neuvažovali. A věk jde stranou. Na druhou stranu, myslím si, že kluci trenéři už to řekli v předešlých rozhovorech, že bylo by rozumné, aby jsme se taky podívali na to, jaký oni mají nápor a vytížení vůbec ne ve svých kádrech v Pardubicích, ale celkově jako organizace mají Champions League, jo, měli by starý Eurohockey Tour, měli mají zápasy za to, a vy, když budete mít hráče, s kterýma, který vás přesvědčují každodenně, každozápasu a každoročně o tom, že
1: tak
0: je
1: nepotřebujete mít v každém
0: tak
1: zápase.
0: Tak je nepotřebujete mít opravdu. Tak je potřebujete mít čerstvý a připravený v tom květnu, když nám opravdu budeme chtít uspět a budeme chtít poskládat ten nejlepší tým.
1: Jste domluveni, kdo bude mít poslední slovo, jestli vy jako generální manažer nebo Zdeněk Moták jako trenér?
0: Jasně řečeno, má to Zdeněk Moták a všichni to respektujeme. Myslím si, že je to prokomunikovaný fajn, správně. Zdeněk Moták vám odpoví, že všechno se bude komunikovat v rámci realizáku. Není to o jednom muži, o jednom hráči v tom našem realizačním týmu. Je to společná práce, ale to finální rozhodnutí má Zdeněk.
1: Generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Ve fotbale se v těchto dnech řeší, jak se národní tým představuje pod novým trenérem. Fanoušci sledují, jestli a jak se změnila hra. Když hokejový národní tým má nový realizační tým, máme čekat také nějakou zásadnější změnu? Bude národní hokejový tým hrát jinak, než hrál v minulých sezonách?
0: Já bych teda chtěl za mě můj názor pochválit. Český fotbalový národní tým, mě se to moc líbí. Já jsem byl na dvou zápasech těch domácích, a i přesto, že samozřejmě výsledek nedopadl, tak možná kromě ty první půlky
1: proti Chorvatsku.
0: S Chorvatskem, tam jsme byli trošku zaskočení a asi možná, jo, bylo to takový oťukávání nečekaný, nebo čekali, co se vlastně, jak to bude vypadat, a pak od té doby si myslím, že kluci to mládí a ten styl hry mě hrozně bavil, a odhodlání, nasazení, a myslím si, že jako správný fanoušek, jasně chceme i výsledky, ale musíme být spokojení s tou hrou.
1: Takže a v hokeji bude také zásadní změna?
0: Nevím, jestli jako je potřeba zásadní změna, upřímně. Jo. Já bývalý realizační tým, myslím, že většinu svého působení samozřejmě hrál jako pohledný hokej, a vy musíte brát ohled na to, jaký máte hráče, proti komu hrajete, musíte občas měnit taktiku, to je úplně v pořádku. Já myslím, že skvělý trenér i dělá to, že jsou schopni reagovat na systém protivníka, na vývoj zápase a tak dále, a nemůžete jet prostě jenom jednu vlnu pořád. A samozřejmě opět bavíme se o tom a jsme všichni zajedno, že ten hokej je někde jinde teď. Je to o agresivitě, bruslení, pohybu, nasazení, a věřím, že takhle se budeme chtít prezentovat i my.
1: Vy už jste říkal, že na NHL je brzy, protože začala teprve minulý týden. Už v létě jste říkal, že se tam chystáte na přelomu roku. To platí?
0: To platí. vím, nebo máme jasnou představu v tom, že trenéři by chtěli jet, začít svoji, svoji cestu na přelomu roku v rámci mistrovství světa do 20 let. Já už tam budu o něco dříve, takže já už budu na zápasech NHL někdy od 20. nebo 19. prosince. A uvidím, jak se domluvíme, jestli se připojím ke klukům na mistrovství světa, a nebo pojedu jenom svoji štaci v rámci kluků NHL, jak v New Yorku, tak potom vlastně v jiných destinacích. Máme to rozdělený, budeme to mít rozdělený. I právě proto je fajn, že nějaká ta komunikace probíhá ohledně využití Jirku Fischera, který má vlastně sám v rámci své práce skautuje vlastně hráče v nižších soutěžích, takže opět bychom tam měli další možnost komunikace a nějaký feedback vlastně na ty hráče z těch nižších lig, ať už je to univerzitní liga, nebo juniorská liga, nebo AHL.
1: Českých hokejistů v NHL ubývá. Na začátku letošní sezóny na soupiskách všech týmů bylo 21 hráčů, v loňské sezóně jich celkem nastoupilo 29, což bylo nejméně za posledních 30 let od sezóny 94-95. Čím to je? Ukazuje to, že český hokej není tak dobrý, jako byl, nebo jsou v tom nějaké jiné vlivy?
0: No, myslím si, že je to o tom, že o kombinaci těch věcí, jo, že spousta samozřejmě těch mladých kluků odchází do juniorských soutěží, odchází hodně brzo a samozřejmě my jim přejeme úspěch, my jim držíme palce, ale musí taky vědět, do jaké situace jdou. Ne všichni prostě mají to vytížení. Ve spousta juniorských soutěžích se víceméně díky cestování a díky náročnosti zápasů jenom hrajou zápasy, nemají teda tím pádem to tréninkové vytížení. Potom samozřejmě ten pokrok takový nedělají. A myslím si, že u nás trošku kritizujeme až moc ten náš rozvoj. Myslím si, že ta práce tady se dělá na velký úrovni, že opravdu ti kluci můžou, že prostě ty cesty jsou různorodý.
1: Takže jo, si jako myslíte, že kdyby tolik hokejistů neodcházelo brzy do zámořských juniorských soutěží, tak bychom v NHL měli hráčů víc?
0: No, musí se jim dát prostor ale u nás potom. Jo, musí to jít jedno z druhým. Musí dostat ti kluci prostor v těch dospělých soutěžích, a ať už je to v maxalize, v těch nižší lize, nebo prostě v extralize. Ti kluci potřebují dostávat prostor, protože pak, když ho nedostanou, tak pochopitelně odchází. A to je na nás a na těch týmech a na těch manažerech, aby tohle cestou také šli. Jo. Nevím, viděli jsme, že prostě v minulosti byly nějaké pravidla, že se museli hrát hráči do určitého věku, ale ono to je hrát a hrát, jo, je to vytížení 2-3 minut, jenom aby si odškrtli fajku, to prostě nefunguje. Takže ten prostor opravdu se musí dávat. Jsou organizace, které to dělají, někteří ne, a zase to má vliv na tom, tím, jo, kdo jak se nachází v tabulkách, kdo jak se, je tam ta hrozba toho sestupu pro některé týmy, ať už je to v extralize nebo v maxalize. Za mě prostě chceme dávat, jestli chceme prostě, aby jsme vychovávali kluky, taky musíme dávat na to prostor a musí si to samozřejmě zasloužit. Jo? Ten trend je prostě, že ta liga v NHL je hodně mladá, dává se jim prostor. U nás si myslím, že některý, jak jsem se zmínil, jsou týmy, které to dělají velmi dobře, a jsou týmy, které by se mohly vzít příklad.
1: Když se vrátíme do tuzemského hokeje, já už jsem to říkal v úvodu, vy kromě toho, že jste generálním manažerem české hokejové reprezentace, tak jste také vedoucím sportovního úseku HC Slavia Praha, tedy týmu, který v loňské sezóně vyhrál základní část Maxaligy. Dá se opravdu tohleto dlouhodobě dávat dohromady nebo skloubit? Vy jste na začátku říkal, že to zvládnete, že reprezentační turnaje vám seberou vlastně jenom pár nedělí za sezónu, ale po těch prvních týdnech jste pořád tak optimisticky, že to jde dohromady?
0: Jo, určitě to jde, je to jenom časově více náročný, no, musíte samozřejmě stíhat, máte toho hokeje nakoukaného hodně, mnohem víc než v těch předešlých letech, a to ještě samozřejmě rád a chci sledovat prostě i naše akademické týmy v rámci klubu, v rámci Slavie, takže občas to vidíte 2-3 zápasy za den, ale to je v pořádku. šel jsem do ty role s tímto, že to bude časově náročný a zatím mě to baví a myslím si, že to všechno k tomu patří, takže ten start samozřejmě, co se týká Slávie, se nám úplně nepovedl a my se musíme odkopnout od dna, ale věřím toho, že ti kluci teď v posledních zápasech začali hrát líp a že jsme na dobré cestě, že se opět, občas se ukáže, občas samozřejmě vidíme, že není to o tom, kde začínáte tu soutěž, ale kde ji skončíte a já věřím, že máme takovou sílu v tom kádru, že to kluci otočí a otočíme to a budeme opět hrát tam, kde si dopřejeme.
1: To znamená o vítězství?
0: Samozřejmě, tak vždycky chcete hrát prostě o tu nejlepší příčku. Každý zápas chcete vyhrát, to je jasný.
1: Pardon, že do toho skáču, to je jasné. Na druhé straně na to, abyste hráli extraligu, potřebujete kádr, potřebujete finance, ideální by byl stadion. Je Slavia v tuhle chvíli připravená na to, aby mohla hrát extraligu?
0: Tak samozřejmě u nás se to hrát nemůže na stadionu, ale jsou tam možnosti, jsou tam varianty, kde by se to případně mohlo hrát, kde by se mohla hrát baráž a tak dále. Takže
1: O2 Arena?
0: No, nechci tomu vůbec předcházet samozřejmě, ale nějaká vnitřní komunikace mezi vlastníkem naším, nebo vlastníky našemi, tak musíme řešit všechny varianty a samozřejmě jsme si vědomi, jaké by byly možnosti. A já jenom chci říct, že ta baráž je strašně, strašně těžká. Myslím, že férový a sportovní by byl přímý přes postup a sestup, tak to vidíme my. A většina ty baráže těch týmů samozřejmě z Maxa ligy chápu nějaký postoj prostě těch týmů z extra ligy, ale prostě ta férovost v tom sportu by měla být.
1: Když teď působíte v rámci celého českého hokeje, jste manažerem reprezentace, budete se snažit třeba víc lobovat za to, aby ten systém baráže se minimálně změnil na to, že by to nebyl jeden proti jednomu, ale že by tam postoupili dva týmy z Maxa ligy a dva poslední týmy z extra ligy?
0: Nějaké možnosti, nějaké varianty se objevují na stole v těch komunikacích. Myslím, že jsou týmy v extralize, které samozřejmě jsou proto i pan prezident se vyjádřil v posledním nějakém vyjádření ohledně tohoto dotazu, že by byl pro přímý postup a sestup.
1: Pardon, ale to v týmy první ligy ten přímý sestup a přímý postup v zásadě odmítají, nebo ne?
0: Extraligové,
1: ano.
0: No, tak je tam ta, ano, a je tam ta hrozba, máte tam prostě manšafty, který mají obrovskou historii hokejovou a je to tam, zas na druhou stranu, jakou máte jinou možnost, zavřít extraligu? Jo, zavřít ji a nechat třeba udělat ji po nějaké možnosti nebo po nějaké variantě, tak jak je to v NHL a přidávat týmy. Jsme na to dostatečně silní, jakoby, jako republika, jako unést, já nevím, 16 třeba týmů v extralize. Je to otázka. Mně by se to třeba líbilo upřímně. Já jako nejsem proti tyhle ty variantě. Pokud máte zázemí, pokud máte kvalitu, pokud máte akademický týmy, co se týká mládeže, musíte splňovat spoustu podmínek. Pokud máte finance, tak proč ne o tom uvažovat? Pak zas na druhou stranu museli byste udělat asi i nějaký přizpůsobení toho, aby ta liga byla záživná, aby byla prostě, aby nás to bavilo jako fanoušky, abyste nechodili na tým, srovnám to, když to bylo za nás a nebyl platový strop NHL, tak se chodilo na Rangers, protože měli nejslavnější jména, nejlepší hráče a měl se tam týmy z jiných měst, nebudu já či jmenovat.
1: Teď jsem právě byl z jiných, no, koho budete jmenovat.
0: Nebudu. A měli jako čtvrtinový rozpočet než ty týmy. Jo? A vlastně tím, co NHL udělala, samozřejmě ta liga je silná, mají televizní práva, je to jiný trošičku ten biznis tam a udělali skvělý kroky v tom, že ten platový strop jim dal toho, že vás baví opravdu každý zápas v NHL a všechno je nesmírně vyrovnaný a každý může hrát proti každému. Takže tomu byste musel trošičku předejít, aby tohle se nedělo, že tím, že aby se extraliga zavřela, tak máte tady 3-4 týmy a pak máte týmy, které jenom se tam jsou rádi, že se nám udržejí. To prostě se tomu musí předejít. Ale to je polemika.
1: Plynule jsme se vrátili k NHL. David Pastrňák do nové sezóny vstoupil jako kapitán Bostonu. Je teprve šestým českým hokejistou v historii, kterému v NHL svěřili na stálo kapitánské C-čko. S tím, že mezi těmi pěti předešlými jste i vy. Vy jste byl kapitánem New Jersey. Je rozdíl být kapitánem týmu NHL a být kapitánem v českých podmínkách? Je od toho nějaké jiné očekávání v zámoří? Je toho víc nebo míň na kapitána než tady?
0: Já si nemyslím. Já myslím, že to lídrovství a ten kapitán by měl se chovat a zastávat úplně stejnou roli. Úplně. Jo? Možná tam je trošičku více mediálního toho působení toho, těch věcí mimo hokej, kde chodíte na různý setkávání nebo na různý charitativní věci v rámci NHL. Ale to vlastně v těch českých podmínkách je taky a mělo by to být už součástí toho profesionalismu. A takže pro mě ne, pro mě vůbec. Jako to já ty kluci prostě lídři jsou, to mají už v sobě a jsou tak, jak jako se snažíme vychovávat hráče a dávat je do pozic třeba, aby hráli přesilovky, aby byli střelci, aby byli defenzivní, aby hráli v oslabení, tak přesně bychom se měli možno i zaměřit na to, že když v někom vidíme ten potenciál být lídrem, tak to v něm vychovávat už od mládí. Jo? A nemusí to být vždycky ten absolutně ten nejlepší hráč, to přesně to ukazuje na tom, že ten trenér ví, co v těch klukách je, v té mládeži a klobouk dolů před těma, kteří to dělají, že se umí i zaměřit už na tohle. A pro Davida obrovská čest, podsta zasloužená, je prostě lídrem toho týmu po ty herní stránce 100%. Myslím si, že vyspěl i jako hráč a jako člověk a už jsem se k tomu vyjadřoval, že hlavně, aby se nezměnil, aby to necítil žádnou tíhu toho, jenom že má najednou jiný písmeno na prsou, tak že se musí něco změnit. Oni si ho zvolili do té role, protože už dělal ty věci správně.
1: To říkáte s vědomím toho, že ta tíha na vás dopadala? Že jste s tím bojoval?
0: Nedopadala, ale možná, že člověk potom se snaží více komunikovat, víc přestane se trošičku soustředit na ten svůj výkon a tu lehkost možná na toho výkonu. Já jsem to nepociťoval, ale bylo mi řečeno, že třeba ten management
1: to pociťoval.
0: To tak viděl. Já si myslím, že upřímně, já jsem to C-čko měl krátkodobě, měl jsem ho jenom, myslím, že rok a přišel nový trenér, ten, jak jsme se volili o ty komunikaci, tak za mě to bylo trošku nešťastný, protože se mnou byla nulová komunikace. Já jsem se od novinářů doslechl před sezónou, že už nebudu kapitánem. Takže za mě špatný začátek nějakého vztahu mezi náma a potom vlastně zpětně, když možná rok, dva na to, když jsem se bavil s manažérem na tohle téma, že jsem cítil trošku křivdu, že se mě nezastal nebo že to se mnou nekomunikoval, tak mě řekl, že o tom nevěděl a že na druhou stranu v jeho očích zpětně byl rád, že trošku cítil, že mě to svazovalo víc herně a tak dále, ale já si myslím, že to bylo jenom takové nějaké jenom vysvětlení z jejich strany a jejich pohled trošku jiný než můj.
1: Říká dnešní host pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport, generální manažer české hokejové reprezentace, vedoucí sportovní úseku hokejové Slávie a bývalý hokejista, mimo jiné dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
0: To už je konec?
1: To už je konec.
0: Tak na rovinu, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.

0: To byly Aerosmith, 13 hodin 38 minut. Krásné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Dvě dobré tenisové zprávy, semifinále kvalifikace turnaje v Šanghaji. Nakonec dopadlo dobře pro Dalibora Svrčinu. Český tenista sice ztratil první set poměrem 4-6, ale nakonec ten zápas proti Britovi Harrisovi dokázal otočit, když druhý set vyhrál za hodinu a čtvrt v tiebreaku 8-6 a třetí rozhodující sadu 7-5. No a ještě taky doplňme, že dobře dopadl zápas pro Jiřího Lehečku. Bylo to semifinále v Tokiu. Tím pádem je z toho pro českého tenistu finálová účast. Valentina Vašerota porazil český hráč 6-4 a 6-2 a zahraje si o třetí titul s Carlosem Alcarazem.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Na Radiožurnálu Sport se tradičně v tomhle čase věnujeme zajímavostem z online světa, ze světa sociálních sítí, a tentokrát to bude konkrétně o fotbalu. Tématem číslo jedna pro české fanoušky je v posledních hodinách možný návrat útočníka Patrika Šika do národního týmu. Sám hráč to nepotvrdil, ale ani vyloženě nevyvrátil. O reakcích na internetu teď budeme mluvit s Františkem Typovským. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak co tedy čeští fanoušci, Františku, říkají na možný Šikův reprezentační návrat? Jsou pro, jsou proti?
1: Já jsem tedy zatím sociální sítě projížděl takzvaně letmo velmi rychle, abych se dokázal připravit na rozhovor s tebou, ale ty prvotní reakce jsou víceméně pro návrat Patrika Šika, protože čeští fanoušci si sami moc dobře uvědomují, jak kvalitním fotbalistou právě útočník německého Leverkusenu je. No a zkrátka jednoduše, když máte možnost mít v týmu fotbalistu, který v jedné z nejlepších soutěží planety dokáže pravidelně sázet dvouciferný počet branek za sezonu, tak proč ho v tom týmu nemít, když ta šance je? Takže většina českých fandů by určitě uvítala návrat Patrika Šika do reprezentačního dresu. Jsou tam ale i tací, kterým trochu vadí to Šikovo vyjádření, které poskytl před několika týdny, když oznamoval konec té své kariéry, tedy že se vlastně na zápasy české reprezentace jezdili čeští hráči znehodnotit, tak na to někteří fanoušci, uživatelé na internetu, třeba na sociální síti X, píšou, že raději budou sledovat hráče jako Nadery, kteří tam jdou bojovat za český tým, za český dres, než právě Patrika Šika, který, jak před několika týdny, měsíci řekl, se tam jezdíval znehodnotit. Je pravda, že on sám Šik to pak vlastně dnes v tom rozhovoru pro média mírnil, že tato slova řekl možná až příliš razantně a teď se na celou situaci dívá s odstupem. Takže takové jsou ty prvotní reakce na sociálních sítích.
0: Ještě zůstaneme v našem povídání na reprezentační úrovni. Mnozí uživatelé sociálních sítí znají takzvanou Martin Filo Challenge, tedy ironickou soutěž a výzvu v tom, jak rychle si některý z hráčů dokáže vysloužit červenou kartu, tak jako to Martin Filo asi nechtěně dělal v závěru své kariéry, za to opakovaně. Tak kdo se teď do téhle v uvozovkách výzvy, Františku, přidal?
1: On to Martin Filo dělal 100% nechtěně, on o tom tady konec konců kdysi mluvil i v rozhovoru s Pavlem Horvátem, který si můžete pustit i v podcastových aplikacích. Ale zpátky k tomu, co se stalo v utkání mezi Portugalskem a Norskem v Lize národů. Portugalci zvítězili 2-1, ale Francisco Conceição, tedy portugalský křídelník, tak ten předvedl opravdu velký zkrat, dalo by se říct, protože dvě žluté karty dostal v rozmezí asi 4-5 sekund. On odehrál takřka celé utkání a v 86. minutě, kdy Portugalci hájili to těsné vedení, zápas nakonec zvládli 2-1, tak bylo připraveno jeho střídání a on měl tedy opustit hrací plochu nejbližším možným způsobem, jenomže se slušně řečeno šoural ze hřiště. No a rozhodčí mu dal žlutou kartu, protože ani na jeho upozornění vlastně Conceição hráč Juventusu Turín nezrychlil. Dostal tedy žlutou kartu, Conceição se otočil na hlavního rozhodčí, ukázal mu palec nahoru a
0: tak trošku dostal, ironický.
1: Je to tak, dostal druhou žlutou a tedy červenou, no a Portugalci museli narychlo měnit vlastně ty své taktické plány. Rychle tam u střídaček měnili koho, že vlastně budou střídat. Každopádně třetí červená karta pro Francisca Conceição v jeho celé kariéře. Řekl bych, že to bude taková, za kterou asi na pokutách zaplatí nejvíc.
0: Za šourání se a palec nahoru. Tak na závěr ještě jeden palec nahoru. Tebe totiž v nižších českých soutěžích zaujal golf utkání 7. ligy Olomouckého kraje, okresu Prostějov. Tak prosím, popiš ho, jak nejlépe umíš.
1: Byla to trefa Martina Olejníka z utkání mezi Kovalovicemi a Vrahovicemi, okres Prostějov, a byl to opravdu kuriózní gól. Je třeba říct, že Vrahovice ten zápas prohráli 2-7, takže to nemělo žádný vliv na nějaké celkové skóre, ale Olejník se prosadil hodně kuriózně takovým tím kopem škorpion. Zkrátka přišel centr do pokutového území na vzdálenější tyč, hlavičkou míč zpátky takzvaně do ohně, jenomže Olejník ten balon už trošku předběhl a musel se vracet, no a vrátil se tak, že zkrátka kopl svou kopačkou za svým tělem a právě tímto škorpionským kopem, který třeba předváděl slavný jihoamerický brankář René Igita, tak tímto právě do dokázal skórovat. Je to opravdu fantastická trefa. Můžete si na ní podívat na facebookovém účtu Vesnický fotbal, kde si můžete projet, ale i další skvosty z nižších soutěží napříč celou republikou, protože o nádherné góly a zajímavé střelecké zápisy rozhodně nebyla nouze.
0: Říká František Typovský, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Ozzy Osbourne, písnička od Beatles In My Life, posloucháte pondělní radiožurnál Sport ve 13 hodin a 53 minut je 5. října. Hokejové persony Mario Lemieux a Patrick Roy slaví dnes shodně 61. narozeniny, tak jestli nás jeden z nich náhodou třeba poslouchá, tak mu přejeme všechno nejlepší, ale samozřejmě nejenom pro ně, i pro vás máme další sportovní přehled a s ním už je se mnou ve studiu Adam Weidenthaler. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Čeští fotbalisté se chystají na poslední reprezentační utkání tohoto srazu. Zítra večer nastoupí v anglickém Wembley v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti domácí reprezentaci. Angličanům vypadli ze sestavy záložník Scott a obránce Konca. Anglická asociace o tom informovala na svém webu. Trenér Thomas Tuchel tak postrádá dohromady už 12 hráčů. Češi mají s poslední absencí obránce Štěpána Chaloupka 9 zraněných. Navíc nemůže po karetním trestu hrát Ladislav Krejčí.
0: Dnes už bývalý reprezentant Patrik Šik vyhrál anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Šik v rozhovoru s novináři přiznal, že reprezentaci dál sleduje a fandí, zatím ale návrat nepomýšlí. Trenérovi Santimu Deniovi 30-letý forward řekl:
2: "Když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem."
1: Krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový oddíl třem subjektům dohromady asi 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.
0: Ve fotbalové lize národů se dnes utkají Francie s Belgií a Itálie s Tureckem. Oba zápasy elitní ligy A začnou ve 20 hodin a 45 minut.
1: Pojďme na tenis. Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0 na sety. Druhým finalistou je po obratu na 2-1 Španěl Alcaraz, který zdolal svého krajana Munara.
0: Tenistka Marie Vousková naopak vypadla ze třetího kola turnaje v Pekingu ve třech setech, podlehla Číňance Cheng.
1: Hokejisté Českých Budějovic a Brna dohrají 8. kolo Tip Sport Extraligy. Střetnou se v 17:30 v našem přímém přenosu. Motor má za sebou dvě prohry. Kometa naposledy na nájezdy porazila Mladou Boleslav.
0: Judistka Tereza Bodnárová vybojovala na mistrovství světa dělené 9. místo. Češka prošla v hmotnostní kategorii do 52 kg přes dvě soupeřky. Nestačila až na obhájkyni titulu Japonku Abeovou.
3: Ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo, no. Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky, Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda, no.
1: Světový šampionát potrvá až do neděle, zapojí se do něj celkem 6 českých judistů a judistek, včetně Bodnárové a včetně taky dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka, ten půjde do akce v neděli. Na místě máme našeho reportéra Petra Kadeřábka, takže o českých výkonech a zajímavostech přímo z Azerbajdžánu rozhodně ještě několikrát uslyšíte.
0: Rozhodně tolik sportovní přehled, který připravil Adam Weidenthaler. Děkujeme.
1: Pěkný vstup do nového týdne.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Španělský premiér vyhlásil předčasné volby, budou koncem listopadu. Čeští fotbalisté se zatrénují ve Wembley před zápasem Ligy národů s domácí Anglií. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Brna na Vyškov u Rohlenky. A čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali k násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete třeba na serveru i rozhlas. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Radiožurnálu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholi. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí, říká Kropáčová.
3: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
1: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel, dron se tak s žádným nesrazil. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet, vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami, ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Na Pražském hradě začal festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
4: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění na Ruzyni leden až květen 1977.
5: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
6: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společnosti. My si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
5: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport.
7: České fotbalisty večer čeká trénink ve Wembley před zítřejším zápasem Ligy národů s domácí Anglií. To je před týdnem v Edenu. Češi podlehli 0-2. I proto zatím výběr trenéra Denii zůstává v elitní skupině bez bodu. Naposledy prohrál 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané deklasovali v Rijece Chorvaty 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
8: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týma. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
7: Utkání Anglie-Česko začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut v našem přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Monačana Vašerota porazil ve dvou setech. O titul si zahraje s bývalou světovou jedničkou Španělem Alcarazem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda u Rohlenky a kolona i u Rousínova. Na D1 z Brna na Vyškov počítejte s kolonou za Slatinou. Od nájezdu z Ostravské z kilometru 203,5 sune se kolem 20 minut před Rohlenku. Na kilometru 206,5 je po srážce tří aut blokovaný levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova vzniká kolona kamionů. Před omezením u D2 je roztrhaná od exitu 216 Rousínov a kolem Rohlenky se jede pomalu i levým pruhem, jak se přihlíží u zmíněné nehody v opačném směru. Na výjezdu z Olomouce dálnicí D55 směr Přerov opatrně za Holicí na 0. kilometru je po dopolední nehodě auta a motorky ještě zabraný levý pruh, je to bez kolony. Z Olomouce přímo hlásíte čerstvě nehodu taky v Dobrovského směrem k soudu. V kruhovém objezdu na Střelnici Studentská srazila se opět motorka s autem.
10: Projet to nějak jde do té doby, než tam přijede autobus nebo něco většího, který už neprojede.
9: Na silnici 68 bývalá 11. Střince na Slovensko do Čadci se obousměrně tvoří kolony kvůli sérii omezení s kyvadlovým provozem v okolí mostů u Jablunkova. Fronty jsou od Jablunkova i ze slovenského Svrčinovce zdržení minimálně půl hodiny. A 50. z Trenčína na Uherské Hradiště za hranicí kolona o kousek dál u parkoviště kamionů před starým Hrozenkovem nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.
11: 14 hodin 6 minut, krásné pondělní odpoledne přejeme dál všem, kteří nás posloucháte, jsme za to moc rádi. Je pondělí, po 14. hodině je tu tradiční magazín Extraligy, už za chvíli v něm vybere Martin Procházka sestavu týdne, tedy brankáře, dva obránce a trojici útočníků, kteří ho v uplynulém týdnu nejvíce zaujali, ale v následující hodině se vydáme v našem magazínu třeba i na ryby, tak si to nenechte ujít.
0: Magazín hokejové extraligy Radiožurnálu Sport.
2: Glosy, rozhovory, pohled do zákulisí.
0: Každé pondělí odpoledne.

0: Mnozí další hokejisté věnuje rád rybaření. U Radbuzy, jedné ze čtyř řek, které západočeskou metropolí protékají, si s ním dal sraz reportér radiožurnálu Sport Vladislav Janouškovec.
1: S kapitánem plzeňské Škody Jakubem Jeřábkem se setkáváme nedaleko zimního stadionu, nějakých 300-400 metrů dole u řeky Radbuzy, tak Petru zdar.
2: Ahoj, zdravím.
1: Jakube, jak často ještě vezmete své vybavení a zamíříte si zachytat, ať už sem nebo někam jinam k vodě, zkrátka za rybařici?
2: Tak je to výjimečné, já jsem si letos po dlouhé době zase pořídil povolenku, ale jsou to takové jako nárazové chvilky, když ať už dají prostě kamarádi vědět, anebo že nějaká volná chvíle, a snažil jsem se brát i staršího syna, no, který zatím k tomu moc není, spíš si u té vody hraje, ale nám spíš jde jako o ten relax a o ten oddych, takový aktivní odpočinek.
1: Já jsem se stal rybářem, protože mě jako malého chlapce, 5-4letého, brali tatínek, dědeček, strejdové. Jak jste to měl vy?
2: Já dost podobně, ale vlastně táta moc nechytal tím, že ještě hrál, když já jsem byl malej, pořád fotbal, a já to měl spíš jako strejdové nebo kamarádi, takže od nich takhle, no.
1: Takže to nebyla úplně láska na první pohled, ta rybařina, nebo?
2: To ne, takhle bych to asi neřekl, ale vždycky mi bavilo právě taky být v té přírodě a být v té skupině prostě a prožívat to takhle dohromady, jako no. To spíš jako fanatici právě byli v uvozovkách ty kamarádi, ale mě bavilo být v té bandě a společně tam být takhle prostě dohromady. No.
1: Čili to, že se o rybářích říká, že jsou tiší blázni, kteří sedí dlouhé hodiny u řeky sami, mlčí, to pro Jakuba Jeřábka neplatí.
2: Platí, ale z začátku to takhle nebylo. Bylo to až potom, když jsme jezdili na ryby sami jako s kamarádama, když jsme už měli řidičák a mohli jsme se k té vodě prostě kamkoliv jako dopravit sami. Jako předtím to bylo spíš takový to dětský dobrodružství. Jo.
1: Ne všichni rybáři se věnují stejnému typu chytání. Co preferujete vy? Je to přívlač položená, sednout si někam na jedno místo nebo něco jiného úplně?
2: Já jsem si oblíbil chytat na feeder, to mi baví hodně, a když pak byl větší čas nebo se u vody i nocovalo, tak prostě na kapry, na položenou a počkat si na ten svůj lovek.
1: Můžeme doplnit, že feeder je technika, kdy špička pro tu signalizuje záběr, je velmi jemná. A ten váš největší úlovek zatím, tedy z říše kaprů?
2: Není moc velké. Já si pamatuju, že to bylo možná něco okolo 10 kilo kapr. K míru už nevím, ale váha byla něco okolo 10 kilo.
1: Něco okolo 10 kilo, to už je docela slušné. Preferujete přehrady, tekoucí vody?
2: Tu dobu to bylo, my jsme byli s klukama v Itálii na rybách, myslím, že na pádu, takže to bylo tam, jinak tady mi to bylo asi jedno. Byli jsme vlastně zkoušet i se švagrem jako sportovní rybníky ve okolí Plzně, což bylo taky moc fajn, a jako nejsem nějak náročný na tohle.
1: Co děláte, když ryby neberou, což se taky může občas stát rybářům?
2: Tak užívám si ten klid spíš u té vody. Prohodíme nějaký slova, spíš si užívám tu přírodu.
1: Jste rybář a zároveň kuchař, tedy ptám se na to, jestli preferujete tu metodu chyť a pust, anebo si toho kapra, amura, lína vezmete sebou a umíte si ho připravit?
2: Momentálně spíš chyť a pust, jako už je to hodně dávno, co jsme si nějakou tu rybu vzali domů, a jo, jako nebojím se toho, ryby mám rád, takže na všechny způsoby.
1: Takže nějaký recept na závěr bude?
2: Ty jo, recept na závěr, zkoušeli jsme kapří hranolky, jo, nebo sumčí hranolky, něco takového s česnekovým dipem, to je jako, když samozřejmě není úplně hokejová sezona, tak na tom si pochutnám, a nebo normálně kapříka, vánočního kapříka, ať už na česneku nebo smaženýho.
1: Popisuje kapitán plzeňské Škody a také rybář Jakub Jeřábek z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Pink Floyd, Money, 14 hodin 18 minut v pondělí 5. října. Dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Hokejisti Pardubic vyhráli po páté v řadě. V 8. kole Tipsport Extraligy porazili velkého rivala ze Sparty 6-4. Zápas fanouškům nabídl atraktivní souboj, 10 gólů. Nechyběly tradičně emoce, šarvátky, dokonce ani bitka. Zatímco na Dynamu je vidět, jak se útočně rozjíždí a tým se sehrává, pražská Sparta má minimálně v začátku nového ročníku mnohem víc problémů a aktuální 8. místo v tabulce rozhodně neodpovídá jejím ambicím a představám.
1: Pardubice byli v utkání o krok vpředu. Bylo na nich znát, že začátek sezóny zastihl v dobré pohodě a získávají víc a víc na jistotě. Pokračuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
2: Vždycky je to velký zápas. Oba týmy jsou kvalitní. Myslím si, že dobrý zápas pro diváka, padlo 10 gólů, bylo tam všechno a myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Po začátku jsme byli na koně, že jsme ten zápas od začátku do konce tak nějak kontrolovali, i když v nějakých momentech jsme si to malinko komplikovali sami.
1: Tři kanadské body zaznamenal v zápasu David Tomášek, který před svým odchodem do zahraničí právě za Spartu hrál. Když se vracel do Čech, dal přednost pardubické nabídce. V únoru k tomu Sparta zveřejnila neúplně ideální prohlášení. K tomu Tomášek po měsících říká.
3: Já tam respektuju úplně lidí, hráčů a mám ten klub furt víceméně nějakým stylem rád, že něco jsem tam strávil a já jsem možná jedinou trošku motivaci měl za to jedno vyjádření v tom únoru během té olympiády, tak to bylo jediný trošku, kdy jsem to chtěl trošku využít pro svůj nějaký vnitřní motor.
1: Zatímco v pardubické kabině byla po 7. vítězství v sezóně dobrá nálada, jiné to je u Pražanů. Ani jednou v zápasu nevedli. 6 inkasovaných gólů, naděje na obrat v utkání skoro žádná. Pokračuje spartianský obránce Ronald Knot.
4: Jako samozřejmě těžko hledat pozitiva na zápase, který jsme prohráli, dostali jsme 6 gólů, ale tak dali jsme 2 góly z přesilovek. A je to spousta věcí, samozřejmě, na kterých prostě musíme pracovat, ještě se zlepšovat. Víme, kde nás tlačí bota, ale já věřím, že tou poctivou prací se prostě zlepšíme v těch aspektech hry, které nám třeba tolik ještě nejdou a pak se to projeví i výsledkově.
1: O příčinách porážky měl jasno i hlavní trenér Sparty Patrik Augusta.
5: To utkání rozhodli osobní souboje, agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. Tam jsme prostě neurávali ty souboje, soupeř v nich byl jednoznačně lepší a za mě to byl klíč k tomu, že nás porazili.
1: Sparta má po 8 zápasech jen 10 bodů a to je na takový klub málo. Dá se čekat, že na to bude muset přijít nějaká reakce.
5: Teď už prostě mám dostatek času na to ty hráče poznat, už to jenom přes to léto, přes tu přípravu, ale teď v těch ostrých zápasech a určitě se rozlížíme, ale samozřejmě mám v tom nějaký hlas, ale je to záležitost samozřejmě celého sportovního úseku a já si myslím, že se nám asi určitě něco nevyhne, pokud tam bude něco, co nám bude dávat smysl.
1: Řekl po další prohře hlavní trenér hokejistů pražské Sparty Patrik Augusta. Spardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těmi nejlepšími judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14:30. Eliška Záhrobská a aktuální zprávy.
1: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, 45 korun a 97 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování projednává vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Ministerstvo školství chce, aby školy mohly s asistenty počítat dlouhodobě. Při pokusu přeplout Lamaňský průliv z Francie do Británie zemřeli dva muži, informovala o tom agentura AFP. Místní list La Voix du Nord napsal, že v neděli večer jihozápadně od města Calais vyplouval člun se zhruba 120 migranty mířícími do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Dva muži zemřeli a dvě ženy poleptal benzín, který se dostal do vody. A ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu. Zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na svém Facebooku. Jde už o druhý letošní pokus ministerstva vybrat nové vedení. Sport. Hokejisté Českých Budějovic se v dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy utkají s Brnem. Je to repríza před kola minulého play-off, ze kterého postoupila Kometa. Hrát se v jižních Čechách začne v 17:30, přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport a najdete ho taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Rohlenky a taky Slatiny. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Vyškov se za Slatinou kolem 202. kilometru dojíždí do kolony, ta se potom vleče asi 25 minut osobní auta před Rohlenku. Na kilometru 206,5 v levém pruhu vyšetřují srážku 3 aut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď roztrhná kolona kamionů. V pravém pruhu má svou první část kolem exitu 216 Trousínov. Potom před Rohlenkou se zpomaluje i v levém pruhu kvůli přihlížení u nehody, zmíněné nehody v protisměru. A o kus dál směr Brno, respektive už Praha, teď od exitu 201 Slatina hlásíte čerstvou nehodu.
4: Připojovacím pruhu stojí osoba, pravým stojí kamion, kyplice, takže se to objíždí levým.
3: Silnice 68, někdejší 11, Střince na Slovensko zůstává ucpaná kvůli sérii nových omezení kolem mostu u Jablunkova. Jezdí se tam kyvadlově. Kolony od Jablunkova a ze slovenského Svrčinovce i navíc jak půl hodiny. A v Olomouci po dvou nehodách vždy osobního auta a motorky čekejte na výjezdu z města dálnicí D55 na Přerov na 0. kilometru za holicí zabraný levý pruh, tam je to bez kolony. A v Dobrovského směrem k soudu kratší kolona je před kruhovým objezdem u kasáren, tam se bouralo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Magazín hokejové extraligy Hvězda týdne.
1: 14 hodin 38 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Nebylo to vůbec lehké rozhodování, koho vybrat tentokrát za Hvězdu týdne. Pokud bychom se bavili o ofenzivě, pardubický Roman Červenka získal 7 bodů za 3 zápasy. Dohromady se 17 body jasně vede produktivitu o 5 bodů před třineckým Hudáčkem. No a v tomto týdnu jsme se ale zaměřili na defenzivu a hvězdou je pro nás gólman karlovarské Energie Dominik Frodl. Ve třech zápasech v minulém týdnu dostal jeden jediný gól, a to až na závěr včerejšího derby z Plzní, kde jeho tým vyhrál. Dominiku, přejeme krásné odpoledne.
2: Taky, dobrý den.
1: Tak kromě toho vítězného derby jste vychytal Vítkovice, vychytal jste taky Spartu, a když se vrátíme na začátek, bylo by těžké takovou sérii bez gólu mít, kdybyste musel nastoupit proti Romanu Červenkovi?
2: Jo, tak to by bylo určitě těžký. Tak ten tým Pardubic vypadá na soupisce jak z jiný planety a byl by to oříšek určitě.
1: Jeden jediný gól za 3 zápasy inkasovaný v derby z Plzní, vzal ho na sebe obránce Mateo Kočí, mluvil o tom po zápase. Říkali jste si to?
2: Ne, já věděl, že jsme tam měli puk, který jsme mohli vyhodit, ale ani jsem si v tu chvíli konkrétně nevybavoval, kdo to byl, a až dneska, když tam je vyskočili nějaký rozhovory, tak jsem zjistil, že to byl vlastně Kočka, no, takže ale je to hokej prostě.
1: S Dominikem Frodlem si povídáme v odpoledním radiožurnálu Sport. První nulu v tomhle týdnu jste vychytal na Spartě, tak ten závěrečný pocit, který musí být parádní, když se golmanovi něco takového povede, je to ještě umocněnější tím, že je to v O2 Areně?
2: Nevím, jestli to je umocněnější, samozřejmě Sparta, tak musím říct, furt historicky největší klub u nás, a tam to bylo o tom hlavně, ty zápasy záležejí, tam ten zápas byl celý zápas 1-0 a člověk nemá vůbec čas myšlet na to, jestli by mít nulu nebo ne, takže tam chce hlavně ukopat ten zápas, a pak třeba když to srovnám s tou nulou v Vítkovicích, tak tam už to bylo nějakou dobu před koncem víceméně rozhodnutý, tak pak už to člověk v té hlavě má víc.
1: Gólman karlovarské Energie Dominik Frodl s námi ve vysílání. No, řekl jste to sám, 1-0, to je výsledek, kde to ukazuje, že to hodně bylo o gólmanovi.
2: Jo, tak i my jsme dali takovej hodně náhodný gól, tečovaný, takže oba dva gólmani jsme chytali dobře a nám se dlouhodobě, nebo na té Spartě poměrně daří, takže jsme rádi, že jsme to potvrdili a odvezli další body.
1: Ty střely, které na vás prošly, s těmi jste si poradil, určitě jich ale mohlo být ještě víc, než nakonec šlo. Narážím samozřejmě na velmi dobrou práci hráčů před vámi, Dominiku. Těch pokusů je opravdu hodně zblokovaných, tak jaká je spolupráce s novými zahraničními beky, a že jich je docela dost pro vás jako pro golmana?
2: Jo, to jsem rád, že jste zmínil, protože samozřejmě ty dvě nuly za sebou, nebo kolik jsme kólů dostali, není zásluha samozřejmě jenom mě, ale je to prostě, jsou to spojené nádoby s těma obráncema a spojetím celého týmu. Takže ta obětavost, bojovnost, to jsou vlastně atributy, které by nás měly zdobit po celou prostě sezónu, a my pokud to budeme plnit, budeme držet svůj systém, tak můžeme být úspěšní. A co se týče těch nových obránců, samozřejmě je to náročný, kluci si musí zvyknout na nový tým, 3 hráči jsou tady noví v lize, takže nějakou dobu to trvá, ale vidět, že si to se dá, zápas od zápasu, to je daleko lepší.
1: My jsme vás vybrali za Hvězdu týdne, asi málo kdo by s námi nesouhlasil, i když jsem taky zmiňoval, že to určitě nebylo snadné rozhodování, protože těch výjimečných výkonů bylo docela dost, tak se vás tak trošku oklikou chci zeptat na to, kolik vlastně extraligový golman stíhá ještě sledovat taky třeba z těch dalších zápasů. Najdete si na to vůbec čas, a kdyby vy jste volil Hvězdu týdne v Tipsport Extralize, tak koho byste vybral?
2: Hele, určitě já sleduju vždycky to hrací kolo, samozřejmě v televizi, teď je plno highlightů, že? Máme dvě televize na to, co si člověk může pustit, takže po každém zápase si večer prostě pustím se střihy, kouknu na to a říkám, koho bych vybral, jako ono toho Romana Červenku, to můžeme vybírat týden co týden, že? Takže to je neskutečný, co on je za hráč, jaký výkony podává v těch letech, jaký má, takže samozřejmě asi on, ale říkám, nemám zas čas úplně podrobně sledovat ty ostatní zápasy nebo kdo jak hraje, ale pokud hráč má tolik bodů, tak určitě vyniká.
1: To říká Dominik Frodl, golman karlovarské Energie, který se s námi dnes spojil do odpoledního vysílání Radiožurnálu Sport a kterého jsme vybrali za jeho skvělé výkony hvězdou tohohle týdne. Tak Dominiku, moc děkujeme za váš čas a ať se vám takhle daří dál.
2: Děkuju za pozvání, taky hezký den.

0: magazín hokejové extraligy Tahák týdne.
1: 14 hodin 47 minut, jsme moc rádi, že dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Bez ohledu na páteční výsledky se bude hrát v neděli v Tip Sport extralize zápas prvního celku s druhým. V Pardubicích nastoupí Třinec, který je aktuálně stále suverénní, a proto jsou teď s námi ve spojení reportéři, kteří dlouhodobě komentují a sledují zápasy těchto dvou klubů. Za Třinec David Procházka. Davide, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: A Ota Gutwirth jako pardubický reportér, o to i tobě krásný den.
2: Hezké pondělí.
1: O to tak myslíš, že kdyby měla hala v Pardubicích dvojnásobnou kapacitu, že by bylo na Třinec plno?
2: Nemyslím si, a to není nic proti Třinci, vůbec ne, ale v Pardubicích byl vyprodaný v letošním extraligovém ročníku jeden jediný zápas, a to bylo derby v úvodním kole, kdy přišla ta maximální kapacita 10 194 diváků. Vyprodáno nebylo ani včera na Spartu, bylo 10 022 lidí, to znamená, že zhruba nějakých 170 k tomu maximálnímu naplnění scházelo. Možná hrálo svoji roli i to, že ten zápas byl přenášený v televizi, takže to mohlo hrát svoji roli, nebo to byla zlatá přilba, to už se nedozvíme, ale dvojnásobná kapacita 20 tisíc. Určitě ne ani na Třinec, ani na Hradec, ani na Spartu.
1: Davide, pardubičtí hokejisté vypadají, že se pomalu, ale jistě rozjíždějí. Naposledy si poradili s pražskou Spartou, no ale ten začátek pro Třinec, to je opravdu z, řekněme, kategorie snů, překonaný rekord. Tak myslíš, že by Třinec poprvé mohl opravdu pořádně narazit?
3: No, ano, Pardubice se rozjíždějí, ale Třinec se ještě nezastavil. No, myslím si, že se to klidně může stát. Vzpomínám si na loňský první zápas mezi těmito dvěma týmy v Pardubicích v září. Tam se čekalo, že Pardubice vyhrají, a nakonec to byl velmi kvalitní zápas, kdy Třinec vedl 4-0. Pak Pardubice vyrovnali na 4-4 a 13 sekund nebo 15 sekund před koncem z přesilovky Třinec nakonec rozhodl. Takže myslím si, že to může být zápas, který bude bohatý na góly, protože oba dva týmy mají velkou kvalitu v zakončení, a myslím si, že by mohl klidně se opakovat podobný výsledek, ať už na jednu nebo na druhou stranu, s hodně góly a především kvalitní hokej.
1: O to bodování soutěže hokejové Tip Sport extraligy vede Roman Červenka. Dominik Frodl před chvilkou říkal v našem vysílání, že tak nějak moc neví, co o Romanu Červenkovi by ještě mohl říct. Patrik Eliáš, který tady zhruba před hodinou a půl ve studiu seděl, říkal v podstatě totéž. Teď tedy bude hrát proti Třinci, minulé finále ve Werk aréně rozhodl v prodloužení. Tak bude to zápas z kategorie něco víc?
2: Ano, bylo to po té nahrávce od Lukáše Sedláka, kdy ujeli 2-1 a Červenka rozhodl o tom mistrovském titulu. Ne, nemyslím si, Roman Červenka to podle mého názoru takhle neprožívá, neřeší soupeře. Roman Červenka prostě ukazuje, že je naprosto výjimečným hráčem extraligy, a když si zmiňoval, že si se na něj ptal třeba Dominika Frodla, nebo o něm mluvil Patrik Eliáš, tak v Pardubicích je to podobné, když se ptáte spoluhráčů Romana Červenky, ať už to byl Jiří Smejkal, ať už to byl David Tomášek a ostatní. Když přijde otázka na Romana Červenku, tak oni tak nějak pokrčí rameny, usmějí se a řeknou, no co k tomu říct, to je prostě něco neuvěřitelného, ten hráč. I sami pardubičtí to vnímají, že je odskočený i v té pardubické sestavě, která je nabitá opravdu hvězdnými jmény. Takže Roman Červenka je výjimečný, chytil velmi dobrou formu v začátku soutěže, v minulém ročníku kvůli zranění do těch prvních zápasů nezasáhl, ale teď hraje od prvního kola a prostě drží si skvělou fazonu. Za poslední dva zápasy 6 kanadských bodů. Prostě Roman Červenka je opravdu výjimečným hokejistou.
1: To říká Ota Gutwirth, náš pardubický reportér v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport. Povídáme si před nedělním tahákem tohohle týdne, kdy v Pardubicích nastoupí Třinec. Davide, nechci se tebe ptát samozřejmě na Červenku, protože jednak to není jediná hvězda toho pardubického výběru, jednak samozřejmě by museli takhle třineští oceláři přemýšlet nad tím, jak ubránit Romana Červenku a zhruba tak 8-9 dalších velkých hvězd, ale myslíš si, že takhle vůbec Třinec nad tím duelem uvažuje, nebo prostě, že je to úplně perspektiva, která je otočená, protože jak už jsme tady taky zmínili, tak Třinec vstoupil do té sezony tak, že jestliže Pardubice se rozjíždějí, tak Třinec se ještě nezastavil.
3: Ano, myslím si, že Třinec především se zamýšlí nad oslabením, nad pardubickou třeba přesilovkou, nad hrou 5-5. Myslím si, že tam je jasné, že Pardubice mají vysokou kvalitu, ale Třinec bych řekl úplně stejnou, srovnatelnou. Myslím si, že Pardubice získali klid, si myslím, do budování toho kádru po tom loňském titulu, kdy do té doby ten titul utíkal, unikal a vlastně trošku vedení měnilo trenéry, měnilo některé hráče, ale teď může dojít k takové podobné stabilizaci jako v Třinci při těch pěti titulech v řadě, takže Pardubice už ten titul získali a teď dobudovávají ten kádr. Matěj Stránský přišel na přesilovku pravák na ten levý kruh, podobný střelec jako třeba třinecký Martin Růžička v minulosti nebo David Pastrňák z Bostonu nebo ještě jeden nejmenovaný hráč z Washingtonu, tak myslím si, že na té straně tam v přesilovce mají Pardubice velkou sílu a Matěj Stránský si myslím, že bude zase nejlepší střelec extraligy, tak jako byl před odchodem do Davosu na těch pět sezon.
1: Před sezónou o to Gutwirte, když se mluvilo o Pardubicích, tak o těch ambicích vlastně tam se nemusíme bavit, ty jsou nejvyšší a vůbec nic se na nich nemění, ale určitě tady byla ta otázka, řekněme, velkých hvězd, které stále přicházejí. A jestli se to vůbec podaří vlastně trenérskému štábu poskládat, tak aby všichni byli spokojení a aby všichni měli nějakou svoji roli v rámci toho týmu, tak teď, když výsledkově a řekněme asi i tím herním projevem Pardubičí jdou nahoru, tak myslíš si, že si to všechno sedlo nebo minimálně sedá?
2: Pardubice byly silné v loni a jsou ještě mnohem silnější teď po příchodu těch tří hráčů, to znamená Tomáška Stránského a Noska. Pardubická síla je ještě vyšší a ten kádr je ještě hvězdnější, ale pardubickým se to daří zvládat, daří se jim v té kabině držet dobrou náladu, alespoň to, jak o tom všichni mluví, směrem ven. Velmi důležitá v tuto chvíli a při takovéto sestavě je postava hlavního kouče. Filip Pešán zvládá ten pardubický tým, zvládal ho minulé sezóně a daří se to zvládat i teď. To je velmi důležité, aby trenér byl schopný komunikovat s těmito hráči a to Filipu Pešánovi opravdu jde velmi dobře. Takže Pardubice jsou silnější, než byly, ale že by tam byl nějaký rozkol v tom, že by těch hvězd bylo najednou moc na jednom kluzišti a v jedné šatně, tak to tak není. Prostě je to podřízené všechno týmovému úspěchu a hráči sem přicházeli i s tím, že nebudou mít takový čas na ledě nebo ice time, jako by měli třeba v týmu, který nemá tak vysoké ambice, ale prostě tady je všechno podřízené tomu týmovému úspěchu a prostě osobní ega musí jít stranou.
1: Povídáme si v pondělí s dvěma kolegy, s hokejovými reportéry Davidem Procházkou a o tom Gutwirtem. Vlastně se bavíme o zápasu, který bude v neděli a už teď můžeme říct, že se v něm střetne tedy první s druhým, Třinec, Pardubice. Davide, tak říkám si, přeci jenom je to jenom vlastně jeden zápas té extrémně dlouhé základní části, tak nepřikládáme tomu třeba příliš velkou důležitost, nebo myslíš, že to pro sebevědomí těchto špičkových celků je důležité?
3: Myslím si, že je dobře, že tomu přikládáme důležitost, protože to opravdu bude parádní zápas a myslím si, že oba dva týmy se na něho také těší, jak hráči Třince, tak Pardubic. A bude to první takový test o testování si třeba před playoff z těch čtyř zápasů, které budou spolu hrát. Zatím vypadají nejlépe v sezóně, plní tu roli favoritů Třinec až nadstandardně. To procento nebo ta pravděpodobnost, že už ztratí nějaké body, se samozřejmě každým přibližujícím se zápasem zvyšuje, ale třeba v Olomouci včera už jsem čekal, že by mohlo dojít k zakolísání, protože Třinec nemá rád zápasy v Olomouci, i to říkal Ondřej Kovařčík po páteční výhře, tak nakonec se koncentrovali tak moc, že vyhráli až 9-0. No.
1: Ano, včera to úplně tedy vyrovnaný zápas v Olomouci nebyl, nebo na to, že by Třinečí měli zaváhat. Ota Gutwirt to vidí podobně, je to důležitý zápas pro oba celky?
2: Určitě je to zajímavý zápas pro oba dva týmy, to je bez pochyby. Už jenom vzhledem k tomu, že Třinečtí určitě mají co oplácet pardubickým z té finálové série, kterou s Pardubicemi prohráli poměrem 2-4, ale klobouk dolů před Třincem, jak zahájil tu sezónu. Opravdu ty výkony jsou vynikající. Jsou tam i hráči, kteří mě třeba osobně překvapili. Nečekal jsem, že někteří z nich budou tak vysoko v kanadském bodování. Na druhou stranu Pardubice mají tu sílu větší, jak už jsem o tom mluvil. V minulé sezóně úřadovali hlavně Sedlák s Červenkou. Ale teď ta útočná síla je rozložená mezi mnohem víc hráčů. Nejenom, že se trefuje a boduje Stránský nebo Tomášek, ale v dobrou sezónu má Kondelík, výborný vstup do sezóny, má i Smejkal, velká chuť je vidět na Kelemenovi, který se vrátil po zranění. Takže ta útočná síla je rozložená teď mezi mnohem víc hráčů. Pardubice se nespoléhají jenom na tu dvojku Červenka Sedlák a to je pro ně velmi důležité.
1: Pardubice, Třinec určitě tahák tohohle týdne v hokejové Tipsport Extralize duel, který bude bude až v neděli 11. října v 18:30. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Jaký je tip na výsledek Davida Procházky?
3: 7-6 pro nájezdech pro Třinec.
1: Tak jestli tohle vyjde, tak máš u mě, Davide, řekněme alkoholický nápoj. Co si myslí o tak utvrd?
2: Já si myslím, že Pardubice vyhrají 7-5.
1: No tak krása, tak myslím, že každopádně máte velmi odvážné výsledky, budeme se držet palce a případně příští týden vás samozřejmě poženeme i z odpovědnosti. Otak utvrd, David Procházka, pánové, moc děkujeme a přeju hezké odpoledne.
2: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: V újezdu nad Lesy se salmonelózou nakazilo skoro 500 lidí, potvrdili to hygienici. Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne. Českým fotbalistům bude v zítřejším zápase Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 v Brně směr Praha u Slatiny. A zítra bude převážně slunečno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batouk.
3: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
1: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil. Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3%. Zaměstnavatelé návrh kritizují. Podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
4: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
5: Žádné nové daně, žádné vyšší daně, žádné nové odvody, žádné vyšší odvody.
4: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
6: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
7: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
6: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
8: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
6: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
9: Sport. Česká fotbalová reprezentace se musí v úterním utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník kvůli zranění do zápasu nezasáhne. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour desky. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Kvůli věku je to jeho poslední šance získat na tomto šampionátu medaili.
10: Myslím si, že pro ně bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour desky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
9: Tour desky se pojede od 1. do 10. ledna a tradičně vyvrcholí závěrečným výjezdem na sjezdovku Alpe Chermis.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 kolem Brna, taky na 68 u mostů. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno vzniká kolona kamionů, roztrhaná, začíná stále kolem exitu Rousínov, teď už někde na 217. kilometru a sune se až do Brna k D2. Tam za sjezdem na Svitavy se teď rozjíždí kratší fronta před exitem 201 Slatina i v levém pruhu, kde poslední minuty řešili dvě nehody, všechna auta už ale s policií odjela pryč. Na D1 na výjezdu z Brna na Vyškov se teď rozjíždí kolona za Slatinou kolem 203. kilometru. To zdržení se krátí, už je to jenom na pár minut, protože auta po nehodě před Rohlenkou na 206,5 kilometru už z levého pruhu přesunuli do odstavného. Na silnici 68 Třinec Čadsa vznikají dlouhé kolony před novou sérií omezení u mostů u Jablunkova. Provoz tam řídí kyvadlově pracovníci stavby a hlásíte zdržení i přes hodinu v kolonách od Jablunkova, respektive ze Slovenska ze Svrčinovce.
12: Už to začíná na Slovensku seštosovat jenom z hranic k Jablunkovu, to je přes hodinu.
11: A taky na příjezdu do Česka ze Slovenska silnicí 50 od Trenčína nejdřív kratší fronta hned za hranicí, došetřují tam nehodu u parkoviště kamionů. Další kratší kolona je před omezením u Starého Hrozenkova a nakonec to nejvíc vázne před Uherským Brodem.
13: Kolona až na Bánovský kopec, je to jenom hustým provozem.
11: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
14: 15 hodin 6 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří nás posloucháte, ať jste v tuhle chvíli kdekoliv. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu, zahraje si tím pádem o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Vašerota ve dvou setech. V úterním rozhodujícím utkání vyzve od 11 hodin našeho času sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze.
2: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: 1956 a 1966, ale byli v Londýně úspěchu poměrně blízko.
1: To byl snad takový můj životní zápas, na který si asi lidi hodně pamatují, ještě starší. Moc jsme se za půli nedostali, ale uhráli jsme tam 0-0.
2: Vzpomínal na legendární remízový zápas v roce 1966 gólman Ivo Viktor, který tehdy domácí Angličany vynuloval. V samostatné české historii už návštěvy Wembley tolik radosti nepřinesly, i když moc nechybělo.
3: Souboj, brankář Kepke, Patrick Berger. Držme palce, Patrick Berger se rozbíjá, Siri, gól!
2: Ve finále Eura v roce 1996 sice Češi díky Patriku Bergerovi vedli, pak se ale dvakrát prosadil Němec Bierhoff a bylo z toho stříbro.
3: Sama britská královna přidává stříbrné medaile českým fotbalistům.
2: Meka anglického fotbalu poté prošla výraznou rekonstrukcí. Kapacitu londýnského stánku drobně navýšili na 90 tisíc fanoušků. Přibyla částečně zatahovací střecha i dnes už světoznámý oblouk nad jednou z tribun. Na trávníku nového Wembley, ale zatím Češi nebodovali a ani neskórovali. V roce 2019 tam schytali pětigólový příděl. O dva roky později na evropském šampionátu prohráli s Albionem 0-1.
4: No, prohráli jsme 1-0, ale myslím si, že to je vlastně dobrá škola, protože Anglie je vlastně velmoc.
2: Říkal před 5 lety záložník národního týmu Tomáš Souček a teď se na jednom z nejslavnějších stadionů světa představí čeští fotbalisté znovu s novým trenérem i herním stylem, ale i řadou absencí. Angličané si navíc v sobotu odvezli z Chorvatska drtivý triumf 7-0. And the shocks will reverberate around Europe. Croatia 0, England 7. Zápas Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jsi

0: Robbie Williams dohrává v 15 hodin a 17 minut v odpoledním radiožurnálu Sport. Pokud jako fanoušek přijdete v Česku na téměř jakoukoliv sportovní akci, klobása, pivo nebo limonáda a pár společných pokřiků jsou v podstatě samozřejmostí. Ve východní Asii si ale můžete v ceně lístku na stadion odnést třeba klubovou klíčenku, hygienické pomůcky anebo pocit, že právě odcházíte z taneční party. Jak vypadá fandění na zápase nejvyšší baseballové ligy na Tchajvanu, se vydal zjistit Štěpán Bém.
1: Pro Tchajvance je baseball jasným sportem číslo jedna a je to vidět i na tom, s jakou pečlivostí kluby přistupují k organizaci svých domácích zápasů. Například u vstupu do arény tchajpejského týmu Guardians jsem kromě vějíře nebo vlhčených ubrousků dostal papírový pas, se kterým tady můžu pobíhat po stanovištích a při minihrách sbírat různá razítka. Za odměnu tu potom fanoušci dostanou třeba cestovní lahvičky na šampon s klubovým logem, klíčenky nebo gumičky do vlasů. To ale není všechno. V Evropě a Severní Americe jsme zvyklí, že se hudba na stadionu pokaždé během hry ve zlomku sekundy zastaví, aby se mohli hráči i diváci soustředit na zápas. Tady je to naopak a reproduktory hrají třeba i během odpalů. Pro domácí atmosféru mají přitom písničky speciální funkci, jak popisuje tchajvanský fanoušek Jack.
2: Každý hráč má svoji vlastní píseň, a to ne jednu. Pokud se mu totiž podaří dostat na druhou metu, změní se hudba na ještě víc energickou.
1: Takhle to například na stadionu Xinjiang znělo, když se do boxu postavil domácí pálkař Lin Zebin. Podobná hudba hraje v aréně skoro po celou dobu utkání, tedy klidně i 3 hodiny v kuse. Diváci se přitom pravidelně zvedají ze židlí a opakují text z tabule i pohyby po roztleskávačkách. Na tomhle hromadném tanečním čísle se podílí všichni, rodiče, děti i studenti, navzdory tomu, že pod nimi třeba zrovna létá míček. Místním to přitom zážitek ze hry neruší, spíš obráceně, jak říká domácí fanoušek Jack.
2: Tanec i písničky mám rád, nicméně pokud tým zrovna hraje dobře, užiju si víc zápas. To ale nemůžete vědět dopředu. V případě, že výkon na hřišti nestojí za nic, si aspoň zatancujeme a užíváme si dobrou atmosféru. Ta je tu totiž pokaždé.
1: Vysvětluje fanoušek Jack, který odchází ze stadionu nadšený i přesto, že jeho tým prohrál jednoznačně 1-6. Z Tchajvanu Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Radiožurnál je 15:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
4: Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server i rozhlas. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječna dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Ve Spojených státech zatkli ženu obviněnou ze špehování syna tajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informoval o tom americký federální úřad pro vyšetřování. 34-letou ženu z Kalifornie zadrželi na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny. Podle FBI jako neregistrovaná agentka sledovala syna tajvanského prezidenta Lai Ching-tea. Tajvanská prezidentská kancelář to označila za případ nadnárodní represe a poděkovala americké vládě za ochranu tajvanských občanů. Čína se k incidentu zatím nevyjádřila. V Česku bude tento týden pokračovat babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů Celsia. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Teploty zůstanou pod 20 stupni i o víkendu. A novinář Českého rozhlasu Jan Kaliba získal cenu Ondřeje Sekory v kategorii audio. Klub sportovních novinářů ho ocenil za sérii reportáží z letošního fotbalového mistrovství světa. Během něj Kaliba objel řadu pořadatelských měst po celé Americe a natáčel o společenském i politickém rozměru šampionátu. I v předchozích dvou ročnících cen Ondřeje Sekory ovládli kategorii audio reportéři Radiožurnálu Pavel Petr a Jan Suchan. Sport. Česká fotbalová reprezentace se musí v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník Plzně s týmem odcestoval do Londýna. Reprezentace ale dnes na svém webu oznámila, že kvůli zdravotním problémům nenastoupí. Trenérovi Satimu Deniovi bude chybět taky zraněný Štěpán Chaloupek a vykartovaný kapitán Ladislav Krejčí. Češi se po třech porážkách pokusí ve Wembley získat první body. Zápas začne zítra ve 20 hodin a 45 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a překážka na pražském okruhu v tunelu Lochov. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy se kamiony poprvé řadí v pravém pruhu už za Vyškolem kolem. Za Vyškovem kolem 224. kilometru kolona je roztrhaná, sune se do omezení u D2. V Brně potom je pak silný provoz i v levém pruhu od exitu 201 Slatina ke sjezdu na Bratislavu. Je to důsledek už dořešených nehod. Na D1 za Brnem směrem na Vyškov a Ostravu čekejte pomalou jízdu za Slatinou. Z 203. kilometru Krohlence, tam na kilometru 206,5 došetřují nehodu už jenom v odstavném pruhu, je to na pár minut, provoz slabne. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště ve druhém lochkovském tunelu respektujte světelné značení, uzavřený je pravý pruh, v něm v tunelu stojí porouchaný kamion a za tunelem počítejte s kolonou, do omezení u připojení od Barandova je to zhruba na 10 minut. A na silnici 68 z Třince na Slovensko do Čadci jsou stále dlouhé kolony před novými omezeními u mostů u Jablunkova, kde se jezdí kivadlově. Zdržení jsou i přes hodinu. Kolony začínají u Jablunkova, respektive ve slovenském Svrčinovci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Dragons v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 38 minut. Italská sjezdařka Sofia Goggiová zatím neví, kdy bude moct zahájit sezonu světového poháru. 31letá soupeřka Ester Ledecké se stále zotavuje po nákaze viry, kvůli kterým musela předčasně ukončit zářijové soustředění v Argentině. Olympijská šampionka ve sjezdu z roku 2018 pro italská média uvedla, že už je z nejhoršího venku, stále ale není připravena závodit. Můžeme připomenout, že sezóna světového poháru začne tradičně obřím slalomem v Zeldnu, který je na programu 24. října. Vrcholem sezóny potom na začátku února bude mistrovství světa v Crans-Montaně.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Budeme 80 let, ale paměť mají dobrou. Hokejisté Vladimír Bednář a Bohuslav Eberman se znovu setkali na Lánech na Kladensku v hokejové síni slávy a vzpomínali třeba na to, co se dělo mimo led. Začíná Bohuslav Eberman, natáčel František Kuna.
2: Nemusíte se trochu krotit, když jste pak vystoupil z té hokejové šatny mezi lidi?
3: No ani ne, tak já jsem byl totiž takový babič, takže já jsem bavil v šatně i mimo šatnu, takže já jsem se nekrotil vůbec, no. Takže bylo to o mě známý a všichni mi brali takový, jaký jsem byl.
2: Takže jste jako třeba někomu nalili, já nevím, vodu do bruslí, nebo to se dělalo v hokejové šatně nějaké blbosti?
3: Ne, třeba Láďa Bednář vám může potvrdit, my jsme mývali letní přípravu v Plzni na fotbaláku na Viktorce, no a měli jsme tam šatnu a tam měla dřevěnou podlahu. A on chodil strašně pozdě na tréninky, no a my jsme mu hřebíkama přiběhli tretry, maratonky do podlahy a on přiběhl a nemohl vzít a přišel pozdě a dostal pokutu. To byly takový žertíky, no.
2: Tak já si ho sem zavolám.
3: Jo, tak to bude pamatovat.
2: Děkuju. Ne, dobře, já rovnou začnu, protože tady je Bohuslav Eberman, ze kterého jsem se pokoušel vydolovat to, jaký byl vtipálek. A oni vám prý přibyli tretry k dřevěné podlaze v Plzni na tréninku. Jak to bylo?
4: Já už asi nepamatuju, že by takhle nějak, že to bylo, ale jsou tam takovýhle nějaký příhody, které jsme tam byli, tak si můžeme omlouvat právě, protože my jsme de facto začali v 10 letech spolu a vidíte, jsme dodnes. On bydlel u nás, rozumím, my jsme byli spolu, on byl v Bokově, prostě na vojně jsme byli spolu, takže tu ty příhody, jo, tak on ještě to nevyprávěl to, jak jsem to rádio stlumili, neříkal to.
2: Ne.
4: Jsem byl na vojně, jsme byli, spali jsme, polení to, rádio na plný pecky, jo, a přišel on a on to rádio stlumil a já jsem se probudil. To bylo pro něho zajímavé, ale zase...
3: Protože jsem blažil, tak jsem musel mlčet. Zase na plný pecky. On spal a my nemohli spát. Jo.
2: Bohuslav Eberman tady pro potřeby posluchače kroutí zápěstím, tak jak se stlumuje a zesiluje rádio. Bylo ještě něco?
4: A ještě jeho, jako víte, že on byl rychlej, strašně rychlej na bruslí. A on byl rychlej i v normálním životě, jako já. Rychlej byl konkrétně v jídlu. A když přines nám jídlo a dřív byly, že ty vidlička a dmů už byly zabalený v brousku, tak než jsme si to očistili, tuto, tak on měl půlku obědu v sobě. On je prostě absolutně nejrychlejší ve všem.
1: To byl Vladimír Bednář, před ním ještě Bohuslav Eberman na pravidelném setkání bývalých i současných sportovců v hokejové síni v Lánech na Kladensku, natáčel František Kuna.

0: výhry, jednu prohru a dělené deváté místo si odveze z mistrovství světa v Baku Tereza Bodnárová. Česká judistka porazila v hmotnostní kategorii do 52 kg Nizozemku Van Krevelovou a Polku Kaletovou. V boji o postup do čtvrtfinále ale podlehla judistické legendě Abeové z Japonska, která může za půl hodiny vybojovat ve finále sedmý titul světové šampionky. Po zápase s Terezou Bodnárovou mluvil reportér Petr Kadeřábek.
1: Terezo, jak budete hodnotit hlavně ten poslední zápas? Byl to sen dostat se do něj, tak jak ten sen v reálu vypadal?
2: Tak na ten zápas jsem se fakt těšila, ale musím říct, mě to teď jako mrzí docela dost, protože jsem na začátku udělala chybu a trefila moment, teda Abeová výborně. A od začátku zápasu jsem prohrávala na Vazary. Pak se mi tam jako pár momentů povedlo, ale ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No.
1: Já když vám teď řeknu, že Uta Abeová startuje na svém sedmém světovém šampionátu a zatím nikdy nenašla ani v jediném zápase přemožitelku a vy jste k tomu kromě té první půl minuty měla podle mě hodně blízko.
2: No, ono je těžko říct, jak by ten zápas se vyvíjel, když by na to Vazary nevedla, jo? Že ona už spíš jakoby potom se do ničeho velkého netlačila a snažila se dovíct takticky, že jo, na to Vazary do vítězního konce. Takže to těžko říct, jak by se to vyvíjelo, ale snažila jsem se do toho prostě šlapat celý zápas, jak mi říkal Jirka ze Židle a nestačilo to, no, prostě.
1: Ten Jirka ze Židle je trenér Jiří Štěpán, abych vysvětlil posluchačům. Terezo, ale vy jste vybojovala dvě vítězství, to znamená dělené deváté místo na mistrovství světa, což je 320 bodů do žebříčku i do olympijské kvalifikace. To je velmi slušný přísun na začátek té kvalifikace, když už tam máte těch 500 za třetí místo na Grand Slamu z Budapešti.
2: Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky, Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
1: Čekáte, že Uta Abeová projde, když jste si s ní poměřila síly, až do boje o zlato?
2: No, doufám, že dojde a vyhraje, když už jsem z ní takhle prohrála, tak doufám, že aspoň bude zase mistrně světa. No. Bohužel se mi nepodařilo jí přemoc, tak já už končím.
1: Říká Tereza Bodnárová po děleném devátém místě na mistrovství světa z Baku. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: České fotbalisty čeká poslední zápas v aktuálním reprezentačním programu. O první body v elitní skupině ligy národů zabojují v londýnském Wembley proti Anglii, které v Edenu podlehly 0-2. Výběr kouče Tuchla se na duel s Českem naladil výhrou 7-0 v Chorvatsku.
2: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne v úterý ve 20:45 našeho času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji viny. Ztrácíš se

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Radiožurnál je 16 hodin. A Eliška Zábrocká nachystala zprávy.
2: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Letošním laureátem ceny nadace Vize 97 se in memoriam stane její zakladatel Václav Havel. Tenista Lehečka se o titul v Tokiu utká se Španělem Alcarazem. Dlouhá kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem od Vyškova. A zítra bude převážně slunečno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
4: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
2: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Českým cestovním kancelářím se ale na omezení spojů daří reagovat. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve spolkovém sněmu.
5: Russland führt einen Schattenkrieg.
6: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech 3 německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 pořádá v pražské křižovatce slavnostní odpoledne k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta. Letošním laureátem ceny in memoriam se stane právě Václav Havel. Na místě je reportérka Michaela Pištěláková.
7: V odsvěceném kostele svaté Anny v Praze za chvíli zhasnou světla a sálem se rozezní tóny Vivaldiho skladby Alla Rustica. Na jevišti sedí například Šimon Pánek z humanitární organizace Člověk v tísni a další hosté. Uprostřed pódia ale zůstává jedno místo volné. Symbolicky neobsazená židle, na které se dával sám Václav Havel. Bývalá první dáma Dagmar Havlová v následujících minutách převezme berlu svatého Vojtěcha, tedy už 28. cenu Vize 97, kterou nadace udělila in memoriam samotnému Václavu Havlovi, a to za jeho celoživotní odkaz a hodnoty svobody, odpovědnosti a slušnosti. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
8: Sport. Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
9: Já jsem sledoval tyho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno. Proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
8: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého krajana Munara 2-1 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony před Brnem na D1 i D2. Na příjezdu do Brna dálnicí D1 z Ostravy se prodlužuje kolona kamionů před zúžením u D2, je rozdělená na několik částí. Na tu první pozor už u Vyškova za sjezdem na D46 kolem 227. kilometru. V levém pruhu se tvoří kolona pak kolem Rohlenky mezi 208. a 206. kilometrem. Taky na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy nápor kamionů v pravém pruhu se řadí za exitem Židlochovice z 8. kilometru, vlečou se k D1. Na silnici 68 Třinec Čadca působí potíže od dneška nová omezení v okolí mostu u Jablunkova. Provoz tam řídí kyvadlově pracovníci stavby, zdržení i přes hodinu v kolonách. Směrem na Slovensko už od Hrádku před Jablunkovem, směrem opačně do Česka od hranice. Na silnici 30 z Ústí nad Labem na Teplice se u kruhového objezdu před nájezdem na D8 srazila dvě auta s dodávkou. Čekejte kolony z Podhoří i od Přestanova. A na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště stále stojí v Lochkovském tunelu v pravém pruhu porouchaný kamion. Za tunelem je potom kolona asi na 10 minut od Lochkova do zúžení u nájezdu od Barandova. A po Praze odpolední kolony ucpané je teď okolí vjezdu a výjezdu do Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Dobrý den, zdravíme vás, Desítka Pavla Horváta je tady. Reprezentační stále ještě, přece jenom to volno mají ligové týmy až do toho nadcházejícího víkendu. Pavel Horvát je to opět.
12: Dobrý den.
11: A vítám i dalšího Pavla Tilšara, krásný den.
13: Dobrý den.
11: Protože Lukáš Michalík, který tu bývá běžně, má samozřejmě své reprezentační povinnosti. No a zítra ho čeká vystoupení ve Wembley, tak tam samozřejmě koncertovala spousta kapel a zítra tam bude koncertovat vedle Karla Schamberga a taky česká reprezentace.
12: To je krásný, takhle, když to popíšeš, člověče.
11: No. Proč to říkám, ty jsi tam byl nebo ne někdy jako fanoušek? Tam totiž podle mě jsou ty bary a nad spousty z nich je třeba fotka kapely, která tam hrála. Takže ty můžeš si koupit pivo k Beatles nebo jako k někomu, kdo tam byl. Já jsem jednou byl a pamatuju si, že jsem si to kupoval tehdy u Queenu. No.
12: Tak já myslím, že našich kolegů se tohle bohužel pro ně netýká.
11: No. Ale Pavle, vlastně, když jsme načali takovéhle téma a i Pavel Tilšar z hudební rodiny, tak můžeš možná prozradit takovou třešničku, kterou jsi přichystal na tu svou desítkovou tortu ve čtvrtek, koho jsi pozval.
12: To třešnička, tak já si myslím, že je to nečekaný a já jsem nečekal, že to pozvání přijme, protože jsem mu to jen tak nadhodil. Měl by přijít Petr Janda.
11: Moje reakce byla, jo, ten, co má tituly se slaví.
12: No, tak to není ten Petr Janda, je to ten Petr Janda, který celkem solidně válí už asi 60 let na kytaru a je to frontman skupiny Olympic.
13: A přinese si kytaru sebou.
12: O tom jsme se nebavili, vidíš, to je dobrý nápad. Můžu ho poprosit, nevím, jak bychom to tady zvládli zvukově, ale vím, že Petr je schopný hodně věcí.
13: Já si myslím, že bychom to zvukově určitě zvládli, takže vy jste si spolu zaspívali jednou, ne?
12: No, nejednou.
11: Tak bude tady s námi prostě ve čtvrtek legendární frontman kapely Olympic Petr Janda u Pavla Horváta ve fotbalovém povídání. Máte se na co těšit, ale věřím, že to i teď začínající desítce o fotbalové reprezentaci.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
11: No trošku paradoxně začneme úplnou aktualitou, kterou tedy je, že útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Když se vyhlašovaly ty soutěže krásy, tak nevím, jak to je dodnes. Dneska ale byly, že jo, dvě, jeden čas, nějak si ty agentury, které to pořádali, úplně nekamarádili. Tady to je vlastně novinářská anketa, není to fotbalista roku, je to anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu a Patrik Šik vyhrál po druhé v kariéře. Co na to říkáš?
12: No, že mu gratulujeme, no, nebo já mu gratuluju, já už jsem to několikrát říkal, že já úplně nejsem příznivec těchto těch individuálních cen ve fotbale, ale Patrik Šik prostě jednoznačně patřil a patří k našim nejlepším hráčům, takže ta volba je celkem logická.
14: On se vlastně vyhlašuje podzimní vítěz téhle ankety a pak ten celkový na podzim to vyhrál tu první část Pavel Šulc a pak se trochu přibrzdil, řekněme, v té jarní části vinou nějakého zranění a Patrik Šik pokračoval ve svých dobrých výkonech, takže je to, myslím, vítězství zasloužené.
11: Ne, tak Pavel Horvát říkal, že tomu moc nedá. Myslím, že spousta fotbalistů to takhle má, ale na druhou stranu, když Patrik Šik dával jeden z těch vlastně posledních rozhovorů, tak tam trošku s lehkou ironií v hlase si myslím zmiňoval to, že mu nějakých spoustu gólů nestačilo nějaké té poslední anketě na prvenství, že skončil
12: tak,
11: někde.
12: Takhle oni samozřejmě a obzvlášť ty útočníci, to nemyslím jako ve zlým, tak tohle to celkem prožívají a prožívali, protože prostě ty góly dáváš, je v tom určitý podíl nějakého jako egoismu a oni zase na druhou stranu bez tohohle pocitu toho, jako že chtějí dávat ty góly a že chtějí být ty nejlepší, tak by vlastně nemohli být ty nejlepší, takže je to celkem logické. Ale každý hráč si myslím, že to cítí jinak a zase ten pocit toho, že je to týmový úspěch, si myslím, že má většina těch hráčů.
14: To, co jsi zmiňoval, Honzo, to byla věta z vyhlašování fotbalisty roku právě z toho posledního, kde Patrik Šik zmiňoval snad to, že mu nestačilo ani XY bundesligových gólů, že vlastně lepší než on byl jenom Harry Kane a tím jako naznačoval, že podívejte se, jak jsem vlastně já dobrý. Ale jak říkal Pavel Horvát, tak útočníci to asi takhle mají a musí mít, protože prostě na nich stojí jako obrovská zodpovědnost a musí mít to sebevědomí, aby dokázali dávat tolik gólu.
11: No a když se dostaneme k tomu srazu, tak on tam chybí a chyběl českému nároďáku v tom posledním utkání, protože připomínám, že ve čtvrtek jsme mluvili o prohře Česka z Anglií, minulý pondělek jsme mluvili o prohře s Chorvatskem a teď je to tedy o prohře s Španělskem 1-3. Chyběl tam Patrik Šik, Deniovu mužstvu?
12: To je jako čistá spekulace. Teď se, nechci říct, že...
11: Nebo tvůj názor, víš, jako jestli bys
12: to
11: tam...
12: Jako nedovedu si to představit, je to jiný styl hry. Nechci říct, že...
11: Nebo tvůj názor, víš, jako jestli bys
12: to
11: tam...
12: Jako nedovedu si to představit, je to jiný styl hry. Adam Hložek ukazuje, že

0: Asi by tam nějaký místo měl, ale zase jedno přísloví, že nikdo není nenahraditelný, prostě my se s tím musíme smířit a samozřejmě tyhle ty konfrontace, takovýmo ty konfrontační otázky asi budou stále jako se objevovat, ale myslím si, že budou ubejvat, pokud ty kluci na Hrotu budou dobrý. No.
1: Adam Hložek si myslím, že hraje taky velmi dobře na pozici hrotového útočníka, je velmi silný zády k brance a co ukázal třeba v zápase s Chorvatskem, jak si prostě odstavil tělem v té rychlosti Guardiola, slavného stopera z Manchesteru City, tak si nejsem úplně jistý, jestli by tohle Patrik Schick zkrátka v téhle té situaci konkrétní udělal, ale zase měl jiné přednosti.
0: Jo, určitě, tak on to udělal víckrát, Adam Hložek i v zápase s Anglií to bylo, že vlastně jsem až zíral, že ty obránci mu vlastně nestačí a zase trošku se bojím, že tyhle ty srazy samozřejmě s těmahle těžkýma soupeřema. Já jsem mluvil třeba o Radostovi vlastně v tom zápase, když nastoupil Ferenu v tom druhém, tak jsem si říkal, tyjo, ten se ukázal, to je okamžitě, že prostě v zimě půjde pryč. Jo? A teď, když takhle nad tím přemýšlím, tak Adam Hložek byť jako nedal gól, tak vlastně má dvě asistence, jestli se nepletu, a jsou prostě zajímavější adresy, než je jeho současný tým. Hmm.
2: No možná se ukázal i třeba střelec toho jediného gólu v Ovidu, který teoreticky měl v určitou fázi kariéry nedávno těžší situaci než aktuální. Jiří Sláma totiž opravdu po změně stran podpořil ten český zlepšený výkon a můžeme si poslechnout, co říkal ostatně po té porážce se Španělskem ve třetím vystoupení v letní Lize národů.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Tak Jiří Sláma, téma týdne, tady jeho hlas.
4: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
2: Ladislav Kuna, dvakrát Zdeněk Nehoda, Ivo Knoflíček a Luboš Kubík, Václav Němeček, Jaroslav Plašil a teď Jiří Sláma. To je výčet střelců Česka nebo Československa ve Španělsku. Nemyslím proti Španělsku, ale ve Španělsku proti La Roche. Docela slušná jména, teď si tam zařadil Jiří Sláma, ale ta akce, která byla tak jako nádherně to zakončil a byla celá povedená, Pavle.
0: No znova, samozřejmě tam souboj na Derryho, jako vyhraný. No Adam Hložek k tomu, co jsme se tady bavili, k té síle, k té rychlosti přidal i cit, protože to byla krásně načasovaná přihrávka vlastně Jirkovi Slámovi, který tak jako ty leváci prostě to umějí, tak tou křižnou střelou Raja neměl šanci podle mě jako tohle to chytit, protože to bylo vlastně, jak se říká, za ty háčky, byť to bylo z úhlu, tak mu nedal žádnou šanci a hezky se na to kouká, tyhle příběhy prostě jsou super. Vlastně můžeme jako zhodnotit už jeho nominaci, která byla jako dodatečná v podstatě, protože Matěj Rineš třeba prostě je zraněný. Myslím si, že by tam asi byl i Urásek před ním. První sraz jsem si říkal, že je to takový opatrný, ale logicky prostě jeho největší zápas byl v pohárové Evropě za Jablonec nebo za Sigmu, tuším.
2: Za Sigmu proti Mouči.
0: Jo, a to úplně nejsou žádný extra zkušenosti, no ale každý zápas je lepší a teďka, kdybychom se dostali k jeho soubojům s Jamalem, no tak úplně tam nepropad prostě. No.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Jiří Sláma tedy odehrál jeden z prvních duelů za reprezentační Ačko proti Španělsku venku a měli bychom se teď slyšet s mužem, který svůj druhý reprezentační start připsal proti Španělsku doma. Je to Petr Jiráček, slyšíme se, Petře?
5: Ano, ahoj, zdravím vás, kluci, ahoj.
0: Peťo, dobrý den, prosím tě, jsme se určitě bavili o tom, že se zeptáme na nějaký věci, ale teďka, když se bavíme o Jirkovi Slámovi, tak jaký to bylo v reprezentaci, když jsi šel prvně s tím nároďákem a jaký to bylo, když jsi dal první reprezentační gól, protože bohužel proti mně si jich dal daleko víc.
5: Tak samozřejmě, jestli si vzpomínám, tak svůj první teda snad ve Skotsku, jestli jsem naskočil úplně poprvý. A vím, že vlastně jak jsem přijel na sraz, tak tenkrát trenér Bílek mi to řekl už v pondělí, takže já jsem se nevyspal až do soboty, takže jsem nad tím furt důmal a čekal, nevěděl jsem vůbec absolutně, co od toho čekat. A jako dopadlo to jak tak dobře, protože tenhle zápas

0: trošku vyčítanou penaltou Rézy jsme zvládli a ten bod nám nakonec stačil k tomu, aby jsme se dostali do té baráže.
1: No a ten gol, který zmiňoval Pavel Horvát, první Petra Jiráčka v repre dresu, byl doprovázen slavným tím komentářem Jaromíra Bosáka, pojď synu, to bylo v Černé Hoře při té baráži, nakonec úspěšné o Euro. Ale my jsme zmiňovali to Španělsko, tak pojďme rovnou na to, protože jak Španělsko, tak Barcelona, to jsou týmy, proti kterým hrál Petr Jiráček a proti Barse společně s Pavlem Horvátem, veď Pavle?
2: No, tak zase myslím si, že to je hodně, hodně podobný. Samozřejmě Petr Jiráček byl mladší v tu dobu, nicméně jaký jsou ty pocity, když nastoupíš proti Barceloně, tak to si jako pamatuju i já, že jsem měl otevřenou pusu a potřebovali jsme žvejkačky, no a pak nastoupíš proti španělskému nároďáku.
0: Jo, tak samozřejmě jako ty pocity byly skvělý, jako, ale tak jako u mě to byl úplně extrém, ty už si nějaký zápasy jako v té kariéře předtím odehrál, takže jsi malinko viděl, do čeho jdeš, ale já do té doby měl snad možná zápas jako finále MOL Cupu, pro mě byl jako největší. Takže samozřejmě, když jsme tam potom stáli v tom tunelu, tak nebylo mi úplně příjemně. A vlastně, když se vrátím k tomu, že jsme si volali ráno a nějakým způsobem jsme tohle téma nakousli, tak teď jsem si zapnul tady YouTube a pro jistotu jsem se na to ještě podíval. Na ten první poločas, když jsme hráli tady doma s tím španělským a napočítal jsem si 6x tu balonu, takže jestli to bylo 6x nebo 12x, možná to celý zápas, tím španělském, tak si myslím, že na té Barceloně to bylo tak 10x.
2: No tak to si myslím, že jsi byl v lepším průměru.
1: Jenom mě napadá, já koukám tady na ty zápasy, které jste společně hráli proti Barceloně u nich a vlastně Petr Jiráček proti Španělsku doma tehdy v roce 2011 v kvaldě o mistrovství Evropy. Brzké góly. Mata dal tehdy za Španěli gól v Praze v 6. minutě. Vy jste tehdy na Barce dostali v 10. od Iniesty, ten druhý až v 82. Ostatně, Pavle, dneska ti to připomenu ještě v živé desíce v Šeříkovce. A teď to bylo vlastně někdy v 6. minutě, kdy Jamal dal gól. Tak si říkám, pánové, že asi vás na to připravovali, rychle inkasujete, hlavně se pak z toho nepone, nebo... No. Já jsem původní otázku měl, jak se tomu vyvarovat, ale evidentně... No.
2: Tak já dám Peťovi čas na rozmyšlenou. Já si uvědomu fakt jako, já nevím, ve třetí, ve čtvrtý minutě na Barceloně měla Barcelona prostě 3 zakončení, ale takový, že to bylo ve vápně jako jasný šance a musím říct, že jsem si fakt říkal, že dostaneme prostě 15 gólů, že to není možný, že jsem se s ničím takovýmhle ještě nepotkal. Nevím, jak to viděl Péťa.
0: No já to vidím úplně stejně, jako samozřejmě já jsem byl bledej jak bledule, jako, takže nebylo mi vůbec příjemně, měl jsem asi podobné myšlenky jako ty, ale trochu se posypul vlastně s tím Španělskem, kdy jsme dostali ten úvodní gól. Já si tenkrát vzpomínám, že vlastně trenér mě celou dobu nebo celý ten týden před tím zápasem připravoval na Xaviho, že si ho mám všímat, takže když jakmile bude mít míč na naší polovině, že mám být blízko u něj, aby právě nedal takovouhle přihrávku. A nevím, koliká to byla minuta, asi 6. nebo jak jste říkal, 5. A on koukal do VIPky a dal průnikovku vlastně tenkrát na Matu a Španělsko šlo do vedení, takže jako absolutně prostě úplně odstřelená kvalita, vůbec jsem to nečekal a bylo to tam.
2: Já si myslím, takhle pro nás je velkou výhodou, že takhle jsme nekoukali jediný, že takhle koukalo spoustu proti hráčů Španělů nebo hráčů Barcelony, takže tak.
3: Myslím, že koukali i současní čeští reprezentanti, kteří nastoupili třeba proti Španělsku úplně poprvé za národní tým nebo úplně poprvé oblékli reprezentační dres. Petr Jiráček s námi na Radiožurnálu Sport v desíce, Pavla Horváta i ode mě. Dobrý den, jak se vám líbila střední záloha tvořená Romanem Mackem a Alexem Králem v porovnání třeba s tím, jak se Češi prezentovali proti Chorvatům, proti Anglii, kde byli ve středu zálohy Michal Sadílek s Lukášem Červem?
0: Tak mě se ten, viděl jsem teda pouze jenom ten první poločas a tam musím říct, že kluci se mi líbili, že to opravdu odpracovali, byť samozřejmě nebyli tolik na balonu, což se asi tomhle zápase čekalo, ale po těch ziskách nějakým způsobem se snažili hrát konstruktivně a nebylo to jenom takový to bezový nakopávání dopředu, takže... Asi takhle, v rychlosti.
2: Já souhlasím, jenom samozřejmě je otázkou, že teďka hrajeme proti těm silným soupeřům a v úvozovkách nám stačí. Já souhlasím s tím, že Alex Král taky není úplně můj jako oblíbenec. Vlastně vždycky jsem si říkal, že odehraje třeba dobrý zápas, ale pak zase trošinku horší. Nicméně tady s těma silnýma soupeřema vlastně nám jako trošku s přimouřenýma víčkama stačí to, že uhrajeme nějaký balón, dáme to do strany a nestratíme ho. Jo? Já trošku čekám a zajímal by mě tvůj názor, až budeme hrát s těma jako slabšíma soupeřema a budeme my v úvozovkách ten favorit, tak kdo bude v té naší záloze jakoby konstruktivní?
0: Já v tomhle s tebou souhlasím, protože přesně asi proti těm papírově slabším soupeřům teprve se nějakým způsobem projeví ten nový herní styl, který se snaží hrát nový trenér, takže mě právě budou spíš zajímat tyhle zápasy, kdy opravdu budeme papírově silnější, na tom hřišti bychom měli být dominantnější a uvidíme, co tenhle styl nám napoví potom do budoucna.
1: Můžeme si jenom pustit krátce Romana Macka, co říkal on po tom velkém utkání ve Španělsku.
4: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
1: Lisíce Pavla Horváta je pochopitelně tady s námi titulární osobnost pořadu a taky ve spojení Petr Jiráček. Oba hráli proti Barse, Petr Jiráček před 15 lety proti elitní španělské Tikitace. A moje otázka zní, jestli jste nějak vypozorovali, nebo jste se nad tím někdy zamýšleli. Jak to prostě dělají? Jakože mají tak rychlý ten kombinační styl, který jako je těžko konkurovatelný, že prostě to opakují teď posledních možná 20 let, protože předtím to třeba nebylo takové, jo, ale...
2: No já řeknu jedno slovo, je to kvalita, no. Kvalita fotbalu, jo, já samozřejmě...
1: A to mají od malička, jo, nějak, jako, když se narodí, víš, že jsou jako...
2: Kopat,
1: jejich syn bude lepší než naši synové.
2: Já jsem to, se může stát, že to nebude tvůj syn, ale bude to něčí jiný syn, ale to je jedno. Já chci říct to, že jednoduchý fotbal je, že zpracuješ balón a nahraješ někomu ve svým tričku. To je ten jednoduchý fotbal. A myslím si, že Španělé to povyšujou na to, že nahrajou někomu v tom samém tričku, ale tak, aby mu to nikdo jiný nemohl vzít. Jo, jestli to je takhle jednoduše pochopit, že jo, my si třeba nahrajeme, ale ta pozice prostě toho spoluhráče není tak jednoduchá, nebo není tak výhodná, jak by mohla být. No, co na to, Péťa?
0: Ne, jako já zase jako s tebou souhlasím samozřejmě, oni tady ty mikrodetaily, oni na to prostě extrémně dbají, jako tu přihrávku si opravdu dají do té strany, do které potřebujou, a tím vlastně oni udělají tu pozici pro toho spoluhráče mnohem jednodušší než třeba v našem týmu, takže jako já s tím souhlasím a je hodně těžší se prostě na ten balon dostat, vůbec nějakým způsobem ho vybojovat. A to pak zase přejdu na další věc, že když oni náhodou se jim stane, že pokazí nebo nějakým způsobem jim něco nevyjde, tak ta vlastně to chování po té ztrátě balonu je úplně úžasný a oni během pár vteřin dokáže ten balon vybojovat zpátky a znovu tu hru sklidnit a hrát co oni potřebují.
2: Já jsem rád, Peťo, že už si na té trenerské dráze, že už ty mikrodetaily prostě takhle používáš a implementuješ do té své řeči.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Já bych souhlasil s tím, co zmiňoval Pavel Horvát, že zkrátka oni se nedají přihrávku Španělé jen tak, ale dají si takovou přihrávku, aby opravdu toho svého spoluhráče zvýhodnili. Souvisí s tím samozřejmě i to, že když už se dostanou do nějaké svízelné situace, tak zkrátka mají takovou kvalitu, že individuálně z toho dokáží vyjet. A řekl bych, že prostě takový fotbal, který sledujeme jak u španělského výběru, tak u Barcelony, je prostě vštěpovaný od malička a ta práce s balonem je úplný základ.
1: Můžeme si poslechnout muže, který to taky trošku ovlivnil, že Španělé hrají tak dobře, jako teď hrají, a je to trenér české reprezentace Santi Denia.
6: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
1: Takhle zněl Santi Denia, nový trenér českého nároďáku, pod kterým tedy ale Češi mají zatím bilanci 3 zápasů, 3 proher. Pavle, přece jenom taky můžeme mluvit v kontextu toho, že to prostě jako není úspěšný vstup do nové éry. Jsou to prohry?
2: No tak tady si myslím, že to není úplně jako o trenérovi ty prohry. Prostě Roman Macek to řekl, já si myslím, že v tuhle chvíli by bylo krátkozraký koukat na to, že si prohrál 3 zápasy, protože si hrál proti fakt silným soupeřům. Můžeme s odstupem času říct, že trošku nás může mrzet, že jsme Chorvaty nepotrápili víc, i vzhledem k té 7 od Anglie, ale furt si myslím, že to byla velká kvalita proti nám a ten zápas samozřejmě mohl dopadnout líp, ale musíme si přiznat, že ani na Anglii, ani na Španělsko jsme v tuhle chvíli neměli, ale souhlasím s trenérem, že jako ne, já tady nebudu říkat, že jsme hrdí a že si toho vážíme, protože by to mělo být automatický, kluci odehráli dobrý části těch zápasů a na tom se prostě dá stavět.
1: A na Petra Jiráčka svěřuje otázka, jestli někdy nepřemýšlel nad tím, že prostě ta veřejnost za jeho času byla na nároďák třeba přísnější, protože s Italy jste doma v roce 2013 v kvaldě o mistrovství světa v Brazílii remizovali, neprohráli a myslím si, že stejně jste schytávali dost a dost. Jak to vnímáte teď, jako nechci, abyste tady jako si nějak stěžoval na minulost, ale prostě to, že se třeba prohrává a nějakým způsobem se to třeba jinak vnímá než za vaší éry.
0: No, tak za naší éry samozřejmě byl jsem v tom centru toho dění, tak mi to přišlo někdy kolikrát malinko přitažení za uši, že kolikrát ty zápasy si nemyslím, že byly tak špatný, jak je potom veřejnost nebo vlastně ty média vnímaly, ale to bych řekl jako, že tak jde nějak do té naší české povahy, že kolikrát ty zápasy jsou stejný, ale ten pohled prostě na ten zápas je malinko jiný. Teď zase samozřejmě přišel nový impuls, nová hra, jako de facto takhle se snaží hrát všichni na světě a my nějakým způsobem jsme to začali praktikovat teď a pijeme na to ódu, takže já si myslím, že tohle by měla být automatika, ale vrátím se k tomu, že opravdu toho času pro toho trenera nebylo hodně a myslím si, že jestli nastavili takovouhle cestu a budou se jí držet, že si myslím, že by to mohlo nést úspěch. Samozřejmě uvidíme, jak jsme se bavili před chvíli s těma papírově slabšíma soupeřema, ale věřím toho, že nějakým způsobem se to potom na tom nároďáku odrazí a že i ta veřejnost na ten nároďák, potom na ty kluky, kteří tam prostě se sjedou a reprezentovat chtějí a v těch srazech to jasně ukázali, takže že to nějakým způsobem ocení a že a i ty výsledky potom přijdou.
1: Říká Petr Jiráček, který si zahrál s reprezentací čtvrtfinále mistrovství Evropy, zahrál si s Pavlem Horvátem Ligu mistrů a sebral s ním také spoustu dalších úspěchů. Byl s námi v desíce. Moc děkujeme, Petře, a přejeme pěkný den.
0: Není za co, pěkný den i vám.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
3: Já bych to jenom doplnil k tomuhle tématu nový trenér a dobrý pohled veřejnosti na výkony národního týmu. Já jsem sám za sebe taky velmi spokojený s tím, že se Češi chtějí prezentovat fotbalovým způsobem. Na druhou stranu si pak člověk otevře sociální sítě a tam vlastně souhlasím se spoustou názorů, ale objevují se tam i názory, že český fotbal zaspal a že trenérští dinosauři už měli být dávno pryč a že je vlastně chyba, teď nevím koho, že už tady zahraniční trenér nebyl dlouho, což je, řekl bych, možná trošku až přísné k těm, kteří vedli národní tým před Santim Deniou, Jaroslav Šilhavý ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, Miroslav Koubek dotáhl národní tým na mistrovství světa. Jo, taky jsem nebyl s některými výkony české reprezentace spokojený, co se týká třeba té předvedené hry, ale nějaké výsledky byly, tak by mohly být k sobě možná trochu vstřícnější.
2: 100% podepisu. Je hrozný rozdíl, v jaký fázi to mužstvo přebíráš. Buď seš okamžitě pod tlakem, anebo máš nějakou dobu na rozkoukání. Tady ta doba na to rozkoukání samozřejmě je to reprezentace, ale myslím si, že takovouhle jako, ne pohodlnou, ale jako dobrou pozici, jakou měl teďka současný trenér, tak vlastně si neuvědomuji já, kdy nějaký náš trenér nároďáku měl, že máš podporu, jo, myslím si, že máme trenéry, který by tuhle tu cestu razili, ale u nás ten tlak na ten výsledek je tak veliký a vlastně si neuvědomuji, kdy nebyl, že ty trenéři vlastně nemají na tohleto prostor. Tady jasně bylo deklarovaný, že přišel nový trenér a něco měníme. Nejsem si jistý, že kdyby přišel český trenér a řekl, hele, já to prostě chci změnit, budeme hrát po zemi, jo, máme teďka tři silný soupeře, jo, tak se pokusíme proti ním hrát takhle, tímhle způsobem, že by jsme jako veřejnost nebo i odborníci, že by jako řekli, jo, tak pojďme na to.
3: Je pravda, že když končil Ivan Hašek po té ostudné porážce na Faerských ostrovech a přicházel Miroslav Koubek, tak na tiskových konferencích jednoznačně zaznívalo to, cíl je postup přes baráž na mistrovství světa. To se pak nepovedlo a zase se to nějakým způsobem ten pohled otočilo.
2: To je i ta doba, jako musíš trefit prostě, nebo ne, musíš, že i ty trenéři takhle mají, samozřejmě jich se nikdo nebude ptát, ale je tady tato situace, jdeš do toho, nejdeš do toho, když nejde, no tak půjde někdo jiný. Takže ty trenéři vzhledem k tomu, že jich je spousta, tak samozřejmě tu příležitost vezmou, ale okamžitě se dostávají pod tlak a samozřejmě rozdíl vzít nároďák před baráží a vzít nároďák ve skupině teďka
1: tady, Ligy národů
2: tady v té silné skupině, kdy vlastně ty výsledky všichni jsme si říkali, že dostaneme 4 s Chorvatskem a 5 s Anglií a 7 ve Španělsku a že vlastně bychom to asi jako očekávali a všechno to, co je navíc, teďka kvitujeme jako, že je fantastický úspěch, ale jak jsme se bavili před chvilkou s Péťou Jiráčkem, tak já fakt budu zvědavý pak na ty zápasy, kdy budeme hrát proti trošku jako papírově slabším soupeřům a jak se předvedeme i jako dopředu. No.
1: Já jsem nad tím přemýšlel už vlastně dřív, když jsme tady chystali různé ty desítky a je pravda, že v takové fázi třeba na post... Jako je to relativní, ale napadlo mě Pavel Vrba v lednu 2014, pamatuju si i tu atmosféru, když přicházel tehdy po vele úspěšném vašem angažmá v Plzni, tak byl opravdu takový jako vzývaný až jako mesiáš českého fotbalu, že tu repre dostane do zase starých třeba pater, jako pod panem Bricknerem. Byla to vlastně doba po nezdařené kvalifikaci o mistrovství světa v Brazílii, kdy to dotrénoval pan Pešice po Michalu Bílkovi. Pavel Vrba tehdy vlastně tu kvalifikaci o mistrovství Evropy 2016 zvládnul, když tam taky byly různé zádrhely, to byla taková, jak tam myslím dvakrát vycvičili Nizozemsko. Václav Pilař si to taky bude dobře pamatovat, to jsme s tím loni předloni řešili. Ale pak to euro taky nedopadlo a vlastně se střídali stráže a jak nějakým způsobem se to střídalo. A teď, když jsme brali i tu éru Jaroslava Šilhavého, tak na to jsem narazil o víkendu, jak je to pomíjivé v tom sportu, že si tady už ani jako nespomeneme, že před 5 lety byli ve čtvrtfinále euro, porazili Švýcary, remizovali se Španěly, pak dostali v těch dalších 4 zápasech 4 porážky, ale nakonec skončil Jaroslav Šilhavý v podstatě jako vysmívaný trenér. No. Tehdy to teda nezvládlo hrubě, si myslím, vedení nároďáků, že takovým způsobem k němu přistupovalo, jak se spekulovalo, jestli bude, nebude.
2: No. Ne, tak to je vlastně všechno to, co jsem jako říkal. Prostě ty pozice těch trenérů jsou různý, v různý době s různýma hráčema, samozřejmě s rozdílnýma hráčema. Nemůžeme hodnotit trenéra Bricknera s trenérem Šilhavým, protože měli úplně jiný hráče prostě.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Ještě než půjdeme k té Anglii, tak nějaký výkon, nějaký hráč, který tě potěšil, překvapil, protože většinou ti, od kterých moc nečekáš, tě spíš překvapí mile, než ti, od kterých to třeba čekáš.
2: Já zmíním Michala Sáčka, protože jsem jako trošku polemizoval nad tím, jestli by měl být v nároďáku nebo neměl být v nároďáku, ale i přesto, že jsem to nečekal, tak vlastně mě velmi mile překvapil. Neřekl bych, že byl jako extra vidět, ale vlastně to odehrál jako v pohodě úplně. Úplně v klidu prostě.
3: Vlastně nebyly vidět chyby a to je to nejdůležitější. Že na pozici obránce zkrátka přes tu vaší stranu Sáček hrál vpravo, nešli víceméně španělské útoky, takže já určitě souhlas, Michal Sáček odehrál dobrý zápas. Já zmíním, bavili jsme se tady s Pavlem Horvátem po 9:00 o Štěpánu Chaloupkovi, tak ten zkrátka vlastně všechny ty zápasy dosavadní v Lize národů pod Santim Denio, řekl bych, odehrál velmi dobře, ať už hrál na pravém beku nebo na stoperu, by tam tedy měl ten jeden sklus směrem ke střídačce Španělů.
2: No, to už bylo frustrace a únava, tam už nechceš běžet zpátky. No.
3: Naštěstí netrefil soupeře, i pro jeho zdraví je to, myslím, dobře.
1: Jo. Na to možná byla frustrace, že si odplivil jako takhle. Tu frustraci projevil tím skluzem, ale samozřejmě naštěstí to nedopadlo.
2: Jaká je definice tohohle slova frustrace? Není to jako frustrace?
1: No, to je frustrace totiž. To nehodí. Nepříjemný psychický
2: stav. No, já jsem se ptal na slovo flustrace.
1: Flustrace ne, podle flustrace. Mě bude lustrace, anebo je flusnout, ale... Já nevím.
2: Dobrý, tak
1: pojďme. Dobre, pojďme na lingvistické okýnko, tak to otevřem večer třeba s Antonínem Panenkou. Ne, já jsem chtěl říct, že u Michala Sáčka mě jenom zaujalo, on vlastně minulý rok dost meškal kvůli zranění a dokázal se takhle vrátit hezky i díky výkonu v polské lize. A co ten mladý nový útočník, přece jenom Ryan Nadery?
2: Krátká doba, jo. Já si počkám jako zase, určitě je vidět, že je silnej, v Jablonci ukázal prostě, že, nebo ne v Jablonci jenom, ale umí dávat góly, jako je to dobrá posila, je to taky pro mě novinka, vlastně ještě pořád, ne, chci říct, že nevím, jak se k tomu postavit, ale je to Čech samozřejmě, s dalšíma dvouma pasama, nebo jak se to říká úplně, abych to řekl správně, ale pokud nám přinese jakoukoliv kvalitu nebo dobrý věci, no tak prostě je náš, no.
1: A poslední věc, která samozřejmě zajímá Pavlův názor, co to vyloučení Ladislava Krejčího, protože první žlutá přišla za řeči v emotivním stavu, kdy asi většina z nás u přijímačů byla taky v emocích.
2: No, to já se mu nedivím, protože samozřejmě pak, když vidíš ty opakovaný záběry, tak asi to jako nějaký faul byl. Lukáše Červa hrál si ve Španělsku, takže bych se tomu jako s odstupem času nedivil, ale ty hráči na tom hřišti samozřejmě vůbec tenhle ten přestupek neviděli, nebo kromě Lukáše Červa, protože Láďa Krejčí hlavičkoval ten balon do toho Raji nebo Břevna a prostě samozřejmě ty chceš slavit gól vyrovnávací a najednou tam vidíš, nebo spíš víceméně nevidíš faul a rozhodnutí rozhodčího, který ti tuhle radost bere, takže tu frustraci chápu, ten zákrok pak už samozřejmě asi mohl být jako chytřejší, ale už byl konec a kluci byli unavený. Jo.
3: Z mého pohledu Lukáš Červ dal šanci rozhodčímu odpískat ten zákrok. My jsme se tu bavili s Janem Pěruškou taky o tom, jestli neměl rozhodčí nechat vlastně tu situaci dohrát. Na druhou stranu, já si říkám, když zkrátka Krejčí hlavičku je z velkého vápna, takový bochánek
2: je do branky. Je už čekal, že to sebere.
3: Právě, že asi nikdo neočekával, že Rajovi nejlepšímu podle mě golmanu v anglické Premier League chytá za Arsenal, vypadne tak takovýhle bon z rukavice.
1: Ne, ale je pravda, že v dnešní době, jak máš ještě VAR, tak se to často nechává dohrát, i když je offside 20 metrů a teď jako přeháním, ale víte asi, co myslím. A tady v té situaci prostě jako na potvoru on píská, protože i kdyby ten gol teda vlastně byl platný jako regulérně, protože ten foul tam jsme, tak nemohl platit, že jo, protože nepadl vlastně. Tak tam vnímám jako velké poškození.
2: Je to tak, no.
1: Jo.
2: No bohužel.
1: Je to takzvaně za námi, Češi nakonec prohráli ve Španělsku 1-3 a můžeme si ještě poslechnout brankáře, který mluvil Antoní Kinský po svém reprezentačním debutu.
7: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. V té druhé půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
1: To říká Antonín Kinský po zápase, který chytal.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: A vítáme ve vysílání kolegu, který bude zítra komentovat, respektive v úterý 6. října, zápas ve Wembley, Anglie, Česko. Lukáš Michalík je s námi opět. Lukáši, vítej.
8: Krásný den z Londýna.
1: Vím, že téma aktuálně je jiné, ale přece jenom vytušili jste, nebo dá se vytušit, jak by to mohli dát trenéři do brány. Je to vůbec téma podle výkonnosti těch brankářů?
8: Hlavně to podle mě není možné vytušit, protože na tiskové konferenci se nic nedozvíte. Trenér Santidenia ani nenaznačí, vždy mluví tak trošku ve frázích, i když teď to tedy bylo daleko lepší a přímo ve španělštině v Ovědu. To musím říct, že se od trenéra člověk dozvěděl daleko víc, ale co se týče sestavy a podobně, tak neprozrazuje vůbec nic, takže podle mě se to absolutně vytušit nedá i vzhledem k tomu, že aspoň podle mě všichni tři brankáři odvedli velmi podobné výkony, chytali dost dobře, si myslím, Matěj Kovář, Antonín Kinský pochytali řadu dalších šancí a určitě nesklamal ani Lukáš Horníček, takže těžko říci, můžeme jen tipovat, kdo tu šanci zítra dostane, kdyby kdybych měl vybrat jedno jméno, tak si myslím, že by to mohl být Lukáš Horníček.
2: Ještě ke golmanům teda, aby jsme jako asi uzavřeli. Já si myslím, že opravdu tam nemáme jako možnost sáhnout vedle. Všichni ty kluci vypadají v pohodě, sebevědomí, v podstatě mladý. Já bych si zase klidně vsadil na Tondu Kinskýho. Mně přišel, přestože vlastně dostal jako nejvíc těch gólů, tak mi přišel nejistější, udržel ty střely, byl takovej jako pro mě nejpozitivnější. A teďka teda jenom reakce na tu naší předchozí tady debatu, zapojím i Lukáše, píše mi Petr Kolečko, že frustrace je krásný neologismus. To já vůbec netuším, co to může být, ale říká to Petr Kolečko, který se jako člověk živí jazykem. Tak, takže,
1: to znamená, že jsi vynalezl nové logo, nové slovo, Pavle.
2: Fakt, jo?
1: No.
2: No, tak vidíš, takže konečně jsme v něčem první.
1: Tak to je skvělá věc.
2: A jak to říkali v tom, myslíš, že to bude stačit? No, to uvidíme.
1: Tak můžeme to překlenout asi k tomu, co by mohlo frustrovat Angličany po zítřejším večeru. Lukáši, tušíš, je tam něco, čeho by se mohli Angličani po výhře 7-0 v Chorvatsku obávat?
8: Ne. Není tam podle mě nic, já to trochu otočím, myslím si, že ve Wembley se zítra bude především slavit, protože pokud nastoupí v základní sestavě kapitán Harry Kane, což předpokládám, tak to bude jeho 125. start v národním A týmu, čímž vyrovná anglického rekordmana Petra Shiltona, takže to bude velká věc a pokud tedy se Kane nezraní, tak já ho očekávám v základní sestavě. Nevím, čeho by se Angličané měli bát, teď budou mít obrovské sebevědomí po tom debaklu v Rijece, který uštědřili Chorvatům. A navíc si ukázali v Edenu, že s Čechy se jednoznačně dá hrát. Už jsme to řešili, ten výsledek vítězství Angličanů 2-0 na oko vypadá dobře, ale můžeme se samozřejmě bavit o tom, nakolik po vyloučení Pavla Šulce hráli naplno nebo hráli takovou údržbu. Takže já si myslím, že pokud k tomu Angličané přistoupí se vší vážností na 100%, tak bohužel nebudou mít s Čechy problém.
2: Já ještě samozřejmě vím, že jsi zmiňoval, že se nedá vytušit vůbec nic o golmanech. Můžeme vytušit i fakt jako z nějakých maličkostí, nevím jestli na tréninku, nebo jestli se dostanete ke klukům někam jako ke kafi, nebo nějaký procházce, jestli třeba vzhledem k tomu, že Nadery prostě hraje na ostrovech, jestli třeba dostane šanci od začátku, co ty myslíš?
8: Já bych si strašně rád vyšel s někým na procházku z reprezentace, ale podle mě to bohužel v současné době není možné. Ani z těch tréninků člověk nic nevyčte, protože je otevřená jenom úvodní čtvrthodina, kde se samozřejmě primárně hráči rozběhávají nebo hrají bago, takže tam člověk nevytuší nic, takže opět můžeme jen spekulovat. Já třeba očekávám, že by Ryan Nadery mohl být v základní sestavě, že se ukázal ve velmi slušném světle ve Španělsku. Je to po dlouhé době podobný typ útočníka, jakým je Tomáš Chorý. Často jsme o tom mluvili, samozřejmě Tomáš Chorý dával góly, ten reprezentační dres svými výkony zasloužil a i proto, že v podstatě za něj nebyla přímá náhrada, že je to takový atyp, který Češi v kádru neměli. Teď je tedy druhý urostlý útočník Ryan Nadery. Myslím si, že by mohl hrát a pod ním třeba Adam Ložek. Otázkou je, jestli se vrátí do sestavy Pavel Šulc, který byl vyloučený paradoxně v Edenu právě proti Angličanům, ten už zase může nastoupit, ale je taky dost možné, že tím, jak měl nějaké ty drobné zdravotní problémy, že ho trenér bude šetřit. Takže ta sestava se hodně těžko odhaduje, ale kdybych si měl tipnout, tak na tu spolupráci Ložek na Dery by klidně trenér Denia mohl ve Wembley vsadit.
3: Myslím, že se můžeme povinovat taky obraně, protože je to samozřejmě velké téma. V zápase, ve kterém Češi budou čelit týmu, který v sobotu nasázel Chorvatsku na jejich hřišti, nebo na jeho hřišti v Rijece 7 gólů a proti bude stát Kane, Bellingham, Saka a tak dále. Nicméně Čechům se rozpadla ta stoperská dvojice, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, který má červenou kartu, nemůže hrát, Chaloupek je zraněný. Pavel Horvát, my jsme se o tom tady taky bavili, že tam jsou hráči ještě Hranáč, Vitík a Krejčí, tak kdyby si měl z této trojice složit dvojici stoperů, kdo by šel na plac?
2: Je to těžký, myslím si, že ani Martin Vitík, ani Robin Hranáč nemůžou hrát vlevo. Takže mě tam vychází prostě Krčfaluši doleva. A jestli vpravo bude hrát Robin Hranáč nebo Martin Vitík, asi bych si sedl na Robina Hranáče, který už hrál. Samozřejmě je to takový, já nechci, nepříjemný pro Martina Vitíka, ale já fakt si myslím, že nebo tak to na mě působí, že trenér nebude chtít dělat v každém zápase 4-5 změn, zase hraješ ve Wembley, je to prostě hrozně těžký. Myslím si, že každý trenér by chtěl, aby hráli všichni hráči, ale prostě myslím si, že někdo to odnese. Myslím si, že Martin Vitík. No.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: No, je pravda, že jak jsme tady řešili, kdo by se případně postavil do útoku, tak když jsem viděl, že Petar Musa hraje v Rijece proti Angličanům, tak jsem ho viděl na té tabuli základní sestava, pak už vlastně se nedostal vůbec do hry, takže možná, aby to nebylo trošku jedno. Ale Lukáši, jak tohle čteš?
8: Samozřejmě taky složité, myslím si, jak jste zmínili, že ta stoperská dvojice bude složena z těchto dvou hráčů. Taky nejvíc vidím Robina Hranáče tím, že hrál ty dva domácí zápasy v základní sestavě. Já bych rád viděl vedle něj Ondřeje Krčfalušiho, protože ještě nedostal šanci v tomto reprezentačním programu. Na levé straně stoperské trojice hraje v Royalu San Žiloa, takže nevím, jestli to není nějaký handicap v očích trenéra Denny, že on je zvyklý hrát ve třech stoperech vzadu ve svém klubu, ale podle mě by to mohl zvládnout i ve dvojici, takže já si myslím, že Robin Hranáč a Ondřej Krčfaluši je dvojice, která by mohla fungovat, protože Hranáč, přestože je urostlý, tak je i dost rychlý, což mi určitě Pavel může potvrdit a mohl by vyvážit ten rychlostní handicap Krčfalušiho, který má jiné přednosti, zase tak rychlý není. Takže já to vidím na dvojici Hranáč Krčfaluši, byť bych se klidně bál místo Hranáče postavit Martina Vitíka. Hrál jenom pár minut v Ovědu a samozřejmě nemá to zápasové vytížení v Boloni, ale zase ten zítřejší zápas Češi nemají co ztratit. Na body to bude stačit těžko, takže klidně bych vyzkoušel zase v podstatě neokoukané tváře, co se týče tedy pod novým koučem Dennyou, takže bych se nebál postavit ani dvojici Vitík Krčfaluši.
1: Já jsem tady vlastně skloněk taky na kousto téma Štěpán Chaloupek, mimo i z hlediska toho, že třeba on patřil mezi ty skvěle blokující stopery už v těch prvních zápasech. Když se člověk zamyslí nad těmi góly, které dali Angličané v Rijeci, tak to bylo v podstatě do kuchyně. Jako já nevím, možná Harry Kane ten první gól dal pod víko, ale jinak to bylo všechno do prázdné brány. Centr na rážička, takže tady by blok asi nepřišel vhod, ale přece jenom jako ta jeho absence i vzhledem k těm předchozím už slavistickým v reprezentaci, ten zdravotní stav úřadujících mistrů Česka, to je taky téma, Pavle.
2: Já vím, určitě, bavili jsme se o tom ráno v tom vstupu a já jsem říkal, že vlastně tato pauza vzhledem k tomu, proti jakým hraješ soupeřům, tak samozřejmě ty kluci jsou zvyklí na tu fyzickou námahu, ale i ta hlava rozhoduje o tom, jak tu zátěž zvládneš. A já jsem teďka tady koukal a vlastně Štěpán Chaloupek 22.8. začal hrát celý zápasy, kromě zápasu potom, kdy hrál 80 minut, tak hrál teďka 9 zápasů v kuse 90 minut. Jo, to je vlastně, když si to spočítáš, tak je to vlastně... Je to každý třetí nebo čtvrtý den 90 minut zátěž proti, je tam Liga mistrů, samozřejmě tam Česká liga a jsou tam tyhle ty tři zápasy, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, takže ta únava vlastně je logická a bohužel asi možná i to zranění, protože když se koukáme na anglickou ligu, tak jsou tam hráči, kteří taky hrajou všechno, ale myslím si, že tam není nikdo, kdo odehraje takhle třeba 9 zápasů v kuse.
3: Říkal jsem si, jestli nepřijde ze Slávie nějaká zpráva k české reprezentaci po tom druhém utkání, že by třeba Štěpán Chaloupek měl být šetřený vzhledem k tomu, že se blíží dva těžké zápasy v Lize mistrů, dva výjezdy do Azerbajdžánu, do Istanbulu. Zřejmě nepřišla, ale asi když ten hráč je zkrátka na srazu národního týmu a vidí, že si může zahrát v Ovědu proti mistrům světa, tak
2: ten hráč nikdy neřekne, jako že nechceš hrát. To je prostě bez debat. Zase na druhou stranu asi se to dá čekat, že prostě ta zátěž je enormní a možná na tohle by se asi dalo koukat. Jo. Já myslím si, teď já v těch zápasů je fakt spousta, teď nevím, který národák jsem viděl, že vlastně nevím, jestli Norové včera, nebo tak nějak to taky proházeli, nevím, teď se mi to plete, ale myslím si, že takhle jako vytíženýho hráče všichni nemají. No.
1: Chci se zeptat teď v kontextu toho, že se hraje na jednom vlastně z největších stadionů na světě ve Wembley a Lukáš Michalík byl na mistrovství světa. Česká fotbalová repre a měření na takhle náročném terénu i s ohledem na spoustu lidí, kteří vám nepřejou. V tom Oviedu přece jenom emoce byly vidět, nejen od Ladislava Krejčího hráčů po tom neuznaném golu, ale i Santi Denia. Teda musím říct, Pavle, nejsi si toho nějak extra všiml, ale
2: viděl jsem,
1: takový jako dosud byl takový velmi
2: mával,
1: klidný.
2: Mával na rozhodčího,
1: ale jako emoce
2: ty asi ho zdravil.
1: A dokázal jsi ho představit v takových emocích? Já teda ne dosud.
2: Já si myslím, že to mají v sobě všichni ty trenéři, jako může někdo hrát ten poker face u toho hřiště, ale viděli jsme už teďka v téhle době spousty záběrů ze šaten, kdy i ty nejlepší trenéři prostě prásknou dveřma, rozkopou bedny a házejí magnetama, takže to prostě k tomu patří a myslím si, že i ty hráči to někdy prostě potřebujou. Jenom se vrátím k té atmosféře. V Oviedu nebyl žádný kotel. Myslím si, že jako samozřejmě, když měli Španělé šanci, tak tam jako to bylo zajímavé, ale samozřejmě rozdíl hrát v Oviedu a hrát ve Wembley. Jako
1: a nebo na Azteckém stadionu, kde hráli předtím to soutěžní utkání. To by si může porovnat teda Lukáš, jak se s tím Češi popasovali?
8: Myslíš s tou atmosférou v Oviedu? Já si myslím, že se s tím popasovali dobře, ale správně jste zmínili, nedá se porovnávat ta atmosféra na Azteckém stadionu a v Oviedu. Přesně já jsem, byť jsem měl teda sluchátka celou dobu na hlavě, pochopitelně, tak nějaké soustavné fandění jsem úplně neslyšel po celý zápas, zatímco na ten Azteckém stadionu to byl v podstatě řízený fanatismus Mexičanů, takže to se srovnávat nedá. Otázkou je, jak to samozřejmě bude vypadat ve Wembley, kolik přijde fanoušků. Na mě už to tedy dýchlo včera, když jsme se byli s Karlem Schambergerem před stadionem podívat. Tam to žilo hodně, byť si nemyslím, že to bylo tím, že se blíží další zápas anglických reprezentantů z Čechy, tak tam bylo hodně rušno a hned se mi vybavily ty vzpomínky. Já o tom často vlastně mluvím. Před 5 lety, když bylo to covidové euro, tak jsme s Janem Suchanem byli dvakrát ve Wembley. Nejprve tam Češi prohráli ve skupině s Angličany 0-1. Tehdy se trefil Sterling, který teď má asi trochu jiné problémy. A pak jsme byli na finále mezi Angličany a Itali a byl to obrovský zážitek pokaždé. Samozřejmě lety to bylo i stresující, já o tom často mluvím, že jsem se ztratil ve Wembley v útrobách stadionu asi hodinu a půl před zápasem a na své místo jsem přišel asi 5 minut před začátkem. Pamatuju si také, jak Honza Suchan, kolega, dělal vstup před zápasem a před tím finále dostal pivní spršku od fanoušků, takže se podle mě máme na co těšit. Věřím, že angličtí fanoušci přijdou v hojném počtu a že ta atmosféra bude opravdu velmi dobrá.
2: Tady je vidět, že ani stadion Unisi tě nepřipraví prostě na světový stadiony.
1: No tak snad se nestratí Lukáš Michalík, zítra bude komentovat v úterý 6. října společně s Karlem Schambergerem utkání Ligy národů Anglie-Česko. Ve 25:40 na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte opět. Lukáši, děkujeme za vstup do desítky, mi se hezky.
8: Díky moc, pánové, mějte se hezky, hezký den i posluchačům.
5: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Na 6. října hraje taky jiný český nároďák, a to ten do 21 let, který vlastně zná docela dobře, Pavel Tilšar, z té koncovky pod trenérem Suchopárkem, ty jsi byl na tom Euru loni, je to tak?
3: Je to tak, na Slovensku dobrý i pracovní zážitek podívat se na Euro 21, kde se ukázalo taky spoustu hráčů, kteří teď hrají třeba i za ty seniorské A týmy. Měl jsem tu možnost být na zápase 21letých v uvozovkách Angličanů a Čechů a za Anglii hrál třeba Alex Scott, Elliot Anderson, Harvey Elliot.
1: Nejlepší hráč Eura, který teď nehraje, ale
3: tak, Harvey Nick Woltemade v Německu, takže takovýhle borci tam byli.
1: Ale gratulujeme Česku, že udrželo naději vlastně na start na dalším Euru, protože si vybojovalo už minulý týden baráž pod trenérem Michalem Bílkem. 1-0 porazili Bulhary a teď v listopadu teda barážové střetnutí. Jak to na mě působí, Pavla, že asi by mohli dávat víc gólů a zatím to tam ještě nepadá tolik?
2: Styl Michala Bílka prostě. Já si myslím, že je to velmi, velmi náročný, velmi, velmi produktivní a jsou tam splnili ten cíl. Samozřejmě teď se tady můžeme bavit o tom kontrastu, jako o tom tlaku. To je přesně ten tlak, ty potřebuješ postoupit do baráže a samozřejmě můžeš si zkusit hrát jako ten fotbal, nebo chceš ho hrát, ale v určitých momentech i na ty hráče samozřejmě dolehne to, že jsi pod tlakem, obzvlášť ty mladý hráči. Já bych zmínil jedno jméno, je to Škrkoň z Ostravy. Já teďka hrál vlastně s těma Bulharama skoro celý zápas a vlastně Baník hrál v této pauze pohárový zápas na Kladně. Tak jaký je to rozdíl, že vlastně hráč, který mu je 18 let, který nakouk do ligy a předvádí fakt jako velmi zajímavý výkony a vůbec bych se ho neštítil jako povolat klidně do Ačka, protože si myslím, že tu kvalitu na to má, měl tam takový solo proti Bulharům, kdy obešel asi 4 nebo 5 protihráčů, pak teda to dal vedle, ale prostě něco v něm je a je to super se na tyhle kluky koukat a Michal Bílek evidentně vycítil, že formu má. A mně se to prostě líbí, no. Takže já si myslím, že i v té 21. máme kluky, který by přesně, jak jsi to říkal, na tom minulém euru, no tak můžou nakukovat do toho Ačka a ty kluky máme a je to dobře, že minimálně tu baráž budou hrát.
3: Rozhodně potenciál v jednonocíce taky vidím velký, konec konců teď jsou s Ačkem i v Londýně Ambros a Krychvaluši, takže dva hráči, kteří vlastně prošli touhletou kvalifikací z 21.
1: No, tak držíme palce, ať se povede závěrečné vystoupení v kvalifikační skupině v Portugalsku v 18.30 začíná ten duel 21. v úterý 6. října a pak ať teda vyjde i ta baráž, která bude v listopadu, ke které se určitě rádi ještě vrátíme, ale předesílám, že ten represras velkého Ačka tedy končí v úterý i v přímém přenosu Radiožurnálu Sporta v desíce, že přivítáme v té nejbližší ve čtvrtek Petra Jandu, tak to zase bude z hudebního soudku. Teď jsme tady měli také z hudebního prostředí Pavla Tylšara, děkujeme.
3: Díky, naslyšenou.
1: A také zpěváka Pavla Horváta, díky.
2: Hezký den.

0: 17 hodin, posloucháte Radiožurnál. A teď zprávy Pavla Prouzy.
1: Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. České hokejové reprezentaci budou při sledování hráčů pomáhat experti v zámoří. Kolony se tvoří na silnici 68 před novými omezeními u mostů u Jablunkova. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila novou státní kulturní politiku, oznámil to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
1: Předchozí státní kulturní politiku ministr Klempíř označil za neufinancovatelnou. Bývalá pražská radní Hana Kordová Marvanová svědčila v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová Marvanová.
4: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé, a když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl, a když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
1: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Mají být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl poté, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků.
5: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
6: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
5: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
7: Sport. Nový generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš skládá tým lidí, kteří mu budou pomáhat se sledováním českých hráčů v zámoří. V pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu s Tomášem Pancířem prozradil, že už jedná s několika možnými spolupracovníky.
8: Řešíme vlastně spolupráci s 2-3 lidma v zámoří, kteří by nám pomáhali v rámci nějakého skautingu. Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, projevil ochotu nám vypomoct v jakýkoliv formě. Tomáš Vokon, který byl osloven ze strany Jarika Meše, trenéra Branka. Tam máme další jedno, dvě jména.
7: Reprízu pořadu na rovinu s Tomášem Pancířem s Patrikem Eliášem odvysíláme na Radiožurnálu Sport po 21. hodině. Hokejisté Českých Budějovic a Komety Brno odehrají 8. kolo Tip Sport Extraligy. Jihočeši doma prohráli jen jednou. Kometa zase uspěla ve 3 z posledních 4 utkání. Zápas začne za necelou půl hodinu a živě ho odvysíláme na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 za Prahou i u Jeníkova. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna za nájezdem z okruhu pozor na kilometru 14,5 ve stoupacím potažmo odbočovacím pruhu stojí porouchané osobní auto, zatím není výrazněji označené a kolem se pohybují lidé. Stejně tak na D1 dál z Prahy na Brno za Humpolcem, opatrně na 102. kilometru, tam vpravo ve stoupacím pruhu překáží nepojízdná dodávka, je před ní sotva viditelný trojúhelník, kamiony vybočují v levotočivé zatáčce. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy se od exitu 226 Vyškov západ tvoří kolona, brzdí teď i osobní auta v levém pruhu, ta se asi po 2 kilometrech rozjedou, dál pokračuje různě roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem k D2. Na silnici 68 Třinec Čadca kolony před novými omezeními u mostů u Jablunkova zdržení stále až hodinu v kolonách od Jablunkova z druhé strany od hranice. Na 43 ve směru ze Šumperka na Svitavy pozor v zatáčkách před Lanškrounem, brzdí se tam, provoz je omezený po srážce auta s motorkou. A v Praze odpolední kolony mimo jiné na městském okruhu v okolí tunelů a taky na jižní spojce směr Černý most, to teď vás neskoro od magistrále k nehodě za Spořilovskou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
10: Už zítra čeká fotbalovou reprezentaci další test. V Lize národů se utkají proti domácí Anglii. Dnes už budou k večeru ve Wembley trénovat. Zkusíme samozřejmě zjistit od našich reportérů podrobnosti. Každopádně jedno je jisté. Zápas začne zítra ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.
10: Dnes je 5. října, přesně 17 hodin a 6 minut. Svátek má Eliška. Ze sportovky mě napadá hlavně automobilová závodnice Eliška Jonková. Každopádně přejeme všem nositelkám tohoto jména vše nejlepší.

0: Ještě nedávno patřila k nadím českých skoků na lyžích. Dnes vyměnila kariéru profesionální sportovkyně za práci v liberecké kavárně, kde peče a vaří. Bývalá reprezentantka a olympionička z her Milano Cortina Veronika Jenčová letos v dubnu ve svých pouhých 22 letech ukončila kariéru. K tomuto kroku ji dovedla dvě vážná zranění i postupná ztráta motivace. A i o tom si s Veronikou Jenčovou otevřeně povídala Anna Skalová.
1: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport je bývalá olympionička a reprezentantka ve skocích na lyžích Veronika Jenčová. Veroniko, vítejte.
2: Děkuji a zdravím vás.
1: Vy jste v dubnu ve 22 letech ukončila závodní kariéru, což je obrovský krok, který vyžadoval určitě hodně odvahy. Čem se nejvíc váš život po tomto rozhodnutí proměnil?
2: Já jsem se bála, že se ten život otočí úplně jako na ruby. A nakonec jediný, co se opravdu změnilo, je ta práce a to, že teďka peču, vařím, ale jinak ten život je vlastně stejný. Pro mě to nebyla tak velká změna kvůli těm dvou vážným zraněním, protože jsem měla jednu pauzu rok a půl a tu další nějakých 7-8 měsíců. Tím, že jsem cítila, že se mi ulevilo a že mě ten život baví vlastně stejně jako předtím, ale nezhoršilo se to, tak jsem si říkala, že to bylo správný, že to bylo přesně tak mě jako předtím.
1: Vy jste zmínila právě ty zranění, tak

0: bylo první takový zlomený srdíčko, ale pak jako jsem si říkala, že on to bylo k něčemu, protože jsem byla hodně mladá a to nevadí, ale pak to druhý zranění vlastně mě bolelo vnitřně asi ještě o kousek víc a to byl přetržený skřížený vaz znova, vlastně ta plastika stejná a k tomu jsem si rozbila celou chrupavku. Dřív se to ani neopravovalo, protože jak se chrupavka neprokrvuje, tak se to blbě nahrazuje, ale díky bohu teďka už jak ta medicína prostě jde furt dopředu, tak ty způsoby už jsou a s mým doktorem jsme to vymysleli a spravil mi. No.
1: Přeci jen ukončit kariéru takhle brzo bylo asi trošku neobvyklé třeba pro okolí, pro veřejnost, tak jak na to reagovala rodina, kamarádi, trenéři, anebo i fanoušci?
0: Co se týká rodiny, tak ti hlavně chtěli, ať jsem šťastná a zdravá a viděli, že v té rekonvalescenci člověk se docela trápí a při tom zranění taky. A při tom sportu tak je to tak půl na půl, kdy člověk se třeba trápí a pak zase je tam to krásný. Takže oni, když viděli, jak se to zranění stalo znova a věděli, čím jsem si prošla poprvé, tak možná i tak naznačovali a trošku doufali, že se k tomu ani vracet nebudu a už budu dělat něco jiného. A trenéři už to taky očekávali kvůli tomu, že se mnou byli celou tu dobu. A já v té rekonvalescenci už jsem začala hodně pochybovat o tom, že se necítím už psychicky naladěná na ten profisport a na ten režim, ale bylo tam furt něco nedokončeného. A poslední skok, kdy jsem se zranila, jsem nevěděla, že je poslední a člověk se nechce rozloučit, aniž by se to nevybral. Tak jsem došla potom k závěru, potom pochybování, že chci se vrátit na ten můstek, když to půjde, tak chci odjet na tu olympiádu, je to prostě velký sen a pak se všechno uvidí, jak ucítím, takže moje okolí to vědělo, ale nejvíc z toho byly překvapený lidi, co asi mě zaregistrovali až na olympiádě. Já jsem se vyhýbala článkům, komentářům a všemu, ale občas to na mě tak jako vyskočilo. Lidé, kteří mě neznají, neznají celý ten příběh a neznají asi ani do hloubky úplně profisport, tak ty z toho byli vedle a měli k tomu vlastně nejvíc poznámek.
1: Hostem odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport je bývalá reprezentantka ve skocích na lyžích Veronika Jenčová, se kterou se za chvilku budeme bavit i o podmínkách skokanek v Česku.

0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s bývalou reprezentantkou ve skocích na lyžích Veronikou Jenčovou. Veroniko, ženské skoky na lyžích prošly v posledních letech velkým posunem. Jak vnímáte podmínky, které mají mladé skokanky v Česku dnes? Dokážete to třeba porovnat s mužskou reprezentací? Jde to vůbec?
1: Řekla bych, že pro holky i kluky v Česku je ta úroveň stejná. Často se i spojují soustředění dohromady. Já myslím si, že poslední 3 roky jsme to i jako ženský tým poměrně v nějakých výsledcích potahali. Pro ty mladý si myslím, že to je super, protože já, když jsem šla na střední, tak nebylo normální, aby holky byly na Dukle a mohly tam bydlet a trénovat. Bylo to čistě pro kluky. A první byla Kája Jindráčková, u té se to lámalo, tu tam nechali, protože měla ty svěťákový výsledky hezký a všechno. Já jsem na poslední chvíli změnila to na jako střední půjdu, takže buď to bylo, že skončím, anebo mě nechají být na Dukle. No. A díky bohu moje trenérka z klubu se za mě tam hodně rvala, i další trenéři, a nakonec jsme tam to místo dali a odteď už je normální, že holky chodí na tu Duklu, když jdou na tu střední, to je super.
0: Vaše teda bývalá kolegyně, jste teď zmínila její sestru Aneška Jindráčková, na Instagramu otevřela docela těžké téma, a to požadované tělesné proporce sportovkyň a i vlastně celkově psychické zdraví.
1: Je to ošemetné téma. Tam je jako škála různých věcí, co ovlivňuje ten výkon, a ta váha k tomu patří. Ale jako každý závodník máme tu výhodu v něčem jiném a ten potenciál a takový talent máme každý v jiném aspektu. I spojený třeba s genetikou, že někdo je víc svalový, někdo pro někoho je jednodušší být hubenější, takže pokud je někdo svalový typ, tak radši ať je silnější a využije tu sílu, než aby na sílu vlastně hubnul. Ale ta váha tam byla téma a nejvíc to byl problém, když mi bylo nějakých 16, 15, 16, 17, tak v tu dobu se to řešilo hodně. Tam do nás ty trenéři rili, vážili nás třeba každý druhý den a i nás se občas prostě ponižovali a bylo to nepříjemné v tomhle. A potom já jsem měla tu první zranění, takže já jsem byla pryč z tohohle a když jsem se vrátila, tak už byli jiní trenéři a ty mnohem víc jako s náma zacházeli s respektem a bylo hodně opatrný, co se váhy týká. Takže bych řekla, že ta tendence a ten trend se zlepšuje v tom, že to už není tak moc. U nás v těch posledních 3 letech jsme vychytali jako super trenéry, kteří nás jako drželi a pomáhali a občas i přímo kontrolovali, když jsme rychle zhubli, jestli se něco neděje, jestli nepotřebujeme pomoc. A to si myslím, že je super.
0: Ještě zůstaneme u trochu ošemetného tématu. Cítila jste někdy, že se na ženské skoky dívá trošku jinak veřejnost a třeba i funkcionáři než na ty mužské?
1: Určitě to tak bylo. Často jsem se setkávala s tím, že vůbec lidi nevědí ani, že holky skáčou. A doteď to i říkají. Ale každý rok se to zlepšuje. A myslím si, že teď už se na to dívá hodně podobně, protože i ta výkonnost celkově holek a ženského skoku na lyžích se strašně zlepšila. A každý rok se posouvá nějaký milník. Když se začal skákat na mamutích můstcích a teďka i v té planince na mamutím, což je jako obraný jako největší můstek na světě. A ty holky to zvládly jako skvěle, úplně bravurně. A myslím si, že to je to, díky čemu se na to už dívají lidé jinak.

0: Stále posloucháte odpolední rozhovor radiožurnálu Sport s bývalou olympioničkou Veronikou Jenčovou. Veroniko, vy jste kvůli zranění neodcestovala na olympiádu do Pekingu v roce 2022, ale letos už jste odcestovala s českou reprezentací. Byl to pro vás ten milník, po kterém jste si řekla, jo, teď už skončit můžu? Nebo to v tom vlastně ani nehrálo roli?
1: Asi to nebylo úplně takhle vědomně. Ale nevědomě to tam trochu bylo. Já už před první olympiádou, kde jsem měla do Pekingu, tak jsem hodně koukala v tom rozmezí do té Itálie. Že jsem chtěla vlastně stihnout se dostat do takové formy za tu dobu, za těch pár let, abych měla ten výsledek, který mě fakt tak zahřeje u srdce. A potom bych se ráda asi i vrhla na něco jiného. Vždycky tam bylo, že jsem spíš chtěla stihnout být co nejlepší a pak se vrhnout na něco dalšího potom naplnění. A ty zranění to trošku poupravily, to vnímání toho, co je úspěch. Už jsem vlastně po téhle olympiádě v Itálii cítila to, že to nejvíc, co já jsem potřebovala, bylo být vnímaná asi s respektem, že nejsem jenom nějaká křehká holčička, o kterou jsem musela starat, ale že jsem si vlastně v obě sezóny, kde jsem se vrátila po zranění, vybojovala. Hodně lidí to podceňovalo a vůbec tomu nevěřilo ani, že se vrátím na ten můstek po druhý. Po prvý už vůbec ne, že budu na tom mistrovství světa juniorů pátá, tak to já jsem měla top 30 jako nějaký cíl. Takže potom jsem toužila já a to mě hrozně naplnilo. A jak jsem se vrátila znova, tak jsem věděla, že tak jo, ten sport je krásný, hrozně mi to pomohlo, protože dřív jsem fakt trpěla hrozně jako sociální úzkostí a do školy jsem nesnášela chodit. A ten sport mě hrozně obouchal a i mi dával únik. Teď už jsem se tak psychicky posunula, že já ten svůj život mám hrozně ráda a ten únik nepotřebuju. Nějaký měsíc, dva po olympiádě jsem si říkala, tohle bylo jako úžasný. Ale nechci se do toho vrhnout znova.
0: Na vašem Instagramu se dělíte o vaši novou náplň, což je pečení a vaření, především teda to pečení. Tak jak vypadá teď váš běžný den, nebo co vás nejvíc baví?
1: Můj běžný den vypadá tak, že stávám strašně brzo. To je ta nejhorší část toho. Jedu do kavárny do Liberce a mezi tím tam vařím takový brunchový jídla, snídaně a potom před prací a po prací peču. A to mě baví. Když jsem byla na základce, tak jsem se tomu věnovala dost, i jsem se tím převydělávala. Pak jsem to nechala být, protože sport, dieta, všechno, tak jsem úplně to nebylo moje hobby a teď jsem se k tomu vrátila. Mě to baví, ale není to ještě to, u čeho bych chtěla nějak celoživotně zůstat.
0: Já vám přeju do nové kariéry hrozně moc štěstí a ať vám nadále zůstane i ta láska ke sportu. Na radiožurnálu Sport jste poslouchali odpolední rozhovor s bývalou skokankou na lyžích Veronikou Jenčovou. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: Bruno Mars doznívá v 17 hodin a 30 minut ve vysílání radiožurnálu Sport. No a půl šestá je také čas, kdy začíná zápas 8. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Konkrétně domácí České Budějovice přivítají tedy Brno a tento duel komentuje Kamil Jáša.
1: České Budějovice na svého soupeře vlétly a to mají hokejisté za sebou pouhých 10 vteřin a teď je to další nebezpečná situace. Hned střela Štenclova od modré čáry, no a první zákrok brankáře brněnského týmu. Teď tedy ze hry přesně uteklo 32 vteřin, to je úplně přesný čas, přerušená hra a hned tedy se ta první půlminutka odehrála v útočné třetině domácího klubu, kterým je Banes Motor České Budějovice, ale brněnský gólman viděl ten puk, který měl před sebou, Rabčan chytil kotouč, nevypadl z jeho výstroje, to byla důležitá věc, protože tam hned byli tři hráči, kteří hodně nebezpečně jako supy tam číhali na případnou příležitost. Teď to byl zase pro změnu na druhé straně kluziště Flak, který se v brněnském dresu hrnul do útočné třetiny a my teď budeme informovat posluchače radiožurnálu. Přesně v tuto chvíli hokejisté mají za sebou první minutu zápasu, velká šance, ale gol to není, proto je stav utkání České Budějovice Brno nerozhodný 0-0. A vracíme se do přímého přenosu, který pro vás připravujeme na stanici Radiožurnál Sport a zase už tam roztočili žlutí, tedy budějovičí koltoč, další rána a tohle to byl téměř už zázračný Rabčanův zákrok. Ta rána byla od Vály a Vála se teď musí rychle vracet zpátky, protože Flek, který je dlouho na ledové ploše, si ale na Hromadluka v budějovické sestavě moc netroufl a poslal jenom po ledě takový pomalý kotouč a ještě hodně vedle branky. No, teď už to tedy byla velká šance hned v úvodu. V minutě a půl si Budějovice vytvořili dvě velké příležitosti a teď se ještě natahuje Bulíř po puku, měl to na dlouhou hokejku, chytil si hokejku do jedné ruky a natahoval se s ním. Nebylo to postavení mimo hru, tak Bulíř může pokračovat, teď dává za sebe okolo mantinelu, tam ale výborně Lmeky přijel teď pozičně, skvělým způsobem zastavil budějovický útok, no a Brno se také může nadechnout k tomu, aby pokračovalo směrem dopředu, no a právě to byl ten muž, který to vlastně všechno začal. Tak ještě nasprintoval dopředu a sahal po kotouči Artu Ilomeky, ale ta nahrávka, ne že by nebyla nepřesná, spíš se jí do cesty postavili budějovičtí. Třetí minuta, první třetiny České Budějovice, Kometa Brno 0-0, když se tak dívám kolem sebe na diváky a teď si to můžu dovolit, protože je přerušená hra, tak je tady dost diváků, zdálo se mi, že přece jenom ten pondělní termín, netradiční termín, protože Budvar Arena byla zaplněna pro koncert, asi to můžu říct, populární skupiny Kabát, tak plno na kabáty bylo a na hokej teď. Navíc ještě přicházejí někteří opozdělci, takže ve třetí minutě kulisa výborná, České Budějovice, Kometa Brno, nerozhodně 0-0 v hazování uprostřed hrací plochy. Beránek, to je budějovický útočník, který si na dvakrát posunul kotouč a bere si ho jednou rukou, si ho obodil do útočné třetiny, tam ale měl celé akci daleko nejblíže Richard Nedomlel a uplatnil teď své kilogramy a centimetry, ale Beránek se vrátil do souboje, to je šikovný bruslař, společně s Tomanem tam Nedomlelovi teď přidělávají obrovské starosti, teď už to Brno zvládne a pokračuje po pravém křídle směrem k brankáři, kterým dnes v českobudějovické brance by měl být Jan Strmeň, až bude chvilička, tak se dostaneme k problematice českobudějovických brankářů, ta není vůbec jednoduchá, teď ale Zohorna nahrával na pravou stranu a tam to byla střela, kterou vyslal na českobudějovického brankáře Libor Zábranský, on si udělal ještě dva kroky směrem doprava tak, aby měl před sebou prostor, aby netrefil prvního bránícího hráče, na druhé straně teď právě Zábranský posunuje kotouč až do rohu kluziště a tamto tedy je tvrdý souboj kolika, možná 6 hráčů na jedno. Brno delší dobu teď strávilo před brankářem Strmeněn. Strmeň si klekl a byl v takové pozici, kdyby těžko zasahoval ten puk k němu, ale nedoletěl a tak ve čtvrté minutě zůstává stav tohoto zápasu 8. kola Extraligy 0-0. Tvrdá rána tedy. Ona to měla být tvrdá rána, ale Vráblíkovi vůbec nesadla. On se napřáhl, jako kdyby chtěl proděravit mantinel, jenomže z jeho hokejky vyšel takový pomalý puk, který ani nedoletěl k brankáři, brněnčí obránci v pohodě a v klidu zablokovali. Tak zase to zkusí Brno po pravé straně Irving na Kolára. Tohle byla hezká věc. Kolár posunul doleva na Fleka, Flek zase vrací Kolárovi a teď tam byl v nebezpečné příležitosti Jakub Flek. Tohle byla krásná akce vlastně už od zadních řad posunutí kolem pravého mantinelu a znovu Kolár, který vnikl do útočné třetiny. No tak po té úvodní minutce, kdy měli tlak budějovičtí, teď jsou to naopak brněnčí a Irvingova střela, kterou musel brankář Strmeň chytit. V páté minutě přerušená hra, stav utkání je tedy 0-0. Snad si můžu dovolit vrátit se ještě k oficiálnímu úvodu tohoto zápasu, ještě před prvním boli, totiž tady diváci zavzpomínali na bývalého útočníka Motoru Miloše Edelmana, který v tomto týdnu, nebo tedy na konci minulého týdna, abych byl přesný, odešel do sportovního nebe, zemřel ve věku 77 let. Možná starší posluchači pořadu s mikrofonem za okem si ho pamatovat budou. V A týmu Motoru hrál 11 sezon, celkem 345 zápasů, v nich dal 96 gólů, no a pozbíral 149 kanadských bodů. Minuta ticha tedy se držela právě za Miloše Edelmana. Teď by asi možná měl radost z toho, jak se vyvíjí akce v páté minutě první třetiny. Tohle to byla moc pěkná kombinace Motoru České Budějovice, jenže Koláček to pokazil a už se vlastně k puku nedostal. Ulesen jenom tak kroutí hlavou, to je dánský hokejista ve službách Motoru České Budějovice, musí se teď také zapojit do defenzívy. Výborně to teď udělali brněnští, taková nahrávka zpátky pod sebe do druhé vlny, tam čekal na ránu Adam Zbořil, už se napřahoval kotouč, až k němu nedoletěl. Skončila v tuto chvíli přesně pátá minuta první třetiny. České Budějovice, Brno, nerozhodně 0-0. Celá pětice hráčů ve žlutých dresech, tedy v dresech Motoru České Budějovice, musí zacouvat zpátky. Tam vnikl do útočné třetiny Tomáš Zohorná, navíc tam přitlačil soupeře. Tohle to udělal pro brněnský tým výborně, jenomže domácí Motor vydroloval kotouč na levé straně, Pouřice nedosáhl na puk, ale z této konkrétní situace myslím, že Motor je docela rád, že Pour má kotouč teď ve střední třetině a může ho posunout na levou stranu, i když přesná přihrávka tedy v tomto provedení vůbec nebudí, neměl nárok na to, aby dosáhl na kotouč. To na druhé straně se Lejno dostal k zakončení, je to pravák a najížděl z pravé strany. Teď obrana Motoru úplně zapomněla na dva soupeře a k puku se dostal brněnský střelec. O tom, že má výborná čísla, to vědí samozřejmě všichni a tohle byla trestuhodná věc, která potrestaná tedy nebyla. Šestá minuta 0-0. Na druhé straně tvrdá střela, rychlá střela zápěstím, která mířila na brněnskou branku. Jejím autorem byl Beránek a teď si to tam vyříkávají ještě u mantinelu s Hinkem Zohornou. No asi kamarádi pro tuto konkrétní chvíli nebudou, trochu tam do sebe postrkovali, ale samozřejmě to už tak nějak patří ke koloritu hokejových zápasů. Zmínil bych ten zákrok brněnského golmana po té střele zápěstím. Ta rána byla taková nečitelná. Zápěstím rána letěla těsně nad ledem, tak jak to brankáři nemají vůbec rádi. Eugen Rapčan, je mu 25 let, je to vysoký brankář, 191 cm, měl ale beton a spíš vyrážečku, hokejku drží v pravé ruce a tu vyrážečku měl přesně tam, kam ten puk přiletěl. Teď Toman, to je útočník Motoru České Budějovice. Beránek mu přijíždí na pomoc. Kotouč skozený na Štencla. Štencel si narazil o fleka a Motor se dostane kráně. Tohle byla krásná věc. Tedy z obou stran i brankář Eugen Rapčan chytil ten kotouč, máchl širokou rukavicí, nebo tedy levou rukou, na které má rukavici. Je tady první komerční přestávka. Stav zápasu České Budějovice Kometa Brno. Zatím nerozhodný 0-0.
0: Je 17:38, posloucháte Radiožurnál Sport, tak my této pauzy využijeme a můžeme si říci něco například z tenisu, protože Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vašerota 6-4 a 6-2 a v rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze, který zase zdolal Krajana Munára 5-7, 6-3 a 6-1. Ještě doplním k Jiřímu Lehečkovi, že tento 24-letý Čech postoupil do 8. finále na okruhu ATP a 2. v tomto roce. Letos bojoval také o titul na březnovém turnaji Masters Miami, kde prohrál s Italem Jannikem Sinnerem 2x4-6. A my teď pojďme zpátky na 8. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Připomínám, že proti sobě bojují České Budějovice versus Brno. No a tento zápas komentuje Kamil Jáša.
1: Ještě stále jsou hlavní roli Hrabla a Kbelíky, ale už se všechno schyluje k tomu, že bude pokračovat první třetina. Je potřeba zavřít vrátka, kterými normálně vyjíždí rolba na ledovou plochu. Samozřejmě s otevřenými vraty by to asi nešlo v oficiálním zápase. Sedmá minuta, stav zápasu 0-0, už je vozeno, Ordoš si bere kotouč, ale jako kdybych nic neříkal, nebo dvě vteřiny hracího času se vrátí zpátky, takže teď ty dvě vteřinky života diváků tady na na zimním stadionu jako by se vůbec nestaly. 13 minut 48 dokonce první třetiny. České Budějovice, Kometa Brno rozhodně 0-0 a podobný scénář. Hordoš se zase vrhl za tím Kotoučem, tam už byl, ale zdá se mi o něco poučenější minimálně v této situaci Radek Kučeřík, který se okamžitě postavil právě k budějovickému útočníkovi. Puk měl Lantoši a tohle to asi i na něj bylo moc. Je to bruslař výborný, vrhl se tam mezi dva hráče, Jelomeky do něj strčil. Jelomeky teď je u Kotouče na pravé straně, zbořil mu tam, poslal ten Kotouč. Jelomeky Klička k pravému mantinelu znovu zbořil, ten si pěkně počkal v místě, kde nebyl žádný z obránců motoru České Budějovice a má Kotouč zpětná Klička. Teď Brno samo sebe dostalo z útočné třetiny, ta přihrávka letěla přesně mezi dva beky, tam nebyl ani jeden z obránců, přesně do prostředce tam trefili Brněčtí. No a kuriozní situace, a to tedy by bylo opravdu kuriozní zranění, protože brněnský hokejista Maxim Čajkovič skočil na ledovou plochu. Zatím slyšeli jste asi píšťalku, je hra přerušena. Trochu jsem se zadíval úplně jinam. Je pravda, že brankář Českých Budějovic teď chytil ten puk, ale Maxim Čajkovič se tam nedohodl s někým na brněnské střídačce, skočil na ledovou plochu, zakopl a při tom prvním vstupu na led se možná zranil. Teď se na něj ještě dívám, jak má skloněnou hlavu. No, docela kuriozní střídání. Nevybavuji si za pár let zpátky, že bych viděl, že by se v uvozovkách podařilo některému z hokejistů zranit hned při prvním kroku na ledovou plochu, ale Brno pokračuje v útočné třetině protečování puku od modré čáry. To byla střela a ještě by měla přijít jedna. Ne. Kutouč zase vyskotačil, utekl z modré čáry a tak ta opakovaná rána Jamese Arona Irvinga už nepřijde, tak zase je na řadě motor. 8. minuta první třetiny před brankou Beránek. Toman upadl na ledovou plochu a tak Beránek znovu spěchá za Kotoučem. Vála má puk, puk je na modré čáře a teď by mohla přijít Tomanova rána. Ano, rána, ano, přerušená hra. Ještě je tam některý z budějovických hráčů, který se tam znovu přetlačuje přímo před brněnským brankářem. V 8. minutě první třetiny stav zápasu nerozhodný 0-0. No a pochvalu teď Eugen Rabčan, nebo pochvaly dokonce přijímá od hráčů toho útoku, který je v tuto chvíli na ledové ploše. V budějovické sestavě Koláček nalevo. A protože Al prohrál vazování, tak bude pokračovat Brno. Zábranský po pravé straně poslal Kotouč na Zohornu, tedy na Hlinka Zohornu, ale Zohorna tam byl, nebo kolem něj byli dva budějovičtí hráči a tak na puk vůbec nedosáhl. Ještě další akce po pravé straně, Zábranský zůstává na modré čáře. Je to pravák u pravého mantinelu, musí ale zacouvat zpátky. Trochu takový kuriozní oblouček, pro který si dojel Nikulesen a už je za brankou. Pokusí se co si vymyslet, nemyslím si, že by Nikulesen byl právě ten hráč, který je úplně přesně do kombinace. Často bere situace na sebe, jako v tuto chvíli se pokusil, ale nakonec přihrát do předbrankového prostoru a tam už na Kotouč nedosáhl Josef Koláček, je odpískáno přerušená hra. Tohle to s velkou pravděpodobností bylo zakázané uvolnění, to znamená, že ta brněnská sestava by měla zůstat stejná. Tak je to jinak, je to postavení mimo hru, protože vhazovat se bude ve středním pásmu a je tedy na tom bodu, na tom červeném bodu pro vazování blíž k českobudějovické brance. Vazování skončilo takovou lehce patovou situací, ale o něco lépe přeci jenom pro Brno, to se řítí zase po pravé straně až do rohu kluziště. Kotouč, který od Kolára z Kolárovy hokejky letěl, no ale to byl snad metr vedle branky, přesto se Jamstrmeň po něm natáhl. Teď je to budějovický pour. Bere si ten Kotouč, už je za modrou čarou, nebylo to postavení? Bylo. Bylo to nakonec postavení mimo hru, vypadalo to opravdu už na první pohled minimálně podezřelé, ale než se ozvala píšťalka, tak to malou chviličku trvalo, to už byl pour někde mezi kruhy a pak se tedy opravdu přišlo to potvrzení prohřešku postavení mimo hru v 9. minutě první třetiny České Budějovice, Kometa Brno nerozhodně 0-0, vazování tedy znovu uprostřed, ale je na levé straně a na vazování z budějovického týmu půjde Bulíř, staral se tam právě o Ala Fleck a bruslařsky je na tom opravdu výborně, přebruslil teď svého soupeře, dostal se ke Kotouči. Brno trochu riskantní rozehrávka u vlastní branky, ale dopadlo to dobře, protože motor neměl dostatek hráčů v útočné třetině při forčikování a tak je to zase až obránce Štencel za brankou Jana Strmeně. Říkal jsem, že se vrátím k té brankářské problematice motoru, tak až při dalším přerušení pour pěkně protečoval, jenomže tohle to snad jako kdyby dopředu Irving puk věděl a počkal si na ten puk, teď si ho bere, otočil se s ním, taková krasobruslařská pirotka, hlava nahoře, krásné rozehrání, Irving s číslem 92, opravdu výborným způsobem teď nadává Ilmekimu. Ilmeky je v útočné třetině, tam už jsou u něj dva hráči, je to Pícha a je to Štěpán Hoch, ještě přijel do toho souboje velmi rychle Adam Zbořil, myslím, že má hodně předností, úplně, že by to byla fyzická hra právě u tohoto hráče někde v rohu u mantinelu, to asi nebude a taky to tak dopadlo, trochu valná hromada zase na druhé straně u mantinelu a Irving má příležitost k tomu, aby vystřelil, prováhali, posunul kotouč na levou stranu, ještě Lemeky teď roztočilo Brno kolotoč a zase se Brněnčí snad po třetí v první třetině sami dostali ze třetiny nepřesnou přihrávkou, přestože tam hned dva hráči měli příležitost k tomu, aby vypálil Ilmeky a Irving. To jsou dva hráči, kteří teď vyměnili kotouč a také si vyměnili pohledy a okamžitě oba dva jako na povel odjíždějí na střídačku, do hry přicházejí další útoky. Z budějovické strany Beránek nezachytil protečování kotouče, zase z pravé strany se tam řítí do útočné třetiny Maxim Čajkovič, tak je v pořádku, to je dobře. A Cingel natahuje se po puku, tohle to byl, ne snad, že by to byla úplně nebezpečná situace, náznak, ale ano, a Cingel tam měl možná půl metřík před sebou, nedosáhl na ten puk a tak strmení brankář Motoru České Budějovice velké starosti s touto situací neměl. Puk je na levé straně, ale v útočné třetině českobudějovického Motoru. Výborný Borslav Beránek dvakrát se obrátil a nabil na modrou čáru. Kdo pak to tam byl? Asi Toman, který v takové roli falešného obránce, on je to útočník, ale teď stál na pozici beka, vypálil. A zase Eugen Rabčan, brněnský gólman, chytil ten puk do své výstroje, do své lapačky. Je tady komerční přestávka, čekáme na gól. Stav zápasu je 0-0.
0: Je 17 hodin a 46 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my si můžeme říci něco také o běhu na lyžích, protože nezdá se to, ale zimní sezona už je čím dál tím blíže. Konkrétně Kateřina Janatová už myslí třeba na další olympiádu. Novinářům dnes řekla, že ve francouzských Alpách v roce 2030 by ráda ještě vylepšila letošní 7. místo ze skiatlonu. Jako nový impuls vnímá i příchod nového reprezentačního trenéra Falka Gepferta, který klade velký důraz na vysokou horskou přípravu. Janatová se už na začátku nového olympijského cyklu dívá směrem k další zimní akci pod pěti kruhy. Teď si řekneme také něco o fotbalu, protože ze stadionu Carlose Tartiera v Ovědu do Wembley tedy se přesuneme. Čeští fotbalisté zažívají v Lize národů takový kontrast, zatímco proti mistrům světa hrál národní tým na 17. největším stadionu ve Španělsku. Anglie hostí soupeře téměř výhradně na svém největším. A proč, tak to vysvětlí ve studiu Adam Procházka. Vítej.
2: Hezký den. Vychází to trochu z odlišného přístupu španělské a anglické fotbalové asociace a taky trochu z historie. Začněme v Anglii, kde je to přece jenom o něco jednodušší. Staré Wembley se postupem času stalo nejpoužívanějším stadionem pro mezinárodní zápasy. Anglická fotbalová asociace ho později koupila a v roce 2007 přestavila. Od té doby je to oficiálně se vším všudy národní fotbalový stadion a dokazuje to i počet domácích soutěžních zápasů mimo nové Wembley. Za 19 let jenom 5.
0: Tradice a status národního fotbalového stadionu, to jsou tedy ty hlavní důvody, proč hrají angličtí fotbalisté skoro pořád na stejném místě.
2: Přesně tak. Ještě bych ale přidal jeden důvod, o kterém jsme zatím nemluvili, týká se financí. Výstavba nového Wembley stála v přepočtu přes 30 miliard korun. Anglická asociace se zavázala, že bude částku poctivě splácet a k tomu samozřejmě pomáhají příjmy ze zápasových dnů, ať už jde o vstupenky, občerstvení nebo třeba tržby fanshopu. Nejvyšší výdělky bude logicky přinášet ten největší stadion, v Anglii tedy Wembley s kapacitou 90 tisíc diváků.
0: A když se přesuneme do Španělska, tak to nemá svoje Wembley?
2: Nemá a nikdy nemělo a vlastně by to ani úplně nešlo. Španělsko je kulturně hodně roztříštěné, skládá se z různých autonomních společenstev. Řada komunit by se ráda osamostatnila, například Katalánci nebo Baskové. Oficiální národní stadion, například v Madridu, by vyvolal silnou debatu a asi ne úplně příjemnou. Španělská fotbalová federace to navíc prezentuje tak, že národní tým patří všem a proto se španělští reprezentanti ukazují všem fanouškům po celé zemi, nejenom ve velkých městech.
0: Na jakém nejmenším stadionu se Španělé představili?
2: Nevím, jestli je to ten úplně nejmenší, ale minimálně jeden z nejmenších určitě. Byl to 12 tisícový stadion v Pontevedře v roce 2012 a obecně obecně ty kapacitně slabší stadiony ve Španělsku většinou hostí méně atraktivní soupeře. To platilo i pro Česko v Oviedu. Třeba zápas s Anglií v Lize národů se odehraje v listopadu před 70 tisíci fanoušky na Metropolitánu, tedy na hřišti Atletika Madrid.
0: Tak teď už víme, proč vlastně hráli čeští fotbalisté proti Španělsku v Oviedu a proti Anglii. Nastoupí tedy zítra, konkrétně v úterý večer ve 20 hodin a 45 minut ve Wembley. Ve studiu byl Adam Procházka. Moc děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: A my se teď přesuneme z fotbalu opět na hokej, na hokejovou Tip Sport Extraligu. Proti sobě teď aktuálně hrají České Budějovice a Kometa Brno a tento duel komentuje Kamil Jáša.
1: 7,5 minuty do konce první třetiny, 3-2. Teď situace z brněnského pohledu. Hynek Zohorna vrací kotouč na modrou čáru. Přišla rána a nebyla tečovaná. To tedy bylo trochu štěstí pro domácí motor. Stav zápasu Budějovice Brno nerozhodný 0-0. Irving připravený na modré čáře. Vrací se teď všichni hráči až před brněnského Eugena Rabčana a právě Irving je to, který rozehrává dokonce až za brankou svého golmana. Další brněnský útok, který teď měl přijít protečováním a pospíšil to, udělal hodně šikovně, měl hokejku v jedné ruce, moc dobře věděl, že právě Irvinky bude trefovat tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. Zase Budějovice, hra se otáčí velice rychle, střela zápěstím, brněnský golman chytil, ale pravým betonem zůstal na ledě. Znovu Lantoši, jedna klička, druhá klička a střela, to je gól! Lantoši dává gól na 1-0 ve 13. minutě. Přesně 7 minut a 2 vteřiny do konce první třetiny. Lantoši si vzal ten puk. Často mu trenéři vyčítají, že hledá ještě lépe postaveného spoluhráče, tak to tedy neudělal. Také trochu dílem štěstí se ten kotouč odrazil k němu zpátky. Ono dostal pod kontrolu, byl v rychlosti a střelou zápěstím otevírá skóre zápasu. No, můžete si poslechnout společně s námi, to je tedy výzva pro všechny posluchače Radiožurnálu Sport. Robert Lantoši, ano, diváci tady v Budvar aréně oslavili jméno úspěšného střelce České Budějovice, tedy videu 1-0. No, řekl bych lehce zasloužené vedení, hlavně po tom úvodu, ale zase nedomlel. Teď vystřelil úplně stejným způsobem jako Lantoši, jenom strmeň tam byl postavený, vydržel lépe v tom postoji a kotouč chytil, ale Brno mohlo hned po pár vteřinách srovnat. Na druhé straně je to Zachar, kotouč si levou bruslí tak jenom odkopl dopředu, ještě zkusil se natáhnout po kotouči rukavicí, to se mu úplně nepovedlo, už je na ledě u mantinelu. Kunc se tam s ním pere a právě nedomlel, to tedy nezávidím v tuto chvíli českobudějovickému útočníkovi, protože o jeho záda se tam právě nedomlel, staral hodně intenzivně, teď se puk odrazil na druhou stranu a Budějovice situaci měly být 2-2, jenomže Toman zkusil kličku a při té kličce, při tom stažení puku mu kotouč utekl a bere si ho Cingel. Cingel nahrává na modrou čáru, na Fleka, Flek měl obě dvě brusle na modré čáře, nezachytil ten kotouč, nedokázal pracovat na jeho obranu, ta situace byla opravdu hodně složitá. 5 minut, dokonce tedy 5 minut a 50 vteřin, abych byl úplně přesný, do konce první třetiny, zase tam teď trochu selhala nahrávka brněnskému týmu v té předfinální fázi a tak Budějovice střela zápěstím, Belova byl možná namlsaný tím, co před malou chvílí udělal jeho spoluhráč, tak zápěstím vystřelil vlastně podobně jako Lantoši a znovu si bere kotouč, je to další střela, Nikulesen tam ještě dohlíží na tu situaci. Koláček, Ulesen a Bell jsou teď na ledové ploše a Budějovice jsou namlsané. Potom Kolu Štencel výborně vystoupil před červenou čáru. Až teď se Brno dostane ke kotouči. Brabenec se otáčí na levou stranu. Flek zůstává na ledě. Flek se rozjíždí okolo mantinelu, ale kotouč zatím nemá lejno na pravé straně. Flek na levo, lejno na pravé straně a teď si i Flek přejel úplně na druhou stranu, jenomže ta přihrávka, slyšeli jste sami, ozvala se píšťalka. Byla tam nějaká teč, kotouč vypadl za mantinel, je tady komer. Komerční přestávka, České Budějovice vedou nad Brnem 1-0.
0: Je 17 hodin a 54 minut, posloucháte Radiožurnál Sport s datem 5. října. No a my si můžeme říci opět něco jiného ze světa sportu, konkrétně z juda. Třeba Tereza Bodnárová ztroskotala, dá si říct, na mistrovství světa v Baku ve druhém kole váhové kategorii do 52 kg. Bronzová medailistka ze zářijového Grand Slamu v Budapešti, která se na šampionátu dostala do akce jako první z české výpravy, nestačila v boji o čtvrtfinále na olympijskou vítězku z Tokia a obhájkyni titulu Japonku Utu Abejovou. Ta nakonec získala už 6. světové zlato. Před kole pak Bodnárová porazila na IPON bronzovou medailistku z loňského mistrovství Evropy Naomi van Krevelovou z Nizozemska. Poté stejně zvládla i duel s Polkou Alexandrou Kaletaovou. Nad její síly byla až 26-letá, tedy největší favoritka a bojové podlehla o 2 roky mladší Bodnárová na Vazary. No a teď už půjdeme zpátky na hokej, protože nás čeká přímý přenos, konkrétně tedy ze zápasu České Budějovice versus Brno, a tento zápas komentuje Kamil Jáša.
1: Je to 1-0, ve 13. minutě dával gol Lantoši, teď ještě v té komerční přestávce byl jediný, kdo zůstal na ledové ploše a zajel si popovídat s hlavními rozhodčími, těmi dnes jsou Tomáš Mejzlík a Jiří Ondráček, Čárovými, Michal Zíka a Jakub Maňák. Nevím, o čem si vyprávěli, o tom gólu to asi nebylo, ale něco se tam Lantoši mu nelíbilo, teď už je zase na ledové ploše Štancl, jeho střela, teď brankář neviděl vůbec nic. Ten kotouč letěl nejprve přes Inka Zohornu, potom přes další hráče modré i žluté a jenom se tak otočil na levou stranu brněnský golman. Myslím, že teď měl hodně štěstí. Stejně tak jako na druhé straně, kde se natahoval po puku, pospíšil a další rána zábranského od modré čáry. Nebyla to bůhvějaká bomba, ta razance střely nebyla veliká, ale brankář také neviděl toho moc. Tedy myslím strmeně, brankáře Českých Budějovic teď Pour, jeho stahovačka, nahrávka na modrou čáru, tam je Vála, má prostor ke střele, jeho rána letěla nahoru pod horní tyčku. Výborně si tam brněnský brankář vybruslil a vyrážečku nasměroval přímo proti kotouči. Eugen Rabčan poslal puk na zadní mantinel do plexiskla a brněnčí teď myslím, že si trochu oddechnou a jsou rádi, že jenom posunuli kotouč do střední třetiny. Lantoši na modré čáře, takže zase si musí dávat obrovský pozor brněnská obrana, vlastně brněnská defenzíva. Dostali se z toho brněnčí náramně, posunutí směrem do leva až do rohu kluziště, kde obránce motoru píchá, ale přišel o puk a přišla ještě rána na budějovickou branku. Tohle byla překvapivá rána. Artur Milomeky ještě zkontroloval, jestli náhodou nevypadne ten kotouč z výstroje brankáři Strmeňovi, a to se nestalo. Tak zase na druhé straně nedomlel, pohlídal si tam Poura, zbořil, nedostal se až před bránícího budějovického hráče, tak jenom ten puk napálil. 3,5 minuty před koncem první třetiny České Budějovice vedou nad brněnskou Kometou 1-0. Kotouč na červené čáře z pravé strany, tam je Zohorna, tedy Tomáš Zohorna. Zkusil to šikovně na vzdálenější tyč, ale ledově klidný brankář Budějovic nechal beton na místě. Tyčka na druhé straně, Tomanova tyčka. To tedy bylo hodně rychlé přenesení hry a Budějovice jsou stále ještě v útočné třetině. Tomanci najíždí před brněnského brankáře, kotouč tam nedostal od Kachyni a tak se obere Beránek okolo mantinelu a poslal na modrou čáru, jenomže tam už budějovičtí nedokázali zachytit ten kotouč. Norcetr si obere, nahrávka diskantní a také hodně nepovedená, proto Brno mohlo, ale nepokračovalo v útoku. Tohle byla hodně nepřesná Ščotková nahrávka, nevím, co úplně zamýšlel, ten kotouč neletěl ani kolem mantinelu, spíš tak namířil do prostoru, kde byli pouze budějovičtí hráči. Při videorozboru asi po utkání za tuto konkrétní nahrávku Ščotka pochvalu nedostane. Teď Koláček, šikovný hráč, ale backendové nahození takové hodně netradiční, byl to vysoký oblouček, který sbírá flek u mantinelu. Flek dává, no rád by posunul na Kolára, jenomže do toho souboje vletěl Nikulesen a vzal si ten puk, dává na modrou čáru Válovi. Válova klička povedená, hledá si prostor střela zápěstím a teď brněnčí byli hodně přitlačení před branku, motor ještě pokračuje v akci. Koláček ve vyložené příležitosti po Ulesenově nahrávce. No a Vál zlomil okejku a teď spěchá dopředu Flek, ale nepřesná přihrávka brněnská. Tohle to chtělo zachovat víc klidu. Brněnčí po nešťastném zlomení okejky se teď dostávají kráně. Tvrdá bomba, Strmeň chytil, nevypadl z něj ten puk, ale vrátím se k té situaci, kdy Válovi vypadla hokejka s rukou rozlomena na 2 kusy. Rychle couval zpátky, proti němu byli 2 brněnčí útočníci, Flek nahrával, ale nedostal se vlastně ta dvojice brněnských hráčů se vlastně vůbec nedostala k zakončení, proto také stav utkání 1 minutu 47 vteřin před koncem první třetiny České Budějovice Kometa Brno 1-0. Vazování v útočné třetině Brna brněnčí, ale prohráli boli. Dobrý pohyb měl Štencel po vazování, jenomže o kotouč rychle přišel, bere si ho, pospíšil na ození směrem na Strmeně, tam bylo snad 5 hráčů seřazených za sebou. Budějovičtí si zapíší do statistik úspěšný blok, samozřejmě velmi důležitá statistika ve světě moderního hokeje, souboj Ščotka Pour. Pour ten kotouč ztratil, takže Ščotka vítěz z tohoto bruslařského mini souboje a mohl by ještě vypálit. Irving má kotouč na modré čáře, jenomže schodilo jenom do pravé strany, nenašel tam odvahu prostřelu až teď na druhý pokus, tohle byla velká rána. Dokonce tam brněnský hokejista v tom souboji ztratil hokejku, až teď si ji bere a Budějovičí zase rychle otočili na druhou stranu, nedomlel, znovu přitlačil Hordoše, myslím, že Hordoš si bude dobře pamatovat souboje právě s nedomlelem. Zbořil po pravé straně, nahodil ten kotouč do předbrankového prostoru, nedomlel na modré čáře, se snaží udržet Brno a měl víc sil než Lantoši, teď přetlačil budějovického útočníka, dostal se do nebezpečného zakončení, ale je tady přerušená hra, hlavní rozhodčí tohoto zápasu zdvihl pravici, je to Tomáš Mejzlík, který teď pravici sundal a druhou rukou ukazuje na brněnského hráče, to znamená, že České Budějovice 45 vteřin a 6 desetin budou hrát přesilové situaci na trestnou lavici, už míří a ani se moc tomu nediví Silvestr Kusko, který usedne na 2 minuty, ta přesilovka, pokud Budějovičí gol nedají, tak bude rozdělena třetinou, přesilovky zatím motoru na to, kolik jich hráli, docela slušné číslo, procentuální úspěšnost 21,21%, v této statistice je motor v nejlepší pětce soutěže a motor těží z té koncovky Lantošiho nebo Nika Ulesena. Nikulesen 4+2 má ve statistikách. Teď ale Štencel dává na pravou stranu nahození směrem na brněnskou branku. Lantoši si bere kotouč po odrazu, takový kulečníkový odraz puku od mantinelu. Bell dává Lantošimu. Lantoši hledal Nika Ulesena, nenašel ho. Brněnčí výborně vykryli ten prostor, Kolár tam byl a posílají puk přes celé kluziště a Budějovice budou zahajovat další útočnou akci. Půl minutka, vlastně 20 vteřin do konce první třetiny. Lantoši dostal se elegantně do útočné třetiny. Schodil kotouč na modrou čáru. Štencel dává Bellovi. Bell našel na druhé straně Nika Ulesena. Ten nevystřelil, zapomněl ten puk za sebou. Druhá střela. Kotouč těsně vedle levé brněnské tyčky a znovu Ulesen. Tak ještě posledních 5 vteřin. Čas na jednu střelu. Rána Lantoši. A je to gol! No a hádejte, kdo? Nikulesen! Ale to je přesně dánský hokejista. 1:06 před koncem první třetiny. Nikulesen dává gol, ale jakým stylem? To vůbec nebyla vypracovaná akce. On prostě s tou svojí mentalitou jede tam, kde předpokládá, že by ten kotouč mohl vypadnout. Lantoši vypálil, po odrazu od brankáře se vykutal přímo před Ulesena a je to 2-0 pro České Budějovice. Nikulesen tedy dává gol a teď ho zase Budvar Arena, tady diváci oslaví jméno úspěšného střelce. Tak možná trochu malá zajímavost, 6000 diváků, Nik Olesen, ptali jsme se ho po zápasech už v minulé sezóně, účastník olympijských her, sám o sobě říká, že je Nik Olesen, tak se toho budeme držet, ale teď je tady přestávka. Necelé 2 vteřiny před koncem první třetiny České Budějovice dali gol na 2-0 a proto po prvních 20 minutách stav utkání. Manes motor České Budějovice, Kometa Brno 2-0.
0: A přibližně tak za 15 minut začne tedy druhá třetina a Radiožurnál Sport bude u toho. Zápas tedy bude pokračovat, České Budějovice versus Kometa Brno a jak už říkal Kamil Jáša, je zatím stav 2-0. My se v našem vysílání za malou chvíli také vydáme na Plochou dráhu, konkrétně na memoriál Lubora Tomíčka, takže je také rozhodně na co se těšit. No a můžeme si také říct něco z NHL, protože nejlepší střelec historie Alexander Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezóna bude v elitního hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích Capitals. Ovečkin v červenci podepsal s Washingtonem, za který hraje celou kariéru v NHL a v roce 2018 mu pomohl vyhrát Stanley Cup, roční smlouvu na 4,25 milionů dolarů, tedy téměř 90 milionů korun. Do své 22. sezóny v zámořské soutěži nastoupil s 929 góly v základní části na kontě. Rekord Wayna Gretzkého 894 branek pak překonal loni v dubnu.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

To byly Rolling Stones ve vysílání radiožurnálu Sport a jejich song Angry v 18 hodin a 7 minut. Skvělá zpráva pro český volejbal, konkrétně ten ženský, protože česká reprezentace si za rok zahraje mistrovství světa ve Spojených státech amerických a Kanadě. Mezi 32 účastníků prošli z 15. místa světového žebříčku. Potvrdila to konkrétně tedy Česká federace. No a každopádně tak se máme rozhodně na co těšit a doufejme, že český volejbal bude následovat takový ten trend, kdy se v posledních letech českému volejbalu poměrně daří, takže budeme držet české reprezentaci palce.

18 hodin a 12 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a před pár minutami se stadion Markéta na Praze 6 opět proměnilo v dějiště tradičního podzimního závodu, a to memoriálu Luboše Tomíčka. Na startu se představí kompletní česká plochodrážní špička, kterou doplní zajímavá zahraniční konkurence. Fanoušci se můžou těšit na zkušené matadory, ale i talentované mladé jezdce. Ale na místě máme samozřejmě svého reportéra Davida Prouzu, který už nám prozradí talentované mladé jezdce, ale na místě máme samozřejmě svého reportéra Davida Prouzu, který už nám prozradí víc o této akci. Takže Davide, vítej.

0: Vytáhnu takzvaně z paty v roce 2017, takže pokud je o české účastníky, tak tihle dva jsou opravdu velmi známí, doplňují. Je pak třeba taky Daniel Klíma a v pozici náhradníků by tu měli případně závodit Adam Nejeskleba a Bruno Bilan, ale samozřejmě to, co tady hlavně všechny zajímá, tak to je Jan Kvěch, který si přivezl z Pardubic velkou formu a teď ji může potvrdit, věřme, i na Tomíčkově memoriálu. Pokud je o ty zahraniční závodníky, je jich tady taky velká řád. A pokud jsou to třeba Poláci, tak vždycky můžete očekávat, že to bude velká kvalita, protože v Polsku je to velmi populární závod. Jak můžete pod mým hlasem slyšet, tak pomaličku se chystá už první čtveřice na tu první rozjížďku. Těch se pojede celkem 20 a ti, co získají nejvíce bodů, ta první pětice, tak pak nastoupí do pětikolového finále. Hned v tom prvním rozjezdu zatím Čech nebude, v tom dalším už bude například Václav Milík. Takže bude to pestré a bude se tu minimálně takové 2 hodinky závodit na Markétě.
1: Ty jsi několikrát zmínil jméno Jana Kvěcha, což je také nedělní vítěz pardubické zlaté přilby, který tedy dnes nebude chybět ani v Praze na startu 57. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Má šance zvítězit i dnes a případně kolika lidem se povedlo získat takový český plochodrážní double?
0: Já věřím tomu, že tu šanci má a myslím si, že mu to určitě někdo připomněl, protože těch lidí, co zvládli takzvaný plochodrážní double, opravdu není příliš. Jako Čechoslovák dokázal Jiří Štancl v roce 1974, poté třeba v roce 80 Dan Ole Olsen a naposledy Australan Ryan Sullivan, takže pouze 3 jezdci v historii, pokud jsem tedy lovil ve statistikách úspěšně, tohle dokázali, takže pro Jana Kvěcha určitě velikánská motivace. No tak doufejme, že se mu to podaří, byl by to samozřejmě úžasný úspěch.
1: To říká náš reportér David Prouza, kterého dnes rozhodně neslyšíme naposledy, ale zatím tedy naslyšenou.
0: Hezký večer.

0: Sunrise Avenue ve vysílání radiožurnálu Sport a jejich slavné Hollywood Hills 18 hodin a 18 minut přesně. Můžeme si říci něco o tenisu, protože Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu dnes prohrála s domácí Cheng Qingwen 6-7, 6-4 a 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže z roku 2024 ztratila po bezmála 3 hodinách hry. Ve finále mužské části turnaje se utkají Australan Alex de Minaur se Srbem Novakem Djokovicem, který postoupil po diskvalifikaci semifinálového soupeře Danila Medvěděva. K tomu se ještě určitě ve vysílání radiožurnálu Sport dostaneme.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 8. kolo hokejové typ Sport Extraligy završí pondělní dohrávka mezi Českobudějovickým Motorem a brněnskou Kometou. Duel aktuálně 9. a 11. celku extraligové tabulky, tedy už před malou chvíli začala druhá třetina a tento zápas komentuje Kamil Jáša.
1: Přesně za 20 vteřin, ještě tedy 20 vteřin mají diváci na to, aby se usadili, zabrali si místa v Budvar aréně, moc volných míst tady není, vyprodáno také ne, ale odhadoval bych to a zřejmě se to dozvíme ještě ke konci přenosu, odhadoval bych to na návštěvu někde okolo 5000, zájem o hokej v Českých Budějovicích je obrovský, to se ale neobjevil nic nového. 3-2-1-0 teď. Za malou chviličku tedy začne druhá třetina, stav utkání České Budějovice Kometa Brno 2-0 ve 13. minutě. To byl Robert Lantoši, který otevíral skóre zápasu ve 20. minutě. Nick Ulesen 2-0, vlastně v poslední minutě, dvě vteřiny před koncem, dánský hokejista posunul skóre na takové, které je v tuto chvíli a svítí ze čtyř stran na kostce nad ledem. Čtyři rozočí si také takovým tím gestem, ne že by si podali ruku, to ne, ale dotkli se pěstmi a už zahájili druhou třetinu. Hlavními jsou Tomáš Mizlík a Jiří Ondráček, čárovými rozočími Michal Zíka, Jakub Maňák. Útočit teď bude Motor České Budějovice, který se nastěhoval do útočné třetiny. Štěpán Hok je navazování na modré čáře Vráblík a vedle něj je Štencel. Zase se něco nelíbilo čárovému rozhodčímu Michalu Zíkovi při tom chování hokejistů na ledové ploše, takže se vazování opakovalo. Ještě jednou Ordoš spěchal okamžitě k zadnímu mantinelu. První minuta vlastně se teprve v tuto chvíli rozebíhá a Brno si bere kotouč za stavu 0-2 z brněnského pohledu. Pospíšil, narazil na červené čáře, znovu pospíšil, posunoval na pravou stranu Zábranskému. Zábranský teď musí ale rychle zacouvat a vyhnul se mu tam při té ofenzivní práci útočník Štěpán Hoch, jenomže neměl kotouč úplně pod kontrolou. První minuta končí, v tuto chvíli pospíšil, že na modré čáře dává Zohornovi, na levou stranu je to Hinek Zohorna, který se snažil vrátit kotouč Pospíšilovi, to se mu úplně nepovedlo a tak Budějovičtí v dobrém ofenzivním postavení a Pícha to, jak který se tam teď přetlačuje v rohu kluziště a vyřešil to nejjednodušším způsobem, jakým mohl, poslal ten puk do útočné třetiny. Druhá minuta skončila právě teď. České Budějovice Kometa Brno 2-0. Nikulesen na ledové ploše, to je ten muž, o kterém jsem mluvil, dánský hokejista, který v úvodu sezóny zase produktivní, stejně tak jako byl hodně produktivní v té předchozí sezóně. Před tímto zápasem měl 6 kanadských bodů za 4 góly plus 2 asistence, tak si k tomu můžeme tedy připsat další gól a je na 7 kanadských bodech, když je teď zakázané uvolnění a malou chvíli se nehraje, tak pohled do tabulky kanadského bodování je docela zajímavý. Roman Červenka 17 bodů, 5 gólů, 12 nahrávek. Nikulesen až 25. v tom srovnání a až 36. Robert Lejno, brněnský hokejista za 6 bodů, 2 plus 4. Hokejista, kterému v dubnu bude 34 a teď taky byl na ledové ploše a musí se hodně ohánět, protože tam k němu přijel Kachyňa a Kachyňa se do něj opřel u mantinelu, proto Motor České Budějovice společně s Pourem a Álem teď zůstávají oba dva hokejisté v útočné třetině, jenomže Norcetrovi kotouč utekla a je tady další zakázané uvolnění. No tak stejně tak jako v první třetině i v té druhé semi Brno zdá, že je docela pod tlakem. Kolár si tam teď ještě vysvětluje celou situaci, tak jak si představuje, že by to mělo vypadat v úvodu třetiny. Ten nástup do druhé třetiny se moc nepovedl Radku Kučeříkovi, který se tam dopustil toho zakázaného uvolnění. Pád budějovického hráče povazování, žádné ale drama, spíš tam Apour zakopl o některého svého protihráče. Kotouč má Kachyňa a dostalo směrem na brněnskou branku. Znovu Kachyňa na modré čáře připravený. Teď jsou na ledě dva obránci, dva leváci. Motor České Budějovice a Kachyňa má dobrý prostor pro to a ještě dorážka. To je gól! Tak je tady další gól. 3-0 vede Českobudějovický Motor ve třetí minutě druhé třetiny. Ta dorážka tam přišla přímo v předbrankovém prostoru. Mohl to být Pour, který se tam natahoval po tom kotouči. České Budějovice tedy vedou 3-0. Potvrdili teď tu dominanci v úvodu první i v úvodu druhé třetiny. Kdybych si měl tipovat, já bych sázel na Jakuba Poura, ale počkám si na oficiální potvrzení. Faktem je, že stav zápasu je 3-0 a není pochyb o tom, že diváci, kteří fandí domácímu klubu, tak zase jméno střelce tady na tribunách oslaví a budeme si to moci poslouchat poslechnout už za pár vteřin. No, do konce druhé třetiny 17 minut 55 vteřin, to znamená, že třetí třetina je teprve zárodku a České Budějovice stejně tak, jako skončili první třetinu, tak do té druhé nastoupili velmi dravě a poslechneme si, kdo byl autorem toho gólu. Tak jste to slyšeli, potvrzeno od 5000 diváků. Jakub Pour dostává stav na 3-0 a zdá se mi, že v brněnské sestavě se schyluje střídání brankářů. Když se dívám na lavičku, tak už si tam náhradní golman pro dnešní den Aleš Teska obléká rukavice a lapačku a s velkou pravděpodobností se objeví na ledové ploše, ale stále tedy je, tohle bylo co, zakázané? Ano, tak dochází tedy Grabčan by mohl přepustit místo, no počkáme si, jak to bude vypadat ještě za malou chvíli, protože na ledové ploše teď jsme viděli zakázané uvolnění, ta hra se nastěhuje směrem k brankáři Janu Strmeňovi. Budějovičtí mají problémy s gólmany, zranil se Milan Klouček, který měl být v pozici jedničky, i když Stanislav Hrubec, trenér brankářů, nemá toto označení vůbec rád, podle něj už není moderní rozdělovat brankáře na jedničku a na dvojku. Přesto si myslím, že Klouček měl velkou pozici předtím, než se vstupovala do sezóny a teď Strmeň chytil ten kotouč. Tohle to byla zase střela zápěstím. Lejno to byl, mluvil jsem o něm. Tenhle ten hokejista v dubnu mu bude 34, měří 102,80 cm, váha 87 kg. Využil té situace, že je pravák a napálil ten kotouč směrem dopředu, jenomže nedostal se k tomu, aby oslabil gol, protože Jan Strmeň, to je hokejista a brankář Motoru České Budějovice, byl dobře postavený. Teď Motor České Budějovice po pravé straně. Vráblík nahazuje kotouč okolo mantinelu. Puk se dostává až za brněnskou branku a zase zpátky k Vráblíkovi. Vráblík ho jenom posunul na pravou stranu. No, tak brněnčí opravdu sáhli po té taktické variantě. Pozor, Vráblík, další rána. Tohle si Vráblík nerozmyslel úplně dobře. Trefil prvního bránícího hráče, který byl přímo před ním. Zatím fanoušci, asi to slyšíte, tady oslavují klub Banes Motor České Budějovice. Atmosféra velmi dobrá, třetí minuta, druhé třetí.
0: My na malou chvíli opustíme hokej a vydáme si na memoriál Luboše Tomíčka na ploché dráze, na konkrétně na pražské Markétě. No a víc už prozradí, co se aktuálně děje, reportér David Prouza.
2: Václav Milík před pár minutami rozradostnil publikum v Praze na stadionu Markéta, když vyhrál svoji úvodní rozjížďku. Zapsal tedy 3 body do tabulky. Připomínám znovu, že z těch 20 rozjížďek postoupí 5 jezdců s největším počtem bodů do závěrečného finále. No a teď na startovní ploše je připraven možná největší favorit, minimálně s ohledem na ty historické výsledky, Jan Kvěch, který tady útočí na takzvaný hat-trick na Tomíčkově memoriálu a který také ovládl zlatou přilbu v Pardubicích včera, tak je připravený. Měl už docela solidní start, během první zatáčky se probojoval na první místo, nicméně jeden z jeho soupeřů, konkrétně Američan Luke Becker, vůbec neodstartoval, a tak se to celé zopakuje ještě jednou, všichni už připraveni. Ještě je před nima taková malá bílá čára, teď už vyletěla vzhůru a Jan Kvěch se dere dopředu na první místo a zdá se, že ho udrží, nebo ne. Je tam velký souboj s Nikolajem Kleindem z Dánska, ale Jan Kvěch teď už v poklidu na prvním místě projíždí tou závěrečnou druhou zatáčku. Jsou tady pouze dvě, v podstatě jezdí se po oválu, teď už Jan Kvěch s náskokem přibližně nějakých 2 metrů před svými dalšími soupeři a vypadá to, že Jan Kvěch si opravdu tu formu z Pardubic ze zlaté přilby teď přivezl i na memoriál Luboše Tomíčka, daří se mu tady v posledních letech velmi dobře. Jan Kvěch teď kontroluje ten náskok, zhruba 100 kilometrovou rychlostí se teď řítí po té vzdálenější rovince od komentátorské pozice radiožurnálu Sport a Jan Kvěch pakliže neudělá nějakou obrovskou chybu v posledním kole, tak si pohlídá tuhle rozjíčku naprosto suverénně a získá do tabulky úvodní 3 body v Tomíčkově memoriálu. Jan Kvěch už za maličkou chvíli projede cílem a bude to přesvědčivé vítězství. Je to tak, Jan Kvěch, teď už můžete slyšet diváky, projíždí cílem, zvedá dokonce přední kolo a získává 3 body za vítězství ve své úvodní rozjíčce. Z pražského stadionu Markéta, David Prouza, Radiožurnál.
0: To zatím vypadá jako skvělá jízda Jana Kvicha. Budeme držet pěsti, ať mu to jde i v následujících rozjížďkách. A teď pojďme zpátky na hokej. České Budějovice, Kometa Brno. Zatím České Budějovice suverénně vedou nad brněnským celkem, konkrétně 3-0, a víc už prozradí komentátor dnešního přenosu, a to je Kamil Jáša.
1: Ano, to slovo suverénní bych asi podepsal. 3-0, stav utkání v úvodu druhé třetiny, pátá minuta druhé třetiny, a navíc Motor teď hraje přesilovku, vyloučený je Irving, fauloval v docela takové situaci. Myslím, že o tom trenér po zápase mluvit bude, protože Brno bylo v útočné třetině, nebyl to takový ten faul, kdyby zastavoval akci. Navíc se Cingel dostal ke kotouči a mohl vypálit, jenomže místo střely se ozvala píšťalka, faul, Irving na 2 minuty na trestné lavici, a teď Gulaši tvrdě atakoval Nika Ulesena a to si Pour nenechá líbit. Schodil rukavice a teď se tady bude chvilku boxovat rozhodčí zdvižená pravice, ale Gulaši se nechce pustit do pěstního souboje s Pourem. Teď je Pour naprosto jasně v roli mstitele. No, Gulaši si vyšlápl na dánskou českobudějovickou hokejovou hvězdu, přitlačil tam Nika Ulesena a to Pour nemohl nechat jen tak. Ulesen otřesený se zdvihl, odjel na střídačku a je tady 2minutový trest pro Poura, ale on moc dobře věděl, co přijde. Ještě Pourovi 2 rukavice jsou přímo ve středovém kruhu. Pour jasně si tam vyšlápl na Gulašiho. Teď to tedy vypadá, že na trestné lavici už je Pour, ano, je tam také Irving, ale to je úplně jiný hokejový příběh dnešního zápasu. Ten je vyloučený za podrážení v té situaci, o které jsem mluvil, kdy vlastně Irving překazil dobrou brněnskou šanci, tak Cingel už zakončit nemohl a jsem sám zvědavý, jestli přibude k Irvingovi ještě další hokejista z Brna. Zatím to vypadá, že Pour zůstane na trestné lavici, to je jasná věc, ten důvod, to tedy nešlo přehlédnout ani z horních pater Budvar arény. Pour schodil rukavice a okamžitě se tam pustil do Gulašiho. Pátá minuta druhé třetiny, České Budějovice, Brno 3-0, a už to tak vypadá, že na vyloučené to bude 1-1 v této konkrétní situaci. To znamená, že za 47 vteřin, no a slyšíte ten ohlas tady na tribunách, za 47 vteřin, až skončí Irvingovi trest, tak Brno bude hrát přesilovku. Ano, menší trest udělen pro hráče s číslem 64, Jakub Pour si teď zahrál na mstitele. Těžko odhadovat, co zazní v kabině. Faktem je, že hodně tvrdě tam byl atakovaný právě dánský útočník a na to jsou diváci, hráči, trenéři hodně citliví. A Gulaši vyvázel z této situace bez trestu a už je vhozeno, kotouč mají právě brněnčí, pokračuje se tedy v situaci 4 hráčů proti 4. Ještě potvrdím to, o čem jsem jenom spekuloval, Eugen Rabčan, brankář, už je na střídačce, vystřídalo Aleš Steska, který teď stráží branku Brna. Dosky se dostal k puku, objel celé kluziště a dává backendem před brankovém prostoru, tam pracuje Brabenec a kotouč mu vzal šikovně štencel vysokou přihrávkou, takovým nahozeným pukem míří někam do prostoru, kde je právě Nikulesen. Ten si zpracoval kotouč, ale trefil přesně prostor mezi dvěma obránci a proto pícha se, ani štencel, ani pícha se k puku nedostali. Teď situace 2-1. Hox zkusil Kličku, ještě jedna Klička střela zápěstím a Steska asi chytil, vyrazil ten puk, který mířil někam nahoru, zřejmě ho dokonce brankář Brna vyrazil, takže skončil nejenom za ním na mantinelu, na plexi, ale dokonce v ochranné síti. Takže přerušená hra v 6. minutě. Druhé třetiny, České Budějovice, Kometa Brno 3-0. Za 4 vteřiny se vrátí Irving, kdo co a v stoickém klidu sedí a až teď se zdvihl. Opravdu teď už také dopadl kotouč na ledovou plochu a Irving 3-2-1. Teď skočil na ledovou plochu. Začíná brněnská přesilovka. Kometa potřebuje dát minimálně jeden gol co nejdříve, aby se vrátila do toho zápasu. Zatím ztrácí 3-0-3 z brněnského pohledu. Ale Brno už se dostalo do útočné třetiny přesilovky. Zatím v těch statistikách všech zápasů nic moc z brněnského pohledu a ani teď po Flekově nahození nepřesné přihrávce. To tedy se moc nepodařilo zatím dostat se brněnskému týmu do útočné třetiny. Úspěšnost v přesilovkách, jak jsem říkal, zatím žádná velká sláva a teď navíc Strmeň svojí širokou kejkou, ale trochu to přehnal tím sebevědomím a tohle to bude střela, jenomže Strmeň se rychle vrátil zpátky od modré čáry. Tam byl Zábranský, který využil toho nepřesného Strmeňova. Strmeňe brankář Motoru České Budějovice. Kotouč letěl na modrou čáru. Po levé straně zbořil asi vrátí právě na Zábranského. Zábranský se musel chvilku otáčet s tím pukem, přišel o dobrou pozici, dává Flekovi, Fleka tam otravuje Vráblík. Kotouč je na modré čáře. Zábranský, tvrdá rána, Strmeň v klidu si klekl. Flek ještě chytil, Kotouč, přesilovka Brna v 7. minutě druhé třetiny. Zábranský střela zápěstím, Strmeň levým betonem vykopl přímo na Beránka, jenomže tomu se nepovedlo vyhodit. Tohle to byla chyba Beránka, který sám to, co pokazil, napravuje. Dostal se k puku a na podruhé už si dal velký pozor. Posunul Kotouč do střední třetiny a je tady konec přesilovky brněnského týmu. Do statistik, který si zapíšeme jako další nevyužitou. Toma nadává do středu kluziště na červenou čáru. Tam je Al, zamotal se sám do svých vlastních kliček, ale dobruslil si pro Kotouč, který se tam odrazil trochu neočekávaně. Znovu zase zpátky k Tomanovi. Souboj v rohu kluziště České Budějovice v útočné třetině. V 8. minutě druhé třetiny zastavu České Budějovice Kometa Brno. 3-0, chyba Kachyňová na modré čáře a Brněčí okamžitě ve třech hráčích se vrhli dopředu, jenomže až teď se k puku dostával Michal Kunc, neudělal to vůbec dobře a tak Kotouč má Norcetr, zpětná klička, nahrávka na Kachyňu. Kachyňa se pustil s pourem do útočné třetiny, je to výlet obránce českobudějovického týmu Ondřeje Kachyni až do předbrankového prostoru. Pour to vzal na sebe, vystřelil zápěstím, netrefil ani brankáře, ten Kotouč letěl hodně vysoko a daleko. V končící 8. minutě České Budějovice vedou nad Kometou Brno 3-0. Střela na Strmeně, Strmení zatím s naprostým klidem odrazil ten Kotouč nejprve betonem, potom vyrážičkou, držel si svoji pravou tyč, dvě střely v rychlém sledu přišli na budějovickou branku. Zbořil teď má dobrou pozici, mohl by vypálit a je to střela, která ale letí mimo a ke Zbořilovi tam ještě přijel další bek Radek Kučeří, který si sjel do dobrého prostoru, jenomže nedostal se k zakončení. Tak teď je to při hře 5-5, ale Brno roztočilo kolotoč v útočné třetině. Zbořil, nabruslil si, tvrdá rána, Strmeň všechno viděl. Tohle to bylo jako někde na tréninku. Zbořil si zacouval k modré čáře, vypálil golfákem přímo na Strmeň. Maskovaný muž Českých Budějovic všechno viděl před sebou, chytil Kotouč, je tady přerušená hra a je také komerční přestávka za stavu Budějovice Brno 3-0.
0: A pojďme si říct něco o lyžování, protože italská sjezdařka Sofia Goggiová zatím neví, kdy bude moci zahájit sezonu světového poháru. 31letá soupeřka Ester Ledecké se stále zotavuje po nákaze dvěma viry, kvůli kterým musela předčasně ukončit zářijové soustředění v Argentině. Olympijská šampionka ve sjezdu z roku 2018 pro italská média uvedla, že už se z nejhoršího sice dostala, stále ale není připravena závodit. Jak sama říká, tak nemůžu si dělat žádné plány, konec citace, řekla Goggiová s tím, že se stále potýká s následky onemocnění, které provázely silné bolesti kloubů a obrovská únava. My také komerční přestávky v hokeji využijeme k tomu, abychom se dostali na memoriál Luboše Tomíčka, který nám, nebo u kterého je náš reportér David Prouza, který nám teď prozradí, co je nového.
2: No, je to znamenitý timing, protože v tuhle chvíli se na startovní ploše zjevil Václav Milík se svojí velmi sitě barevnou kombinézou a také motorkou, kterou má v barvách podobných, takže ho pozná v podstatě úplně každý, kdo se na plochodrážním stadionu Markéta nachází. Je to v pořadí pátá rozjížďka, tu svoji úvodní dokázal Václav Milík ovládnout. Včera v Pardubicích byl desátý, teď může útočit na ještě zajímavější výsledek na memoriálu Luboše Tomíčka. Už je odstartován. Václav Milík velmi solidně se dostává ze své ne tak úplně výhodné pozice na startu na úvodní nebo na první příčky, nicméně teď v první zatáčce se přes něj přehnalo několik soupeřů v čele s Polákem Robertem Chmielem. Mluvil jsem o tom v tom minulém už vstupu na radiožurnálu Sport, že ať jde o jakéhokoliv polského závodníka, tak není radno podceňovat právě jezdce z této země, kde je tento sport extrémně populární. Bartosz Marzlik, fenomén posledních let, byť letos se světovým šampionem nestal, tak stále zajížděl skvělé výsledky. Teď je právě Chmiel stále na první pozici, za ním krouží druhý Dan Kind, ale třetí je tedy v tuhle chvíli Václav Milík, což není úplně ideální výsledek, ale bodík to je a s ohledem na to, že svoji úvodní rozjíčku Václav Milík vyhrál, tak by mohl být po těch dvou rozjíčkách spokojený a teď to vypadá, že tohle pořadí už se asi měnit nebude, protože Polák Chmiel kontroluje s obrovským, možná 3-4 metrovým náskokem první pozici před Dánem, který se jmenuje Klint a bude to nakonec opravdu na třetím místě Václav Milík, ale bod se počítá a věřme, že v dalších rozíčkách bude tento český reprezentant úspěšný. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
0: Je 18 hodin a 40 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se samozřejmě na plochou dráhu budeme vracet teď ale zpátky k hokeji, protože zápas České Budějovice Kometa Brno komentuje Kamil Jáša.
1: Ten zápas je přesně v polovině. Budějovický Vála se nabroslil do situace a vystřelil. Tohle byla překvapivá situace. Po zdraženém kotouči Vála byl na modré čáře a Parker Bell se dostal do prostoru mezi kruhy. Okamžitě nic nevymýšlel, okamžitě vystřelil zápěstím. Netrefil úplně přesně, možná stezka tam ještě předvedl zákrok, máchl svojí rukavicí. Ten kotouč skončil dokonce až v ochranné sítě a tak se ozvala píšťalka. 9 minut 46 vteřin, do konce druhé třetiny jsme tedy už za polovinou zápasu. Kometa Brno stále čeká na otevření skóre z jejího pohledu. 3-0 vede českobudějovický motor, který teď prohrál vazování. A Brno, které se mi zdá v posledních dvou minutách hodně aktivní, kotouč má zbořil, dává na modrou čáru pěkná nahrávka a zase střela těsně vedle. Letěla hodně nahoru, docela i z úctivé vzdálenosti. Znovu tedy rána od modré čáry a zase ten kotouč zblokovaný, hodně zblokovaných střel z pohledu českobudějovického týmu. Čajkovič také se nedostal k tomu, aby zakončil a tak to zkusí Norcetr. Dobrá přihrávka úplně na druhou stranu až do předbrankového prostoru a teď se ozve píšťalka. S velkou pravděpodobností ten kotouč, možná přihrávka rukou nebo prostě přerušená hra. 9 minut 14 vteřin před koncem druhé třetiny, ještě tam brněnčí diskutují s čárovým rozhodčím. No, přerušená hra ve situaci, kdy hodiny ukazují tady na stadionu ze čtyř stran v té multimediální kostce, na té multimediální kostce 31. minutu útočit bude motor minimálně v tom smyslu, že se vazuje před brněnským brankářem, střely na branku 20-18 z pohledu domácího týmu. Z tohoto pohledu je to tedy hodně vyrovnaný zápas, ale není střela jako střela a když se dostal k zakončení Nikulesen, tak z toho prostě byl gól a zatímco brněnčtí pálí docela často, tak se jim zatím nepodařilo ani jedno překonat budějovického brankáře. Motor teď se musí vrátit zpátky, je to Vála, který tam zasahoval před Kuncem. Kunc se dvakrát otočil a kotouč posunul na Tomáše Zohornu, jenomže Tomáš Zohorna chtěl vrátit, puk tam přijel rychle. Pour vzal si kotouč, tohle to byl nedorost, který tam zakopl o soupeře. Diváci na tribunách malou chviličku si mysleli, že by se mohl pískat nedovolený zákrok, ale to spíš byla taková lehká dílčí nešikovnost budějovického obránce, který si nedal pozor a opravdu zakopl soupeře. Teď bude zrává na Poura. Pour se pouštěl dopředu, rychle tam k němu přibrusil Radek Kučeřík, který Pourovi vzal tu možnost samostatného nájezdu. Za modrou čarou teď je Beránek, jeho střela trochu utajená zápěstím, Kučeřík dvakrát za sebou, výborně, a teď ještě po třetí přimáčkl Beránka na ten zadní mentinel za brankou. 8 minut do konce druhé třetiny a je tady Brno, zase střela, která míří a byl to znovu Kučeřík, ten tady má opravdu hodně povedené střídání, ta střela, on je levák, najížděl z levé strany, vypálil zápěstím na vzdálenější tyč, ale zatím výborný výkon brankáře Strmeně, který měl ten svůj beton rychle na zemi, tedy na ledě. Zábranský posunuje dopředu a tohle to je legrace pro Strmeně. Ten kotouč letěl ze střední třetiny, byl hodně pomalý a tak ještě českobudějovický brankář stačil rozehrát na Štencela. Trochu kuriozní situace, Štencel si stačil ještě upravit přilbu, asi úplně přesně neviděl, jak mu přilba spadla do očí a podle toho také dopadla ta rozehrávka. Toman se vrací zpátky, aby zabránil Brnu. Čajkovič se ale ke střele nedostane, takže není proč bránit. Naopak na druhou stranu se pouští zase Ordoš. Okolo levého mantinelu jsou tam proti němu ne dva, ale hned tři brněnčí hráči, takže také podle toho to dopadlo. 7 minut do konce druhé třetiny České Budějovice, Kometa Brno 3-0. Kotouč se teď ztratil z dohledu a to z toho důvodu, že letěl hodně vysoko, těsně vedle té kostky a že Budvar Arena má strop opravdu hodně vysoký. Dojel si pro něj flag. Flag dává na modrou čáru. Neměl prostor k tomu, aby se obrátil na střelu a tak Vála zase takovým obloučkem, hodně těch vysokých puků se dostává tady v Budvar Areně do prostoru, stejně to zkouší Brno, backendové nahození, flek čeká na modré čáře, rána, která Irvingova rána, která mířila na Jana Strmeně, přijel do té situace ještě muž s režiserským jménem Kachyňa, který zrežíroval tu situaci pro Budějovice výborně, Budějovičtí se drží hodně zpátky, teď dostávají se do střední třetiny, řekl bych jednak sporadicky, ale spíš je to dáno tím, že Brno si dokáže vytvořit tlak, jenomže nedokáže už potom vymyslet tu finální přihrávku. Fidling do konce musel zacouvat až před vlastního brankáře, až před Aleše Stezku. No, ozvala se Píšťalka, abych řekl pravdu, nevím úplně přesně proč, hlavní rozhodčí, a teď už je to jasnější, přijíždí k brance a zřejmě je posunutá branka. Vypadá to na to, hlavní rozhodčí tohoto zápasu Jiří Ondráček levačkou ukazoval směrem na brankáře, jako kdyby třeba chtěl vylučovat, ale nebylo za co, protože Strmeň tam vůbec nebyl v kontaktu s žádným protihráčem. Ano, a teď přijíždí ještě čárový Michal Zíka, který posunul tu branku, a je tady komerční přestávka, využijí toho i ledař, aby vyvrtal správně díry v ledu, takže je tady minutová komerční přestávka. České Budějovice, Kometa Brno 3-0.
0: Počkáme tedy na ledaře, až udělá svou práci, a využijeme k tomu, abychom si řekli něco třeba také o fotbalové reprezentaci, protože tu českou tedy v zítřejším utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč, který je Plzeň se spoluhráči, sice odcestoval do Londýna, národní tým ale dnes na oficiálním webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. Teď je opět také memoriál Luboše Tomíčka a víc už řekne náš reportér, který je přímo na stadionu na Pražské Markétě, David Prouza.
2: Aktuálně 7. rozjížďka se jede a opět s českou účastí, byť tentokrát to nebude tak slavné. Daniel Klíma podle všeho nezíská ani bod v této rozjížďce, v tomto dílčím závodě, protože se propadl během těch 4 kol, nakonec na až 4. příčku. Nicméně dobré zprávy přidám stejně, protože v té minulé kraloval Jan Kvěch, měl tu nejlepší pozici na startu, tu nejvnitřnější, nejblíže do první zatáčky, a také toho náležitě využil, takže Jan Kvěch zatím dokázal ovládnout oba své závody a z 6 body je víceméně zatím průběžně v čele. Připomínám znovu, 5 nejlepších jezdců postoupí do 5kolového finále. Zatím to má velmi dobře rozjeté jak Jan Kjech, tak také Václav Milík. Dvojnásobná česká účast ve finále, to by samozřejmě byla velká paráda, tak věřme, že se to opravdu podaří. Aktuálně tedy máme za sebou 7 rozjížděk, tu úplně aktuální nebo tu úplně poslední dokázal ovládnout Dan Hansen, Daniel Klíma, tentokrát 4. a tím pádem bez bodu. Z Pražské Markéty David Prouza, Radiožurnál.
0: V 18:47 posloucháte Radiožurnál Sport a právě v tento čas se vrátíme také k hokejové extralize, protože České Budějovice bojují proti brněnskému Celku, proti tedy Kometě, a víc už prozradí opět komentátor dnešního přenosu Kamil Jáša.
1: Na góly 3-0 pro České Budějovice nastřeli 20-20. I to vypovídá o tom, že je to docela vyrovnaný zápas, ne ale na branky, a to je samozřejmě to nejdůležitější ze všeho. A navíc ta budějovická branka už je zase přivrtaná a stojí tam, kde má, jenomže všechno se odehrává před Alešem Stezkou. To je brněnský brankář, Štencel je až v rohu kluziště, pustil se na výlet od modré čáry. Na modré čáře je na pravé straně Vráblík a také budějovičtí obránci teď hodně vystupují dopředu. Belsi bere kotouč, Vráblík se ale zamotal do toho puku, který měl malou chviličku Cingel. A my teď předáme slovo, nebo budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. 5 minut do konce druhé třetiny, České Budějovice, Kometa Brno 3-0. Českobudějovičtí zatím vedou docela výrazně, na střeli je to ale 20-20 a teď chtěl muž s číslem 20 na zádech, to je Hynek z Ohorna, přidat 21, jenomže Vráblík mu tam sál do toho kotouče a proto nepřišla rána vůbec žádná. 4,5 minuty do konce druhé třetiny, Budějovičtí se dostávají do příležitosti, backendové zakončení, gol to není, ale dobrá příležitost, ano, a skoro okolností to byl muž také s 20 na dresu, tentokrát českobudějovickou útočník Toman, který měl dobrou příležitost, zkusil překvapivě backendem zakončit. V brance je Stezka, který nahradil brněnské brance Eugena Rabčana, ale teď je přerušená hra. České Budějovice vedou nad Kometou Brno 3-0. 4,5 minuty před koncem druhé třetiny brankář Strmeň, který je v brance od začátku tohoto zápasu, tak podává zatím naprosto spolehlivý, dobrý výkon a budějovičtí také proto vedou o 3 góly v hazování v útočné třetině Brna. Tohle to by mohlo přijít zakončení, ano, rána, která ale byla sražena, a Beránek, budějovický hráč, si připíše do statistik takový skok za kotoučem, sražený, dobrý blok, přestože ještě zdvihá levou nohu, asi ho trefil ten kotouč někam do oblasti kotníku. 3-0 vedou tedy České Budějovice nad Kometou Brno. 4,5 minuty ještě do konce. Střela od modré čáry a zase sražená. No po kolikáté už se povedlo srazit českobudějovickým hokejistům a teď to byl kanadský zadák Luk Vitkovský, který měl docela prostor. Je to hokejista, který pro ránu také nejde daleko a teď to tedy byla ta rána vlastně správným směrem. Je to pravák, napálil kotouč dopředu, jenomže zase tam byla, myslím, branková hokejka a teď tři budějovičtí hráči, kteří odvedli dobrou práci v defenzivě. Odjíždí teď Toman na střídačku, odjíždí Beránek na střídačku. 4 minuty 21 vteřina do konce druhé třetiny. Fanoušci na tribunách se baví náramně, motor se ozývá z tribun. Jilomeky je navazování, proti němu je to kdo? Štěpán Hoch, ale ten musí přepustit své místo na tom bodu provazování, protože tam nenašel společnou řeč s čárovým rozhodčím. A tak asi Lantoši půjde navazování, ano, Lantoši a vyhrál pro Budějovice. Důležitý okamžik, 4 minuty před koncem druhé třetiny, jenomže nepovedená nahrávka znamená zakázané uvolnění, brněnská sestava bude prostřídená, tohle to se trenéru Robertu Petrovickému asi moc nelíbí, protože stejná sestava motoru teď zůstane navazování, s velkou pravděpodobností to bude teď opravdu Štěpán Hoch, který už půjde na ten, tak ne, Lantoši před malou chvílí vyhrál buly, tak si zopakuje ten souboj nad červeným puntíkem a provazování. Lantoši zase po druhé za sebou vyhrál důležitý okamžik. Motor nepouští Brno do zakončení. Kučeřík ještě vystoupil dopředu a Flek nezachytil teď útočníka Štěpána Hocha. Ten vystřelil, při té střele ještě vyrazil soupeři hokejku. Norcetr zacouval zpátky na hození směrem až do rohu kluziště a tam Cingel nebude mít vážný problém a dost času bude mít na to, aby rozehrál. Cingelova dlouhá nahrávka na Fleka. Flek byl ale pohlídaný, dobře obsazený, nemohl se pustit do svého tradičního úniku. Norcetr Bekendem dává za sebe, zdá se mi, že zápas od zápasu se jeho výkon lepší, dal Kachyňovi, Kachaňa na pravou stranu, puk má kdo, rád by si ho vzal Nick Ulesen, neměl moc prostoru před sebou a tak poslal dopředu kotouč, tak aby to nebylo postavení mimo hru, jenomže jako bumerang se zase puk vrátil zpátky. Nedorost, jeho rychlá přihrávka před modrou čáru, tam měl puk malou chvíli Bell, vybojovalo na dvakrát, ale nepřesná přihrávka, spíš tak hodil kotouč po soupeři i po spoluhráčích, ti nemohli dosáhnout na ten puk a teď musí zase rychle couvat zpátky. 3 minuty do konce druhé třetiny, motor situace 3-2, nahrávka Koláčkova na Ála, střela zápěstím a výborně Aleš Teska chytá ten kotouč. Myslím, že zatím drží čisté konto. Teď je tady komerční přestávka, motor vede 3-0.
0: A my toho opět využijeme, je 18 hodin a 53 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, řekneme si něco k volejbalu, české volejbalistky se po třetí za sebou přestaví na mistrovství světa. Mezinárodní federace tedy dnes potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou, oba pořadatelé měli start na mistrovství světa jistý, stejně jako obhájce titulu Itálie. Z každé kontinentální kvalifikace pak postoupily vždy 3 týmy. Z Evropy to bylo Turecko, Srbsko a Polsko. 18 známých reprezentací dnes doplnilo z žebříčku také zbývajících 14 týmů. No a možná ještě také využijeme komerční přestávky na hokej a rychle se vrátíme na memoriál Luboše Tomíčka a ve zkratce nám řekne novinky z této akce reportér David Prouza.
2: Zhruba polovina závodu je za námi. Na pražském stadionu Markéta nejúspěšnějším jezdcem úřadující vítěz Jan Kvěch. 2 rozjížďky a 2 vítězství, to znamená plný počet 6 bodů. Jan Kvěch aktuálně tedy tím nejlepším, co se představilo v dosavadním průběhu. Daří se také Václavu Milíkovi, ten má 4 body za 1 výhru a 1. třetí místo, takže Jan Kvěch primárně může stále živit naději na takzvaný hat-trick na Tomíčkovi a může se stát také 4. jezdcem v historii, který ovládne jak zlatou přilbu, tak memoriál Luboše Tomíčka v 1 roce. Za maličkou chvíli se opět začne závodit. Na Radiožurnálu Sport budeme informovat. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
0: V 18 hodin a 54 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my teď pospícháme opět na hokej, protože zatím suverénní jízdu hokejistů českých Budějovic proti brněnské Kometě komentuje Kamil Jáša.
1: Vráblíková rána těsně vedle. Kotouci Bereštencel, motor České Budějovice, uzamkl svého soupeře, ale prohrál teď osobní souboj za Steskovou brankou. České Budějovice vedou 3-0 do konce druhé třetiny 2 minuty. Brno se snaží dostat do útočné třetiny, zbořili na to úplně sám a navíc přehnal to s důrazem na Štencla. Za malou chvíli se ozve Pištělka, jen co se Brněnčí dostanou ke Kotouči, Ščotka ani nemusí moc spěchat. Ano, slyšeli jste společně se mnou tuto chvíli pravice hlavního rozhodčího Tomáše Mejzlíka a jeho fouknutí do Pištělky, vyloučený hráč, a je to ten, o kterém jsem mluvil. Popisoval jsem tu aktivitu z Bořilovu, on byl v situaci sám proti třema, zase to byl takový faul z přemíry snahy v útočné třetině. Brnu nehrozilo vůbec nic v útočné třetině, jenom ztráta puku a teď tedy přichází brněnský tým o Kotouč, přichází o situaci 5-5, bude hrát v oslabení proti velmi dobré českobudějovické přesilovce, no a na ledové ploše je hádejte, kdo zase už je tam, Nik Kulesen. On se v těch situacích chová opravdu chladnokrevně, když se mu třeba jedna věc nepovede, tak on ji zkusí hned při dalším střídání úplně stejně, zase úplně znovu, jako to bylo v té poslední vteřince, nebo vteřinka něco málo k tomu před koncem první třetiny, kdy posunul skóre na 2-0. Tentokrát ale Brno vazování vyhrálo a pošle Kotouč přes všechny tři čáry tak, aby nehrozilo brněnskému týmu žádné nebezpečí. Tomáš Zohorna se zkusí dostat ke Kotouči, ale tam byli hned 4 hráči Českých Budějovic, takže napok nemohl vůbec dosáhnout. Na modré čáře je Štencel a v pozici druhého hráče na modré čáře je Lantoši. Lantoši musel přidat trochu na důrazu v útoku v útočné třetině. Do konce třetiny 1 minuta a půl. Puk je na pravé straně a má ho Nikulesen, ale teď hned 2 hráči tam k němu přistoupili, hlídali si ho. Nikulesen poslal Kotouč na levou stranu, ale tam se dostávají přece jenom Brněnčí, Brabenec k takové střele z levé strany proti Brabencovi. Jsou tam hned 3 hráči motoru České Budějovice, svému kolegovi přispěchal a na pomoc ještě Flek, ale neměli teď Brněnčí žádný nárok na to, aby v této situaci uspěli. Al dává na levou stranu, na ledě zůstává Lantoši, teď už má Kotouč, mohl by zkusit Kličku, dává na levou stranu Píchovi, Pícha znovu do pravého rohu Lantošimu. Tohle to už není dobrá pozice pro motor České Budějovice a domácí musí bojovat o ten puk. To se jim také nepovedlo, naopak Flek se dostává do přečíslení, nahrávka, ten Kotouč ale zastavil Pícha pádem a ještě přišla jedna střela, proti které vyrazil budějovický brankář a chytá tuhle tu ránu v oslabení. Teď Brno nebezpečně vyrazilo do protiútoku, Flek to udělal velmi dobře, ale teď se musí zase rychle vracet zpátky, protože Kotouč už má Hordoš, na modré čáře zůstává Pícha, který by mohl vypálit. Je to střela těsně vedle stezka, nemusel zasávat, ale nebezpečná situace to byla určitě. Znovu Pícha, o mantinel dává Ulesenovi. Ulesen hlava nahoře, no tohle byla zajímavá věc. Ulesen se díval doleva a vypálil doprava. Taková utajená střela posledních 7 vteřinek. Ještě Ulesen spěchá do rohu za Kotoučem. Puk je na modré čáře, čas tak na poslední ránu, která ale v tuto chvíli už nepřišla. Myslím, že Ulesen vůbec nevěděl, jak jsou na tom hráči s časem. Vypršel tedy čas určený pro druhou třetinu. Slyšeli jste sirénu, Ulesen byl asi také překvapený. Míchal s Kotoučem, fanoušci tady na něj hodně volali, aby vystřelil, to on neudělal. A tak zazněl signál, tedy klakson České Budějovice, Kometa Brno po 40 minutách 3-0.
0: A my budeme samozřejmě další třetinu také vysílat v našem programu, tedy na radiožurnálu Sport. Je 18 hodin a 58 minut. No a za malou chvíli se také spojíme s našimi reportéry, kteří jsou přímo tedy v Anglii, protože tam je na stadionu Wembley zítra čeká zápas české fotbalové reprezentace právě proti domácímu celku, tak nám určitě prozradí nějaké podrobnosti.

0: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřávka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Ano, i mistrovství světa v judu je pravidelnou součástí vysílání Radiožurnálu Sport a nejen tedy výkony olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Nás teď ale zajímá především český fotbal, protože ti čeští hráči tedy se chystají na poslední zápas aktuálního programu Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují zítra večer v Anglii. Svěřenci kouče Denny teď na slavném stadionu Wembley trénují a přímo v Londýně u toho reportér Lukáš Michalík. Lukáši, hezký večer.
4: Dobrý večer z Londýna.
3: Po příletu do Londýna se kvůli zranění odpojil od týmu stoper Chaloupek a zdravotní problémy nepustí do zápasu ani záložníka Červa. Tak jak jsou na tom ostatní? Trénují vlastně všichni?
4: Ano, dobrá zpráva, kromě tedy Chaloupka s Červem, které si zmínila, trénují všichni, a to včetně kapitána Ladislava Krejčího, který nemůže nastoupit do toho zítřejšího zápasu, protože v utkání ve Španělsku byl vyloučen. Aktuálně je v týmu 24 hráčů i s Krejčím a všichni jsou tedy na trávníku. Samozřejmě budeme řešit to, jakým způsobem to bude vypadat v obraně. Já na tom rovnou asi můžu navázat, protože v sobotním duelu ve Španělsku nastoupil Štěpán Chaloupek ve středu obrany právě s Ladislavem Krejčím. Nicméně ten tedy nastoupit nemůže. Nabízí se hlavně 3 jména, která by mohla nastoupit na pozici stopera. V domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl vedle Krejčího v sestavě Robin Hranáč. V kádru je i Martin Vítík, který zatím dostal šanci jen v posledních minutách duelu ve Španělsku. Ve středu obrany může hrát taky nováček Ondřej Kryčfaluši. Ten na debut v reprezentačním Ačku stále čeká. Více možná dozvíme zhruba za hodinu a 20 minut, kdy tady ve Wembley začne tisková konference trenéra Denny a jednoho z hráčů. Absence musí řešit i kouč Angličanů Tuchel. Kvůli zdravotním problémům vypadli z nominace záložník Scott se stoperem Koncou. Tým naopak doplnil obránce Rico Lewis. Já ještě tedy řeknu to, co vidím aktuálně na stadionu ve Wembley, protože hráči hrají bago tady před námi. Ještě tedy můžu zmínit jednu zajímavost. Trénink sleduje i bývalý reprezentační kapitán Tomáš Souček, který je stále tedy členem národního týmu, byť po mistrovství světa si vzal čas na rozmyšlenou, jestli v týmu bude pokračovat. Tomáš Souček je totiž na klubové úrovni hráčem londýnského West Hamu, je tedy tady přítomný a na trénink se kouká. Ještě doplním tedy, že utkání Anglie-Česko začne zítra ve 20.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu a podle našich informací by mělo být na tribunách zhruba 1000 českých fanoušků.
3: Tak to říká náš reportér Lukáš Michalík. Ještě bych se možná, Lukáši, zeptala, ty si to už tak nějak naťukl, ale s kým by zítra Češi ve středu obrany mohli nastoupit? Máš nějaký konkrétní tip?
4: Já si myslím, že ta volba padne na Robina Hranáče s Martinem Vitíkem, a to proto, že jsou jednoduše zkušenější než Ondřej Kryčfaluši, který, jak připomínám, ještě nenastoupil v reprezentačním Ačku ani jednou. Je to nováček a byť tedy hraje velice dobře v Royalu Union Saint-Gilloa v belgickém celku, tak on je zvyklý spíše hrát v tříobráncovém systému, tedy v systému se 3 stopery zleva. Nehraje tedy v tom dvojčleném stoperském složení, ale šanci by dostat mohl, protože i on vlastně by mohl nastoupit a dostat šanci, což se mu ještě nepovedlo v tomto reprezentačním programu. Takže je dost možné, že třeba půjde na trávník z lavičky. Otázkou je, jestli nedostane šanci třeba ve středu pole, protože on může hrát i defenzivního záložníka a tím, že vypadl Lukáš Červ, tak na této pozici vznikl trochu podstav.
3: Říká tady Lukáš Michalík, který bude zítra společně s Karlem Schambergerem komentovat přímý přenos, který začne ve 20 hodin a 45 minut. Moc, Lukáši, děkujeme a přeji hezký večer.
4: Díky, naslyšenou.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Je 19 hodin a 8 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a dnes se hraje pouze jedno prvoligové utkání 8. kola hokejové Tip Sport Extra ligy mezi domácími Českými Budějovicemi a Brnem. No a jak se utkání vyvíjí, tak to už řekneme také ve sportovním přehledu s Lukášem Antošem. Hezký večer.
5: Hezký večer.
3: Hokejisté, tedy můžeš pokračovat, protože sdělku tady nemám úplně nachystanou, ale tak pojď na to.
5: Hokejisté Českých Budějovic hrají od 17.30 doma proti Kometě Brno. Motor v této extraligové sezóně doma ještě pokaždé bodoval. Kometa zase vyhrála 3 z posledních 4 utkání. Utkání je po 2 třetinách, v tuhle chvíli 3-0.
3: Tak omlouvám se za zmatky, ale teď už tedy náš reportér Kamil Jáša.
6: Zápas pokračuje, nebo lépe řečeno, bude pokračovat za 8 minut po 40 minutách. České Budějovice docela jednoznačně vedou nad Brnem 3-0. Góly dávali Lantoši, Ulesen a Pour. Neřekl bych, že ten zápas je tak jednoznačný, ale ve skóre to jednoznačně vypadá. Proto po 40 minutách České Budějovice Brno 3-0.
3: A pokračujeme ve sportovním přehledu, protože ruský hokejista Alexandr Ovečkin hraje svoji poslední sezónu v NHL. Oznámil to spoluhráčům v kabině, video sdílel jeho tým Washington Capitals, tedy na sociálních sítích.
7: Ovečkinovi je 41 let a od dubna mu patří titul nejlepšího střelce historie NHL. Aktuálně má Ovečkin na kontě 929 gólů v základní části. Všechny branky střelil a všechna utkání odehrál v prestižní zámořské soutěži v jednom týmu. Ve Washingtonu nastupuje Ovečkin od roku 2005. Později se stal kapitánem a v roce 2018 s Capitals ovládl Stanley Cup. Ovečkin se rozhodl společně s rodinou, že současná sezóna NHL, jeho celkově 22., bude tou poslední. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Nový generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš skládá tým lidí, kteří mu budou pomáhat sledováním českých hráčů v zámoří. V pořadu Radiožurnálu Sport na rovinu s Tomášem Pancířem prozradil, že už jedná s několika možnými spolupracovníky.
8: Řešíme vlastně spolupráci s 2-3 lidma v zámoří, kteří by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu. Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, projevil ochotu nám vypomoct v jakýkoliv formě. Tomáš Vokon, který byl osloven ze strany Jardy Kameše, trenéra brankářů. Tam máme další jedno, dvě jména.
5: Reprízu pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem s Patrikem Eliášem odvysíláme na Radiožurnálu Sport po 9:30 večer.
3: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů proti Anglii chybět záložník Lukáš Červ. Kvůli zdravotním problémům do zápasu nezasáhne. Mimo hru je taky zraněný stoper Štěpán Chaloupek, který se od týmu odpojil. Češi dnes od 20 hodin a 30 minut našeho času trénují ve Wembley. Výběr kouče Denny zatím v elitní skupině zůstává bez bodu. Anglii před týdnem v Edenu podlehl 0-2. Češi naposledy prohráli 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané porazili v Rijece Chorvatsko 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
9: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
3: Utkání Anglie-Česko začne v úterý, tedy zítra ve 20 hodin a 45 minut našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
5: Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denihy.
10: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický. Hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám rozhodně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
3: Krajský soud Českých Budějovicích zahájil insolvenční řízení s tamním fotbalovým klubem Dynamo. Bývalý prvoligový celek podle návrhu věřitelů dluží zhruba 850 tisíc korun.
11: Českobudějovické Dynamo aktuálně hraje třetí nejvyšší soutěž na profesionální druhou ligu, totiž nedostalo od domácí fotbalové asociace licenci. Klub od loňska vlastní Doroty Neka Edeová. Závazky ale vznikly ještě předtím, než nigerijská podnikatelka tým koupila. Dynamo podle insolvenčního návrhu dluží za gastronomické a grafické služby. Skoro 600 tisíc korun by pak mělo vyplatit svému bývalému trenérovi Jiří Jiřímu Kladrubskému. František Typovský, Radiožurnál.
5: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. Na sety Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
12: Já jsem sledoval tyho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním

0: státech amerických a Kanadě.
1: Judistka Tereza Bodnarová vybojovala na mistrovství světa v hmotnostní kategorii do 52 kg dělené 9. místo. Česká zápasnice prošla v Baku přes dvě soupeřky a prohrála až v boji o postup do čtvrtfinále s Japonkou Abeovou. Z porážky s obhájkyní titulu byla Bodnarová zklamaná.
2: Ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No. Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky. Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
1: Na pražské Markétě právě probíhá plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kjech v něm útočí na třetí vítězství za sebou přímo na místě David Prouza.
3: A Jan Kvěch zatím jede parádně na Markétě. 3 rozjížďky a 3 vítězství, takže plný počet 9 bodů pro Jana Kvěcha, který se velmi, velmi přibližuje postupu do pětičleného finále. Tam by mohl být také Václav Milík, který jednu rozjížďku vyhrál, pak získal už ale jenom jeden bod v dalších 2. A to znamená, že potřebuje velmi zabrat v té své závěrečné. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
0: Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. 5. muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm může kvůli věku závodit naposledy.
4: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Urdesky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šance.
1: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Leru a vyvrcholí tradičním výjezdem na sjezdovku Alpe Chermis.
0: Sportovní přehled připravil Lukáš Antoš. Moc děkujeme a brzy zase naslyšenou.
1: Hezký večer.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: A v 19 hodin a 18 minut je čas, kdy se vrátíme ve vysílání radiožurnálu Sport Hokej, protože pokračuje samozřejmě extraligový duel mezi brněnskou Kometou, která je tedy hostem na stadionu v Českých Budějovicích. A víc už prozradí Kamil Jáša.
1: Lukáš Cingel, to je brněnský hokejista, si teď může hlavu ukroutit. Moc se mu tam nepozdávalo rozhodnutí čárového rozhodčího Jakuba Maňáka. Ten ukazoval, že to bylo vidět opravdu až nahoru na sedačky tady pod střechou, že ten kotouč byl tečovaný a Brno tedy přivazování v útočné třetině. Dobré postavení hráčů po tom standardním potom vhazování, ale motor si bere kotouč Koláček, nahozdil někam do prostřed taka.

0: Aby nevznikla nebezpečná situace, České Budějovice vedou nad Kometou Brno 3-0. Luk Vitovský to tam všechno hlídá na pozicích Brna, ale stále je to vlastně už od té první 20 minutovky podobné. Motor výborně brání střelám brněnského týmu. Teď protečovaný kotouč se nedává na pravou stranu a před brankou nebezpečná situace, Stezka chytil. Dneska ten kotouč chytil, je tedy přerušená hra, ale byl to rychlý výpad budějovického týmu. Koláček je na tom bruslařsky výborně, o jeho šikovných rukou už jsme mluvili, možná mu chybějí zatím čísla, tak jak by si asi sám představoval, ale s velkou pravděpodobností to bude asi obraz třetí třetiny. Brno se bude hodně tlačit nahoru, už od obránců se pokusí brněnští dostávat někam za červenou čáru. Z pohledu Brna nejlépe držet útočnou třetinu, jenomže Budějovice zatím takticky výborně, přestože teď na modré čáře nezachytil Norcetr ten kotouč dává backendem. Ono také trochu se mi zdá, že ta ledová plocha není ještě úplně stoprocentní, ten kotouč hodně líně klouzal středním pásmem, no a myslím, že si docela Norcetr oddechl. Teď se ozvala píšťalka, postavení mimo hru, asi také lehce dílem toho ještě neúplně dobře zamrznutého ledu, když jsem přijížděl na zimní stadion, tak v autě ukazoval teploměr 23 stupňů, to je samozřejmě také dost na to, že už jsme v říjnu a pomalu spěcháme směrem k Vánocům. No, bylo velké teplo, ale přesto bych řekl, že ledová plocha je ve výborném stavu, když to vezmeme celkově. Jenom to chviličku trvá, než o přestávce zamrzne úplně ideálně. Teď Bulíř rozhodně nezamrzl v souboji se Zohornou, ale přesto o kotouč přišel a tak jsou to brněnčtí po pravé straně. Pospíšil si, nahodil kotouč tak nešikovně, že je to zakázané uvolnění. Myslím, že teď to šikovný brněnský hokejista zamýšlel úplně jinak. Poslal ten kotouč dopředu, asi si neuvědomil, že ještě metr před červenou čarou a ten skončil za brankářem Janem Strmeněm. Říkal jsem, že se ještě vrátím k té brankářské situaci českobudějovického Motoru. Docela jsem i očekával, že by se dnes mohl v brance objevit Matyáš Mařík, protože Motor dostal dost gólů v tom plynulém období. Navíc Klouček je na Marotce, ale důvěru dostal zkušenější Strmeň. Mařík mimochodem chytá v Táboře a nechytá v úvodu sezony vůbec špatně. Teď Lantoši na levé straně za červenou čarou, připravený na to, aby převzal kotouč, ale Budějovice rozehrávají za vlastní brankou. Ještě Štěpán Hoxy teď vyměnil Lantošime místo a Lantoši už má kotouč, už je za modrou čarou, dává na levou stranu Štenclovi. Štencel potvrdil své ofenzivní koutky, první střela mu trochu selhala, zapojil se znovu s Lantošim do souboje, třetí minuta, třetí třetiny, kotouč na modré čáře, Štěpán Hoch a střela, která končí kde vedle levé tyčky Stezkovi. Stezka se ani nemusel moc namáhat, aby přitlačil svůj levý beton k ledu. No a pokud to takhle půjde dál, tak Brno jenom těžko bude sahat potom, aby se vrátilo do zápasu. Flek narazil si kotouč a po pravé straně backendem nahazuje směrem dopředu, k pokuse ale nedostane žádný z jeho spoluhráčů. Zase to spíš bude Štencel. No, teď to možná trochu se sebevědomím přehnali budějovičtí. Byl to Vráblík, který zkusil riskantnější, možná kličku, možná přihrávku, ale raději teď odjel na střídačku. A na ledové ploše jsou další hráči, hra je přerušená. Flek přebíral ten kotouč, kde asi už byl postavený v útočné třetině. Je to tedy
1: 19 hodin a 22 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my teď si na chvíli od hokeje odpočineme a dlouho jsme totiž nebyli na ploché dráze na memoriálu Luboše Tomíčka, kde aktuálně tedy se dějí velké věci, no a víc už prozradí náš reportér David Prouza.
2: Tři dílčí závody, nebo chcete-li tři rozjížďky a tři vítězství. To je bilance Jana Kvěcha, který si do Prahy z Pardubic přivezl parádní formu a ukázal to právě v té třetí rozjížďce, své třetí, kdy startoval z té, řekněme, nejméně výhodné pozice, v podstatě z kraje, měl to do té první zatáčky nejdál ze všech svých soupeřů. Stejně se prokličkoval mezi třemi závodníky na první příčku, kterou následně udržel až do konce, a tak má 9 bodů z 9 možných. Je to velmi pravděpodobné, že se Jan Kvěch probojuje do finále. Věřme, že to nebude jediná česká účast, protože i Václav Milík tady dokázal jednu rozjížďku ovládnout, a to konkrétně hned druhou v pořadí. Pak to ale šlo, řekněme, trochu dolů výkonnostně u Václava Milíka, potom už pouze 1 bod, následně 1-0 připsaná za poslední místo, ale stále má určitě matematickou šanci právě Václav Milík. Kromě toho, jak se daří Janu Kvěchovi, tak můžeme vyzdvihnout také výkony Serba Luka Bekra, Američana, který už tady vyhrál také dvě rozjížďky a také se z největší pravděpodobností může podívat do finále. A daří se už tradičně Poláku Maximilian Pavelčak a také Robert Chmiel by mohli být dalšími adepty na to, aby tady usilovali o trofej. Ale úplně na tom nejvyšším místě ční nebo vyčnívá spíše Jan Kvěch, vítěz zlaté přilby z Pardubic ze včera, a věřme, člověk, který tady obhájí svůj titul na memoriálu Luboše Tomíčka. V takovém případě by dokonce získal vítězný hat-trick, což se tady na Markétě povedlo jenom jednou jedinkrát, a to Novozélanďanovi Ivanu Maugrovi na začátku 70. let. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
1: A jestli se to povede, tak to se dozvíme v následujících minutách nebo možná hodinách. Je 19:24 a pojďme zpátky k hokeji, protože aktuálně se hraje zápas mezi Českými Budějovicemi a Brnem a víc už prozradí komentátor Kamil Jáša.
0: Žádná změna ve skóre. České Budějovice Kometa Brno 3-0. Lehká nepříjemnost pro Pospíšila, který se tam svalil v rohu kluziště po souboji s Nikem Ulesenem, ale nezdálo se mi, že by to byl úplně faul. Nik Ulesen přesně podle hesla, aby nevznikla žádná nebezpečná situace před budějovickou brankou, tak posílal kotouč jenom do střední třetiny. No a přitom možná trefil Pospíšila, nebo Pospíšil si ublížil sám o svoji vlastní hokejku. Předklonu opouštěl ledovou plochu a teď je aktuálně péči lékařů na střídačce. 15 minut 52 vteřiny do konce třetí třetiny. České Budějovice docela pohodlně vedou 3-0. Neřekl bych, že ta převaha budějovického týmu byla třígólová, ale prostě to tak je a zatím strmeň brankář Motoru drží čisté konto. Bála sjel si hodně doleva a ještě pokusil se nahodit kotouč tak, aby Koláček mohl protečovat, a Stezka vůbec nevěděl, kde ten puk má. Kolář si obere, dává ho o mantinel, zase na Fleka, tak aby se Brno dostalo alespoň do střední třetiny. Zase protečování kotouče, to je nacvičená věc. Koláček přesně v prostoru vloží hokejku k puku a pokusil se protečovat puk tak, aby Motor mohl vniknout do útočné třetiny. Takové to nejjednodušší možné založení útočné akce. Bell v souboji za brankou a Irving všechno kontroluje před brněnskou klecí. Teď přijel do toho souboje a tvrdě se zapojil. Jsou tam tři hráči Brna proti dvěma budějovickým. Brněnští tuhle situaci zvládli na malou chviličku, ale Ulesen si šikovně vzal ten kotouč backhandem, nazval před branku a tohle byla nebezpečná situace. Bell to byl, který si tam nabruslil před brankoviště. No a pokud jsem v úvodu tohoto přenosu označil Nika Ulesena za hráče, který občas řeší ty situace sobecky, tak on snad jako by to slyšel. Dneska se mi to vůbec nezdá. Dokáže vymyslet také nebezpečné situace i pro své spoluhráče.
1: On má... A opět na malou chvíli pauza od hokeje a pojďme tedy k memoriálu Luboše Tomíčka, protože v akci bude asi největší česká naděje a víc už prozradí z pražské Markéty David Prouza.
2: No, chtěl jsem říct, že je absolutně jedno, z jaké pozice vystartuje Jan Kvěch, a nakonec to platí, opravdu první pozice. I teď to nebyla úplně ideální příčka pro Jana Kvěcha, přesto se nakonec zase probojoval v první zatáčce na první místo. No a přiznám se, aby tady některý závodník vyhrál 4 rozjížďky ze 4. To už se podle mě hodně dlouho nestalo, alespoň z mé zkušenosti, co pokrýváme na Radiožurnálu Sport Memoriál Luboše Tomíčka, tak je to opravdu vzácná věc, ale jenom to ukazuje, v jaké pohodě aktuálně Jan Kvěch závodí a v jaké pohodě má vyladěnou také svoji motorku. Teď vyjíždí do předposledního kola s obrovským náskokem. Jeden bod teď také drží Daniel Klíma, další český závodník, takže z českého pohledu a pro české fanoušky velmi zajímavá rozjížďka, a mezi tím už Jan Kvěch míří, projíždí tu poslední zatáčku a najíždí do cílové rovinky, zvedne zase přední kolo, tentokrát ne, ale může slavit čtvrté vítězství ze 4 rozjížděk. Myslím si, že Jan Kvěch se s předstihem probojoval do finále. Tomu stále ještě jedna rozjíčka zbývá. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
1: Zatím tak fantastické počínání českého závodníka Jana Kvěcha. A teď opět návrat hokeji. České Budějovice, Brno a Kamil Jáša.
0: 14 minut, 14 vteřin, to je časový údaj, který zbývá odehrát ještě ze třetí třetiny. Zatím to vypadá, že do konce zápasu, protože Brno přesto ne, že by se nesnažilo, to určitě ne. Vítkovský teď má kotouč, jenomže je zase hodně daleko, je za vlastní brankou, vybrusil dopředu. Rozehrávka taková lehce rozpačitá a tohle bude co? Nebude to ani zakázané uvolnění, ani postavení mimo hru, ale dost času bude mít domácí mladík Nedorost, který mimochodem dnes působí velmi jistým dojmem. Každý zápas se zlepšuje, získává jistotu a teď se navíc objevil byla hokejka v obličeji budějovického hráče. Tohle bude dvouminutový trest. Nevypadá to vůbec dobře pro brněnskou Kometu. Je tady komerční přestávka. České Budějovice vedou nad Brnem 3-0 a teď tedy minutu budou v hlavní roli mladíci, kteří mají v rukou hrabla a kbelíky.
1: Tak opět toho využijeme a řekneme si něco k mladým atletickým nadějím, protože překážkáři Linda Bodková a Michala Rada po zúžení nominací nadále aspirují na ocenění pro evropskou a vycházející hvězdu letošního roku. V kategorii tedy Rising Star opět uspěli v hlasování fanoušků, novinářů, zástupců členských federací a odborníků evropské atletiky a postoupili každý mezi trojici finalistů. Nominace zveřejnila evropská atletika. Bodková má konkurentky v bulharské trojskokance Viktorii Angelovové a slovinské osmistovkařce Živě Remicové. Radovými soupeři jsou zase italský dálkař Daniele Inzoli a britský výškař Samuel James. Slavnostní ceremoniál s předáváním cen se uskuteční 24. října v Lausanne. 16-letá tedy Bodková letos nadchla na dorostenecké mistrovství Evropy v Rijeti, kde ve finále závodu na 400 metrů překážek časem 55,19 sekundy překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Ve své věkové kategorii do 18 let, kam bude patřit ještě v příští sezóně, ve světových historických tabulkách zaostala jen za olympijskou vítězkou a světovou rekordmankou Sydney McLachlinovou. Je 19 hodin a 30 minut a opět návrat k hokeji, protože zápas tedy mezi domácími Českými Budějovicemi a Kometou Brno komentuje Kamil Jáša.
0: Do konce třetí třetiny 13 minut a 30 vteřin brněnčí. Teď se dostávají do nebezpečné situace, ale zase z toho nebyla ani střela na branku. Kunc to byl, myslím, který se tam tlačil dopředu, jenomže na poslední chviličku dobrý přístup po bránce a myslím Pícha to byl, který dostal ten kotouč do rohu, kluziště strmeně. Teď navíc viděl zábranského střelu, chytil ten kotouč, ani brankář Českých Budějovic nemusel dělat nic výjimečného, prostě stál dobře postavený, jistě na bruslích, kotouč přistál na jeho hrudi a co je důležité, řekl bych, že dnes se mu hodně daří schovat ten puk po brněnských střelách ve výstroji. No, teď jsem se zadíval také na brněnského brankáře Eugena Rabčana. Neřekl bych, že chytal špatně, ale on teď sedí na lavičce bez přilby, pochopitelně, proč by měl na hlavě, když je na střídačce, zápas začal, dostal 3 góly, byl vystřídaný, asi dobrou náladu mít nebude, ale vůbec se mi brněnská střídačka zdá taková lehce rezignovaná. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojují právě teď. Do konce třetí třetiny zbývá odehrát přesně 13 minut. České Budějovice dali 3 góly, Brno žádný, proto České Budějovice vedou nad Kometou 3-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. A zase se vracíme do přímého přenosu. Porma kotouč dává na modrou čáru. Tam si ho zpracoval Pícha, schodil na pravou stranu. Je připravený na ránu Bulíř, ale Bulíř vrátil zase Píchovi. A teď přichází rána. Ilmeky je na trestné lavici. Je to za ten zákrok, o kterém jsem mluvil, kdy trefil budějovického hráče do obličeje, ale Pícha se teď musí vrátit pokorně zase až za brankáře. Strmeně rozehrává od ně opatrně Ulesen. Dívá se, komu by nahrál. Musel brzdit na modré čáře, tak nakonec opravdu Pour se vrátil pro ten kotouč, tak aby to nebylo postavení mimo hru, moc si ale nepomohl, protože brněnští taktickým postavením vytlačili motor až za obranku. Flexe vrací zpátky, vlastně všichni čtyři hráči bruslí pozadu a dokonce vypadalo to chvíli na zakázané uvolnění. Toman byl ale na bruslích hodně šikovně a rychle v útočné třetině a tak pokračuje útočná akce českobudějovického motoru na vrcholu toho přesilovkového obrazce. Je teď trochu netradičně možná vála a navíc už se teď Ilomeky vrací do hry 11,5 minuty před koncem třetí.
1: A zase si vysílání Radiožurnálu Sport trošku zpestříme a půjdeme na memoriál Boše Tomíčka, protože v akci bude opět další český závodník a víc už prozradí David Prouza.
2: Přesně tak, a je to Václav Milík, který je teď nejblíže komentátorské pozici Radiožurnálu Sport a to znamená, že také nejdále to má do první zatáčky. Je to ne asi úplně ideální pozice, byť někdy z těch vnějších míst se závodníkům také daří slušně startovat, tak věřme, že to předvede teď Václav Milík a napodobí třeba Jana Kvecha, který z téhle pozice, z toho této příčky dokázal se prokličkovat až na první příčku. Určitě potřebuje Václav Milík dobrý výkon v této rozjížďce, protože začal skvěle, vyhrál, pak získal pak ale žádný, takže v tuhle chvíli má jenom 4 a tenhle start se Velíkovi vůbec nepovedl, řekl bych, že bude určitě maximálně třetí nebo čtvrtý a byť se na chviličku dostal před jednoho ze svých soupeřů Maďara Lovaše, tak Václav Milík krouží opět na čtvrté pozici a trochu se obávám, že se mu zavírají dveře do finále Tomíčkova memoriálu do 57. ročníku a teď už Václav Milík úplně vypouští tenhle závod, krouží se svojí motorkou a dost možná ani nedokončí tohleto závodění, tuhletu další rozjížďku na stadionu na pražské Markétě. Na prvním místě v tuhle chvíli Lotyš Lebeděv, který si připíše 3 body, no a Václav Milík, ten už opravdu jenom kulhá mimo v podstatě tu hliněnou dráhu, je spíše na travnatém povrchu, který je mezi právě tou drahou, kde se normálně hraje také rugby, a Václav Milík teď už pěšmo v podstatě dochází do depa. Myslím si, že tím pádem to znamená, že se český reprezentant, tedy Václav Milík, do finále nepodívá. Mezitím už skončí tento dílčí závod a raduje se nakonec Američan Becker před Lebeděvsem, jestli jsem to viděl správně. Nicméně podstatná informace pro české posluchače, Václav Milík tuhle rozjíždku nedokončil. Z městského stadionu na Markétě David Prouza, Radiožurnál.
1: Tak to je pro české fanoušky veliká škoda. Můžeme si teď také ale říct něco z basketu, protože hráči Pardubic si zítra na Polubovce Reggiani odbudou premiéru v Lize mistrů. Bexa se dostala přímo do základní skupiny jako český vícemistr poté, co ve finále NBL podlehla Nymburku. Duel skupiny E začne tedy ve Sport Paláce Giulio Biggi v městě Reggio Emilia v 8 hodin večer. A teď opět hokejová extraliga. České Budějovice dohrávají duel proti brněnské Kometě a víc řekne Kamil Jáša.
0: No, uvidíme, kolik se ještě bude dnes večer, v pondělí večer tady v Budvar Aréně hrát minut, protože Brno teď dal gól, využil přesilovku. Trvalo to opravdu jen pár vteřin, když se Kotouč dostal na modrou čáru Kirvingovi a ten napálil ten puk přímo před sebe. Trefil krásně, hezký gól, přesilovkový gól, a znamená to, že stav zápasu České Budějovice Kometa Brno je 10 minut a 35 vteřin před koncem třetí třetiny 3-1. Takže Brno určitě má chuť na to ještě zdramatizovat ten zápas. Teď se tedy lehce vrací do průběhu tohoto utkání. To, co se Brnu nedařilo 50 minut, tak Irving proměnil před malou chviličkou a teď se také bere Kotouč. Ale ozvala se Píšťalka na druhé straně a je tady za vyloučení za vysokou hokejku. No, tohle je nedisciplinovanost brněnského týmu. Brabenec už je na trestné lavici a řekl bych, že tohle je i hrubá taktická chyba. Přiznávám, ten zákrok jsem neviděl, ale rozhodčí okamžitě ukazoval vyloučení Brabencovo na 2 minuty. No a v okamžiku, kdy Brno potřebuje tlačit na soupeře, tak se bude bránit dvouminutové přesilovce. Samozřejmě pokud Budějovice nedají gól, tak Brabenec bude na trestné lavici celé 2 minuty a on to také moc dobře ví, ani moc neprotestoval. Teď už sedí vyloučený brněnský hráč na trestné lavici a na ledové ploše je kdo jiný než Lantoši, to je samozřejmě do přesilovky výborný hráč, teď ale Kotouč povazování nechytil žádný z budějovických hráčů, je tam také Nikulesen, zajímavost, ještě teď stačil co si prohodit Nikulesen, pravděpodobně v angličtině, česko těžko asi ve slovenštině právě na Lantošiho, Lantoši dostává Kotouč přes červenou čáru backendem na Ála, ale za sebe zarovkou, která ale nebyla úplně přesná, přesto se motor České Budějovice ještě udržel v útočné třetině. Ten Kotouč měl směřovat na Ála od Ulesena. Zase se vrátím k tomu, že Nick Ulesen si občas ulehčí tu situaci, nestřílí sám tak jako v předchozích případech, ale hledá lépe postaveného spoluhráče. A teď si zase na Ulesena našli hráči Brna, si ho našli jako terč a Ulesen se svalil na ledové ploše. Teď z toho není žádné velké drama, protože motor pokračuje v útočné akci. Ála, to je gól! To je krásná akce, je to gól a motor České Budějovice vede 4-1. Všechno ale vymyslel Al. Moc hezkou přihrávkou posunul ten Kotouč na pravou stranu a motor České Budějovice 9 minut 25 vteřin před koncem dává gól. Tohle je hrubá Brabencová chyba. Nepohlídal si svoji hokejku, ta se objevila ve tváři protihráče a teď si zase můžete poslechnout. Ano. Bell dává gól. Byla to spoluhráče zahraničních posil českobudějovického motoru. Hál to vymyslel krásně, neukvapil se. Mohl také střílet, ale schodil ten puk přímo na Bella a To je tedy 51. minuta. Bell dává gól na 4-1 a Budějovici jsou zase o krok blíž ke konci tohoto zápasu, ke tříbodovému konci. Vypadá to zatím na to, přestože Brno teď se zase tlačilo do brankoviště a teď se tam tři hráči modří pustili do pěstního souboje se třemi žlutými. Kravata, za kterou by se ani Lukáš Krpálek moc stydět nemusel, dokonce tam vzduchem letěla jedna z přilep. Není to zase nic úplně tak dramatického, samozřejmě, že to patří ke koloritu hokejových zápasů, ale Brno jednoznačně ukazuje, že není spokojeno s tím, jak se ten zápas vyvíjí. No není divou, 4-1 stav zápasu pro českobudějovický Motor. Je tady komerční přestávka, za minutku jsme zase zpátky, Motor vede nad Kometou 4-1.
1: A opět si ho zpestříme dalším sportovním zpravodajstvím, třeba z tenisu, protože Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Vašerota 6-4 a 6-2. V zítřejším rozhodujícím utkání vyzve od 11 hodin středoevropského tedy času sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze, který zase porazil Krajana Munára 5-7, 6-3 a 6-1. 24-letý Lehečka postoupil do osmého finále na okruhu ATP a druhého v tomto roce. Letos bojoval také o titul na březnovém turnaji Masters Miami, kde prohrál s Italem Jannikem Sinnerem 2x4-6. Teď ještě využijeme komerční přestávku k hokeji k tomu, abychom se vydali na plochou dráhu na Markétu, kde se jede tedy plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka a víc už řekne náš reportér David Prouza.
2: Aktuálně na plochodrážním stadionu řada dopravních prostředků, ale žádným z nich není motorka. Jsou tady dva traktory, které upravují trať a pak tady také partneři akce prezentují svá vozidla a vyrazí také kropící vůz do akce, a to z toho důvodu, aby měli před těmi posledními rozjížďkami jezdci co nejlepší podmínky. Myslím si, že ať jsou podmínky jakékoliv nebo ať budou jakékoliv, tak Jan Kvech si s nimi zkrátka dobře poradí, protože tady startoval ze všech různých pozic, ze všech různých míst a každé se dokázal dostat na první místo, víceméně v první nebo druhé zatáčce. 4 rozjížďky a 4 vítězství, to je bilance českého závodníka, který triumfoval také na Zlaté přilbě včera v Pardubicích a může se stát druhým Čechem v historii po Jiřím Štanclovi, který ovládne jak přilbu, tak memoriál Luboše Tomíčka. Jiří Štancl to zvládl v roce 1974, takže bylo by to po 52 letech, co by dokázal Jan Kvech navázat na svého československého krajana. V minulosti to také zvládl Dan Ole Olsen nebo také Australan Ryan Sullivan. Ale je to velmi vzácná věc, když vezmeme v potaz, jak dlouho se oba plochodrážní závody v Česku jezdí. Za malou chvíli začnou právě ty poslední rozjížďky a budeme sledovat samozřejmě to, kdo, věřme, doprovodí Jana Kvecha do finále, protože myslím si, že jeho bilance 12 bodů by měla ten postup zaručeně garantovat, ale pochopitelně ještě je potřeba těch 5 rozjížďků dojet. Myslím si, že už postup dalším Čechům uniká, respektive unikl. V tuhle chvíli Václav Milík má pouze 4 body, protože poslední dvě rozjížďky nebodoval vůbec. No a pokud se podíváme na Daniela Klímu, tak ten má bodu ještě méně, zatím pouze 2. Takže Jan Kvech velmi pravděpodobně bude jediným zástupcem ve finále, pakliže postoupí do finále. Kdo tam bude s ním, to samozřejmě zjistíme zhruba za nějakých 10 až 15 minut. Z pražské Markéty David Prouza, Radiožurnál.
1: A na Radiožurnálu Sport budeme u toho teď, ale budeme i u závěru zápasu v rámci hokejové extraligy, protože České Budějovice dohrávají svůj duel proti brněnské Kometě a víc řekne Kamil Jáša.
0: No to, co teď neproměnil Flek, tak je až neuvěřitelné. Zase se dostal přímo před strmeně. Proslařské kvality on má, to ví samozřejmě všichni fanoušci v extralize, zakončil backendem, ale to, co chytil strmeň, nebo jak spíš chytil tu jeho střelu backendem, to byla zajímavá věc. Jan Strmeň zatím opravdu chytá výborně, pustil 1 gól, 1-4 z pohledu brněnské Komety a to je, myslím, zdá se mi, že ten stav už míří ke konci konci zápasu, nejenom třetí třetiny. Brněnští to budou mít hodně složité, protože Budějovice útočí velmi dobře. Lantoši si dnes připsal 3 kanadské body, 1 gól, 2 asistence, posunuje se v tom týmovém kanadském bodování. Budějovičtí jeho služeb hodně potřebují, občas mu trenéři vyčítají, že místo střely hledá lépe postaveného spoluhráče, ale dnes už také přesvědčil o tom, že umí dát gól. Irving chytil ten kotouč před modrou čarou, jenomže se ho zase berou Budějovičtí a přesně ten osvědčený recept, Ulesen je šikovný hráč, dává přímo na Koláčka, ten je při chuti, střela zápěstím. Šikovnost také Koláčkovi určitě nechybí, jenomže ta střela letěla hodně vysoko, bylo to slyšet i v duchových mikrofonech, nebo díky duchovým mikrofonům Radiožurnálu, jak to tak hezky plesklo o zadní mantinel. Nikolasen teď je masírovaný dvěma brněnskými hráči a ten kotouč si vezme kdo? Vlastně nikdo, další dva přijíždějí do rohu kluziště a to do konce třetí třetiny, zbývá přesně 7 minut 13 vteřin. Brněnčí nemohou hrát útočné třetině, to by bylo postavení mimo hru a to okamžitě využili hráči Budějovic, aby zaprvé rozehráli v klidu. No, teď se ale vloudila do budějovické hry chybička, chtěl jsem popsat střídání budějovického týmu. Štencel možná trochu bohorovně si tam porával s kotoučem, ono už se mu to jednou vymstilo v této sezóně, kdy vlastně nahrál soupeři na gól a tohle to byla krásná ukázka toho, jak Brno se dnes prezentuje v tomto zápase, už 30 střel na strmeně, krásná kombinace na jeden dotek, ale střela mizerná, ta rána ani neletěla na branku, ani nebyla dost razantní, s tou brankář neměl žádný problém a zase úplně stejná věc, myslím Tomáš Zohorna to je, nebo kdo se dostal ke střele, Štěpán Hoch v rohu kluziště, to je zase pro změnu budějovický útočník a půjde na 2 minuty. Lejno se tam svalil u mantinelu, Štěpán Hoch byl možná metr před mantinelem a to je vždycky ošemetná věc, když vrazíte do soupeře a ten spadl na ledovou plochu. O těch statistikách Brna před zápasem, o těch přesilovkových jsme mluvili, Budějovičtí na tom byli lépe, dokonce byli v první pětce té přesilovkové statistice a před malou chvíli jsme viděli, že gól dokážou dát Brněnčí stejně tak jako Budějovičtí. 6 minut 27 vteřin do konce třetí třetiny. Štěpán Hoch už je na trestné lavici, spokojený určitě není, hlavu si může ukroutit na trestné lavici, ale také nic jiného s tím neudělá. Teď jsou, zbořil to je, který měl kotouč, malou chviličku je připravený na ránu, je to levák, najel si do předbrankového prostoru, zdá se mi, že ta bránící budějovická čtyřka o něm malou chvíli vůbec nevěděla, až teď vála urostlý hokejista s plnovou sem. Kotouč na backendu a posílá ho přes všechny tři čáry. To je přesně to, co teď trenér Petrovický bude požadovat po hráčích českobudějovického Motoru. Navíc Hynek Zohorna se trochu zamotal do svých vlastních myšlenek a lovil dlouho pod bruslemi. Ten kotouč, ten se dostal až do prostoru pod českobudějovickou střídačkou. No, nevím, jestli bych napočítal všechny hráče. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráčů asi na 2 metrech a kotouč opustil nebo ne? Teď určitě, teď už o tom není pochyb. Opustil útočnou třetinu. Brna, stezka, rozehrává, pomáhá svým spoluhráčům, dává Cingelovi, ale Cingel hodně pomalou rozehrávku, ještě takové Irvingovo fotbalové zpracování, nejprve levačkou, potom placírkou, pravačkou a až teď backendová pobídka na Fleka, který rozjíždí, dostává se do rychlosti, samozřejmě to všichni vědí, jakou dokáže vyvinout rychlost. Dobré přehození na Tomáše Zohornu k pravému mantinelu, Zohorna udržel soupeře na zádech, ale kotouci zase brněnští předali tak špatně, že puk vyskotačil z útočné třetiny, vrací se zpátky, no a to už do konce trestu Štěpána Hocha zbývá posledních 30 vteřin. Teď by přece jenom Brno se mohlo dostat k zakončení, zatím se tam Kachyňa stará o Fleka, ležel na něm, to tedy Flekovi také nezávidím, Ondřej Kachyňa umí být hodně důrazný, Brno má ještě jednu šanci, ještě střela, Strmeň zázračně pravým betonem chytil ten kotouč, trochu se tam vykoupal v brankovišti, byl v netradiční pozici, těžiště hodně vzadu, převážil se na záda a přesto ještě pravým betonem stačili kopnout. 4,5 minuty do konce třetí třetiny. Lejno trochu rezignovaně posílá kotouč dopředu. I tento hráč moc dobře věděl, že končí trest českobudějovickému útočníkovi Štěpánu Hochovi, tak teď Flek nevypálil, dává kotouč na levou stranu. Lejno zkusil to levačkou, ale pozor, bruslí levou nohou, zkusil protečovat přímo před strmeněm. Úspěch to nemělo, další nebyl to úspěch tedy v tom smyslu, že by dopadl kotouč za Strmeňova záda a navíc Jan Strmeň potvrzuje, podepisuje svůj velmi dobrý výkon tím, že chytá kotouč. Je tady pravděpodobně poslední komerční přestávka tohoto zápasu. České Budějovice vedou nad Brnem 4-1.
1: Je 19 hodin a 48 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, které vyplní tedy v posledních minutách, možná respektive i hodinách, hokejový zápas mezi Českými Budějovicemi a Brněnskou Kometou. Můžeme si také říci aktuality z mistrovství světa v judu, protože Tereza Bodnárová ztroskotala na mistrovství světa v Baku ve druhém kole váhové kategorii 52 kg. Bronzová medailistka ze zářijového Grand Slamu v Budapešti, která se na šampionátu dostala do akce jako první z české výpravy, nestačila v boji o čtvrtfinále na olympijskou vítězku z Tokia a obhájkyni titulu Japonku Utu Abeovou. Ta nakonec získala už šesté světové zlato. V předkole Bodnárová porazila na Ipon bronzovou medailistku z loňského mistrovství Evropy Naomi van Krefelovou z Nizozemska. Poté stejně zvládla i duel s Polkou Alexandrou Kaletaovou. No a ještě tedy využijeme komerční přestávky k tomu, abychom se opět dostali na tedy plochodrážní stadion na pražské Markétě, kde se jede memoriál Luboše Tomíčka, a aktuality řekne David Prouza.
2: Lotyš Lebeděvs, Andžejs Lebeděvs vyhrává 17. jízdu, připisuje 3 body a velmi pravděpodobně ho diváci uvidí tady na pražském stadionu Markéta také ve finále. Aktuálně v této rozjížďce nebyl žádný český zástupce, je to spíše výjimečná záležitost, ale i ta se stane, za malou chvíli se to určitě zase napraví. A co tedy může zatím těšit diváky, kteří dorazili na pražský stadion na Břevnově, tak je to, že Jan Kvěch zatím jel 4x a po každé zvítězil, takže tu formu, kterou prezentoval v Pardubicích na Zlaté přilbě, kde triumfoval po mnoha letech jako Čech po 9 od Václava Milíka, tak teď ukazuje také na pražském plochodrážním stadionu. Z Markéty David Prouza, Radiožurnál.
1: A pospíchejme opět na hokej, protože zápas České Budějovice a Kometa Brno je už opravdu relativně v závěru. No a víc už řekne komentátor dnešní přenosu Kamil Jáša.
0: No, asi by to stálo za hlubší zamyšlení, co to je relativní, ale opravdu to vypadá, že tento zápas spěje ke konci. I brněnští řeči, chtěl se mi zdá, že je taková lehce rozpačitá. Teď je tady co? Vypadá to možná na oddechový čas? Ano, vypadá to na oddechový čas, který si vybírají brněnští, ale vyloučený tuto chvíli bude Vála. To je zajímavá věc. Tak a teď informace také pro posluchače Radiožurnálu. České Budějovice, Brno 4-1, do konce třetí třetiny 3,5 minuty, ale motor České Budějovice bude mít teď vyloučeného hráče. Aktuálně je tady timeout, neboli oddechový čas, o který žádali brněnští trenéři. Velká porada na brněnské lavičce, radí se tedy i českobudějovičtí, ale vsadil bych se, že brněnští teď vymyslí hru bez brankáře a zkusí to v 6-5 budějovickým hráčům. Pokud máte rádi přesná čísla, tak do konce třetí třetiny, ještě nebudu říkat zápasu, 3 minuty 42 vteřiny. České Budějovice vedou nad brněnskou Kometou 4-1. Vála je na trestné lavici a Stezka zůstává na střídačce. Brno to zkusí v 6 brusleřích proti 4 bránícím a tedy také samozřejmě proti brankáři, kterým v českobudějovickém dresu je dnes Jan Strmeň, chytá výborně, pustil za svá záda jeden gol v oslabení, ale jinak byl do této doby opravdu velkou oporou. Vazování vyhrálo Brno, Beránek nedosáhl na ten kotouč a tak zbořil by mohl vypálit, ale couvá hodně dozadu, hledá si tam ještě hodné místo. Připomenu, že Brno hraje powerplay, tvrdá rána, Strmeň zase výborně chytil. Irvingová rána, která mířila směrem na pravou tyčku a teď se sami dostali trochu do problému budějovičí hráči, kteří nevyhodili ten puk. Irving chytil na modré čáře, dává na pravou stranu, na pravé straně znovu zbořil, dává dokonce za branku. Irving na modré čáře připravený na ránu, ale nepřihrál úplně přesně a tohle bude kotouč sítě, ale v té ochrané. Pospíšil je to, myslím, který se zlobí sám na sebe, hodně ne, Zábranský. Poslal ten kotouč tak vlastně nešikovně, že ten se otřel o budějovickou hokejku a letěl hodně vysoko nad mantinel, nad plexisklo. Skončil v ochranné síti, stav zápasu 4-1 pro českobudějovický motor. 4-1 vede motor nad kometou. 3 minuty 9 vteřin před koncem třetí třetiny. Vyloučený Vála bude ještě 1 minutu a 28 vteřin se dívat na své spoluhráče. Brněnská branka zůstává prázdná, ale povazování se na malou chviličku Budějovičí dostali ke kotouči Kachyně, ale neudržel puk. Bere si ho Flek na modré čáře, znovu Irving, dívá se, komu by nahrál, možná to zkusí na Zábranského přes osu, ale tohle byla krásná akce a Strmeň zase se dokázal přesunout, krásná brněnská akce. Na jeden dotek z levé strany na pravou a potom do předbrankového prostoru. Tam byl Flek, který vypálil. No diví se sám tomu, jak to českobudějovický maskovaný muž dokázal zvládnout. Brno utíká ten čas. Brněnčí potřebují dát jeden, potom druhý a pak nejlépe ještě třetí gol, aby ještě něco udělali s tím zápasem. A nevím, nezdá se mi to, že by to bylo v brněnských silách, i když samozřejmě ještě zbývá nějaký ten čas. Ví to také Hinek z Horna, který kotouč měl teď a už si zase najíždí do prostoru před brankou. Zbořil to rozestavení brněnského týmu, je úplně stejné. Prázdná branka. Irving na modré čáře. Zábranský Irving. Irving dá asi Zbořilovi na pravou stranu, nebo možná už zkusí vystřelit sám ještě z Horna do levé strany a tohle bude co s velkou pravděpodobností. Slyšíte to sami. Tohle to je gól, který dávají Budějovičtí a střelce vám teď asi neřeknu. Je v obětí svých spoluhráčů vyhozený kotouč přes všechny čáry a možná Štencel, vypadalo to na něj, že to byl poslední muž, který se, ano, Štencel se teď raduje nejvíc ze všech spoluhráčů, no trefil těžkou situaci, jako kdyby to bylo třeba někde při divácké soutěži, ale zase na druhou stranu jeho tým vedl o 3 góly, on vlastně nebyl vůbec pod tlakem, mohl si dovolit i lehce pokazit tuhle tu střelu, jenomže neskazil vůbec nic, šikovný bek to je určitě, vypálit umí, ne nadarmo hraje jednu z hlavních rolí v přesilovkách českobudějovického motoru. Teď tedy dává gól na 5-1 a tady je jasné, že dnes večer se prodlužovat v Budvar aréně nebude. Ti diváci, kteří si v pondělí večer udělali čas na extraligu hokeje, tak dostanou 60-minutovou porci. No a navíc ti, kteří fandí domácímu motoru, tak budou mít dnešní večer okořeněný ziskem 3 bodů. Sympaticky také pozvozují svůj tým brněnčtí, jsou tady v sektoru pro hosty s bubnem oblečení v dresech, no ta cesta bude dlouhá a asi ne úplně veselá. Brno se mi nezdálo, že by hrálo špatně, ale chyběl tam takový ten moment, takový ten drive před finální přihrávka, možná ještě teď, ale to už ten čas je hodně posunutý, ne. Brno tady určitě dnes body nevydoluje, 1,5 minuty do konce celého zápasu a tohle to je jasná věc. Domácí motor po dobrém výkonu, takticky výborně zvládnutém, když Nikulesen posunul v poslední vteřině první třetiny zápas na 2-0, tak potom Budějovičtí takticky skvělým výkonem dostávají skóre až na 5-1 a můžeme pomalu rekapitulovat zápas, který už je v posledních 60 vteřinách. Ordoš se natahoval po puku, je na ledě společně s Lantošim. Tu kotouče ještě Norcetter udělal to dobře, přenechal spíš puk svému kolegovi. Motor vyhodil kotouč na stezku, ale ne, že by to byla nějaká střela, to vůbec ne. Nedomlel, ještě ukazuje, kam si přeje, aby směřoval kotouč. Ten má teď lejno, zacouval s ním zpátky. No a to už je oslava českobudějovického vítězství. Asi slyšíte pod mým hlasem skandovaný potlesk diváků. Možná jsem číslo přehlédl, nebo nevšiml jsem si, kolik diváků je dnes tady na stadionu, ale ta návštěva je opravdu na pondělí odpoledne velmi sympatická. Včera tady vyhrávali Kabáti a dnes tady, nebo o víkendu tady vyhrávali Kabáti, tedy kapela, a dnes vyhraje domácí klub, který se jmenuje Banes Motor České Budějovice. Jedna střela ještě, která mířila na brankáře Jana Strmeně, to je přesně 23 vteřiny před koncem třetí třetiny. Strmeň chytil ten kotouč do svojí rukavice, ještě si upravuje výstroj, ale hra je přerušená. Trochu si tam pohrál Jan Strmeň s tím kotoučem, zahrál si s ním ve vzduchu, ten poletoval přímo před ním. Dobrý výkon od českobudějovického brankáře, který se teď dívá přes pravé rameno za sebe.
1: Myslím, že posluchači hokejového zápasu České Budějovice Brno Kometa nám teď odpustí, protože je to pravděpodobně tento duel rozhodnutý. České Budějovice tedy vedou nad brněnskou Kometou závěru 5-1. Ale my teď pospícháme na pražskou Markétu, protože v akci budou tedy dva čeští reprezentanti a teď se tedy přistaví na memoriálu Luboše Tomíčka a víc už řekne David Prouza.
2: jak Jan Kvěch, tak také Václav Milík, tedy poslední dva čeští vítězové zlaté přilby, jsou teď přímo přede mnou na startovní pozici. Doprovodí je také Švéd Bertson a společně s nimi tak pojede také Ital Paco Castagna. Pokud je o Jana Kvěcha, tak ten má ze 4 rozjížděk více bodů než většina jeho soupeřů. Z rozjížděk 5 aktuálně pouze Lotyš Lebeděv má o 1 bodík více, ale ten už měl těch 5 rozjížděk. Teď už Jan Kvěch vystartoval velmi slušně také podobně jako Václav Milík, ale Jan Kvěch se zase žene na první příčku. To je neuvěřitelná série, kterou tady protahuje Jan Kvěch. A tohle by mohla být klidně 5. vítězství z 5. jízdy českého reprezentanta. Tohle je prostě něco naprosto neuvěřitelného, co teď předvádí český motocyklový závodník po vítězství na Zlaté přilbě. Teď tedy o den později na memoriálu Luboše Tomíčka. Opět kontrolovaná jízda, skvělý start a teď už jenom kontroluje to, co se děje za ním, ale na Jana Kvěcha v tuhle chvíli nikdo aktuálně nemá. Snad to bude platit také v tom závěrečném finále, do kterého se Jan Kvěch zcela 100% kvalifikuje, co by nejlepší jezdec ze všech na tomto memoriálu číslo 57 Luboše Tomíčka. Teď aktuálně Jan Kvěch najíždí už do posledního kola, trochu si i přizvedl to své přední na své motorce, aby trochu i možná pobavil diváky, a teď už ten náskok je zase tradiční, průběžně asi tak 4, možná 5 metrů a Jan Kvěch si jede pro 5. vítězství z 5 jízd. Diváci slaví, Jan Kvěch rovněž bude tady ve finále a bude ve finále v pozici toho největšího favorita. Z pražské Markéty David Prouza, Radiožurnál.
1: Tak to jsou skvělé zprávy pro české fanoušky, ale teď pojďme zpátky na hokej. Kamil Jáša nám potvrdí, jak tedy skončil zápas České Budějovice versus Brněnská Kometa, a tedy Kamil Jáša má slovo.
0: Přestože Brno mělo víc střel na branku než domácí motor, tak góly dávali převážně domácí. 5-1 vyhráli České Budějovice nejlepšími hráči z hostujícího dresu Irving. Z domácího Lantoši, řekl bych zaslouženě, hrál opravdu velice dobře. České Budějovice získali 3 body po velmi dobrém výkonu a porazili brněnskou Kometu 5-1. Dobrý večer.
1: Tak to byl tedy Kamil Jáša, náš reportér. No a blíží se také 8. hodina večer a s ní spojené aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 20 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
4: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu, vyroste mimo dosah ruských raket. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport Extralize Brno. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
5: Já si myslím, že ten ohledně naší nekompetentnosti, toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
4: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
6: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Minister Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla Marvanová neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
7: To, co říká ona, říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, jestli kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
4: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu.
8: Sport. Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku. Moravané jsou po prohře 11. Na pražské Markétě se jede plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kvěch může prestižní závod vyhrát po třetí za sebou. Dění přímo na stadionu sleduje reportér David Prouza.
9: A Jan Kvěch má skvěle nakročeno, všechny své jízdy ovládl, 5 rozjížděk, 5 vítězství, plný počet 15 bodů a bude ve finále asi hlavním favoritem. Ta finálová jízda, kterou na Radiožurnálu Sport přiblížíme živě, začne za několik málo minut. Z Markéty David Prouz, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a zdržení na silnici před Jablunkovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 164,5 stojí nouzově osobní auto s přívěsem. Je v odstavném pruhu, na místo už dovezli šipku. Na D1 z Vyškova do Brna stále počítejte se silnějším provozem nákladní dopravy. Od Holubic ještě v některých úsecích plný pravý pruh, a to až ke sjezdu na bratislavskou dálnici. Osobním autem projedete levým pruhem plynule. Na D4 ze Strakonic do Prahy pozor na překážku na začátku dálničního úseku u Nové Hospody. V nájezdu ze silnice od Písku stojí porouchaný kamion. Na dálnici je proto na 85. kilometru uzavřený pravý pruh. Silnice 68 Střince do Žiliny stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kivadlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky na návsí je na hodinu, směrem ze Slovenska je zdržení kratší. A na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní pozor u Dolního Žandova. Po vozovce jde neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Krásný večer, je 20 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a v této úvodní části si můžeme říci také něco o běhu na lyžích, protože Kateřina Janatová už myslí třeba už na další olympiádu. Novinářům dnes řekla, že ve francouzských Alpách v roce 2030 by ráda ještě vylepšila letošní 7. místo ze skiatlonu. Jako nový impuls vnímá i příchod nového reprezentačního trenéra Falka Geffrta, který klade velký důraz na vysokohorskou přípravu. Janatová se už na začátku nového olympijského cyklu dívá směrem k další, tedy zimní akci pod 5 kruhy.
3: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.
1: A my už se za pár minut také dostaneme k 57. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka, na kterém nás čeká velké finále i s českou účastí, takže rozhodně na co se těší. Teď ale ještě krátká píseň a pak už se opět přemístíme na tento plochodrážní stadion na Markétě.

0: Potřebujete skutečně kvalitní obuv do práce? Vyberte si model ze zcela nové generace pracovní obuvy značky Ardon Ultrite. Kolekce promyšlené naším týmem do posledního detailu. Kompletní řada obsahuje 9 modelů obuvy pro různé profese, provozy a pracovní podmínky. Vyzkoušejte například bezpečnostní kotníkovou obuv Ardon Ultrite S3S se svrškem z broušeného nubuku, která vám zajistí pohodlí po celý den. Na Ardon.cz s kódem Ardon10 si ji můžete tento týden pořídit již za 1348 korun, případně cokoliv jiného se slevou 10% na www.ardon.cz.
1: Je 20 hodin a 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Teď něco rychle k tenisu, protože Marie Bousková dohrála na turnaj v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu prohrála s domácí Cheng Qingwen 6-7, 6-4 a 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže ztratila po bezmála 3 hodinách hry. No a za neobvyklých okolností prodloužil svou vítěznou sérii v Pekingu Novak Djokovic, který na turnaj vyhrál i 33. zápas za stavu 7-5 a 5-3. Jeho ruský soupeř Medvěděv po prohrané výměně na 15-15 nastřelil styky míček do hlediště a trefil pravděpodobně do oka jednoho z diváků. Muž si musel vyžádat ošetření a ruský tenista byl tak diskvalifikován. Když ho budu citovat, tak Medvěděv říkal, i mi to moc líto, byla to 100% nehoda. Konec citace, řekl tedy novinář Medvěděv, poté co upustil kurt prakticky bez protestů, a to je u hráče docela pověstného, debatami s rozhodčími celkem neobvyklé. Šampion US Open z roku 2021 tak uvedl, že se chce divákovi omluvit osobně. Chybovat je lidské, ví to tedy i Medvěděv, no ale my už teďka se přemístíme opět na stadion na pražskou Markétu, kde se jede tedy v finále, nebo respektive už 57. nebo 6. ročník, to určitě upřesní David Prouza, memoriálu Luboše Tomíčka, a tak teď už nám to řekne náš reportér David Prouza.
2: Za maličkou chvíli by se měla rozjet ta finálová jízda. Pětice závodníků už si vybrala své startovní pozice. Jako první na řadu přišel Jan Kvech, co by nejúspěšnější jezdec z těch 20 rozjížděk, a vybral si modrou dráhu, tedy tu druhou nejblíže k té první zatáčce na vnitřek. Ne, překvapivě tu červenou asi se mu zdála ta pozice o trochu zajímavější. Na každý pád ta prohlídka těch startovních pozic už je za námi. A tak si můžeme projít celou tu pětici, která bude za malou chvíli bojovat o titul na memoriálu Luboše Tomíčka. Pojďme říct si tady tím, že Jan Kvech je v té modré. V červené vedle něj bude Andžejs Lebeděv, lotyšský závodník, který také pozbíral docela velké množství bodů, konkrétně 13, což ho řadí na průběžně druhou pozici v těch rozjížďkách. Ve bílé dráze uprostřed bude Oliver Berntsson, to je závodník, který také předváděl docela solidní výkony tady zatím v těch 20 jízdách, je to švédský jezdec. Norik Bledorn, to je zase pro změnu Němec, který bude vedle něj ve žluté dráze, no a v té zelené nejvíce vnější, pokud to tak lze říct teoreticky na papíře, v té nejméně výhodné bude Američan Luke Becker. To je tedy pětice jezdců, která už teď nestojí na té startovní čáře, ale pomalu, ale jistě se blíží ke svým závodním strojům. A za maličkou chvíli už všichni najedou právě na tu startovní lineu, kterou teď ještě kupují ty, jak se jim říká, cheerleaders, neboli roztleskávačky, ale za malou chvíli ta pětice tam odejde a už se tu bude závodit, protože třeba takový Norik Bledorn už je připravený na startovní lineu. Zatím před ním je takový dlouhý provázek, nebo dva takové dlouhé provázky, takže ani jeden z těch závodníků nemůžou přímo odstartovat. V momentě, kdy tahle ta clona vyletí do vzduchu, tak to je pro všechny jezdce k tomu, aby co nejrychleji vyrazili do závodu, tentokrát na 5 kol, nikoliv na 4, takže to bude o něco málo delší, odhaduji zhruba tak minutku 20, co se bude závodit na stadionu Markéta, a teď už opravdu jenom okamžiky. Nás dělí od toho, aby se odstartovalo finále 57. memoriálu Luboše Tomíčka. Zatím to tady, a snad jsem to nezakřikl, bylo bez nehody, nikdo vlastně nespadl na zem, žádné přerušování, maximálně jeden ulitý start, tak se opakovala jedna

0: Lebeděv se ale zatím drží nebo krouží na druhém místě. Teď v nájezdu do cílové rovinky, respektive na cílové rovinky pro první kolo, je druhý Jan Kvěch, ale to je pochopitelně pozice, se kterou se určitě nebude chtít spokojit. Lebeděv z Lotyšska má mírný náskok, ale Jan Kvěch má ještě několik kol na to, aby to ještě zdramatizoval, aby ještě pronikl na první příčku. Připomínám, že není příliš mnoho plochodrážních závodníků, kteří ovládli jak Zlatou přilbu v Pardubicích, tak potom Memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kvěch to může zvládnout, ale potřebuje předjet jednoho soupeře, tím je Lotyš Lebeděv, který se stále vyhřívá před ním na první pozici. Jde o to, jak zvládne ty další zatáčky, jestli třeba někde nebude takzvaně dlouhý. Teď to zase zkouší Jan Kvěch, ale pod ním pozor také na Luka Bekra, který se dotahuje z třetí pozice. Jan Kvěch je teď určitě nejblíž Lebeděvsovi za všechny kola, najíždí se za chviličku do toho kola předposledního, ale stále platí, že Jan Kvěch je druhý před Lebeděvsem. Teď ale Jan Kvěch hodně zrychluje, ale stále se ještě nedostane na první místo, ale teď už možná ano, Jan Kvěch, ale nebo Lebeděvs. Lebeděvs to ustál, tenhle útok. A naopak Jan Kvěch se dostává z ideální stopy a dost možná se teď rozhoduje o tom, že nevyhraje Memoriál Luboše Tomíčka. Teď už je to jasné. Lebeděv z Lotyšska je vítězem. Jan Kvěch skončí na druhé příčce. Třetí bude Američan Luke Becker. Krásný souboj, který málem Janu Kvěchovi vyšel, který v nájezdu do jedné z posledních zatáček zaútočil, ale nakonec se sám dostal mimo tu optimální stopu a skončí na druhém místě. Stejně je to parádní výsledek pro Jana Kvěcha. To zcela stoprocentně. Asi si tady publikum představovalo vítězství, nebylo k němu daleko, ale nakonec Jan Kvěch bude na stupních vítězů. Nabídneme reakce českého závodníka, nicméně není to místo první, ale místo druhé. I tak skvělý výkon pro Jana Kvěcha, opakuji znovu, vítěze pardubické Zlaté přilby z nedělního závodu. Teď tedy druhé místo na Memoriálu Luboše Tomíčka. Vítězí Andrzej Lebeděv z Lotyšska, třetí nakonec končí Američan Luke Becker. Z pražského stadionu na Markétě David Prouza, Radiožurnál.
1: Tak to je obrovská škoda pro Jana Kvěcha, nicméně druhé místo se také počítá a můžeme si připomenout výsledek také z hokeje, protože hráči Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně, třetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši.

0: 20 hodin a 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v následujících minutách dostane prostor fotbal, protože čeští hráči si připravují na zápas Ligy národů proti domácím Angličanům. Zítra večer ho odehrají na vyhlasném stadionu Wembley, kde ještě nikdy nevyhráli. V takzvaně šestkových letech, tedy 1996 a 1966, ale byli v Londýně úspěchu poměrně blízko.
1: To byl snad takový můj životní zápas, na který si asi lidi hodně pamatují, ještě starší. Moc jsme se za půli nedostali, ale uhráli jsme tam 0-0.
2: Vzpomínal na legendární remízový zápas v roce 1966 gólman Ivo Viktor, který tehdy domácí Angličany vynuloval. V samostatné české historii už návštěvy Wembley tolik radosti nepřinesly, i když moc nechybělo.
3: Souboj, brankář Kepke, Patrick Berger. Držme palce, Patrick Berger se rozvíjá, Siri. Gól!
2: Ve finále Eura v roce 1996 sice Češi díky Patriku Bergerovi vedli, pak se ale dvakrát prosadil Němec Bierhoff a bylo z toho stříbro.
3: Sama britská královna přidává stříbrné medaile českým fotbalistům.
2: Meka anglického fotbalu poté prošla výraznou rekonstrukcí. Kapacitu londýnského stánku drobně navýšili na 90 tisíc fanoušků. Přibyla částečně zatahovací střecha i dnes už světoznámý oblouk nad jednou z tribun. Na trávníku nového Wembley ale zatím Češi nebodovali a ani neskórovali. V roce 2019 tam schytali pětigólový příděl. O dva roky později na evropském šampionátu prohráli s Albionem 0-1.
4: No, prohráli jsme 0, ale myslím si, že to je vlastně dobrá škola, protože Anglie je vlastně velmi moc.
2: Říkal před 5 lety záložník národního týmu Tomáš Souček a teď se na jednom z nejslavnějších stadionů světa představí čeští fotbalisté znovu s novým trenérem i herním stylem, ale i řadou absencí. Angličané si navíc v sobotu odvezli z Chorvatska drtivý triumf 7-0. And the shocks will reverberate around Europe. Croatia 0. Zápas Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. František Typovský, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Ještě potvrdím to, co jste slyšeli od našeho reportéra Davida Prouzy, a to je tedy informace, že lotyšský plochodrážník Andrzej Lebeděv se vyhrál memoriál Luboši Tomíčka. Ve finále porazili Jana Kvicha, kterého tak připravil o završení vítězného hetriku.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
1: Část Bělorusů si bude moct zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Za zdražování benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Íránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Nárůst cen benzínu Trump připsal taky demokratům. Ve svých státech podle něj zavírají rafinerie. V Nigérii havarovalo armádní letadlo. Na palubě byly 30 lidí. Nigerijské úřady nejdřív oznámily, že se našly trosky letadla a začaly záchranné akce. Později upřesnili, že všech 32 cestujících zemřelo. Letadlo bylo na pravidelné cestě ze státu Edo na jihu země do nigerijské metropole Lagosu. Zřítilo se zhruba v půlce trasy. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu. Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Sport. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport extralize Kometu Brno 5-1. Jihočeši tak doma v této sezóně dál neztratili ani bod a posunuli se na 5. místo tabulky. Moravané jsou 11. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Třetí vítězství za sebou tak nepřidal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 u Kralupy na D35 u Loštic. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 6,5 nepojízdné osobní auto zasahuje do pruhu pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce podobná situace v okolí sjezdu na Moravičany a Loštice. Na kilometru 240 stojí porouchané osobní auto. Je tam úzká krajnice, takže může zasahovat do pravého pruhu. Na dálnici D11 počítejte s omezením na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové. Od sjezdu z Pražského okruhu až po 4. kilometr silničáři opravují vodorovné značení, čekejte je v pravém pruhu. A na silnici 68 Střince na Slovensko stále velké zdržení okolo Jablunkova. U mostů je nové omezení a od sjezdu do Návsí a Jablunkova je to na hodinu. A ve směru od Žiliny je zdržení kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Šéf českého běžeckého lyžování Aleš Vaněk věří, že právě běžeckému lyžování se blízká na lepší časy a že také příští rok může někdo získat medaili na mistrovství světa. Na dnešní tiskové konferenci řekl, že kvalitu na to závodníci rozhodně mají. Národní tým včetně opor Kateřiny Janatové, Jiřího Tuže a Michala Nováka vstoupí do světového poháru na konci listopadu ve Finské Ruce. Nově se připravuje pod vedením šéftrenéra Falka Gepfrta. Novou sportovní ředitelkou úseku je bývalá reprezentantka Petra Hinčicová. Český běh na lyžích vstupuje do nového olympijského cyklu ve výrazně lepším stavu než před 4 lety po nevydařených hrách v Pekingu. Na únorové olympiádě v Itálii zazářil 5. místem ve sprintu tuš. 7. příčku ve skiatlonu předala Janatová, stejnou pozici pak obsadila mužská štafeta.

0: Dvě výhry, jednu prohru a dělené deváté místo si odveze z mistrovství světa v Baku Tereza Bodnárová. Česká judistka porazila v hmotnostní kategorii do 52 kg Nizozemku Van Krevelovou a Polku Kaletovou. V boji o postup do čtvrtfinále ale podlehla judistické legendě a pozdějící šampionce Utě Abeové z Japonska. Po zápase mluvil s Terezou Bodnárovou reportér Petr Kadeřábek.
1: Terezo, jak budete hodnotit hlavně ten poslední zápas? Byl to sen dostat se do něj, tak jak ten sen v reálu vypadal?
2: Tak na ten zápas jsem se fakt těšila, ale musím říct, mě to teď jako mrzí docela dost, protože jsem na začátku udělala chybu a trefila moment, teda Abeová výborně. A od začátku zápasu jsem prohrávala na Vazary. Pak se mi tam jako pár momentů povedlo, ale ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No.
1: Já když vám teď řeknu, že Uta Abeová startuje na svém 7. světovém šampionátu a zatím nikdy nenašla ani v jediném zápase přemožitelku a vy jste k tomu kromě té první půl minuty měla podle mě hodně blízko.
2: No, ono je těžko říct, jak by ten zápas se vyvíjel, když by na to Vazary nevedla, jo? Že ona už spíš jakoby potom se do ničeho velkého netlačila a snažila se dovíc takticky, že jo, na to Vazary do vítězního konce. Takže to těžko říct, jak by se to vyvíjelo, ale snažila jsem se do toho prostě šlapat celý zápas, jak mi říkal Jirka ze Židle a nestačilo to, no, prostě.
1: Ten Jirka ze Židle je trenér Jiří Štěpán, abych vysvětlil posluchačům. Terezo, ale vy jste vybojovala dvě vítězství, to znamená dělené deváté místo na mistrovství světa, což je 320 bodů do žebříčku i do olympijské kvalifikace. To je velmi slušný přísun na začátek té kvalifikace, když už tam máte těch 500 za třetí místo na Grand Slamu z Budapešti.
2: Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky, Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
0: Tak to řekla Tereza Bodnárová po děleném 9. místě na světovém šampionátu judistů v Baku.

0: České fotbalové reprezentaci v zítřejším utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorie Plzeň se spoluhráči sice odcestoval do Londýna, národní tým ale dnes na oficiálním webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. Červ zasáhl do všech tří utkání Ligy národů, v domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl v základní sestavě. Zítřejší zápas začíná ve 20:45, stejně jako tedy Chorvatsko-Španělsko. No a dnes se tedy přesně před minutou rozehrály duely Francie s Belgií a Itálie s Tureckem. Zatím tedy stav obou zápasů je 0-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Pokud přijdete jako fanoušek v Česku na téměř jakoukoliv sportovní akci, klobása, pivo nebo limonáda a pár společných pokřiků jsou v podstatě samozřejmostí. Ve východní Asii si ale můžete v ceně lístku ze stadionu odnést klubovou klíčenku, hygienické pomůcky anebo pocit, že právě odcházíte z taneční párty. Jak vypadá fandění na zápase nejvyšší baseballové ligy na Tchaj-wanu, tak to se vydal zjistit Štěpán Bém.
1: Pro Tchaj-wance je baseball jasným sportem číslo jedna a je to vidět i na tom, s jakou pečlivostí kluby přistupují k organizaci svých domácích zápasů. Například u vstupu do arény tchajpejského týmu Guardians jsem kromě vějíře nebo vlhčených ubrousků dostal papírový pas, se kterým tady můžu pobíhat po stanovištích a při minihrách sbírat různá razítka. Za odměnu tu potom fanoušci dostanou třeba cestovní lahvičky na šampón s klubovým logem, klíčenky nebo gumičky do vlasů. To ale není všechno. V Evropě a Severní Americe jsme zvyklí, že se hudba na stadionu pokaždé během hry ve zlomku sekundy zastaví, aby se mohli hráči i diváci soustředit na zápas. Tady je to naopak a reproduktory hrají třeba i během odpalů. Pro domácí atmosféru mají přitom písničky speciální funkci, jak popisuje tchajvanský fanoušek Jack.
2: Každý hráč má svoji vlastní píseň, a to ne jednu. Pokud se mu totiž podaří dostat na druhou metu, změní se hudba na ještě víc energickou.
1: Takhle to například na stadionu Xinjiang znělo, když se do boxu postavil domácí pálkař Lin Zebin. Podobná hudba hraje v aréně skoro po celou dobu utkání, tedy klidně i 3 hodiny v kuse. Diváci se přitom pravidelně zvedají ze židlí a opakují text z tabule i pohyby po roztleskávačkách. Na tomhle hromadném tanečním čísle se podílí všichni, rodiče, děti i studenti, navzdory tomu, že pod nimi třeba zrovna létá míček. Místním to přitom zážitek ze hry neruší, spíš obráceně, jak říká domácí fanoušek Jack.
2: Tanec i písničky má rád, nicméně pokud tým zrovna hraje dobře, užiju si víc zápas. To ale nemůžete vědět dopředu. V případě, že výkon na hřišti nestojí za nic, si aspoň zatancujeme a užíváme si dobrou atmosféru. Ta je tu totiž pokaždé.
1: Vysvětluje fanoušek Jack, který odchází ze stadionu nadšený i přesto, že jeho tým prohrál jednoznačně 1-6. Z Tchaj-wanu Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: 600 českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 21 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne. Česká vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. České Budějovice porazily v hokejové extralize Kometu Brno 5-1. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3%. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
3: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
4: Žádné nové daně, žádné vyšší daně, žádné nové odvody, žádné vyšší odvody.
3: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
5: Předpokládám, že ten saský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
1: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. V Praze začala stavba nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Magistrát za ní zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu peněz získá z evropské dotace. Práce mají trvat rok a půl. Tramvaje by v úseku měly začít jezdit v roce 2028. Nahradí tak současné autobusy, říká technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.
6: Proud těch autobusů se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
1: Autobusů by tak mělo ubýt i v přetíženém prostoru Vítězného náměstí v Dejvicích.
7: Sport. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport extralize Kometu Brno 5-1 a posunuli se na 5. místo tabulky. Motor bodoval ve všech 4 domácích zápasech v sezóně a po třetí vyhrál. Plochodráhař Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka. Ve finále na pražské Markétě ho porazil Lotyš Andrzej Slebeděvs a připravil ho třetí vítězství za sebou. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Bašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
8: Já jsem sledoval tyho zápasy, často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
7: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého krajana Munara 2-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Velkou Býteší a nehoda u Nového Města na Moravě. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Býteší. Na kilometru 164,5 stojí nouzově osobní auto s přívěsem. Je v odstavném pruhu spolu se šipkou silničářů. Některá vozidla vybočují doleva. Na D10 čekejte překážku za výjezdem z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Na konci připojovacího pruhu z Pražského okruhu stojí osobní auto. Na místě už je asistence. Na silnici 19 pozor na nehodu za Novým Městem na Moravě směrem do Bystřice nad Penštejnem. Před křižovatkou na Zvoli havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. A silnice 68 Střince na Slovensko zůstává ucpaná od začátku obchvatu Jablunkova. A popojíždí se až k omezení v okolí mostu u Jablunkova, je to asi na hodinu. Ve směru do Česka kolona od hranice je zhruba na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: Krásný večer, je 21 hodin a 5 minut, posloucháte radiožurnál Sport a připomínám to, že čeští fotbalisté už zítra večer nastoupí na ikonickém stadionu ve Wembley k poslednímu utkání tohoto reprezentačního programu. Budou hrát proti domácí Anglii a jaká je nálada v českém týmu a co se od duelu v Anglii očekává a vlastně jaké jsou další podrobnosti, to už prozradí reportér Karel Schamberger, který aktuálně přímo ve Wembley, kde poslouchal před zápasem tiskovou konferenci českého týmu. Takže Karle, přeji ti hezký večer.
10: Krásný večer z Londýna.
3: Aktuální kapitán národního týmu Ladislav Krejčí byl ve Španělsku vyloučen, takže zítra je jasné, že nastoupit nemůže. Ví se, kdo bude kapitánem?
10: Bylo zajímavé, že na předzápasovou tiskovou konferenci jakožto zástupce hráčů přišel Vladimír Coufal, tedy muž, který byl kapitánem v úvodním zápase tohoto reprezentačního programu doma proti Chorvatsku, protože Krejčí musel chybět kvůli zdravotním potížím. Samotný Coufal ale nechtěl říct více na téma kapitána českého národního týmu. Mnohem zajímavější pak byla slova trenéra českého národního týmu Santiho Denny, který v podstatě rozkryl všechny karty ohledně kapitána národního týmu. Řekl, že tím prvním určeným je Ladislav Krejčí a následně jsou to Vladimír Coufal společně s Michalem Sadílkem. Takže pokud by zítra mohl Vladimír Coufal nastoupit, jakože to vypadalo, že je fit, on v posledních dvou zápasech chyběl kvůli zranění, ale na předzápasovém tréninku a i na následné tiskové konferenci potvrdil, že se jeho zdravotní stav hodně zlepšil, že už to vypadá, že může jít do zápasu na 100%, tak by mohl být kapitánem právě on anebo Michal Sadílek.
3: Dělá něco s českým týmem poslední zápas Angličanů, ve kterém vyhráli v Chorvatsku 7-0?
10: Troufnu si říct, že dělá. Vladimír Coufal říká ale, že Češi nemají strach, mají respekt. Řekl Vladimír Coufal tedy, který je vtipné, že sledoval jen živé skóre na webu tohoto zápasu a myslel si, že je to nějaká chyba, když viděl, že Angličané vedou 7-0. Zároveň ale následně Santi Denia i právě Coufal zmínili, že by chtěli doma Anglii potrápit, že by chtěli obrat o body a že by určitě se nechtěli prezentovat stylem, jakým se prezentovalo Chorvatsko.
3: Ví se tentokrát, kdo bude chytat v zítřejším zápase, tedy Anglie-Česko?
10: Ne, na rozdíl od toho kapitánství, které trochu poodkryl Santi Denia, tak tady neprozradil vůbec nic. Prý uvidíme zítra, to je pravda. Potvrdil ale to, o čem se už v podstatě mluvilo, a to, že pracuje v reprezentaci s třemi rovnocennými brankáři, tedy s třemi gólmany na stejné úrovni a nechce mluvit moc o jedné dané jedničce. Tu evidentně teď ještě úplně nemá zvolenou a jak to bude v budoucnosti, to teprve uvidíme. Každopádně zítra nevíme, kdo bude chytat, zda to bude Lukáš Horníček, Antonín Kinský anebo naopak Matěj Kovář. Všichni tyto golmani dostali šanci v této reprezentační pauze, ale kdo si připíše ten druhý start, to je ve hvězdách.
3: Tak to uvidíme a uslyšíme zítra ve vysílání radiožurnálu Sport. Každopádně na tréninku českého týmu se ukázal také Tomáš Souček. Co na to říkali vlastně Vladimír Coufal a Santi Denia?
10: Tak Vladimír Coufal s ním hrál několik sezon, nejen třeba v pražské Slavii, ale také v anglickém West Hamu, takže jsou to přátelé a to říkal samotný Vladimír Coufal na tiskové konferenci. Viděl ho velice rád, ale říkal, že on s ním je v kontaktu v podstatě na denní bázi, takže to pro něj nebylo nic neobvyklého. Přiznal, že s týmem půjde dnes Souček na týmovou večeři, což je poměrně zajímavé, protože Tomáš Souček není v aktuální nominaci Santiho Denny, ale ale to hlavně kvůli zranění, kterému nejspíš nedovolilo hrát. Následně právě Santi Denia řekl, že s Tomášem Součkem jednoznačně počítá, že na něj reprezentace počká, až bude plně zdravotně fit. Tomáš Souček samotný nechtěl na tréninku mluvit s přítomnými novináři, takže jeho reakci neznáme.
11: Ještě jedna možná doplňující otázka, protože vy jste tedy fotbaloví reportéři, možná nechci říct, že si stěžovali, ale že Santi Denia někdy před zápasem má spíše takové fráze a že neřekne nic konkrétního, tak bylo to tentokrát jinak z tvého pohledu?
10: Bohužel z mého pohledu se znovu vrátilo k té variantě, že Santi Denia mluvil v angličtině. On tady nebyl úplně překladatel, který by zvládl překládat ze španělštiny do češtiny anebo ze španělštiny do angličtiny, takže bohužel Santi Denia se musel vyjadřovat v anglických slovech a to se mi zdá, že není úplně ideální varianta, že v té španělštině své rodné dokáže být mnohem obsáhlejší, mnohem konkrétnější, detailnější v několika věcech a to je samozřejmě výhoda i pro nás novináře, protože v té angličtině ano, to je jednoznačné, to občas sklouzává k frázím a slovům, které v podstatě nic moc neříkají. Na druhou stranu chtěl bych vyzdvihnout, nebo minimálně ukázat na jazykový progres Santiho Denii v češtině, protože u několika otázek, které jsme my novináři podkládali v češtině, odpověděl překladateli, že rozuměl a překladatel mu tedy nemusí do angličtiny překládat to, co jsme my novináři řekli v češtině. Takže to jen tak závěrem a právě k tomu jazykovému okénku.
11: A ještě poslední otázka. Zajímalo by mě, jak vlastně Santi Denia mluví s hráči. Jaký jazyk preferuje? Myslíš si, že by to mohla být tedy v budoucnosti i čeština na základě toho, co jsi teď říkal?
10: To si netroufám tvrdit. Ono rozumět a pak se dorozumět, to je podle mě velký rozdíl, ale fandil bych samozřejmě Santi Deniovi v pokroku v češtině. Doufejme, že to bude dlouhodobá varianta na lavičce českého národního týmu a Santi Denia bude mít čas se třeba doučit právě i češtinu. Ono se komunikuje v kabině v angličtině, to je standardní jazyk, ale je v ní také asistent Radek Babel, který se Santim Deniou hrál a zná se s ním velice dobře. A on umí perfektně španělsky, takže pokud se Santi Denia nedokáže třeba vyjádřit úplně perfektně v angličtině, tak to zvládne ve španělštině a následně tedy Radek Babel překládá. Ale ono na druhou stranu, ten fotbalový jazyk je poměrně jednoduchý, takže ani hráči si v podstatě nestěžovali na to, že by něčemu nerozuměli. A takový problém jsme ještě nezaznamenali, ačkoliv se o něm spekulovalo třeba ještě před úvodními zápasy tohoto reprezentačního zrazu.
11: Říká Karel Schamberger, který bude zítra komentovat přímo z Wembley, tedy zápas Anglie Česko. Moc ti děkujeme a brzy opět naslyšenou.
10: Naslyšenou, hezký večer z Londýna. Yeah, baby.

0: Už nějaký ten pátek se ve vysílání radiožurnálu Sport setkáváte s pořadem Na rovinu s Tomášem Pancířem a dnešní díl byl hodně zajímavý, protože si povídal tedy s Patrikem Eliášem a pokud jste to nestihli, tak po 9:30 máte jedinečnou příležitost si tenhle rozhovor pustit tedy znovu. A teď tedy si můžeme ještě říci také to, že je 21 hodin a 17 minut, svátek slaví Eliška, přejeme jim všechno nejlepší a přejeme všem krásný večer.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Po velkých zápasech bývá ve sportu běžné, že si sportovci vyměňují dresy. Jenže co dělat, když si to jeden rozmyslí? Zažil to hokejista Bohuslav Eberman po světovém poháru v roce 1976. A to jsou jeho vzpomínky.
1: Já mám jako ještě styk s Darylem Sidlerem, se jsem si vyměnil dres, takže jsem byl jednou za ním. Ono chtěl zpátky ten dres, že ho chce dát svýmu synovi, který mu umřela máma, tak já jsem s tím souhlasil, tak jsme jeli s manželkou a s dcerou, jsme letěli do Kanady, já jsem mu dal dres kanadský, mu dal ten náš mě, ale já jsem říkal, ne, nechte ho tady v Síně slávy, tady v Kanadě, to se mi líbí takhle.
2: Takže Sidler to chtěl vyměnit, což chápu, tak proč si pro něj nepřiletěl, proč se tam letěl vy?
1: No, on říkal, že bude lepší, když přiletím tam, že mi zve na pár utkání NHL a to se mi líbilo.
2: Takže opačné pozvání na hokej do Plzně by asi jako nesklidilo úspěch.
1: No, já nevím, no, ale on trošku jako byl jako zaměřený spíš jenom na tu NHL, takže Evropa ho nějak moc nezajímala.
2: Takže kde je ten váš dres teď? V hokejové Síně slávy v Torontu?
1: Ten můj je v Síně slávy v Torontu. V té takové tý skřínce, jak tam je Sidler, že jo, tak vedle.
2: Že tam je napsáno, tady jsme si to vyměnili prostě.
1: Možná, já nevím, já jsem to potom dál neviděl. Jako, takže.
2: A vybavujete si ten okamžik té výměny? To byl nějaký spontánní nápad?
1: No škoda, že tady nemám mobil, já mám fotky. Ale jo, tak byl to jeho nápad. Současně s Darylem Sidlerem tam byl Marcel Dion a Lenny McDonald, takový ty skvělý hráči, ty hvězdy, no, tak jsme tam udělali pár fotek. Já jsem tam byl s manželkou, s dcerou, pro dceru to byl zážitek, jo. No, takže bylo to krásné. No. My jsme měli zrovna v té době s mojí ženou nějaký výročí, ona měla narozeniny, tak nás Sidler pozval na Niagarský vodopády. Prostě úžasné věci to byly, jo. Což jako on si může dovolit, jo.
2: To chápu, že jste se dostali na kanadský pohár jako reprezentace, ale když jste tam pak chtěl letět jako soukromník, ještě před revolucí, to také nějak šlo zařídit?
1: Tak on mě pozval, že jo, pozvání, poslal letenky, poslal rezervaci hotelu a bylo to.
2: Takže zpáteční pro jistotu?
1: to asi jo, asi to bylo zpáteční. Jo.

hokejovém českém rybníčku došlo k celkem zajímavému tradu, protože hokejové týmy Sparta a Mladá Boleslav si po nevydařeném úvodu extraligové sezóny vyměnili útočníky. Do bruselského klubu jde zkušený Tomáš Jika, Pražané zase získali mladého Vojtěcha Hradce. Oba týmy o výměně informovali na svých oficiálních webech.

0: 21 hodin a 30 minut. Pavel Prouza a zprávy.
1: Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhů, které dnes kabinet schválil. Generál poručíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Při ruském bombardování ukrajinského Charkova zahynulo nejméně 6 lidí, skoro 40 obyvatel je zraněných, informovali o tom ukrajinské úřady. Podle starosty města Ihora Těrechova Rusko na jednu z charkovských čtvrtí schodilo 3 letecké pumy. Útok poničil obytné domy. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Policisté v Česku a dalších 16 zemí odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Sport. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce Tip Sport Extraligy Kometu Brno 5-1 a posunuli se na 5. místo tabulky. Motor bodoval ve všech 4 domácích zápasech sezóně a po třetí vyhrál. Gólem a 2 asistencemi se na vítězství podílel Robert Lantoši.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na Pražském okruhu u Barandova a omezení na D10 před Mladou Boleslaví. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se jede pomalu v okolí sjezdu na Barandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Vzniká kratší kolona a ucpává se i nájezd na okruh od Barandova. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova počítejte s omezením před Mladou Boleslaví. Od Bezděčína po Boleslav, tedy mezi 41. a 45. kilometrem, bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. Silnice 68 z Třince do Žiliny stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kyvadlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky do návsi je na hodinu, ve směru ze Slovenska je zdržení kratší. Na Žďársku pozor na silnici 19 za Novým Městem na Moravě směrem do Bystřice nad Pernštejnem. Havarovalo osobní auto, omezuje průjezd v okolí odbočky na Zvoli. A velmi opatrně po silnici 40 z Břeclavy do Valtic. Po vozovce jde neosvětlený chodec.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Jak se pod novým realizačním týmem promění česká hokejová reprezentace? Jaká v tom bude role nového generálního manažera? Na kom chce vedení národního týmu stavět? Dá se práce manažera reprezentace skloubit s vedením sportovního úseku v Pražské Slavii? A proč v posledních letech klesá počet českých hokejistů v NHL? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách Radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž generální manažer české hokejové reprezentace, vedoucí sportovního úseku HC Slavia Praha, bývalý úspěšný hokejista, můžeme říci hokejová legenda, mimo jiné dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrik Eliáš. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
6: Dobrý den.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Co jste už v nové funkci generálního manažera hokejové reprezentace stihl? Co už v té funkci máte za sebou?
6: No tak od začátku je to zatím spíše setkání a komunikace mezi trenérským štábem, tím realizačním týmem celkovým, nejenom trenéry, ale vlastně s kluky, který vlastně v tom týmu jsou realizačním, s hráči, mladými hráči, který vlastně byli součástí nějakých tréninkových jednotek přes léto. S některými samozřejmě kluky, který byli součástí těch reprezentačních výběrů a jsou tahouní a měli by být tahouní toho reprezentačního výběru dál do budoucna. S něma jsme komunikovali. Samozřejmě nějaké skautování, nějaké nakoukávání těch kluků tady v české extralize. Hlavně samozřejmě, protože zatím jsme tady na a nižší součástí soutěže v Americe se právě rozjíždějí, a takže je to o tom, aby my jsme si teď měli nějaký obrázek o hráčích, který případně budou k mání a připadat v úvahu pro reprezentační start v listopadu.
5: Vy jste mluvil o komunikaci s hráči, to bylo téma v minulosti, objevovaly se případy, kdy ta komunikace, alespoň se tak zdálo z některých vyjádření, trochu skřípala. Jaká je vaše představa, jak často a jakým způsobem s těmi hráči, kteří připadají v úvahu pro reprezentaci, jste a budete v kontaktu?
6: Já si myslím, že to musí vyplynout úplně přirozeně, ta komunikace, a když si vezmete, kolik, i přesto, že těch kluků třeba v NHL máme méně, tak pořád máme tam kluky, kteří jsou v nižších soutěžích, který by měli být příslibem pro český hokej do budoucna, a i nějaké navázání jednoduchý komunikace s něma je potřeba, a nebude to jenom z mý stránky, bude to prostě vyžadovaný, nebo bavili jsme se o tom i s realizačním týmem, s trenéry, řešíme vlastně spolupráci s dvouma, třema lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu, a tím pádem...
5: Řeknete, kdo to bude?
6: Připadá v úvahu Jirka Fischer, což si myslím, že je jako skvělý jméno, a člověk, který je na místě, má obrovskou zkušenost po všech stránkách, hlavně v tom scoutingu, kterým je jeho priorita vlastně v rámci každodenní práce za Detroit Red Wings. I přesto projevil ochotu s nám vypomoct v jakýkoliv formě. Nám by se to určitě líbilo, takže věřím to, že ta spolupráce bude s ním. Tomáš Vokon, který byl osloven ze strany Jardy Kameše, trenéra brankářů, bude chodit na nějaké zápasy, také vypomáhat. A ještě tam máme další jedno, dvě jména, se kterými jsme v komunikaci, a uvidíme, čeho budeme schopni, co pokryjeme my sami jako trenéři a jako manažer, a co v čem nám budou kluci moc vypomoc. Je to o nějaké komunikaci i mezi náma, aby jsme nedělali některou práci zbytečně, aba naopak něco nezmeškali.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Ještě k té komunikaci. Vy jste v srpnu říkal, že chcete být hráčům na blízku, a to i s mimo hokejovými záležitostmi. Už toho někdo využil?
6: Zatím ne, ale první věc byla, jsou to takové prostě malé věci. Jo. Řeknu jenom příběh nebo příklad na Jirka Kulich. Věděli jsme, že bude čekat do sezóny, jestli vůbec bude mít zdravotní prohlídku, jak mu to dopadne, tak je to o jedný SMS, napsat mu jenom čau, jak se máš, jak to vypadá, jak to proběhlo, a okamžitě jsem dostal odpověď a měl zakončit to tak, že děkuji za komunikaci, a už jenom tohle to stačí, dá se říct. A pak samozřejmě jsou další případy, Chyťa, opět jsme viděli nešťastný prostě nějaký zásah rozhodčího, to si člověk prostě nevybere, a opět se psalo o tom, jak dlouho bude chybět a tak dále, a taky je to o SMS, jak seš na tom zdravotně, jak to s tebou vypadá, doufám, že seš OK, a odpověď jsem taky dostal, takže to jsou takové malé věci, které prostě k tomu patří, a nemusí to být komunikace na dlouhou dobu, ale myslím, že to z nás vyplyne úplně přirozeně.
5: Až budete dělat nominaci, tak bude to tak, že ti hráči všichni, ať už ti, kteří pojedou, anebo ti, kteří čekali, že pojedou a nakonec nepojedou, že se to od vás dozvědí před tím, než se zveřejní ta nominace?
6: To asi nebudu říkat, možná ten způsob, jak to budeme řešit. Na druhou stranu si vemte, když budete mít v očích hráčů, máte třeba tady 60, 70, 80 hráčů, kteří si to zaslouží, kteří by tam měli být, a asi budeme těžko komunikovat úplně se všema, a nevím, jestli je to ani správný. Jo, jako ti kluci musí vědět, že jsou v nějakým úzkým hledáčku, že prostě tu šanci mají. Někteří s něma se musí mluvit na rovinu, že třeba ještě to letos nevidíme, nebo na tuhletu akci to nevidíme a tak dále. A zůstat s něma v komunikaci. Na druhou stranu, co se týká konkrétních nominací, mělo by to být jasně jako dáno pro komunikovaný těm hráčům, kteří jedou, a ti, kteří třeba byli na hraně, tak s něma tu komunikaci mít. A znova, pokud se někdo cítí, že to nebylo oprávněný, ty dveře jsou otevřeny, ty telefony.
5: Má se ozvat on.
6: No, je to obou strany samozřejmě, když budeme cítit, že někdo si zaslouží, nebo ne zaslouží, to jsem řekl špatně, někdo s někým se prostě prokomunikuje, ale opravdu já jsem slyšel skvělý názory a každý to bude vnímat jinak, jakým způsobem to prokomunikovat. Trenér amerického nároďáku fotbalového řekl, hele, jako já tady nejsem o to, abych jim dával ty důvody, jasně mám mluvil, proč jsou vyřazeni. Ty kluci už to vědějí, pokud to nevědí, předtím, než jsou vyřazení nebo se nám nedostali, tak je to špatně ode mě. Ale jako myslím, že stojí oni, ani já o to, abych jim ještě týden nebo dva dny, tři dny potom volal, proč a promiň teda a tak dále. Jo. Ti kluci musí vědět jasnou komunikaci, hele, seš na hraně, nejseš na hraně, máš šanci, proto ses tam nedostal a tak dále. A pak jako nikdo v tom, jo, všichni v tom mají jasno.
5: Jste říkal, že v tom hledáčku může být 60, 70, 80 hráčů, tak kolik v tom hledáčku máte teď?
6: No, ono, já jsem říkal, ze strany těch kluků, když si vemete, jo, když si vemete kluky z extraligy, tak budou cítit, že třeba mají šanci, nebo by tam chtěli být, a je to dobře, každý chce být v reprezentaci, nebo tak by to mělo být, každý z těch kluků, prostě my chceme hráče, který budou chtít reprezentovat, budou se chtít poprat, budou se chtít ukázat v těch evropských turnajích a směrem vlastně ke konci ty sezóny, k tomu vrcholu, trenerskému štábu a mě dát najevo, že chtějí být součástí a zaslouží si být v té nominaci konečný, jo, na ten vrchol.
5: A z vašeho pohledu, tak jak vy o tom mluvíte s trenéry, tak kolik máte teď vytipovaných hráčů, s kterými nějakým způsobem počítáte pro tuhle sezonu?
6: Tak teď se samozřejmě děláte právě ty kolečka, jo, a vlastně můžeme je dělat zatím jenom po naší lize a případně po evropských klubech se koukat na ty hráče, protože na kluky z jiných lig si nesáhnete během ty soutěže, během toho až na to mistrovství světa samozřejmě. Takže teď trenéři jezdí víceméně opravdu na skoro každý zápas, skoro každý kolo, koukají a skautují hráče, který jim zapadají do nějaké jejich koncepce, která bude herní a jak jsem říkal já, jsme se o tom bavili, já v září jsem byl taky už na několika zápasech, snažím se samozřejmě každý hokejový kolo sledovat, koukat. Včera jsem byl taky na zápase se podívat v Boleslavi, takže myslím si, že tu práci děláme, kterou máme, která je povinností naší a je to o tom, až my se teďkom zase setkáme na dalším srazu realizačního týmu, že to posuneme dál přesně, už budeme dávat dohromady nějaký jména. Teď to zatím ještě není, protože to máme pořád daleko, máme jako širší nominaci.
5: Máte daleko, za měsíc, přesně za měsíc v Praze budete hrát první zápas proti Švédsku v rámci Eurohockey Tour.
6: Je to tak, ale širší nominace, samozřejmě v té nominaci máte jména, máte tam hráče, který tam byli historicky v loňských sezónách, v té předloňské sezóně, máte hráče, který vidíte v nějaký jejich potenciál a já teď přesně nevím, kolik má extraliga kol, jestli má 9
5: zápasů.
6: Tak pořád je to v nějakém rozjetí, už teď už vám to ukazuje na sílu jednotlivých týmů a jednotlivých hráčů, co si budeme povídat, jako, tak samozřejmě tam na vás už ty jména nějaké vybíhají, ale musíte vzít
5: potaz. Takže Roman Červenka třeba už je jasný?
6: No tak jako byli bychom hloupí, kdybychom samozřejmě o Romanovi neuvažovali. A věk jde stranou. Na druhou stranu, myslím si, že kluci trenéři už to řekli v předešlých rozhovorech, že bylo by rozumné, aby jsme se taky podívali na to, jaký oni mají nápor a vytížení vůbec ne ve svých kádrech v Pardubicích, ale celkově jako organizace mají Champions League, jo, měli by starý Eurohockey Tour, měli mají zápasy za to a vy, když budete mít hráče, s kterýma, který vás přesvědčují každodenně, každou zápasu a každoročně o tom, že
5: zapatří. Tak je nepotřebujete mít v každém
6: tak
5: zápase.
6: Tak je nepotřebujete mít opravdu. Tak je potřebujete mít čerstvý a připravený v tom květnu, když nám opravdu budeme chtít uspět a budeme chtít poskládat ten nejlepší tým.
5: Jste domluveni, kdo bude mít poslední slovo, jestli vy jako generální manažer nebo Zdeněk Moták jako trenér?
6: Jasně řečeno, má to Zdeněk Moták a všichni to respektujeme. Myslím si, že je to prokomunikovaný fajn, správně. Zdeněk Moták vám odpoví, že všechno se bude komunikovat v rámci realizáku, není to o jednom muži, o jednom hráči v tom našem realizačním týmu, je to společná práce, ale to finální rozhodnutí má Zdeněk.
5: Generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
5: Ve fotbale se v těchto dnech řeší, jak se národní tým představuje pod novým trenérem, fanoušci sledují, jestli a jak se změnila hra. Když hokejový národní tým má nový realizační tým, máme čekat také nějakou zásadnější změnu? Bude národní hokejový tým hrát jinak, než hrál v minulých sezonách?
6: Já bych teda chtěl za mě můj názor pochválit. Český fotbalový národní tým, mě se to moc líbilo. Já jsem byl na dvou zápasech těch domácích a i přesto, že samozřejmě výsledek nedopadl, tak možná kromě ty první půlky
5: proti Chorvatsku?
6: S Chorvatskem, tam jsme byli trošku zaskočení a asi možná jo, bylo to takový oťukávání nečekaný, nebo čekali, co se vlastně, jak to bude vypadat, a pak od té doby si myslím, že kluci to mládí a ten styl hry mě hrozně bavil a odhodlání, nasazení a myslím si, že jako správný fanoušek, jasně chceme i výsledky, ale musíme být spokojení s tou hrou.
5: Takže... A v hokeji bude také zásadní změna?
6: Nevím, jestli jako je potřeba zásadní změna, upřímně. Jo. Já bývalý realizační tým, myslím, že většinu svého působení samozřejmě hrál jako pohledný hokej a vy musíte brát ohled na to, jaký máte hráče, proti komu hrajete, musíte občas měnit taktiku, to je úplně v pořádku. Já myslím, že skvělý trenér dělá to, že jsou schopni reagovat na systém protivníka, na vývoj zápase a tak dále a nemůžete jet prostě jenom jednu vlnu pořád. A samozřejmě opět bavíme se o tom a jsme všichni zajedno, že ten hokej je někde jinde teď, je to o agresivitě, bruslení, pohybu, nasazení a věřím, že takhle se budeme chtít prezentovat i my.
5: Vy už jste říkal, že na NHL je brzy, protože začala teprve minulý týden, už v létě jste říkal, že se tam chystáte na přelomu roku. To platí?
6: To platí. Vím, nebo máme jasnou představu v tom, že trenéři by chtěli začít svoji svoji cestu na přelomu roku v rámci mistrovství světa do 20 let. Já už tam budu o něco dříve, takže já už budu na zápasech NHL někdy od 20. nebo 19. prosince a uvidím, jak se domluvíme, jestli se připojím ke klukům na mistrovství světa, a nebo pojedu jenom svoji štaci v rámci kluků NHL, jak v New Yorku, tak potom vlastně v jiných destinacích. Máme to rozdělený, budeme to mít rozdělený. I právě proto je fajn, že nějaká ta komunikace probíhá ohledně využití Jirku Fischera, který má vlastně sám v rámci své práce skautuje vlastně hráče v nižších soutěžích, takže opět bychom tam měli další možnost komunikace a nějaký feedback vlastně na ty hráče z těch nižších lig, ať už je to univerzitní liga, nebo juniorská liga, nebo AHL.
5: Českých hokejistů v NHL ubývá. Na začátku letošní sezóny na soupiskách všech týmů bylo 21 hráčů, v loňské sezóně jich celkem nastoupilo 29, což bylo nejméně za posledních 30 let od sezóny 94-95. Čím to je? Ukazuje to, že český hokej není tak dobrý, jako byl, nebo jsou v tom nějaké jiné vlivy?
6: No, myslím si, že je to o tom, že o kombinaci těch věcí, jo, že spousta samozřejmě těch mladých kluků odchází do juniorských soutěží, odchází hodně brzo a samozřejmě my jim přejeme úspěch, my jim držíme palce, ale musí taky vědět, do jaké situace jdou. Ne všichni prostě mají to vytížení. Ve spousta juniorských soutěžích se víceméně díky cestování a díky náročnosti zápasů jenom hrajou zápasy, nemají teda tím pádem to tréninkové vytížení. Potom samozřejmě ten pokrok takový nedělají. A myslím si, že u nás trošku kritizujeme až moc ten náš rozvoj. Myslím si, že ta práce tady se dělá na velký úrovni, že opravdu ti kluci můžou, že prostě ty cesty jsou různorodé.
5: Takže jo, si jako... myslíte, že kdyby tolik hokejistů neodcházelo brzy do zámořských juniorských soutěží, tak bychom v NHL měli hráčů víc?
6: No, musí se jim dát prostor, ale u nás potom. Jo, musí to jít jedno s druhým. Musí dostat ti kluci prostor v těch dospělých soutěžích, ať už je to v Maxalize, v těch nižší lize nebo prostě v extralize ti kluci potřebují dostávat prostor, protože pak, když ho nedostanou, tak pochopitelně odchází a to je na nás a na těch týmech a na těch manažerech, a aby tohle cestou také šli. Jo? Nevím, viděli jsme, že prostě v minulosti byly nějaké pravidla, že se museli hrát hráči do určitého věku, ale ono to je hrát a hrát, jo, je to vytížení 2-3 minut, jenom aby si odškrtli fajku, to prostě nefunguje. Takže ten prostor opravdu se musí dávat. Jsou organizace, které to dělají, někteří ne, a zase to má vliv na tom tím, jo, kdo jak se nachází v tabulkách, kdo jak se, je tam ta hrozba toho sestupu pro některé týmy, ať už je to v extralize nebo v maxalize. Za mě prostě chceme dávat, jestli chceme prostě, aby jsme vychovávali kluky, taky musíme dávat na to prostor a musí si to samozřejmě zasloužit. Jo? Ten trend je prostě, že ta liga v NHL je hodně mladá, dává se jim prostor. U nás si myslím, že některý, jak jsem se zmínil, jsou týmy, které to dělají velmi dobře a jsou týmy, které by se mohly vzít příklad.
5: Když se vrátíme do tuzemského hokeje, já už jsem to říkal v úvodu, vy kromě toho, že jste generálním manažerem české hokejové reprezentace, tak jste také vedoucím sportovního úseku HC Slavia Praha, tedy týmu, který v loňské sezóně vyhrál základní část Maxaligy. Dá se opravdu tohleto dlouhodobě dávat dohromady nebo skloubit? Vy jste na začátku říkal, že to zvládnete, že reprezentační turnaje vám seberou vlastně jenom pár nedělí za sezónu, ale po těch prvních týdnech jste pořád tak optimistický, že to jde dohromady?
6: Jo, určitě to jde, je to jenom časově více náročný, no, musíte samozřejmě stíhat, máte toho hokeje nakoukanýho hodně, mnohem víc než těch předešlých letech, a to ještě samozřejmě rád a chci sledovat prostě i naše akademické týmy v rámci klubu, v rámci Slavie, takže občas to vidíte 2-3 zápasy za den, ale to je v pořádku. Šel jsem do Tyrole s tímto, že to bude časově náročný zatím mě to baví a myslím si, že to všechno k tomu patří, takže ten start samozřejmě, co se týká Slávie, se nám úplně nepovedl a my se musíme odkopnout od dna. Věřím toho, že ti kluci teď v posledních zápasech začali hrát líp a že jsme na dobré cestě, že se opět, občas se ukáže, občas samozřejmě vidíme, že není to o tom, kde začínáte tu soutěž, ale kde ji skončíte, a já věřím, že máme takovou sílu v tom kádru, že to kluci otočí a otočíme to a budeme opět hrát tam, kde si dopřejem.
5: To znamená o vítězství?
6: Samozřejmě, tak vždycky chcete hrát prostě o tu nejlepší příčku. Jo. Každý zápas chcete vyhrát, to je jasný.
5: Pardon, že do toho skáču, to je jasné. Na druhé straně, na to, abyste hráli extraligu, potřebujete kádr, potřebujete finance, ideální by byl stadion. Je Slavie v tuhle chvíli připravená na to, aby mohla hrát extraligu?
6: Tak samozřejmě u nás se to hrát nemůže na stadionu, ale jsou tam možnosti, jsou tam varianty, kde by se to případně mohlo hrát, kde by se mohla hrát baráž a tak dále. Takže
5: O2 Arena?
6: No, nechci tomu vůbec předcházet samozřejmě, ale nějaká vnitřní komunikace mezi vlastníkem naším nebo vlastníky našemi, tak musíme řešit všechny varianty a samozřejmě jsme si vědomi, jaké by byly možnosti. A já jenom chci říct, že ta baráž je strašně, strašně těžká. Myslím, že férový a sportovní by byl přímý přes postup a sestup, tak to vidíme my. A většina těch týmů samozřejmě z Maxaligy chápu nějaký postoj prostě těch týmů z extraligy, ale prostě ta férovost v tom sportu by měla být.
5: Když teď působíte v rámci celého českého hokeje, jste manažerem reprezentace, budete se snažit třeba víc lobovat za to, aby ten systém baráže se minimálně změnil na to, že by to nebyl jeden proti jednomu, ale že by tam postoupili dva týmy z Maxaligy a dva poslední týmy z extraligy?
6: Nějaké možnosti, nějaké varianty se objevují na stole v těch komunikacích. Myslím, že je jsou týmy v extralize, které samozřejmě jsou proto i pan prezident se vyjádřil v posledním nějakém vyjádření ohledně tohoto dotazu, že by byl pro přímej postup a sestup.
5: Pardon, ale to v týmy první ligy ten přímý sestup a přímý postup v zásadě odmítají, nebo ne?
6: Extraligové,
5: ano.
6: No, tak je tam ta, ano, a je tam ta hrozba, máte tam prostě manšafty, který mají obrovskou historii hokejovou a je to tam, zas na druhou stranu, jako máte jinou možnost, zavřít extraligu? Jo, zavřít ji a nechat třeba udělat, jít po nějaké možnosti nebo po nějaké variantě, tak jak je to v NHL a přidávat týmy. Jsme na to dostatečně silní, jakoby, jako republika, jako unést, já nevím, 16 třeba týmů v extralize. Je to otázka. Mně by se třeba líbilo upřímně. Já jako nejsem proti tyhle ty variantě. Pokud máte zázemí, pokud máte kvalitu, pokud máte akademický týmy, co se týká mládeže, musíte splňovat spoustu podmínek. Pokud máte finance, tak proč ne o tom uvažovat? Pak zas na druhou stranu museli byste udělat asi i nějaký přizpůsobení toho, aby ta liga byla záživná, aby byla prostě, aby nás to bavilo jako fanoušky, abyste nechodili na tým, srovnám to, když to bylo za nás a nebyl platový strop NHL, tak se chodilo na Rangers, protože měli nejslavnější jména, nejlepší hráče a měl se tam týmy z jiných měst, nebudu jači jmenovat.
5: Teď jsem právě byl zvědavý, no, kdo budete jmenovat.
6: Nebudu.
5: Škoda.
6: A měli jako čtvrtinový rozpočet než ty týmy, jo? A vlastně tím, co NHL udělala, samozřejmě ta liga je silná, mají televizní práva, je to jiný trošičku ten biznis tam a udělali skvělý kroky v tom, že ten platový strop jim dal toho, že vás baví opravdu každý zápas NHL a všechno je nesmírně vyrovnaný a každý může hrát proti každému. Takže tomu byste musel trošičku předejít, aby tohle se nedělo, že tím, že by se extraliga zavřela, tak máte tady 3-4 týmy a pak máte týmy, které jenom se tam jsou rádi, že se tam udržejí. To prostě se tomu musí předejít. Ale to je polemika.
5: Plynule jsme se vrátili k NHL. David Pastrňák do nové sezony vstoupil jako kapitán Bostonu. Je teprve šestým českým hokejistou v historii, kterému v NHL svěřili na stálo kapitánské C-čko. S tím, že mezi těmi pěti předešlými jste i vy. Vy jste byl kapitánem New Jersey. Je rozdíl být kapitánem týmu NHL a být kapitánem v českých podmínkách? Je od toho nějaké jiné očekávání v zámoří? Je toho víc nebo míň na kapitána než tady?
6: Já si nemyslím. Já myslím, že to lídrovství a ten kapitán by měl se chovat a zastávat úplně stejnou roli. Úplně. Jo? Možná tam je trošičku více mediálního toho působení toho, těch věcí mimo hokej, kde chodíte na různé setkávání nebo na různé charitativní věci v rámci NHL. Ale to vlastně v těch českých podmínkách je taky a mělo by to být součástí toho profesionalismu. Takže pro mě ne, pro mě vůbec. Jako to já ty kluci prostě lídři jsou, to mají už v sobě a jsou tak, jak jako se snažíme vychovávat hráče a dávat je do pozic třeba, aby hráli přeslovky, aby byli střelci, aby byli defenzivní, aby hráli v oslabení, tak přesně bychom se měli možno i zaměřit na to, že když v někom vidíme ten potenciál být lídrem, tak to v něm vychovávat už od mládí. Jo? A nemusí to být vždycky ten absolutně ten nejlepší hráč, to přesně to ukazuje na tom, že ten trenér ví, co v těch klukách je, v té mládeži a klobouk dolů před těma, kteří to dělají, že se umí i zaměřit už na tohle. A pro Davida obrovská čest, podsta zasloužená, je prostě lídrem toho týmu po ty herní stránce 100%. Myslím si, že vyspěl i jako hráč a jako člověk a už jsem se k tomu vyjadřoval, že hlavně, aby se nezměnil, aby to necítil žádnou tíhu toho, jenom že má najednou jiný písmeno na prsou, tak že se musí něco změnit. Oni si ho zvolili do té role, protože už dělal ty věci správně.
5: To říkáte s vědomím toho, že ta tíha na vás dopadala? Že jste s tím bojoval?
6: Nedopadala, ale možná, že člověk potom se snaží více komunikovat, víc přestane se trošičku soustředit na ten svůj výkon a tu lehkost možná na toho výkonu. Já jsem to nepociťoval, ale bylo mi řečeno, že třeba ten management
5: to pociťoval.
6: To tak viděl. Já si myslím, že upřímně, já jsem to C-čko měl krátkodobě, měl jsem ho jenom, myslím, že rok a přišel nový trenér, ten, jak jsme se volili o ty komunikaci, tak za mě to bylo trošku nešťastný, protože se mnou byla nulová komunikace. Já jsem se od novinářů doslechl před sezónou, že už nebudu kapitánem, takže za mě špatný začátek nějakého vztahu mezi náma. A potom vlastně zpětně, když možná rok, dva na to, když jsem se bavil s manažérem na tohle téma, že jsem cítil trošku křivdu, že se mě nezastal nebo že to se mnou nekomunikoval, tak mě řekl, že o tom nevěděl a že na druhou stranu v jeho očích zpětně byl rád, že trošku cítil, že mě to svazovalo víc herně a tak dále, ale já si myslím, že to bylo jenom takové nějaké jenom vysvětlení z jejich strany a jejich pohled trošku jiný než můj.
5: Říká dnešní host pořadu Na rovinu Radiožurnálu Sport, generální manažer české hokejové reprezentace, vedoucí sportovního úseku hokejové Slávie a bývalý hokejista, mimo jiné dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
6: To už je konec?
5: To už je konec.
6: Tak na rovinu, nashledanou.
5: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem. Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: A reprízu tohoto pořadu si můžete najít i v podcastových aplikacích nebo tedy v Můj rozhlas, a to je tedy rozhlasová aplikace. No a každopádně teď se blíží 10. hodina večer a s ní jsou spojené další aktuální zprávy.
0: Radiožurnál je 22 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Americké školy za poslední rok vydali zákaz skoro 12 000 knih. Plochodrážník Jan Kvěch den po triumfu na Zlaté přilbě obsadil druhé místo na Tomíčkově memoriálu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
8: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
1: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Třeba bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
9: My strongest memory of him always.
10: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru irozhlas.cz. Americké státní školy za uplynulý rok zakázaly skoro 12 000 knih. Podle agentury AP to vyplývá ze studie nevládní organizace PEN America. Organizace upozorňuje, že to je nejvyšší číslo za 5 let, tedy od doby, kdy zákazy mapuje. Knihy jsou pro školy nejčastěji sporné kvůli tématům rasismu, sexuality nebo genderové identity. Nejvíc svazků ze školních knihoven vyřazují školy na Floridě a v Texasu. Nejčastěji z nich podle PEN America mizí díla amerického spisovatele Stephena Kinga. Dál jsou mezi zakázanými knihami třeba romány Jana Érová nebo Příběh služebnice a japonské manga komiksy.
2: Sport.
1: Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce Tipsport Extraligy Kometu Brno 5-1 a posunuli se na páté místo tabulky. Motor bodoval ve všech čtyřech domácích zápasech v sezóně a po třetí vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství podílel Robert Lantoši. Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hattrick na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil v Praze na stadionu Markéta II. Za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který triumfoval v neděli na Zlaté přelbě v Pardubicích, ovládl všech pět rozjížděk a paradoxně se mu nejméně povedla až ta finálová jízda.
11: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, z 6 z 1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D2 za Hustopečemi a zdržení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za Hustopečemi. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam připojovací pruh na výjezdu z odpočívky. Vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomaluje provoz omezení u sjezdu na Barandov. Kvůli údržbě mostu je tam uzavřený pravý pruh. Vzniká kratší kolona asi na 5 minut. Ucpaný je i nájezd od Barandova. Na nehodu pozor na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Bochovem osobní auto srazilo zvěř a na místo jede policie. A na silnici 68 z Třince na Slovensko stále zdržení okolo Jablunkova. U mostu je nové omezení. Kolona začíná až za sjezdem do návsí a Jablunkova a je to asi na hodinu. Ve směru od Žiliny se zdržíte krátce kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
7: Krásný večer, je 22 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a začneme celkem netradičně, protože pilot Formule 1 Valtteri Bottas zvolil mezi dvěma velkými cenami docela netradiční způsob dopravy. Z Malajzie do Singapuru, kde ho čeká další závodní víkend, se vydal na kole. Čeká ho tak zhruba 350 kilometrů, které chce zvládnout během 3 dnů. Bottas je totiž vášnivým cyklistou a gravelovým závodům se věnuje už několik let. Tak si tak trošku ještě přidá v tréninku oproti svým soupeřům, ale snad mu to tedy nesebere síly na další velkou cenu.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Ještě nedávno patřila k nadějím českých skoků na lyžích. Dnes vyměnila kariéru profesionální sportovkyně za práci v liberecké kavárně, kde peče a vaří. Bývalá reprezentantka a olympionička z her Milano Cortina Veronika Jenčová letos v dubnu ve svých pouhých 22 letech ukončila kariéru. K tomuto kroku ji dovedla dvě vážná zranění i postupná ztráta motivace. A i o tom si s Veronikou Jenčovou otevřeně povídala Anna Skalová.
1: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport je bývalá olympionička a reprezentantka ve skocích na lyžích Veronika Jenčová. Veroniko, vítejte.
2: Děkuji a zdravím vás.
1: Vy jste v dubnu ve 22 letech ukončila závodní kariéru, což je obrovský krok, který vyžadoval určitě hodně odvahy. Čem se nejvíc váš život po tomto rozhodnutí proměnil?
2: Já jsem se bála, že se ten život otočí úplně jako na ruby. A nakonec jediný, co se opravdu změnilo, je ta práce, a to, že teďka peču, vařím, ale jinak ten život je vlastně stejný. Pro mě to nebyla tak velká změna kvůli těm dvou vážným zraněním, protože jsem měla jednu pauzu rok a půl a tu další nějakých 7-8 měsíců. Tím, že jsem cítila, že se mi ulevilo a že mě ten život baví vlastně stejně jako předtím, ale nezhoršilo se to, tak jsem si říkala, že to bylo správný, že to bylo přesně tak včas odstoupení od toho.
1: Vy jste zmínila právě ty zranění, tak jestli můžete upřesnit posluchačům, o co se vlastně jednalo.
2: První zranění jsem si přetrhla přední skřížený vaz po straní a nějak jsem si vohla lítkovou kost, prostě byly tam taky.
1: A v kolika letech se tohle už stalo?
2: Tohle bylo v 17.
1: Takže a úplně vlastně na startu kariéry téměř.
2: Ano, to se mi ještě menisky jsem se vlastně úplně rozbila, že fakt to koleno bylo celý jako vedle a stalo se to 2 měsíce před první olympiádou, kam já jsem měla stále platnou kvótu v tu dobu, takže to bylo první takový zlomený srdíčko, ale pak jako jsem si říkala, že on to bylo k něčemu, protože jsem byla hodně mladá a to nevadí, ale pak to druhý zranění vlastně mě bolelo vnitřně asi ještě o kousek víc a to byl přetržený skřížený vaz znova, vlastně ta plastika stejná a k tomu jsem se rozbila celou chrupavku. Dřív se to ani neopravovalo, protože jak se chrupavka neprokrvuje, tak se to blbě nahrazuje, ale díky bohu teďka už jak ta medicína prostě jde furt dopředu, tak ty způsoby už jsou a s mým doktorem jsme to vymysleli a spravil mi.
1: Přeci jen ukončit kariéru takhle brzo bylo asi trošku neobvyklé třeba pro okolí, pro veřejnost, tak jak na to reagovala rodina, kamarádi, trenéři anebo i fanoušci?
2: Co se týká rodiny, tak ti hlavně chtěli, ať jsem šťastná a zdravá a viděli, že v té rekonvalescenci člověk se docela trápí a při tom zranění taky. A při tom sportu tak je to tak půl na půl, kdy člověk se třeba trápí a pak zase je tam to krásný. Takže oni, když viděli, jak se to zranění stalo znova a věděli, čím jsem si prošla poprvé, tak možná i tak naznačovali a trošku doufali, že se k tomu ani vracet nebudu a už budu dělat něco jiného. A trenéři už to taky očekávali kvůli tomu, že se mnou byli celou tu dobu. A já v té rekonvalescenci už jsem začala hodně pochybovat o tom, že se necítím už psychicky naladěná na ten profi sport a na ten režim, ale bylo tam furt něco nedokončeného. A poslední skok, kdy jsem se zranila, jsem nevěděla, že je poslední a člověk se nechce rozloučit, aniž by se to nevybral. Tak jsem došla potom k závěru, po tom pochybování, že chci se vrátit na ten můstek, když to půjde, tak chci odjet na tu olympiádu, je to prostě velký sen a pak se všechno uvidí, jak ucejtím, takže moje okolí to vědělo, ale nejvíc z toho byly překvapení lidi, co asi mě zaregistrovali až na olympiádě. Já jsem se vyhýbala článkům, komentářům a všemu, ale občas to na mě tak jako vyskočilo. Lidé, kteří mě neznají, neznají celý ten příběh a neznají asi ani do hloubky úplně profi sport, tak ty z toho byli vedle a měli k tomu vlastně nejvíc poznámek.
1: Hostem odpoledního rozhovoru na radiožurnálu Sport je bývalá reprezentantka ve skocích na lyžích Veronika Jenčová, se kterou se za chvilku budeme bavit i o podmínkách skokanek v Česku.

0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s bývalou reprezentantkou ve skocích na lyžích Veronikou Jenčovou. Veroniko, ženské skoky na lyžích prošly v posledních letech velkým posunem. Jak vnímáte podmínky, které mají mladé skokanky v Česku dnes? Dokážete to třeba porovnat s mužskou reprezentací? Jde to vůbec?
1: Řekla bych, že pro holky i kluky v Česku je ta úroveň stejná. Často se i spojují soustředění dohromady. Já myslím si, že poslední 3 roky jsme to i jako ženský tým poměrně v nějakých výsledcích potahali. Pro ty mladý si myslím, že to je super, protože já když jsem šla na střední, tak nebylo normální, aby holky byly na Dukle a mohly tam bydlet a trénovat. Bylo to čistě pro kluky. A první byla Kája Indráčková, u té se to lámalo, tu tam nechali, protože měla ty svěťákový výsledky hezký a všechno. Mm-hmm. Já jsem na poslední chvíli změnila to na jako střední půjdu, takže buď to bylo, že skončím, anebo mě nechají být na Dukle. No. A díky bohu moje trenérka z klubu se za mě tam hodně rvala, i další trenéři, a nakonec jsme tam to místo dali a odteď už je normální, že holky chodí na tu Duklu, když jdou na tu střední, mm-hmm. To je super.
0: Vaše teda bývalá kolegyně, jste teď zmínila její sestru Aneška Indráčková, na Instagramu otevřela docela těžké téma, a to požadované tělesné proporce sportovkyň a i vlastně celkově psychické zdraví.
1: Je to ošemetné téma. Tam je jako škála různých věcí, co ovlivňuje ten výkon, a ta váha k tomu patří. Ale jako každý závodník máme tu výhodu v něčem jiném a ten potenciál a takový talent máme každý v jiném aspektu. I spojený třeba s genetikou, že někdo je víc svalový, někdo pro někoho je jednodušší být hubenější. Takže pokud je někdo svalový typ, tak radši ať je silnější a využije tu sílu, než aby na sílu vlastně hubnul. Ale ta váha tam byla téma a nejvíc to byl problém, když mi bylo nějakých 16, 15, 16, 17, tak v tu dobu se to řešilo hodně. Tam do nás ty trenéři rili, vážili nás třeba každý druhý den a i nás se občas prostě ponižovali a bylo to nepříjemné v tomhle. A potom já jsem měla tu první zranění, takže já jsem byla pryč z tohohle a když jsem se vrátila, tak už byli jiní trenéři a ty mnohem víc jako s náma zacházeli s respektem a bylo hodně opatrný, co se váhy týká. Takže bych řekla, že ta tendence a ten trend se zlepšuje v tom, že to už není tak moc. U nás v těch posledních 3 letech jsme vychytali jako super trenéry, kteří nás jako drželi a pomáhali a občas i přímo kontrolovali, když jsme rychle zhubli, jestli se něco neděje, jestli nepotřebujeme pomoc. A to si myslím, že je super.
0: Ještě zůstaneme u trochu ošemetného tématu. Cítila jste někdy, že se na ženské skoky dívá trošku jinak veřejnost a třeba i funkcionáři než na ty mužské?
1: Určitě to tak bylo. Často jsem se setkávala s tím, že vůbec lidi nevědí ani, že holky skáčou. A doteď to i říkají. Ale každý rok se to zlepšuje. A myslím si, že teď už se na to dívá hodně podobně, protože i ta výkonnost celkově holek a ženského skoku na lyžích se strašně zlepšila. A každý rok se posouvá nějaký milník. Kdy se začal skákat na mamutích můstcích a teďka i v té planince na mamutím, což je jako obraný jako největší můstek na světě. A ty holky to zvládly jako skvěle, úplně bravurně. A myslím si, že to je to, díky čemu se na to už dívají lidé.

0: Stále posloucháte odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport s bývalou olympioničkou Veronikou Jenčovou. Veroniko, vy jste kvůli zranění neodcestovala na olympiádu do Pekingu v roce 2022, ale letos už jste odcestovala s českou reprezentací. Byl to pro vás ten milník, po kterém jste si řekla, jo, teď už skončit můžu? Nebo to v tom vlastně ani nehrálo roli?
1: Asi to nebylo úplně takhle vědomně. Ale nevědomě to tam trochu bylo. Já už před první olympiádou, kde jsem měla do Pekingu, tak jsem hodně koukala v tom rozmezí do té Itálie. Že jsem chtěla vlastně stihnout se dostat do takové formy za tu dobu, za těch pár let, abych měla ten výsledek, který mě fakt tak zahřeje u srdce. A potom bych se ráda asi i vrhla na něco jiného. Vždycky tam bylo, že jsem spíš chtěla stihnout být co nejlepší a pak se vrhnout na něco dalšího potom naplnění. A ty zranění to trošku poupravily, to vnímání toho, co je úspěch. Už jsem vlastně po téhle olympiádě v Itálii cítila to, že to nejvíce, co já jsem potřebovala, bylo být vnímaná asi s respektem, že nejsem jenom nějaká křehká holčička, o kterou jsem musela starat, ale že jsem si vlastně v obě sezóny, kde jsem se vrátila po zranění, vybojovala. Hodně lidí to podceňovalo a vůbec tomu nevěřilo ani, že se vrátím na ten můstek po druhý. Po prvý už vůbec ne, že budu na tom mistrovství světa juniorů pátá, tak to já jsem měla top 30 jako nějaký cíl. Takže potom jsem to užila já a to mě hrozně naplnilo. A jak jsem se vrátila znova, tak jsem věděla, že tak jo, ten sport je krásný, hrozně mi to pomohlo, protože dřív jsem fakt trpěla hrozně jako sociální úzkostí a do školy jsem nesnášela chodit. A ten sport mě hrozně obouchal a i mi dával únik. Teď už jsem se tak psychicky posunula, že já ten svůj život mám hrozně ráda a ten únik nepotřebuju. Nějaký měsíc, dva po olympiádě jsem si říkala, tohle bylo jako úžasný. Ale nechci se do toho vrhnout znova.
0: Na vašem Instagramu se dělíte o vaší novou náplň, což je pečení a vaření, především teda to pečení. Tak jak vypadá teď váš běžný den, nebo co vás nejvíc baví?
1: Můj běžný den vypadá tak, že stávám strašně brzo. To je ta nejhorší část toho. Jedu do kavárny do Liberce a mezi tím tam vařím takový brančový jídla, snídaně a potom před prací a po prací peču. A to mě baví, když jsem byla na základce, teď jsem se tomu věnovala dost, i jsem se tím převydělávala. Pak jsem to nechala být, protože sport, dieta, všechno, tak jsem úplně to nebylo moje hobby a teď jsem se k tomu vrátila. Mě to baví, ale není to ještě to, u čeho bych chtěla nějak celoživotně zůstat.
0: Já vám přeju do nové kariéry hrozně moc štěstí a ať vám nadále zůstane i ta láska ke sportu. Na Radiožurnálu Sport jste poslouchali odpolední rozhovor s bývalou skokankou na lyžích Veronikou Jenčovou. Anna Skalová, Radiožurnál.

0: zprávy a Dagmar Mudrová. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem. Jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce poslanec nejel podle předpisů a dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedli to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhli ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o ruku 15-letý mladík potom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Sport. Plochodráhař Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Den po vítězství na Zlaté přilbě tak třetí triumf v memoriálu za sebou nepřidal. Kvěch vyhrál všech pět jízd základní části. Ve finále ho ale porazil Lotyš Andžej Slebeděc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D35 u Mladče a překážka na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice pozor na čerstvou nehodu u sjezdu na Mladeč. Na kilometru 245 osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. Na D1 z Brna do Prahy jste hlásili překážku v omezení před mostem Šmejkalka. Na kilometru 24,5 nepojízdné auto v zálivu. V pravém pruhu ale stojí policie a provoz zpomaluje.
3: Je to tam zúžený do jednoho pruhu a projíždí se tam pomalu. Kamiony zastavují auta, jsou schopný projet kolem 20 km/h.
2: Na D2 z Bratislavy do Brna čekejte překážku za Hustopečemi. V nájezdu z odpočívky na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam připojovací průcha, vozidla tak vyjíždějí přímo do pravého pruhu. Na nehodu pozor na silnici 14 z Ústí nad Orlicí do Vamberka. Na průtahu Lipchavami havarovala dodávka, čekejte omezení. A nehodu máme hlášenou i na silnici 11 z Vamberku do Kostelce nad Orlicí, opatrně u odbočky do Doudleb nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Překážkáři Linda Bodková a Michal Rada po zúžení nominací nadále aspirují na ocenění pro evropskou vycházející hvězdu letošního roku. V kategorii Rising Star oba uspěli v hlasování fanoušků, novinářů, zástupců členských federací a odborníků evropské atletiky a postoupili každý mezi trojici finalistů. Nominace zveřejnila evropská atletika. Bodková má konkurentky v bulharské trojskokance Viktorii Angelovové a slovenské osmistovkařce Živě Remicové. Radovými soupeři jsou zase italský dálkař Daniele Inzoli a britský výškař Samuel James. Slavnostní ceremoniál s předáváním cen se uskuteční 24. října v Lausanne.

0: Je 22 hodin a 41 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a nás teď čeká poslední sportovní přehled za tem 5. října a začneme ho hokejem, protože hráči Českých Budějovic porazili v Tip Sport Extralize Kometu Brno 5-1. Další výsledky přidáme ve sportovním přehledu, který připravila Anna Skalová. Hezký večer.
1: Hezký večer. Ruský hokejista Alexandr Ovečkin hraje svoji poslední sezonu v NHL. Oznámil to spoluhráčům v kabině. Video sdílel jeho tým Washington Capitals na sociálních sítích.
2: Ovečkinovi je 41 let a od dubna mu patří titul nejlepšího střelce historie NHL. Aktuálně má Ovečkin na kontě 929 gólů v základní části. Všechny branky střelil a všechna utkání odehrál v prestižní zámořské soutěži v jednom týmu. Ve Washingtonu nastupuje Ovečkin od roku 2005, později se stal kapitánem a v roce 2018 z Capitals ovládl Stanley Cup. Ovečkin se rozhodl společně s rodinou, že současná sezóna NHL, jeho celkově 22., bude tou poslední. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Hokejistům Floridy bude znovu delší dobu chybět kapitán Alexander Barkov. Podle médií si kvůli zranění levé nohy nezahraje 10 týdnů až 3 měsíce. Panthers délku absence zatím nepotvrdili. Finský útočník přitom vynechal celou minulou sezonu kvůli přetrženým vazům v pravém kolenu a po návratu stihl v NHL odehrát jen 2 zápasy.
0: Čeští fotbalisté si v londýnském Wembley zatrénovali před posledním utkáním aktuálního programu Ligy národů. V úterý večer zabojují o první body v elitní skupině soutěže proti domácí Anglii. Čechům budou chybět zranění Chaloupek s Červem. Naopak obránce Vladimír Coufal by po 2zápasové absenci zaviněné problémy s kolenem měl být připravený nastoupit.
3: To byl takový jakoby cíl. Chtěl jsem už vlastně hrát ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít úplně do nějakého nutného risku. Po zápase s Chorvatskem jsem dostal injekci do kolena plazmu a zlepšovalo se to každý den a jsem udělal další plnohodnotný trénink a tohle Anglie ve Wembley a všichni, kdo mě trošku znají, tak ví, že já jsem schopný jít do velkého risku s tady tímhle a buď se to povede nebo ne.
0: Utkání českých fotbalistů v Anglii začne zítra ve 20 hodin a 45 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil insolvenční řízení s tamním fotbalovým klubem Dynamo. Bývalý prvoligový celek podle návrhu věřitelů dluží zhruba 850 tisíc korun.
4: Českobudějovické Dynamo aktuálně hraje třetí nejvyšší soutěž na profesionální druhou ligu, totiž nedostalo od domácí fotbalové asociace licenci. Klub od loňska vlastní Doroty Neka Edeová. Závazky ale vznikly ještě předtím, než nigerijská podnikatelka tým koupila. Dynamo podle insolvenčního návrhu dluží za gastronomické a grafické služby. Skoro 600 tisíc korun by pak mělo vyplatit svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. František Typovský, Radiožurnál.
1: Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hetrik na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil v Praze na stadionu Markéta II. Za Lotyšem Labedjevem. Český jezdec ovládl všech 5 rozjížděk a paradoxně se mu nejméně povedla až finálová jízda.
5: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala. Z 6:1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal Krajana Munára 2-1 na sety.
1: A český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour desky. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří také na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm může kvůli věku závodit naposledy.
6: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokou nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% myslím, že tam závodit nebudu. Tour desky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
1: Tour desky se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Léru a vyvrcholí tradičním výjezdem na sjezdovku Alpe Šermic.
0: Sportovní přehled připravila Anna Skalová. Moc děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bude jim 80 let, ale paměť mají stále dobrou. Hokejisté Vladimír Bednář a Bohuslav Emmerman se znovu setkali na lánech na Kladensku v hokejové síni slávy. A vzpomínali mimo jiné třeba na to, co se dělo mimo let. Začíná Bohuslav Emmerman a natáčel s ním František Kuna.
1: Nemusíte se trochu krotit, když jste pak vystoupil z té hokejové šatny mezi lidi?
2: No ani ne, tak já jsem byl totiž takový babič, takže já jsem bavil v šatně i mimo šatnu, takže já jsem se nekrotil vůbec, no. Takže bylo to o mě známý a všichni mi brali takový, jaký jsem byl.
1: Takže jste jako třeba někomu nalili, já nevím, vodu do bruslí, nebo to se dělalo v hokejové šatně nějaké blbosti?
2: Ne, třeba Láďa Bednář vám může potvrdit, my jsme mývali letní přípravu v Plzni na fotbaláku na Viktorce, no a měli jsme tam šatnu a tam měla dřevěnou podlahu. A on chodil strašně pozdě na tréninky, no a my jsme mu hřebíkama přibyli tretry, maratonky do podlahy a on přiběh a nemohl vzít a přišel pozdě a dostal pokutu. To byly takový žertíky, no.
1: Tak já si ho sem zavolám.
2: Jo, tak si jo. To bude pamatovat.
1: Děkuju. Ne, dobře, já rovnou začnu, protože tady je Bohuslav Emmerman, ze kterého jsem se pokoušel vydolovat to, jaký byl vtipálek. A oni vám prý přibili tretry k dřevěné podlaze v Plzni na tréninku. Jak to bylo?
3: Já už asi nepamatuju, že by takhle nějak, že to bylo, ale jsou tam takovýhle nějaký příhody, které jsme tam byli, tak si můžeme omlouvat právě, protože my jsme de facto začali v 10 letech spolu a vidíte jsme dodnes. On bydlel u nás, rozumím, my jsme byli spolu, on byl v Bokově, prostě na vojně jsme byli spolu, takže tu ty příhody, jo, tak on ještě to nevyprávěl to, jak jsem to rádio stlumili, neříkal to.
1: Ne.
3: Ne, jsme byli na vojně, jsme byli spali, jsme polení, to rádio na plný pecky, jo, a přišel on a on to rádio slumil a já jsem se probudil. To bylo pro něho zajímavý, ale zase...
2: Protože jsem bažil, tak jsem musel mlčet. Zase na plný pecky. Volk spal a my nemohli spát. Jo.
1: Bohuslav Emmerman tady pro potřeby posluchače kroutí zápěstím, tak jak se slumuje a zesiluje rádio. Bylo ještě něco?
3: A ještě bylo, ještě jeho, jako víte, že on byl rychlej, strašně rychlej na bruslí. A on byl rychlej i v normálním životě, jako jo. Rychlej byl konkrétně v jídlu. A když přines nám jídlo a dřív byly, že ty vidlička a muž byly zabalený v brousku, tak než jsme si to očistili tuto, tak on měl půlku obědu v sobě. On je prostě absolutně nejrychlejší ve všem.
0: To byl Vladimír Bednář, před ním ještě Bohuslav Emmerman. Na pravidelném setkání bývalých i současných sportovců v hokejové síni v Lánech na Kladensku natáčel reportér František Kuna.

0: Šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý v formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té páté olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, zdravíme vás, Desítka Pavla Horváta je tady. Reprezentační stále ještě, přece jenom to volno mají ligové týmy až do toho nadcházejícího víkendu. Pavel Horvát je to opět.
2: Dobrý den.
1: A vítám i dalšího Pavla Tilšara, krásný den.
3: Dobrý den.
1: Protože Lukáš Michalík, který tu bývá běžně, má samozřejmě své reprezentační povinnosti.
2: Prostě, no.
1: No a zítra ho čeká vystoupení ve Wembley, tak tam samozřejmě koncertovala spousta kapel a zítra tam bude koncertovat vedle Karla Schamberga a taky česká reprezentace.
2: To je krásný, takhle, když to popíšeš, člověče.
1: No. Proč to říkám, ty jsi tam byl nebo ne někdy jako fanoušek? Tam totiž podle mě jsou ty bary a nad spousty z nich je třeba fotka kapely, která tam hrála. Takže ty můžeš si koupit pivo k Beatles nebo jako k někomu, kdo tam byl. Já jsem na jednou byl a pamatuju si, že jsem si to kupoval tehdy u Queenu. No.
2: Tak já myslím, že našich kolegů se tohle bohužel pro ně netýká. Ne?
1: No. Ale Pavle, vlastně, když jsme načali takovéhle téma a i Pavel Tilšar z hudební rodiny, tak můžeš možná rozradit takovou třešničku, kterou jsi přichystal na tu svou desítkovou tortu ve čtvrtek, koho si pozval.
2: To třešnička, tak já si myslím, že je to nečekaný a já jsem nečekal, že to pozvání přijme, protože jsem mu to jen tak nadhodil. Měl by přijít Petr Janda.
1: Moje reakce byla, jo, ten, co má tituly se slaví.
2: No, tak to není ten Petr Janda, je to ten Petr Janda, který celkem solidně válí už asi 60 let na kytaru a je to frontman skupiny Olympic.
3: A přinese si kytaru sebou.
2: O tom jsme se nebavili, vidíš, to je dobrý nápad. Můžu ho poprosit, nevím, jak bychom to tady zvládli zvukově, ale vím, že Petr je schopný hodně věcí.
3: Já si myslím, že bychom to zvukově určitě zvládli, takže vy jste si spolu zaspívali jednou, ne?
2: No, nejednou.
1: Tak bude tady s námi prostě ve čtvrtek legendární frontman kapely Olympic Petr Janda u Pavla Horváta ve fotbalovém povídání. Máte se na co těšit, ale věřím, že to i teď začínající desítce o fotbalové reprezentaci.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: No trošku paradoxně začneme úplnou aktualitou, kterou tedy je, že útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Když se vyhlašovaly ty soutěže krásy, tak nevím, jak to je dodnes. Dneska ale byly, že jo, dvě, jeden čas, nějak si ty agentury, které to pořádali, úplně nekamarádili. Tady to je vlastně novinářská anketa, není to fotbalista roku, je to anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu a Patrik Šik vyhrál po druhé v kariéře. Co na to říkáš?
2: No, že mu gratulujeme, no, nebo já mu gratuluju, já už jsem to tady několikrát říkal, že já úplně nejsem příznivec těch individuálních cen ve fotbale, ale Patrik Šik prostě jednoznačně patřil a patří k našim nejlepším hráčům, takže ta volba je celkem logická.
3: On se vlastně vyhlašuje podzimní vítěz téhle ankety a pak ten celkový na podzim to vyhrál tu první část Pavel Šulc a pak se trochu přibrzdil, řekněme, v té jarní části vinou nějakého zranění a Patrik Šik pokračoval ve svých dobrých výkonech, takže je to, myslím, vítězství zasloužené.
1: Ne, tak Pavel Horvát říkal, že tomu moc nedá. Myslím, že spousta fotbalistů to takhle má, ale na druhou stranu, když Patrik Šik dával jeden z těch vlastně posledních rozhovorů, tak tam trošku s lehkou ironií v hlase si myslím zmiňoval to, že mu nějakých spoustu gólů nestačilo nějaké té poslední anketě na prvenství, že skončil,
2: jo, tak,
1: někde.
2: Takhle oni samozřejmě a obzvlášť ty útočníci, to nemyslím jako ve zlým, tak tohle to celkem prožívají a prožívali, protože prostě ty góly dáváš, je v tom určitý podíl nějakého jako egoismu a oni zase na druhou stranu bez tohohle pocitu toho, jako že chtějí dávat ty góly a že chtějí být ty nejlepší, tak by vlastně nemohli být ty nejlepší, takže je to celkem logické. Ale každý hráč si myslím, že to cítí jinak a zase je ten pocit toho, že je to týmový úspěch, si myslím, že má většina těch hráčů.
3: No to, co jsi zmiňoval, Honzo, to byla věta z vyhlašování fotbalisty roku, právě z toho posledního, kde Patrik Šik zmiňoval snad to, že mu nestačilo ani XY bundesligových gólů, že vlastně lepší než on byl jenom Harry Kane a tím jako naznačoval, že podívejte se, jak jsem vlastně já dobrý. Ale jak říkal Pavel Horvát, tak útočníci to asi takhle mají a musí mít, protože prostě na nich stojí jako obrovská zodpovědnost a musí mít to sebevědomí, aby dokázali dávat tolik gólu.
1: No a když se dostaneme k tomu srazu, tak on tam chybí a chyběl českému národňáku v tom posledním utkání, protože připomínám, že ve čtvrtek jsme mluvili o prohře Česka s Anglií, minulý pondělek jsme mluvili o prohře s Chorvatskem a teď je to tedy o prohře s Španělskem 1-3. Chyběl tam Patrik Schick, Dennyovu mužstvu?
2: To je jako čistá spekulace. Teď se, nechci říct, že...
1: Nebo tvůj názor, víš, jako jestli bys to tam...
2: Jako nedovedu si to představit. Je to jiný styl hry. Adam Hložek ukazuje, že jeho místo je na hrotu, že to není ani po tom střídání na Derryho, teď předběhnu trošku, si myslím, že už nebyl tak jako dobrý, byť nahrál na ten gól a ta spolupráce asi by mohla být zajímavá, ale do téhle doby mě ukazuje Adam Hložek, že na tom hrotu se cítí malinko líp než kdekoliv jinde, jestli ze strany nebo jako ten druhý útočník, tak mně se líbil víc, když byl ten hrotový útočník. Samozřejmě Patrik Schick prostě teď to říkal tady Pavel, že prostě dal vlastně nejvíc gólů za Harry Kaneem, takže logicky prostě asi by tam nějaký místo měl, ale zase jedno přísloví, že nikdo není nenahraditelný, prostě my se s tím musíme smířit a samozřejmě tyhle ty konfrontace, takový nebo ty konfrontační otázky asi budou stále jako se objevovat, ale myslím si, že budou ubejvat, pokud ty kluci na hrotu budou dobrý. No.
3: Adam Hložek si myslím, že hraje taky velmi dobře na pozici hrotového útočníka, je velmi silný zády k brance a co ukázal třeba v zápase s Chorvatskem, jak si prostě odstavil tělem v té rychlosti Guardiola, slavného stopera z Manchesteru City, tak si nejsem úplně jistý, jestli by tohle Patrik Schick zkrátka v téhle té situaci konkrétní udělal, ale zase měl jiné přednosti.
2: Jo, určitě, tak on to udělal víckrát, Adam Hložek i v zápase s Anglií to bylo, že vlastně jsem až zíral, že ty obránci mu vlastně nestačí a zase trošku se bojím, že tyhle ty srazy samozřejmě s těma těžkýma soupeřema. Já jsem mluvil třeba o Radostovi vlastně v tom zápase, když nastoupil Ferenu v tom druhém, tak jsem si říkal, tyjo, ten se ukázal, to je okamžitě, že prostě v zimě půjde pryč. Jo? A teď, když takhle nad tím přemýšlím, tak Adam Hložek byť jako nedal gól, tak vlastně má dvě asistence, jestli se nepletu, a jsou prostě zajímavější adresy, než je jeho současný tým. Hmm.
1: No možná se ukázal i třeba střelec toho jediného gólu v Ovědu, který teoreticky měl v určitou fázi kariéry nedávno těžší situaci než aktuální. Jiří Sláma totiž opravdu po změně stran podpořil ten český zlepšený výkon a můžeme si poslechnout, co říkal ostatně po té porážce se Španělskem ve třetím vystoupení v letní Lize národů. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Tak Jiří Sláma, téma týdne, tady jeho hlas.
4: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jakože bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
1: Ladislav Kuna, dvakrát Zdeněk Nehoda, Ivo Knoflíček a Luboš Kubík, Václav Němeček, Jaroslav Plašil a teď Jiří Sláma. To je výčet střelců Česka nebo Československa ve Španělsku. Nemyslím proti Španělsku, ale ve Španělsku proti La Roche. Docela slušná jména, teď si tam zařadil Jiří Sláma, ale ta akce, která byla tak jako nádherně to zakončil a byla celá povedená, Pavle.
2: No znova, samozřejmě tam souboj na Derryho, jako vyhraný. No a Adam Hložek k tomu, co jsme se tady bavili, k té síle, k té rychlosti přidal i cit, protože to byla krásně načasovaná přihrávka vlastně Jirkovi Slámovi, který tak jako ty leváci prostě to umějí, tak tou křižnou střelou Raja neměl šanci podle mě jako tohle to chytit, protože to bylo vlastně, jak se říká, za ty háčky, byť to bylo z úhlu, tak mu nedal žádnou šanci a hezky se na to kouká, tyhle příběhy prostě jsou super, vlastně můžeme jako zhodnotit už jeho nominaci, která byla jako dodatečná v podstatě, protože Matěj Rineš třeba prostě je zraněný. Myslím si, že by tam asi byl i Urásek před ním. První sraz jsem si říkal, že je to takový opatrný, ale logicky prostě jeho největší zápas byl v pohárové Evropě za Jablonec nebo za Sigmu, tuším.
1: Za Sigmu proti Mouči.
2: Jo, a to úplně nejsou žádný extra zkušenosti, no ale každý zápas je lepší a teďka, kdybychom se dostali k jeho soubojům s Jamalem, no tak úplně tam nepropad prostě. No.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Jiří Sláma tedy odehrál jeden z prvních duelů za reprezentační Ačko proti Španělsku venku a měli bychom se teď slyšet s mužem, který svůj druhý reprezentační start připsal proti Španělsku doma. Je to Petr Jiráček, slyšíme se, Petře?
5: Ano, ahoj, zdravím vás, kluci, ahoj.
2: Peťo, dobrý den. Prosím tě, jsme se určitě bavili o tom, že se zeptáme na nějaké věci, ale teďka, když se bavíme o Jirkovi Slámovi, tak jaký to bylo v reprezentaci, když jsi šel prvně s tím nároďákem a jaký to bylo, když jsi dal první reprezentační gól, protože bohužel proti mně si jich dal daleko víc.
5: Tak samozřejmě, jestli si vzpomínám, tak svůj první teda snad ve Skotsku, jestli jsem naskočil úplně poprvý. A vím, že vlastně jak jsem přijel na sraz, tak tenkrát trenér Bílek mi to řekl už v pondělí, takže já jsem se nevyspal až do soboty, takže jsem nad tím furt důmal a čekal mě, nevěděl jsem vůbec absolutně, co od toho čekat. A jako dopadlo to jak tak dobře, protože tenhle zápas, byť teďko trošku vyčítanou penaltou Rézy, jsme zvládli a ten bod nám nakonec stačil k tomu, aby jsme se dostali do té baráže.
1: No a ten gól, který zmiňoval Pavel Horváth, první Petra Jiráčka v repredresu, byl doprovázen slavným tím komentářem Jaromíra Bosáka, pojď synu, to bylo v Černé hoře při té baráži, nakonec úspěšné o euro. Ale my jsme zmiňovali to Španělsko, tak pojďme rovnou na to, protože jak Španělsko, tak Barcelona, to jsou týmy, proti kterým hrál Petr Jiráček a proti Barse společně s Pavlem Horváthem, veď Pavle?
2: No tak zase myslím si, že to je hodně, hodně podobný. Samozřejmě Petr Jiráček byl mladší v tu dobu, nicméně jaký jsou ty pocity, když nastoupíš proti Barceloně, tak to si jako pamatuju i já, že jsem měl otevřenou pusu a potřebovali jsme žvejkačky, no a pak nastoupíš proti španělskému nároďáku.
5: Jo, tak samozřejmě jako ty pocity byly skvělý, jako, ale tak jako u mě to bylo úplně extrém, ty už si nějaký zápasy jako v té kariéře předtím odehrál, takže jsi malinko věděl, do čeho jdeš, ale já do té doby měl snad možná zápas jako finále MOL Cupu, pro mě bylo jako největší. Takže samozřejmě, když jsme potom stáli v tom tunelu, tak nebylo mi úplně příjemně. A vlastně, když se vrátím k tomu, že jsme si volali ráno a nějakým způsobem jsme tohle téma nakousli, tak teď jsem si zapnul tady YouTube a pro jistotu jsem se na to ještě podíval. Na ten první poločas, když jsme hráli tady doma s tím Španělskem a napočítal jsem si 6x tu balonu, takže jestli to bylo 6x nebo 12x, možná to celý zápas, tím Španělskem, tak si myslím, že na té Barceloně to bylo tak 10x.
2: No tak to si myslím, že jsi byl v lepším průměru.
1: Jenom mě napadá, já koukám tady na ty zápasy, které jste společně hráli proti Barceloně u nich a vlastně Petr Jiráček proti Španělsku doma tehdy v roce 2011 v kvaldě o mistrovství Evropy. Brzké góly. Mata dal tehdy za Španěly gól v Praze v 6. minutě, vy jste tehdy na Barce dostali v 10. od Iniesty, ten druhý až v 82. Ostatně, Pavle, dneska ti to připomenu ještě v živé desíce v Šeříkovce. A teď to bylo vlastně někdy v 6. minutě, kdy Jamal dal gol, tak si říkám, pánové, že asi vás na to připravovali, rychle inkasujete, hlavně se pak z toho nepo, ne? Nebo no. Já jsem původní otázku měl, jak se tomu vyvarovat, ale evidentně.
2: Tak já dám Peťovi čas na rozmyšlenou, já si uvědomu fakt jako, já nevím, ve 3., ve 4. minutě na Barceloně měla Barcelona prostě 3 zakončení, ale takový, že to bylo ve vápně jako jasný šance a musím říct, že jsem si fakt říkal, že dostaneme prostě 15 gólů, že to není možný, že jsem se s ničím takovýmhle ještě nepotkal, nevím, jak to viděl Péťa.
5: No já to vidím úplně stejně, jako samozřejmě já jsem byl bledej jak bledule, jako, takže nebylo mi vůbec příjemně, měl jsem asi podobné myšlenky jako ty, ale trochu se posypul vlastně s tím Španělskem, kdy jsme dostali ten úvodní gól. Já si tenkrát vzpomínám, že vlastně trenér mě celou dobu nebo celý ten týden před tím zápasem připravoval na Xaviho, že si ho mám všímat, takže když jakmile bude mít míč v naší polovině, že mám být blízko u něj, aby právě nedal takovouhle přihrávku. A nevím, koliká to byla minuta, asi 6. nebo jak jste říkal, 5. A on koukal do VIPky a dal průnikovku vlastně tenkrát na Matu a Španělsko šlo do vedení, takže jako absolutně prostě úplně odstřelená kvalita, vůbec jsem to nečekal a bylo to tam.
2: Já si myslím, takhle pro nás je velkou výhodou, že takhle jsme nekoukali jediný, že takhle koukalo spoustu protihráčů Španělů nebo hráčů Barcelony, takže tak.
3: Myslím, že koukali i současní čeští reprezentanti, někteří, kteří nastoupili třeba proti Španělsku úplně poprvé za národní tým nebo úplně poprvé oblékli reprezentační dres. Petr Jiráček s námi na Radiožurnálu Sport v desítce, Pavla Horváta i ode mě. Dobrý den, jak se vám líbila střední záloha, tvořená Romanem Mackem a Alexem Králem v porovnání třeba s tím, jak se Češi prezentovali proti Chorvatům, proti Anglii, kde byli ve středu zálohy Michal Sadílek s Lukášem Červem?
5: No, tak mě se ten, viděl jsem teda pouze jenom ten první poločas a tam musím říct, že kluci se mi líbili, že to opravdu odpracovali, byť samozřejmě nebyli tolik na balonu, což se asi tomhle zápase čekalo, ale po těch ziskách nějakým způsobem se snažili hrát konstruktivně a nebylo to jenom takový to bezový nakopávání dopředu, takže asi takhle v rychlosti.
2: Já souhlasím, jenom samozřejmě je otázkou, že teď... Já souhlasím, jenom samozřejmě je otázkou, že teďka hrajeme proti těm silným soupeřům a v úvozu.

0: slabšíma soupeřema a budeme my v úvozovkách ten favorit, tak kdo bude v té naší záloze jakoby konstruktivní?
1: Já v tomhle s tebou souhlasím, protože přesně asi proti těm papírově slabším soupeřům teprve se nějakým způsobem projeví ten nový herní styl, který se snaží hrát nový trenér, takže mě právě budou spíš zajímat tyhle zápasy, kdy opravdu budeme papírově silnější, na tom hřišti bychom měli být dominantnější a uvidíme, co tenhle styl nám napoví potom do budoucna.
2: Můžeme si jenom pustit krátce Romana Macka, co říkal on po tom velkém utkání ve Španělsku.
3: Tak samozřejmě třetí porážka, ale podívejme se, proti jakým soupeřům hrajeme, takže myslím si, že není potřeba se bavit o náladě, je potřeba mluvit o tom, jaká je nastolená cesta, kam míříme, kam mířit chceme, a to je, myslím si, během tohle srazu to nejdůležitější.
2: Vesíce Pavla Horváta je pochopitelně tady s námi titulární osobnost pořadu a taky ve spojení Petr Jiráček. Oba hráli proti Barse, Petr Jiráček před 15 lety proti elitní španělské Tikitace. A moje otázka zní, jestli jste nějak vypozorovali, nebo jste se nad tím někdy zamýšleli, jak to prostě dělají, jakože mají tak rychlý ten kombinační styl, který jako je těžko konkurovatelný, že prostě to opakují teď posledních možná 20 let, protože předtím to třeba nebylo takové, jo, ale...
0: No já řeknu jedno slovo, je to kvalita, no. Kvalita fotbalu, jo, já samozřejmě...
2: A to mají od malička, jo, nějak, jako, když se narodí, víš, že jsou jako...
0: Že
2: jejich syn bude lepší než naši synové.
0: Já jsem to, se může stát, že to nebude tvůj syn, ale bude to nižší jiný syn, to je jedno. Já chci říct to, že jednoduchý fotbal je, že zpracuješ balón a nahraješ někomu ve svým tričku. To je ten jednoduchý fotbal. A myslím si, že Španělé to povyšujou na to, že nahrajou někomu v tom samém tričku, ale tak, aby mu to nikdo jiný nemohl vzít. Jo, jestli to je takhle jednoduše pochopit, že jo, my si třeba nahrajeme, ale ta pozice prostě toho spoluhráče není tak jednoduchá, nebo není tak výhodná, jak by mohla být. No. Co na to, Péťa?
1: Ne, jako já zase jako s tebou souhlasím samozřejmě, oni tady ty mikrodetaily, oni na to prostě extrémně dbají, jako tu přihrávku si opravdu dají do té strany, do které potřebujou, a tím vlastně oni udělají tu pozici pro toho spoluhráče mnohem jednodušší než třeba v našem týmu, takže jako já s tím souhlasím a je hodně těžší se prostě na ten balon dostat, vůbec nějakým způsobem ho vybojovat. A to pak zase přejdu na další věc, že když oni náhodou se jim stane, že pokazí nebo nějakým způsobem jim něco nevyjde, tak ta vlastně to chování po té ztrátě balonu je úplně úžasný a oni během pár vteřin dokáže ten balon vybojovat zpátky a znovu tu hru sklidnit a hrát co oni potřebují.
0: Já jsem rád teď, že už si na té trenerské dráze, že už ty mikrodetaily prostě takhle používáš a implementuješ do té své řeči.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Já bych souhlasil s tím, co zmiňoval Pavel Horvát, že zkrátka oni se nedají přihrávku Španělé jen tak, ale dají si takovou přihrávku, aby opravdu toho svého spoluhráče zvýhodnili. Souvisí s tím samozřejmě i to, že když už se dostanou do nějaké svízelné situace, tak zkrátka mají takovou kvalitu, že individuálně z toho dokáží vyjet. A řekl bych, že prostě takový fotbal, který sledujeme jak u španělského výběru, tak u Barcelony, je prostě vštěpovaný od malička a ta práce s balonem je úplný základ.
2: Můžeme si poslechnout muže, který to taky trošku ovlivnil, že Španělé hrají tak dobře, jako teď hrají, a je to trenér české reprezentace Santi Denia.
6: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
2: Takhle zněl Santi Denia, nový trenér českého nároďáku, pod kterým tedy ale Češi mají zatím bilanci 3 zápasů, 3 proher. Pavle, přece jenom taky můžeme mluvit v kontextu toho, že to prostě jako není úspěšný vstup do nové éry. Jsou to prohry?
0: No tak tady si myslím, že to není úplně jako o trenérovi ty prohry. Prostě Roman Macek to řekl, já si myslím, že v tuhle chvíli by bylo krátkozraký koukat na to, že si prohrál 3 zápasy, protože si hrál proti fakt silným soupeřům. Můžeme s odstupem času říct, že trošku nás může mrzet, že jsme Chorvaty nepotrápili víc, i vzhledem k té 7 od Anglie, ale furt si myslím, že to byla velká kvalita proti nám a ten zápas samozřejmě mohl dopadnout líp, ale musíme si přiznat, že ani na Anglii, ani na Španělsko jsme v tuhle chvíli neměli, ale souhlasím s trenérem, že

0: Já tady nebudu říkat, že jsme hrdí a že si toho vážíme, protože by to mělo být automatický, kluci odehráli dobrý části těch zápasů a na tom se prostě dá stavět.
1: A na Petra Jiráčka svěřuje otázka, jestli někdy nepřemýšlel nad tím, že prostě ta veřejnost za jeho času byla na nároďák třeba přísnější, protože s Italy jste doma v roce 2013 v Kvaldě o mistrovství světa v Brazílii remizovali, neprohráli a myslím si, že stejně jste schytávali dost a dost. Jak to vnímáte teď, jako nechci, abyste tady jako si nějak stěžoval na minulost, ale prostě to, že se třeba prohrává a nějakým způsobem se to třeba jinak vnímá než za vaší éry?
2: No, tak za naší éry samozřejmě byl jsem v tom centru toho dění, tak mi to přišlo někdy kolikrát malinko přitažení za uši, že kolikrát ty zápasy si nemyslím, že byly tak špatný, jak je potom veřejnost nebo vlastně ty média vnímaly, ale to bych řekl jako, že tak jde nějak do té naší české povahy, že kolikrát ty zápasy jsou stejný, ale ten pohled prostě na ten zápas je malinko jiný. Teď on zase samozřejmě přišel nový impuls, nová hra, jako de facto takhle se snaží hrát všichni na světě a my nějakým způsobem jsme to začali praktikovat teď a pijeme na to ódu, takže já si myslím, že tohle by měla být automatika, ale vrátím se k tomu, že opravdu toho času pro toho trenera nebylo hodně a myslím si, že jestli nastavili takovouhle cestu a budou se jí držet, že si myslím, že by to mohlo nést úspěch. Samozřejmě uvidíme, jak jsme se bavili před chvíli s těma papírově slabšíma soupeřema, ale věřím toho, že nějakým způsobem se to potom na tom nároďáku odrazí a že i ta veřejnost na ten nároďák, potom na ty kluky, kteří tam prostě se sjedou a reprezentovat chtějí a v těch srazech to jasně ukázali, takže že to nějakým způsobem ocení a že IT výsledky potom přijdou.
1: Říká Petr Jiráček, který si zahrál s reprezentací čtvrtfinále mistrovství Evropy, zahrál si s Pavlem Horvátem Ligu mistrů a sebral s ním také spoustu dalších úspěchů. Byl s námi v desíce. Moc děkujeme, Petře, a přejeme pěkný den.
2: Není za to, pěkný den vám.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
4: Já bych to jenom doplnil k tomuhle tématu nový trenér a dobrý pohled veřejnosti na výkony národního týmu. Já jsem sám za sebe taky velmi spokojený s tím, že se Češi chtějí prezentovat fotbalovým způsobem. Na druhou stranu si pak člověk otevře sociální sítě a tam vlastně souhlasím se spoustou názorů, ale objevují se tam i názory, že český fotbal zaspal a že trenérští dinosauři už měli být dávno pryč a že je vlastně chyba, teď nevím koho, že už tady zahraniční trenér nebyl dlouho, což je, řekl bych, možná trošku až přísné k těm, kteří vedli národní tým před Santim Deniou, Jaroslav Šilhavý ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, Miroslav Koubek dotáhl národní tým na mistrovství světa. Jo, taky jsem nebyl s některými výkony české reprezentace spokojený, co se týká třeba té předvedené hry, ale nějaké výsledky byly, tak by mohly být k sobě možná trochu vstřícnější.
0: 100% podepisu. Je hrozný rozdíl, v jaký fázi to mužstvo přebíráš. Buď seš okamžitě pod tlakem, anebo máš nějakou dobu na rozkoukání. Tady ta doba na to rozkoukání samozřejmě je to reprezentace, ale myslím si, že takovouhle jako, ne pohodlnou, ale jako dobrou pozici, jakou měl teďka současný trenér, tak vlastně si neuvědomuji já, kdy nějaký náš trenér nároďáku měl, že máš podporu, jo, myslím si, že máme trenéry, který by tuhle tu cestu razili, ale u nás ten tlak na ten výsledek je tak veliký a vlastně si neuvědomuji, kdy nebyl, že ty trenéři vlastně nemají na tohleto prostor. Tady jasně bylo deklarovaný, že přišel nový trenér a něco měníme. Nejsem si jistý, že kdyby přišel český trenér a řekl, hele, já to prostě chci změnit, budeme hrát po zemi, jo, máme teďka tři silný soupeře, jo, tak se pokusíme proti ním hrát takhle tímhle způsobem, že by jsme jako veřejnost nebo i odborníci, že by jako řekli, jo, tak pojďme na to.
4: Je pravda, že když končil Ivan Hašek po té ostudné porážce na Faerských ostrovech a přicházel Miroslav Koubek, tak na tiskových konferencích jednoznačně zaznívalo to, cíl je postup přes baráž na mistrovství světa. To se pak nepovedlo a zase se to nějakým způsobem ten pohled otočilo.
0: To je i ta doba, jako musíš trefit prostě, nebo ne, musíš, i ty trenéři takhle mají, samozřejmě jich se nikdo nebude ptát, ale je tady tato situace, jdeš do toho, nejdeš do toho, když nejde, no tak půjde někdo jiný. Takže ty trenéři vzhledem k tomu, že jich je spousta, tak samozřejmě tu příležitost vezmou, ale okamžitě se dostávají pod tlak a samozřejmě rozdíl vzít nároďák před baráží a vzít nároďák ve skupině teďka
1: tady, Ligy národů
0: tady v té silné skupině, kdy vlastně ty výsledky všichni jsme si říkali, že dostaneme 4 s Chorvatskem a 5 s Anglií a 7 ve Španělsku a že vlastně bychom to asi jako očekávali a všechno to, co je navíc, teďka kvitujeme jako, že je fantastický úspěch, ale jak jsme se bavili před chvilkou s Péťou Jiráčkem, tak já fakt budu zvědavej pak na ty zápasy, kdy budeme hrát proti trošku jako papírově slabším soupeřům a jak se předvedeme i jako dopředu. No.
1: Hmm. Já jsem nad tím přemýšlel už vlastně dřív, když jsme tady chystali různé ty desítky a je pravda, že v takové fázi třeba na post... Jako je to relativní, ale napadlo mě Pavel Vrba v lednu 2014, pamatuju si i tu atmosféru, když přicházel tehdy po vele úspěšném vašem angažmá v Plzni, tak byl opravdu takový jako vzývaný až jako mesiáš českého fotbalu, že tu repre dostane do zase starých třeba pater, jako pod panem Bricknerem. Byla to vlastně doba po nezdařené kvalifikaci o mistrovství světa v Brazílii, kdy to trénoval pan Pešice po Michalu Bílkovi. Pavel Vrba tehdy vlastně tu kvalifikaci o mistrovství Evropy 2016 zvládnul, když tam taky byly různé zádrhely, to byla ta kvalita, jak tam myslím dvakrát vycvičili Nizozemsko. Václav Pilař si to taky bude dobře pamatovat, to jsme s tím loni předloni řešili. Ale pak to euro taky nedopadlo a vlastně se střídali stráže a jak nějakým způsobem se to střídalo. A teď, když jsme brali i tu éru Jaroslava Šilhavého, tak na to jsem narazil o víkendu, jak je to pomíjivé v tom sportu, že si tady už ani jako nespomeneme, že před 5 lety byli ve čtvrtfinále euro, porazili Švýcary, remizovali se Španěly, pak dostali v těch dalších 4 zápasech 4 porážky, ale nakonec skončil Jaroslav Šilhavý v podstatě jako vysmívaný trenér. No. Tehdy to teda nezvládlo hrubě, si myslím, vedení nároďáků, že takovým způsobem k němu přistupovalo, jak se spekulovalo, jestli bude, nebude.
0: No. Ne, tak to je vlastně všechno to, co jsem jako říkal. Prostě ty pozice těch trenérů jsou různý, v různý době s různýma hráčema, samozřejmě s rozdílnýma hráčema, nemůžeme hodnotit trenéra Bricknera s trenérem Šilhavým, protože měli úplně jiný hráče prostě.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Ještě než půjdeme k té Anglii, tak nějaký výkon, nějaký hráč, který tě potěšil, překvapil, protože většinou ti, od kterých moc nečekáš, tě spíš překvapí mile, než ti, od kterých to třeba čekáš.
0: Já zmíním Michala Sáčka, protože jsem jako... trošku polemizoval nad tím, jestli by měl být v nároďáku nebo neměl být v nároďáku, ale i přesto, že jsem to nečekal, tak vlastně mě velmi mile překvapil. Neřekl bych, že byl jako extra vidět, ale vlastně to odehrál jako v pohodě úplně. Úplně v klidu prostě.
4: Vlastně nebyly vidět chyby a to je to nejdůležitější. Že na pozici obránce zkrátka přes tu vaší stranu Sáček hrál vpravo, nešli víceméně španělské útoky, takže já určitě souhlas, Michal Sáček odehrál dobrý zápas. Já zmíním, bavili jsme se tady s Pavlem Horvátem po 9:00 o Štěpánu Chaloupkovi, tak ten zkrátka vlastně všechny ty zápasy dosavadní v Lize národů pod Santim Denio, řekl bych, odehrál velmi dobře, ať už hrál na pravém beku nebo na stoperu, by tam tedy měl ten jeden sklus směrem ke střídačce Španělů.
0: No, to už bylo frustrace a únava, tam už nechceš běžet zpátky. No.
4: Naštěstí netrefil soupeře, i pro jeho zdraví je to, myslím, dobře.
1: Jo. Na to možná byla frustrace, že si odplivil jako takhle. Tu frustraci projevil tím skluzem, ale samozřejmě naštěstí to nedopadlo.
0: Jaká je definice tohohle slova frustrace? Není to jako frustrace?
1: To je frustrace totiž. To nehodí. Nepříjemný psychický
0: stav. No, já jsem se ptal na slovo flustrace.
1: Flustrace, ne, podle mě, bude lustrace, anebo je flusnout, ale já nevím.
4: Dobrý, tak
1: pojďme na lingvistické okýnko, tak to otevřem večer třeba s Antonínem Panenkou. Ne, já jsem chtěl říct, že u Michala Sáčka mě jenom zaujalo, on vlastně minulý rok dost meškal kvůli zranění a dokázal se takhle vrátit hezky díky výkonům v polské lize. A co ten mladý nový útočník, přece jenom Ryan Nadery?
0: Krátká doba, jo. Já si počkám jako zase, určitě vidět, že je silnej, v Jablonci ukázal prostě, že, nebo ne v Jablonci jenom, ale umí dávat góly, jako je to dobrá posila, je to taky pro mě novinka, vlastně ještě pořád, chci říct, že nevím, jak se k tomu postavit, ale je to Čech samozřejmě s dalšíma dvouma pasama, nebo jak se to říká úplně úplně, abych to řekl správně, ale pokud nám přinese jakoukoliv kvalitu nebo dobrý věci, no tak prostě je náš, no.
1: A poslední věc, která samozřejmě zajímá Pavlův názor, co to vyloučení Ladislava Krejčího, protože první žlutá přišla za řeči v emotivním stavu, kdy asi většina z nás u přijímačů byla taky v emocích.
0: No, to já se mu nedivím, protože samozřejmě pak, když vidíš ty opakovaný záběry, tak asi to jako nějaký faul byl. Lukáše Červa hrál si ve Španělsku, takže bych se tomu jako s odstupem času nedivil, ale ty hráči na tom hřišti samozřejmě vůbec tenhle ten přestupek neviděli, nebo kromě Lukáše Červa, protože Láďa Krejčí hlavičkoval ten balon do toho Raji nebo Břevna a prostě samozřejmě ty chceš slavit gól vyrovnávací a najednou tam vidíš, nebo spíš víceméně nevidíš faul a rozhodnutí rozhodčího, který ti tuhle radost bere, takže tu frustraci chápu, ten zákrok pak už samozřejmě asi mohl být jako chytřejší, ale už byl konec a kluci byli unavený. Jo.
4: Z mého pohledu Lukáš Červ dal šanci rozhodčímu odpískat ten zákrok. My jsme se to bavili s Janem Pěruškou taky o tom, jestli neměl rozhodčí nechat vlastně tu situaci dohrát. Na druhou stranu, já si říkám, když zkrátka Krejčí hlavičku je z velkého vápna takový bochánek do branky.
0: Čekal, že to sebere.
4: Právě, že asi nikdo neočekával, že Rajovi nejlepšímu podle mě golmanu v anglické Premier League chytá za Arsenal, vypadne takovýhle bon z rukavic.
1: Ne, ale pravda, že v dnešní době, jak máš ještě VAR, tak se to často nechává dohrát, i když je offside 20 metrů a teď jako přeháním, ale víte asi, co myslím. A tady v té situaci prostě jako na potvoru on píská, protože i kdyby ten gol teda vlastně byl platný jako regulérně, protože ten foul tam tak nemohl platit, že jo, protože nepadl vlastně. Tak tam vnímám jako velké poškození.
0: Je to tak, no.
1: Jo.
0: No bohužel, bohužel.
1: Je to takzvaně za námi, Češi nakonec prohráli ve Španělsku 1-3 a můžeme si ještě poslechnout brankáře, který mluvil Antonín Kinský po svém reprezentačním debutu.
5: Myslím si, že to od nás nebyl špatný zápas. 2-1 vlastně jsme drželi do víceméně poslední minuty. Samozřejmě věděli jsme, že to bude těžký zápas, že momentálně že obhájci mistrovství Evropy, mistrovství světa. Tý druhý půle se musíme odpíchnout, protože řekl bych, že nejenom ten výkon byl lepší, ale řekl bych, že každý to musí cítit sám sobě, že i ta energie v tom zápase byla jiná.
1: To říká Antonín Kinský po zápase, který chytal.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: A vítáme ve vysílání kolegu, který bude zítra komentovat, respektive v úterý 6. října, zápas ve Wembley, Anglie, Česko. Lukáš Michalík je s námi opět. Lukáši, vítej.
6: Krásný den z Londýna.
1: Vím, že téma aktuálně je jiné, ale přece jenom vytušili jste, nebo dá se vytušit, jak by to mohli dát trenéři do brány. Je to vůbec téma podle výkonnosti těch brankářů?
6: Hlavně to podle mě není možné vytušit, protože na tiskové konferenci se nic nedozvíte. Trenér Santi Denia ani nenaznačí, vždy mluví tak trošku ve frázích, i když teď to tedy bylo daleko lepší a přímo ve španělštině v Ovědu. To musím říct, že se o trenéra člověk dozvěděl daleko víc, ale co se týče sestavy a podobně, tak neprozrazuje vůbec nic, takže podle mě se to absolutně vytušit nedá i vzhledem k tomu, že aspoň podle mě všichni tři brankáři odvedli velmi podobné výkony, chytali dost dobře, si myslím, Matěj Kovář, Antonín Kinský a pochytali řadu dalších šancí a určitě nesklamal ani Lukáš Horníček, takže těžko říci, můžeme jen tipovat, kdo tu šanci zítra dostane. Kdybych měl vybrat jedno jméno, tak si myslím, že by to mohl být Lukáš Horníček.
0: Ještě ke golmanům teda, aby jsme jako asi uzavřeli. Já si myslím, že opravdu tam nemáme jako možnost sáhnout vedle. Všichni ty kluci vypadají v pohodě, sebevědomí, v podstatě mladý. Já bych si zase klidně vsadil na Tondu Kinskýho. Mně přišel, přestože vlastně dostal jako nejvíc těch gólů, tak mi přišel nejistější, udržel ty střely, byl takovej jako pro mě nejpozitivnější. A teďka teda jenom reakce na tu naší předchozí tady debatu, zapojím i Lukáše, píše mi Petr Kolečko, že frustrace je krásný neologismus. To já vůbec netuším, co to může být. Ale říká to Petr Kolečko, který se jako člověk živí jazykem. Tak, takže,
1: to znamená, že jsi vynalezl nové logo, nové slovo, Pavle.
0: Fakt, jo.
1: No.
0: No, tak vidíš. Takže konečně jsme v něčem první.
1: Tak to je skvělá
0: věc. A jak to říkali v tom, myslíš, že to bude stačit? No, to uvidíme.
1: Tak můžeme to překlenout asi k tomu, co by mohlo frustrovat Angličany po zítřejším večeru. Lukáši, tušíš, je tam něco, čeho by se mohli Angličani po výhře 7-0 v Chorvatsku obávat?
6: Ne. Není tam podle mě nic, já to trochu otočím, myslím si, že ve Wembley se zítra bude především slavit, protože pokud nastoupí v základní sestavě kapitán Harry Kane, což předpokládám, tak to bude jeho 125. start v národním A týmu, čímž vyrovná anglického rekordmana Petra Shiltona, takže to bude velká věc a pokud tedy se Kane nezraní, tak já ho očekávám v základní sestavě. Nevím, čeho by se Angličané měli bát, teď budou mít obrovské sebevědomí po tom debaklu v Rijece, který uštědřili Chorvatům a navíc si ukázali v Edenu, že s Čechy se jednoznačně dá hrát. Už jsme to řešili, ten výsledek vítězství Angličanů 2-0 na oko vypadá dobře, ale můžeme se samozřejmě bavit o tom, nakolik po vyloučení Pavla Šulce hráli naplno nebo hráli takovou údržbu. Takže já si myslím, že pokud k tomu Angličané přistoupí se vší vážností na 100%, tak bohužel nebudou mít s Čechy problém.
0: Já ještě samozřejmě vím, že jsi zmiňoval, že se nedá vytušit vůbec nic o golmanech. Můžeme vytušit i fakt jako z nějakých maličkostí, nevím jestli na tréninku, nebo jestli se dostanete ke klukům někam jako ke kafi nebo nějaký procházce, jestli třeba vzhledem k tomu, že Nadery prostě hraje na ostrovech, jestli třeba dostane šanci od začátku, co ty myslíš?
6: Já bych si strašně rád vyšel s někým na procházku z reprezentace, ale podle mě to bohužel v současné době není možné. Ani z těch tréninků člověk nic nevyčte, protože je otevřená jenom úvodní čtvrthodina, kde se samozřejmě primárně hráči rozběhávají nebo hrají bago, takže tam člověk nevytuší nic, takže opět můžeme jen spekulovat. Já třeba očekávám, že by Ryan Nadery mohl být v základní sestavě, že se ukázal ve velmi slušném světle ve Španělsku. Je to po dlouhé době podobný typ útočníka, jakým je Tomáš Chorý. Často jsme o tom mluvili, samozřejmě Tomáš Chorý dával góly, ten reprezentační dresy svými výkony zasloužil a i proto, že v podstatě za něj nebyla přímá náhrada, že je to takový atyp, který Češi v kádru neměli. Teď je tedy druhý urostlý útočník Ryan Nadery. Myslím si, že by mohl hrát a pod ním třeba Adam Ložek. Otázkou je, jestli se vrátí do sestavy Pavel Šulc, který byl vyloučený paradoxně v Edenu právě proti Angličanům, ten už zase může nastoupit, ale je taky dost možné, že tím, jak měl nějaké ty drobné zdravotní problémy, že ho trenér bude šetřit. Takže ta sestava se hodně těžko odhaduje, ale kdybych si měl tipnout, tak na tu spolupráci Ložek na Dery by klidně trenér Denia mohl ve Wembley vsadit.
4: Myslím, že se můžeme povinovat taky obraně, protože je to samozřejmě velké téma. V zápase, ve kterém Češi budou čelit týmu, který v sobotu nasázel Chorvatsku na jejich hřišti, nebo na jeho hřišti v Rijece 7 gólů a proti bude stát Kane, Bellingham, Saka a tak dále. Nicméně Čechům se rozpadla ta stoperská dvojice, Štěpán Chaloupek, Ladislav Krejčí, který má červenou kartu, nemůže hrát, Chaloupek je zraněný. Pavel Horvát, my jsme se o tom tady taky bavili, že tam jsou hráči ještě Hranáč, Vitík a Krič Faluši, tak kdyby si měl z této trojice složit dvojici stoperů, kdo by šel na plac?
0: Je to těžký, myslím si, že ani Martin Vitík, ani Robin Hranáč nemůžou hrát vlevo, takže mě tam vychází prostě Krič Faluši doleva a jestli vpravo bude hrát Robin Hranáč nebo Martin Vitík, asi bych si sedl na Robina Hranáče, který už hrál. Samozřejmě je to takový, nechci, nepříjemný pro Martina Vitíka, ale já fakt si myslím, že nebo tak to na mě působí, že trenér nebude chtít dělat v každém zápase 4-5 změn, zase hraješ ve Wembley, je to prostě hrozně těžký. Myslím si, že každý trenér by chtěl, aby hráli všichni hráči, ale prostě myslím si, že někdo to odnese. Myslím si, že Martin Vitík. No.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: No, je pravda, že jak jsme tady řešili, kdo by se případně postavil do útoku, tak když jsem viděl, že Petar Musa hraje v Rijece proti Angličanům, tak jsem ho viděl na té tabuli základní sestava, pak už vlastně se nedostal vůbec do hry, takže možná, aby to nebylo trošku jedno. Ale Lukáši, jak tohle čteš?
6: Samozřejmě taky složité, myslím si, jak jste zmínili, že ta stoperská dvojice bude složena z těchto dvou hráčů. Taky nejvíc vidím Robina Hranáče tím, že hrál ty dva domácí zápasy v základní sestavě. Já bych rád viděl vedle něj Ondřeje Kryčfalušiho, protože ještě nedostal šanci v tomto reprezentačním programu. Na levé straně stoperské trojice hraje v Royalu San Giloa, takže nevím, jestli to není nějaký handicap v očích trenéra Denny, že on je zvyklý hrát ve třech stoperech vzadu. ledu ve svém klubu, ale podle mě by to mohl zvládnout i ve dvojici, takže já si myslím, že Robin Hranáč a Ondřej Kryčfal už je dvojice, která by mohla fungovat, protože Hranáč, přestože je urostlý, tak je i dost rychlý, což mi určitě Pavel může potvrdit a mohl by vyvážit ten rychlostní handicap Kryčfalušiho, který má jiné přednosti, zase tak rychlý není. Takže já to vidím na dvojici Hranáč Kryčfaluši, byť bych se klidně bál místo Hranáče postavit Martina Vitíka. Hrál jenom pár minut v Ovědu a samozřejmě nemá to zápasové vytížení v Boloni, ale zase ten zítřejší zápas, Češi nemají co ztratit. Na body to bude stačit těžko, takže klidně bych vyzkoušel zase v podstatě neokoukané tváře, co se týče tedy pod novým koučem Denny Jou, takže bych se nebál postavit ani dvojici Vítík Kryčfaluši.
1: Já jsem tady vlastně skloněk taky na kous to téma Štěpán Chaloupek, mimo i z hlediska toho, že třeba on patřil mezi ty skvěle blokující stopery už v těch prvních zápasech. Když se člověk zamyslí nad těmi góly, které dali Angličani v Rijeci, tak to bylo v podstatě do kuchyně. Jako já nevím, možná Harry Kane ten první gól dal pod víko, ale jinak to bylo všechno do prázdné brány. Centr na rážička, takže tady by blok asi nepřišel vhod, ale přece jenom jako ta jeho absence i vzhledem k těm předchozím už slavistickým v reprezentaci, ten zdravotní stav úřadujících mistrů Česka, to je taky téma, Pavle.
0: Já vím, určitě, bavili jsme se o tom ráno v tom vstupu a já jsem říkal, že vlastně tato pauza vzhledem k tomu, proti jakým hraje soupeřům, tak samozřejmě ty kluci jsou zvyklí na tu fyzickou námahu, ale i ta hlava rozhoduje o tom, jak tu zátěž zvládneš. A já jsem teďka tady koukal a vlastně Štěpán Chaloupek 22.8. začal hrát celý zápasy, kromě zápasu potom, kdy hrál 80 minut, tak hrál teďka 9 zápasů v kuse 90 minut. Jo, to je vlastně, když si to spočítáš, tak je to vlastně... Je to každý třetí nebo čtvrtý den 90 minut zátěž proti, je tam Liga mistrů, samozřejmě tam Česká liga a jsou tam tyhle ty tři zápasy, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, takže ta únava vlastně je logická a bohužel asi možná i to zranění, protože když se koukáme na anglickou ligu, tak jsou tam hráči, kteří taky hrajou všechno, ale myslím si, že tam není nikdo, kdo odehraje takhle třeba 9 zápasů v kuse.
4: Říkal jsem si, jestli nepřijde ze Slávy nějaká zpráva v české reprezentaci po tom druhém utkání, že by třeba Štěpán Chaloupek měl být šetřený vzhledem k tomu, že se blíží dva těžké zápasy v Lize mistrů, dva výjezdy do Azerbajdžánu, do Istanbulu. Zřejmě nepřišla, ale asi když ten hráč je zkrátka na srazu národního týmu a vidí, že si může zahrát v Ovědu proti mistrům světa, ten hráč nikdy
0: neřekne, jako že nechceš hrát. To je prostě bez debat. Zase na druhou stranu asi se to dá čekat, že prostě ta zátěž je enormní a možná na tohle by se asi dalo koukat. Jo. Já myslím si, teď já v těch zápasů je fakt spousta, teď nevím, který národák jsem viděl, že vlastně nevím, jestli Norové včera, nebo tak nějak to taky proházeli, nevím, teď se mi to plete, ale myslím si, že takhle jako vytíženýho hráče všichni nemají. No.
1: Chci si zeptat teď v kontextu toho, že se hraje na jednom vlastně z největších stadionů na světě ve Wembley a Lukáš Michalík byl na mistrovství světa. Česká fotbalová repre a měření na takhle náročném terénu i s ohledem na spoustu lidí, kteří vám nepřejou. V tom Ovědu přece jenom emoce byly vidět, nejen od Ladislava Krejčího hráčů po tom neuznaném golu, ale i Santi Denia. Teda musím říct, Pavle, nejsi si toho nějak extra všiml,
0: ale viděl jsem
1: takový samozřejmě. Jako dosud byl takový velmi klidný.
0: Mával na rozhodčího.
1: Mával na rozhodčího, ale jako emoce...
0: Asi ho zdravil.
1: A dokázal se představit v takových emocích? Já teda ne dosud.
0: Já si myslím, že to mají v sobě všichni ty trenéři, jako... Může někdo hrát ten poker face u toho hřiště, ale viděli jsme už teďka v téhle době spousty záběrů ze šaten, kdy i ty nejlepší trenéři prostě prásknou dveřma, rozkopou bedny a házejí magnetama, takže to prostě k tomu patří a myslím si, že i ty hráči to někdy prostě potřebujou. Jenom se vrátím k té atmosféře. V Oviedu nebyl žádný kotel. Myslím si, že jako samozřejmě, když měli Španělé šanci, tak tam jako to bylo zajímavé, ale samozřejmě rozdíl hrát v Oviedu a hrát ve Wembley. Jako
1: a nebo na Asteckém stadionu, kde hráli předtím to soutěžní utkání. To by si může porovnat teda Lukáš, jak se s tím Češi popasovali?
6: Myslíš s tou atmosférou v Oviedu? Já si myslím, že se s tím popasovali dobře, ale správně jste zmínili, nedá se porovnat srovnávat ta atmosféra na Stéckém stadionu a v Ovědu. Přesně já jsem, byť jsem měl teda sluchátka celou dobu na hlavě, pochopitelně, tak nějaké soustavné fandění jsem úplně neslyšel po celý zápas, zatímco na ten Astéckém stadionu to byl v podstatě řízený fanatismus Mexičanů, takže to se srovnávat nedá. Otázkou je, jak to samozřejmě bude vypadat ve Wembley, kolik přijde fanoušků. Na mě už to tedy dýchlo včera, když jsme se byli s Karlem Schambergerem před stadionem podívat. Tam to žilo hodně, byť si nemyslím, že to bylo tím, že se blíží další zápas anglických reprezentantů z Čechy, tak tam bylo hodně rušno a hned se mi vybavily ty vzpomínky. Já o tom často vlastně mluvím. Před 5 lety, když bylo to covidové euro, tak jsme s Janem Suchanem byli 2x ve Wembley. Nejprve tam Češi prohráli ve skupině s Angličany 0-1. Tehdy se trefil Sterling, který teď má asi trochu jiné problémy. A pak jsme byli na finále mezi Angličany a Itali a byl to obrovský zážitek pokaždé. Samozřejmě letdy to bylo i stresující, já o tom často mluvím, že jsem se ztratil ve Wembley v útrobách stadionu asi hodinu a půl před zápasem a na své místo jsem přišel asi 5 minut před začátkem. Pamatuju si také, jak Honza Suchan, kolega, dělal vstup před zápasem a před tím finále dostal pivní spršku od fanoušků, takže se podle mě máme na co těšit. Věřím, že angličtí fanoušci přijdou v hojném počtu a že ta atmosféra bude opravdu velmi dobrá.
0: Tady je vidět, že ani stadion Unisi tě nepřipraví prostě na světový stadiony.
1: No tak snad se nestratí. Lukáš Michalík zítra bude komentovat v úterý 6. října společně s Karlem Schambergerem utkání Ligy národů Anglie Česko. Ve 25:40 na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte opět. Lukáši, děkujeme za vstup do desítky, měj se hezky.
6: Díky moc, pánové, mějte se hezky, hezký den i posluchačům.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Na 6. října hraje taky jiný český nároďák, a to ten do 21 let, který vlastně zná docela dobře Pavel Tilšar z té koncovky pod trenérem Suchopárkem. Ty jsi byl na tom Euru loni. Je to tak?
4: Je to tak, na Slovensku dobrý i pracovní zážitek podívat se na Euro 21, kde se ukázalo taky spoustu hráčů, kteří teď hrají třeba i za ty seniorské A týmy. Měl jsem tu možnost být na zápase 21-letých v uvozovkách Angličanů a Čechů a za Anglii hrál třeba Alex Scott, Elliot Anderson, Harvey Elliot.
1: Nejlepší hráč Eura, který teď nehraje, ale
4: tak, Harvey Nick Woltemade v Německu, takže takovýhle borci tam byli.
1: Ale gratulujeme Česku, že udrželo naději vlastně na start na další Euro, protože se vybojovalo už minulý týden baráž pod trenérem Michalem Bílkem. 1-0 porazili Bulhary a teď v listopadu teda barážové střetnutí. Jak to na mě působí, Pavle, že asi by mohli dávat víc gólů a zatím to tam ještě nepadá tolik?
0: Styl Michala Bílka prostě. Já si myslím, že je to velmi, velmi náročný, velmi, velmi produktivní a jsou tam splnili ten cíl. Samozřejmě teď se tady můžeme bavit o tom kontrastu, jako o tom tlaku. To je přesně ten tlak, ty potřebuješ postoupit do baráže a samozřejmě můžeš si zkusit zahrát jako ten fotbal, nebo chceš ho hrát, ale v určitých momentech i na ty hráče samozřejmě dolehne to, že seš pod tlakem, obzvlášť ty mladý hráči. Já bych zmínil jedno jméno, je to Škrkoň z Ostravy. Já teďka hrál vlastně s těma Bulharama skoro celý zápas a vlastně Baník hrál v této pauze pohárový zápas na Kladně. Tak jaký je to rozdíl, že vlastně hráč, který mu je 18 let, který nakouk do ligy a předvádí fakt jako velmi zajímavý výkony a vůbec bych se ho neštítil jako povolat klidně do Ačka, protože si myslím, že tu kvalitu na to má, měl tam takový solo proti Bulharům, kdy obešel asi 4 nebo 5 protihráčů, pak teda to dal vedle, ale prostě něco v něm je a je to super se na tyhle kluky koukat a Michal Bílek evidentně vycítil, že formu má a mně se to prostě líbí, no, takže já si myslím, že i v té 21 máme kluky, který by přesně, jak jsi to říkal, na tom minulém Euru, no, tak můžou nakukovat do toho Ačka a ty kluky máme a je to dobře, že minimálně tu baráž budou hrát.
4: Rozhodně potenciál v jednonocíce taky vidím velký, konec konců teď jsou s Ačkem i v Londýně Ambros a Krychfaluši, takže dva hráči, kteří vlastně prošli tohletou kvalifikací z 21.
1: No, tak držíme palce, ať se povede závěrečné vystoupení v kvalifikační skupině v Portugalsku v 18:30 začíná ten duel 21 v úterý 6. října a pak ať teda vyjde i ta baráž, která bude v listopadu, ke které se určitě rádi ještě vrátíme, ale předesílám, že ten represras velkého Ačka tedy v úterý i v přímém přenosu Radiožurnálu Sporta v desítce, že přivítáme v té nejbližší ve čtvrtek Petra Jandu, tak to zase bude z hudebního soudku. Teď jsme tady měli také z hudebního prostředí Pavla Tilšara, děkujeme.
4: Díky, naslyšenou.
1: A také zpěváka Pavla Horváta, díky.
0: Hezký den.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: V krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali celostátní protest. Čeští fotbalisté zakončí aktuální program Ligy národů zápasem v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. Je úterý 6. října. Hezký poslech hlavních zpráv přeje Dagmar Mudrová.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
3: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
4: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
5: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
4: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. A navzdory protestům kulturních organizací nahrazuje dokument prosazený předchozím kabinetem.
6: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
7: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
6: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
8: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
6: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
9: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
6: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
10: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
11: Odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace.
10: Výzvu médií podporuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
12: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země.
10: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
13: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
14: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
13: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
15: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
13: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Roznášku lístků zajistili buď radnice nebo pracovníci České pošty.
16: Bych to viděl třeba i kolem 8 tisíc.
17: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
16: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenýma dopisema dohromady,
18: to strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
17: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
19: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
17: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů nebo studentů vysokých škol.
20: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve Spolkovém sněmu.
21: Russland führt einen Schattenkrieg.
22: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech 3 německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by v pondělí bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in
23: Washington. Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburinku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas a uslyšíte ho také v nočním Radiožurnálu po zprávách v 1 hodinu. Sport. České fotbalisty dnes čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. O premiérové body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Do reprezentační sestavy by se po 2zápasové pauze mohl vrátit uzdravený obránce Vladimír Coufal, který v minulosti odehrál 5 sezon za londýnský West Ham.
24: Je to jako být zpátky doma zase po dlouhé době. Nesmírně jsem se tady těšil. Doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, leta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
1: Zápas Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehoda na 35C za Paceřicemi a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, místem se projíždí pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na D10 z Prahy do Turnova počítejte s omezením před Mladou Boleslaví. Od Bezděčína po Boleslav, tedy mezi 41. a 45. kilometrem, bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. A v Praze neprojedete Letenským tunelem. Z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Jak se časem mění vnímání osobnosti Václava Havla veřejností, díky čemu ho nejpříznivěji hodnotí mladá generace a kde vidí společnost jeho největší přínos? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka výzkumu analytického ústavu STEM Jitka Uhrová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Podle vašeho průzkumu se vnímání bývalého českého prezidenta Václava Havla českou veřejností v čase mírně zlepšuje. Pozitivně ho teď hodnotí 76% obyvatel, v roce 2002 to bylo 71%. Čím to je?
3: Pokud bych měla odpovědět šířeji, tak to je opravdu to zpětné hodnocení. To znamená, že tu otázku jsme ve STEMu položili až vlastně v roce 2002 a potom po delší době v roce 2019 a teď u příležitosti jeho výročí. Je tu určitě nějaký zpětný pohled na to, jak ho česká veřejnost vnímá. Není tam ten odraz té aktuální situace, té aktuální politiky, protože to nám pak nabízí poněkud odlišný pohled. A to, co máme k dispozici v archivu STEM, jsou i výzkumy z tehdejší doby, kdy vlastně i ta míra přijetí českou veřejností prezidenta Václava Havla vždy byla spíše pozitivní i v tehdejší době. A to, co bylo zajímavé, bylo, že ho veřejnost napříč různými charakteristikami vnímala velmi podobně. Nevidělovala se tam nějaká jako specifická, já nevím, vzdělanostní věková skupina. To, co bylo odlišné, bylo samozřejmě z pohledu politických postojů, ideologických, a tam samozřejmě byly skupiny obyvatel, kteří již tehdy k němu zaujímali kritičtější postoje. A to, co teď, když se vrátím do toho současného výzkumu, tak jak jste ji řekl, tak ta převaha těch, kteří si myslí, že pro vývoj v naší zemi sehrál pozitivní roli, je zcela jasná. Je to více než těch 70%, ale tady už nějaké rozdíly pozorujeme.
0: No, právě v té interpretaci jsem četl, že hodnocení Havla rozděluje společnost. Proč? Jak tomu rozumí, když ti, kteří ho berou pozitivně, výrazně převažují?
3: Já bych možná trošku zmírnila to slovo rozděluje. Je zřejmé, že tam jsou určité rozdíly, ale i v těch skupinách, které ho vnímají kritičtěji, pořád je to hodnocení pozitivní v převaze. Když bych měla vytáhnout právě třeba rozdíly podle vzdělání, tak tam je zhruba 68% těch, kteří ho vnímají pozitivně u lidí, kteří mají nižší vzdělání, to znamená buď základní nebo vyučení, a u těch vysokoškolsky vzdělaných je to 85%. Takže vidíte, že i v té kategorii toho nižšího vzdělání ta převaha je. A podobně to funguje i třeba podle věku, kdy ti mladší ho vnímají jasně pozitivně a starší trochu kritičtěji. A ještě bych doplnila, to souvisí i samozřejmě s tím vzděláním, jsou nějaké rozdíly podle finančního zajištění domácnosti, podle toho, jak se sami respondenti vnímají, zda jejich domácnost je na tom dobře nebo špatně. Tam ty rozdíly jsou taky patrné.
0: A může stoupající Havlova popularita pramenit i ze zklamání z politiků, kteří nastoupili po něm?
3: Určitě ano, je zřejmé, že tam do toho vstupuje i ten odraz toho, jak lidé vnímají celkově polistopadový vývoj. Zda asi s tím vývojem splňují nějaká nenaplněná očekávání. A samozřejmě i pak nějaká reflexe toho, jak vnímají tu současnou politickou reprezentaci, anebo tu vlastně nastupující další prezidenty, kteří přišli do úřadu po Václavu Havlovi.
0: A je překvapivé, že ho kladně vnímají hlavně mladší lidé?
3: Myslím si, že to není tak překvapivé, protože právě u těch starších se do toho promítá nějaká žitá zkušenost. U těch mladších ta zkušenost samozřejmě chybí. A my tady můžeme třeba ještě připomenout výzkum, který jsme dělali zhruba před dvěma lety, ano, pro tehdejší knihovnu Václava Havla. A ten výzkum se zaměřil na mladé lidi ve věku 15 až 20 let. A my jsme se ptali za prvé na to, co si spojují s 90. lety, co je jakoby ta hlavní asociace. A pro velkou část z nich to byla doba přechodu k demokracii, proměny celé společnosti, sametová revoluce. A pak jsme se ptali i na osobnost, která pro ně 90. léta symbolizuje. A to byl jednoznačně Václav Havel. Ti další politici, jako Miloš Zeman nebo Václav Klaus, byli zastoupeni mnohem méně v těch odpovědích mladých lidí. My jsme se ptali otevřenou otázku, to znamená, že sami měli uvést tu osobnost. A Václav Havel to prostě na celé čáře vyhrál.
0: A co na Václavu Havlovi oceňuje ta nejmladší generace zejména?
3: Myslím si, že je to nějaký symbol té doby, symbol přechodu k demokracii, nějaký ideál toho, jak politika může fungovat a do značné míry i symbol nějaké zahraniční orientace země. Myslím si, že pro řadu mladých je to spojeno s tím, jaké renomé získal v zahraničí, nejen jako sám osobně, ale i pro Českou republiku, jakým způsobem se zasloužil o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie, protože pro mladé lidi jsou tato členství pro naši republiku velmi důležitá, vnímají je mnohem pozitivní. Tato členství pro naši republiku velmi důležitá, vnímají je mnohem pozitivněji než starší generace. Je to pro ně nějaká součást.

0: nebo nějakou východní filozofii, tak to může být i toto zajímavé. Je to i nějaká dimenze toho jako nějakého ideálu, který jako stělesňuje. A zároveň ale pro tu mladou generaci je i ten hodnocen jako nejlepší polistopadový prezident. To je tam jako u nich také poměrně silné. My jsme tady tu otázku, kterou jste teď citoval, položili způsobem, že lidé měli vybrat jenom jednu odpověď a to pak bylo pro ně třeba těžší i si zvolit, jestli je to spíš pro ně osobnost boje za lidská práva anebo nejlepší polistopadový prezident, takže ta volba třeba mohla být pro někoho obtížná.
1: No, s tím souvisí zřejmě i velmi kladné hodnocení jeho úspěchu v zahraniční politice, kterých konkrétně byl to zejména ten slavný projev v americkém kongresu 21. února 1990.
0: Ano, ale myslím si, že to už je možná i pro část těch pamětníků, pro které to jistě byl velmi silný zážitek a je to i něco, co se jako dál traduje a je to jako takový jako symbol toho úspěchu v zahraničí. Ale myslím si, že třeba pro tu mladší generaci to může být to, o čem už jsem se zmínila, to, že se zasloužil o vstup do Evropské unie, do NATO a vůbec do začlenění České republiky do společenství demokratických států.
1: A dá se říct, že mezi těmi, kdo osobnost Václava Havla hodnotí kladně, převažují příznivci nynějších opozičních stran?
0: Ano, ten rozdíl tam byl zcela zřejmý, jak jsme už se bavili o těch rozdílech třeba podle věku vzdělání, tak ty rozdíly ještě podle té politické orientace jsou zcela jednoznačné a fungovalo to i v té minulosti, jak jsem se zmínila, že byl prostě lépe vnímán tehdejšími, já nevím, když si vzpomeneme ještě historicky na tehdejší čtyřkoalici Unii svobody, KDU, ČSL a další strany, tak ti ho prostě vnímali pozitivně mnohem častěji než tehdejší sociální demokracie, která byla tak někde ve středu a komunisté, kteří ho ani tehdy neoceňovali. Podobně to tedy funguje teďka, že prostě to jeho pozitivní ocenění je silnější u voličů opozičních stran a méně často u voličů současné vládní koalice.
1: Bude to 15 let, kdy Václav Havel zemřel. Jsou postupem času jeho kritici vůči němu smířlivější, anebo se to spíš nemění?
0: Řekla bych, že pro ty lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem k němu kritičtí, to znamená, že si se domnívají, že se hrál tu negativní roli, tak ty jejich výtky si myslím, že docela přetrvávají, protože mu vytýkají to, že byl nějakým způsobem naivní politik, že dělal politické chyby, že nás třeba nasměroval špatným směrem, tam pro některé ta jednoznačná orientace na západ vlastně není tím, jak si tu budoucnost představovali, ale je to spíše rys těch lidí, kteří třeba očekávali nějaký jiný vývoj po roce 89 a jsou nějakým způsobem zklamaní, že to nedopadlo tak, jak čekali a něco z toho třeba i vyčítají odkazu Václava Havla.
1: Jitka Uhrová z Ústavu empirických výzkumů je hostem 20 minut Radiožurnálu. No a proč mu tedy starší generace přičítá vinu na tom, co chápou jako negativní polistopadový vývoj?
0: Může tam být určitá rovina toho, že se nějakým způsobem nedostatečně vyrovnal s těmi pozůstatky komunistického režimu. To je jedna rovina. Další rovina tam je ta, že dělal nějaké politické chyby, to znamená, že udělal nějaká rozhodnutí, která třeba souvisela s tím, jak byl sám morálně nastaven a prostě ta jeho politika tím byla ovlivňovaná a s tím někteří lidé třeba nemuseli být v souladu. Pro část tam může být i nějaké výtky směrem ke klientelismu nebo k tomu, že prostě měl nějaký svůj okruh, který upřednostňoval.
1: Už jsem mluvil o tom, které Havlovi zásluhy veřejnost oceňuje asi nejvíc, ale kde zůstává, řekněme, rezervovaná nebo odmítavá?
0: My jsme tam, pokud teda zůstanu u toho našeho průzkumu, tak my jsme se spíš ptali těch lidí, kteří ho vnímají pozitivně, no, co na něm oceňují. Mm-hmm. A to už jsme jako probírali, že to byly nejenom teda ty úspěchy v zahraniční politice, ale i to, jak byl odvážný nebo jaké postoje zastával

0: před rokem 89 a pak třeba i nějaká jeho autenticita, jako schopnost uvědomovat si vlastní chyby, připustit ty chyby, vrátit se k ním a zaujmout k ním nějaký postoj.
1: A třeba upřímnost, je to vlastnost, kterou dokážou lidi ocenit na politikovi?
0: Já si myslím, že ano, že i ta současná poptávka po politické reprezentaci, po tom, aby byli schopni reagovat autenticky i třeba připustit právě nějakou míru chyby nebo naslouchat ostatním, to je třeba ta poptávka, která je teď a nějaký ideál, který je vztahovaný k Václavu Havlovi, může i z toho vycházet.
1: A jak lidé oceňují jeho odvahu a jak hodnotí jeho disidentskou minulost?
0: To si myslím, že právě se promítá hodně do toho pozitivního jeho obrazu, i když samozřejmě určitě tu může docházet i k nějaké idealizaci vzhledem k tomu, jak doba plyne a jak vlastně lidé někdy pak mají tendenci zapomínat na nějakou tu praktickou politiku, protože když jsme kdysi tedy ve STEMu sledovali míru důvěry tehdy v prezidenta Václava Havla, tak tam ty odrazy té bezprostřední politické situace byly i jako v tom patrné a že některá ta praktická rozhodnutí mu pak třeba někteří lidé i tehdy neměli nějak vyčítali nebo prostě s tím nebyli v souladu.
1: No, jak jste tedy zaměřili to dotazování, protože hodně záleží na tom, jak jste volili otázky.
0: My jsme se právě ptali teda tu základní na to, jakou roli se hrál, zda pozitivní nebo negativní, a těch, kteří zmínili, že pozitivní, jsme se dále doptávali a u těch negativních nás pak zajímalo, co je vede k tomu, že ho takto vnímají. A to právě bylo to, že si lidé spojují s jeho osobností na špatné nasměrování vývoje po roce 89, nějakou oddanost Západu, Americe, Spojeným státům a tomu, co tato část světa stělesňuje, nějakou i naivní pohled na politiku, jeho představu nepolitické politiky, kterou už tehdy, kdy se o ní mluvilo, mu vyčítala tehdejší politická reprezentace a samozřejmě, že lidé, kteří se přikláněli tehdy k Václavu Klausovi, asi těžko mohou zaujímat jasně pozitivní vztah k Václavu Havlovi.
1: A prospívá Havlovi, že před vstupem do politiky byl už poměrně známou osobností, řekněme, s vysokým kreditem?
0: Ta je trošku jako pro sociologa obtížnější otázka, je to spíše na historiky a myslím si, že ona se v současné době trochu přeceňuje možná to, jak byl tehdy znám. Jako on, Václav Havel, měl nějaký kredit v zahraničí jako uznávaný dramatik, literát, měl velké povědomí v intelektuálních nebo disidentských kruzích, protože ty jeho postoje byly pevné a zcela zřejmé a byl velmi aktivní. Pro širokou veřejnost už nemusel být až tak známý, protože přece jenom část z nich měla přístup nebo sledovala Svobodnou Evropu, Samizdat, ale část ho mohla znát spíše z té tehdejší propagandy režimní a teprve ty týdny listopadu, prosince 89 mu přinesly tu zcela jednoznačnou veřejnou známost a stal se tváří sametové revoluce.
1: A zkoumali jste u dotazovaných, jak dobře Václav Havla jeho práci nebo literární díl znají?
0: Tak to do detailů jsme nešli. Je to i pak patrné z některých těch odpovědí, že vlastně to, že byl uznávaným literátem a dramatikem, vlastně se tolik do těch pozitivních odpovědí nepropsalo. Prostě to jeho vnímání je více směřované k těm postojům politickým, morálním a vůbec jako lidskoprávním.
1: No, Václav Havel měl, řekněme, silnou slabost pro ženy. Tuhle jeho lidskou stránku jste v průzkumu asi nějak nezohledňovali. Lépe řečeno, neptali jste se na postoj veřejnosti.
0: Ne, na to jsme se neptali. Já si jenom pamatuju, že jsme právě v těch historických výzkumech tehdy zkoumali i třeba některé otázky spojené s fungováním první dámy kdysi, ale to bylo v té době, kdy byl tím praktickým politikem a teďka si myslím, že by to byla otázka pak více už pro tu starší generaci, která opravdu si ty věci nebo ten vývoj pamatuje a může k tomu zastávat nějaký ve znalostech nebo vzpomínkách ukotvený postoj než velká část společnosti, která tu má jenom z doslechu. A to bylo i patrné třeba v tom výzkumu těch mladých lidí, který jsem zmiňovala, kdy oni ty informace, které třeba právě o 90. letech čerpají, tak je mají zprostředkovaně, ať už od rodičů, prarodičů, anebo ze školy, kde ale ta míra informovanosti je výrazně nižší a poptávka mladých lidí po tom, aby se o té nedávné historii dovídali ve škole, byla docela silná.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se socioložkou Jitkou Uhrovou. Jak rozsáhlý byl váš výzkum? Pokud se nepletu, navazoval na dvě obdobná zkoumání v letech 2002 a 2019.
0: Ano, my jsme tento výzkum nebo tyto otázky položili už v těch předchozích průzkumech. Ta metodika je zhruba stejná. My se ptáme vždycky více než 1000 respondentů, kteří reprezentují dospělou populaci České republiky. Takže se snažíme doptat lidí, což je občas taková jako výtka, vy se ptáte jenom v Praze. Ne, my se ptáme po celé České republice, v obcích různé velikosti, malých obcích, velkých městech a mezi lidmi různého vzdělání, věku.
1: A jsou ty parametry těch předchozích dotazování srovnatelné?
0: Jsou srovnatelné. Jediné, co se trochu mění, je metodika dotazování, kdy v současnosti je mnohem častější online dotazování. Vlastně tento výzkum byl realizovaný prostřednictvím online dotazování, kdežto rozhodně v tom roce 2002 to bylo klasickým způsobem dotazování prostřednictvím tazatele, to znamená osobním dotazováním. Ale jinak ten práce s těmi daty a ten způsob výběru respondentů je stejný.
1: A mohl vyznění průzkumu ovlivnit ten nedávný skandál, dá-li se to tak nazvat, kolem knihovny donedávna nesoucího jméno?
0: Nemyslím si, že by to mělo až tak velký dopad, protože to je, nemám k tomu data, my jsme se na to neptali, ale z těch našich zkušeností, z toho, jak se některé události do veřejného mínění propisují, bych si spíše odhadovala, že to mělo spíš menší dopad, mohlo to nějakým způsobem aktualizovat jeho osobnost, to ano, ale myslím si, že pro velkou část veřejnosti je to poněkud nepřehledné a možná tomu nevěnují až tolik pozornosti.
1: Má STEM srovnatelné řady průzkumů oblíbenosti Václava Klause, Miloše Zemana a jiných lídrů, pokud ano, jak vyznívají?
0: My jsme se úplně přesně takto neptali na to, jakou roli se hráli ve vývoji po roce 89. My máme data, která sledují míru důvěry v jednotlivé prezidenty v období, kdy byli v úřadu. O tom se třeba můžeme bavit. A pak máme i otázku na to, jak ti jednotliví prezidenti přispěli ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta jako takové, jako instituce. Mm-hmm. Tak k tomu máme data, tam můžeme porovnávat Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
1: Je možné z toho průzkumu o Václavu Havlovi vyčíst nebo odhadnout něco o stavu české společnosti dnes? Přání vidět v politice podobnou osobnost, jakou byl on?
0: Myslím si, že to do toho rozhodně vstupuje, protože z těch výzkumů, které máme k dispozici, je zřejmé, že pro velkou část veřejnosti je současná politika nějakým zklamáním, desiluzí toho, že vyčítají současné politické reprezentaci, že nedostatečně naslouchá jejich problémům, že je uzavřená do svých bublin, svých problémů. A možná je tam i nějaká poptávka po určité morální autoritě, po nějakém morálním kreditu, což podle toho, co respondenti třeba, když vedeme kvalitativní výzkum, kde s lidmi máme ten bezprostřední kontakt, tak teďka v té současné politice nenacházejí.
1: A k čemu je nám dobré vědět, jak lidé smýšlejí o Václavu Havlovi bezmála 15 let po jeho odchodu?
0: Myslím si, že to je rozhodně důležitá součást české historie, která se ale právě propisuje i do té současné situace. A vidíme to v tom, jak lidé hodnotí ten polistopadový vývoj. A to, jakým pohledem se na to dívají, se dost často propisuje do těch jejich současných postojů. A má to pak tedy i dopad na to, jak třeba o politice přemýšlejí, jaká témata jsou pro ně důležitá a ve výsledku i to, které politické strany je oslovují. Tudíž to, jak se dívají i na tu minulost, má velký význam na současnost.
1: A myslíte, že už jsme jako společnost význam a odkaz této osobnosti plně docenili?
0: Nevím, asi bych tady použila tuhle tu odpověď. Je samozřejmě otázka, jestli tu nedochází spíš k nějaké i míře i idealizace osobnosti Václava Havla. Myslím si, že pro část té mladé generace to může být nějaký ideál. Někdy se mluví o tom, že o něm začínáme přemýšlet podobným způsobem jako o Tomáši Garriku Masarykovi, že to je prostě nějaký ideál na piedestalu a že by se spíš mělo více přemýšlet o těch jeho myšlenkách, které mohou mít i velmi významný dopad nebo inspiraci pro dnešní dobu.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s hlavní analytičkou analytického ústavu STEM Jitkou Uhrovou. Moc děkuji. Nashledanou.
0: Díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Dagmar Mudrová a krátké zprávy.
4: Neúspěšný kandidát motoristů do sněmovny Jakub Svoboda se má veřejně omluvit aktivistce a dokumentaristce Ivoně Remundové. Nařídil mu to obvodní soud pro Prahu 3. Podle nepravomocného rozsudku o ní na Facebooku šířil lži. Sdílel totiž fotografii z demonstrace proti motoristům, kde podle něj aktivistka hajlovala. Podle soudu ve skutečnosti zdviženou rukou organizovala DAF. Svoboda musí kromě omluvy také příspěvek odstranit a zaplatit Remundové 50 000 korun. Za zdražováním benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Iránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti True Social. Tvrzení odůvodnil obnoveným provozem v Hormuzském průlivu s tím, že úžinou teď skoro denně proudí rekordní množství barelů. Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost, za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl také nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů Celsia. A teploty zůstanou pod 20 stupni i o víkendu. Sport. Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Saint-Denis nad Belgií 4-1. Ještě čtvrt hodiny před koncem přitom prohrávali. Po čtyřech kolech tak vedou elitní divizi o 3 body před Itálií, která v souběžně hraném utkání v Bologni zdolala Turecko 3-1. V druhé lize vyhrála Bosna a Hercegovina nad Polskem 1-0, Rumunsko prohrálo doma se Švédskem 0-1, Ukrajina podlehla Maďarsku 1-2 a Severní Irsko hrálo s Gruzií bez branek 0-0. Gól nepadl ani v zápase třetí ligy mezi Černou horou a Arménií. Kypr zdolal Lotyšsko 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody jsou na D1 u Mirošovice na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy překáží nehoda u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru se střetlo nákladní auto s autobusem. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, je tam policie a šipka silničářů. Na D1 z Vyškova do Brna teď čerstvá nehoda také za odbočkou na Uherské Hradiště. Dejte pozor na kilometru 209,5. Na silnici 35 z Liberce do Turnova se uklízí po nehodě za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto a skončilo v příkopu. Z pravého pruhu zasahují záchranáři a v místě se zpomaluje. S omezením počítejte na D1 z Brna do Vyškova. Mezi Holubicemi a Rousínovem se mezi kilometry 212 a 214 jezdí v každém směru pouze jedním pruhem, opravují tam vozovku. A v Praze pokračuje noční odstávka Letenského tunelu. Obousměrná uzavírka kvůli údržbě je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Nočním radiožurnálem vás provede Adam Carda.
3: Posloucháte noční radiožurnál 8 minut po půl jedné, dnes je úterý 6. října a asi každý z nás někdy hrál oblíbenou deskovou hru Dosti a sázky. A tak určitě znáte jméno koně z oranžové stáje Phantom. To byl úplně první vítěz Velké Pardubické v roce 1874 a právě o začátcích slavného dostihu za chvíli uslyšíte víc na úvod nočního radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: To jsou buty v nočním radiožurnálu a největší český dostihový svátek se blíží. Už v neděli se poběží 136. ročník Velké Pardubické. Poprvé se konala v roce 1874, kdy vyhrál francouzský kůň Phantom s britským žokejem Georgem Searsem. Počátky slavného dostihu sají ještě o několik desítek let zpátky.
1: Jednalo se o parforzní hony, což zjednodušeně řečeno byla v podstatě štvanice na jelena. Byla to velmi významná společenská a sportovní událost té doby a do Pardubic přijížděly mnohé významné osobnosti evropské šlechty.
2: Povídal odborník na historii Velké Pardubické Martin Šabata při výročí 140 let od prvního ročníku. Jeden z nejtěžších překážkových dostihů na světě si ale musel svůj výhlas vybojovat postupem času.
1: Ta první Velká Pardubická toho roku 1874 se jela v neobvyklý den. Byl to čtvrtek, startovalo v ní 14 koní a bylo to ve 13 hodin 30 minut. A bylo to vlastně proto, že v době Rakouska-Uherska se na území tehdejšího Rakouska jel významný dostih a ta Pardubická neměla v podstatě v té době žádný význam.
2: Během jednoho a půl století ale Velká Pardubická prošla mnoha významnými změnami. Jednou z nich byla úprava některých překážek, včetně slavného Taxisu. Ten sice je bezpečnější a hlavně příkop za živým plotem není tolik hluboký, ale i tak teď musí kuň předvést zhruba 9-metrový skok a několikrát se měnil i kurz téměř 7-kilometrového dostihu.
1: Původní Velká Pardubická předválečná se běhala nejen v tom prostoru, jak jsou diváci zvyklí dnes, to znamená před tribunami, ale běhala se i v zadní části směrem k letišti. Takže diváci na těch původních dřevěných tribunách vlastně přecházeli z jedné strany tribuny na druhou.
2: A jediným dokladem toho, že se dřív závodilo i v místech současného pedoku, kde si dnes fanoušci před závody prohlížejí koně, je původní Poplerův skok. Po pádu na této nemoc těžké překážce zemřel vítěz Velké Pardubické a dvojnásobný účastník olympijských her v parkouru Rudolf Popler.
1: Kapitán Popler je jedinou obětí, musíme říkat, závodiště a té dlouhé historie, nikoli Velké Pardubické, protože ta jeho tragická smrt nastala v dostihu následném po Velké Pardubické.
2: Popisoval Martin Šabata. Současný Poplerův skok, který koně zdolávají při Velké Pardubické, tak není ten, který byl v roce 1932 osudným pro Rudolfa Poplera. Jakub Marek, Radiožurnál.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Dagmar Mudrová.
1: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu. Jan Kivěch obsadil na plochodrážním Tomíčkově memoriálu druhé místo. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prosté zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
1: Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově také asi 2000 stálých služebních míst.
4: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Polské Poznani odhalili putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani.
5: Soubor vystavených fotografií zachycuje Václava Havla v letech 1976 až 2011. Snímky ho neukazují jenom jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také jako člověka v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků. Fotografie jsou vystavené v hlavní hale budovy Collegium Maius Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a ke shlédnutí budou do 14. října, kdy uzavření výstavy doprovodí společné čtení fragmentů Havlových děl. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Sport. Plochodrážní závodník Jan Kvěch obsadil den po triumfu na Zlaté přilbě druhé místo na memoriálu Luboše Tomíčka. V Praze na stadionu Markéta zvítězil Lotyš Lebeděvs. Český závodník má za sebou několik náročných dnů a pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že význam nedělní výhry v Pardubicích mu ještě nedochází.
6: Myslím si, že mi to dorazí. Úterý, středa se vrátím z Anglie. Čtvrtek, v pátek až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde. Teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil. Dnešek jsem si užil určitě na stadionu na dráze tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly.
1: Třetí místo obsadil na memoriálu Luboše Tomíčka Američan Luke Becker.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Holubicemi a také u Mirošovic. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě už je policie, je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy stala velmi podobná nehoda u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru kolize nákladního auta s autobusem. Jsou v odstavném pruhu hned za exitem, i tam s opatrností projedete. Na silnici 35 z Liberce do Turnova pozor na nehodu za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Na místě zasahují záchranáři. Je zablokovaný pravý pruh, dá se s opatrností projet. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. A kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. A v Praze je dnes v noci kvůli údržbě uzavřený letenský tunel. Práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: noci jasná nebo skoro jasná, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Přes den pak má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 1:05 pokračuje noční radiožurnál a včera jsme si připomněli 90 let od narození posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Vzpomínalo na něj mnoho osobností a my pro vás teď máme jeden exkluzivní rozhovor. Natočila ho naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová, se kterou si právě o Havlovi povídal bývalý americký prezident Bill Clinton. Rozhovor simultánně tlumočí Karel Janů.
8: Hi, hello, good morning. Hi, how are you? Thank you so much for making the time for us.
9: Já děkuji za příležitost, že si můžu znovu připomenout svůj vztah s jedním z těch vůbec nejzajímavějších lidí, které jsem za svůj život potkal.
10: Já jsem si úplně jistá, že by byl nesmírně pyšný, kdyby věděl, že jeho blízký přítel a obdivovaný politik si vyhradil čas, a já vím, že jste velmi zaneprázdněný, aby o něm promluvil v den takhle velkého výročí.
9: Víte, já bych si přál, aby tu mohl být s námi. Opravdu by se nám dneska hodil, to vám můžu říct.
10: Tak pojďme o tom mluvit. Co si myslíte, že by byl dneska jeho vzkaz? Co si myslíte, že by říkal na to, co se dneska děje?
9: No, myslím, že by řekl, že ten aktuální posun k vyššímu autoritářství na světě, kdy se země vzájemně od sebe spíše oddalují, že to není správná cesta, protože demokracie je nejlepší systém. Ne protože je perfektní, ale z toho důvodu, že když máte skutečnou demokracii, tak dokážeme nahradit svoje slabé stránky. Můžeme diskutovat, můžeme se snažit najít nejlepší řešení. A my máme program s prezidentem Bushem. A jen abych uvedl krátký příklad. To, co děláme společně, tak každý nominujeme 30 lidí, oni se potom sejdou v našich prezidentských knihovnách, studují různá témata a potom je vyzveme k tomu, aby si vybrali nějakou oblast, něco, co by rádi vylepšili, aby to společně prodebatovali. Oni se rozdělí do skupin, které jsou rovnoměrně rozdělené, půl lidí ode mě, půl lidí od prezidenta Bushe, a v 80% případů ti lidé se shodnou. Proč? Protože když se na začátku sejdou, tak mají společný cíl. Oni chtějí, aby se něco zlepšilo. A když tohle lidé chtějí, tak se to povede. Bohužel my dnes žijeme ve světě, ve kterém ten mediální ekosystém je tak roztříštěný, že lidé mají problém dostat se k pravdě. A je mnohem jednodušší někoho naštvat, než někoho přinutit k tomu, aby se zamyslel. A tohle Václav Havel chápal instinktivně. A on vždycky si myslel, že kdybychom jen dokázali udržet svobodu slova, svobodu přemýšlení, svobodu pohybu, že to dobře dopadne. A já tomu pořád věřím.
10: Věřil v to tak silně, že byl ochotný obětovat i svůj pohodlí svého života, jít kvůli tomu do vězení. Věřil v tyto ideály opravdu velmi silně.
9: Kéž by si každý mohl přečíst jeho dopisy Olze, dopisy z vězení. Opravdu je to velmi silné.
10: To byla první knížka od něj, kterou jste četl?
9: Ano, to byla první kniha.
10: Protože vy jste se poprvé setkali v roce 1991, ale tou dobou vy už jste o něm dávno věděl a znal jste ho. Jak na vás tehdy zapůsobil, když jste se s ním konečně setkal?
9: No, ze všeho nejdřív jsem si pomyslel, že opravdu to, co jsem od něj četl, velmi přesně reprezentuje to, co jsem viděl. Byl to opravdový člověk. My jsme se seznámili díky Madeleine Albrightové, naší společné přítelkyni, a on byl opravdu velmi pohodový člověk. Velmi jsme si to první setkání užili. A moje další, třetí reakce byla, že s tímhle člověkem se chci stýkat dál, protože se toho od něj opravdu hodně můžu naučit, jen tím, že ho budu pozorovat. On měl takovou vlastnost, že vždycky dokázal vědět, co říct a v ten správný čas. Pamatuju si, že americký tisk se snažil ho nějakým způsobem vlákat do diskuzí ohledně toho, jestli republikáni dělali dobře nebo špatně v roce 1998, když po mně šli. A Václav Havel řekl, víte, já mám rád Ameriku. Moc mám rád Ameriku. Ale existují prostě věci, kterým nerozumím. A když něčemu nerozumím, tak se k tomu raději nevyjadřuju. Byla to absolutně perfektní odpověď. Každý na celém světě moc dobře věděl, co tím myslel, co on si myslí, ale přitom on to neřekl. Neporušil protokoly.
10: A také vám tím ukázal své přátelství. On se za vás tehdy postavil a stál na vaší straně.
9: Ano, přesně tak. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem velmi dobře poznal dva ze tří lidí, kteří pomohli vyvolat demokratické revoluce bez toho, aniž by byl vystřelený jediný výstřel. Gandhi, který zemřel předtím, než jsem se dostal do velké politiky. Pak tu byl Nelson Mandela a Václav Havel. Oba, Mandela i Havel, přijeli do Ameriky, aby mi vyjádřili podporu. A já na to nikdy nezapomenu.
10: We tell Czechs about the connection Havel and Clinton. Když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě, a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého tygra, do naší ikonické historické hospody.
9: Ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. V průběhu studené války došlo samozřejmě ke znárodnění společností a Sovětský svaz se rozhodl centralizovat různé úkoly ve střední a východní Evropě. No a třeba hudební nástroje byly vyráběny centrálně pro armádní orchestry. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. Protože jsem si říkal, že to je opravdu perfektní představa toho, o co jsme se snažili. Byl to nádherný den a opravdu je mi líto, že na něj nemůžu hrát. A teď už mám vlastně dva saxofony z České republiky. Mám taky saxofon od vlastně vynálezce tohohle nástroje, Belgičana Adolfa Saxe. A je potřeba říct, to známé klišé, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal. Bylo to opravdu pro něj důležité.
10: Myslím, že tehdy spousta Čechů vůbec neměla ponětí o tom, že za A hrajete na saxofon a za B, že na něj hrajete tak dobře. Já jsem taky hrála na saxofon, ale hrála jsem na altku, takže dobře vím, že tenor, na který hrajete vy, že to je ten opravdický saxofon, to je úplně jiný level. Hrajete ještě dneska někdy?
9: Víte, je to hodně zajímavé. zajímavé. Myslím, že by mě Václav Havel pochválil. Asi si umíte představit, Amerika prochází nelehkým obdobím a já jsem se vrátil naplno do práce, což znamenalo, že jsem skoro na 3 roky přestal hrát na saxofon, ale nedávno jsem byl znovu požádán o to, abych zahrál, jen jako při příležitosti toho, že jeden můj kolega odcházel z práce do důchodu a byl tam jeden mladý saxofonista, který je profesionál v Miami. Za ženu si vzal profesionální trumpetistku a on se tam u mě zastavil a začal hrát se mnou. A já říkám, jsem nehrál opravdu 3 roky. A po hodině toho, co jsme hráli spolu, mi řekl, no vy jste kdysi musel být hodně dobrý. A já jsem říkal, no jo. A víte, co mi řekl? Řekl mi, že ve vašem věku nemůžete na 3 roky přestat hrát na hudební nástroj. Teď, když je vám přes 75, musíte hrát, to vám prodlouží život. No a já se toho držím. Zase znovu hraju. Hodinu sem, hodinu tam. Zrovna tenhle týden jsem hrál.
8: Wow. That's great. Now, if this is the strongest memory of you,
10: jestli Čechům se vybaví vy a saxofon a Havel, tak co je vaše nejsilnější vzpomínka na Václava Havla?
9: Pro mě nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě a vždycky týká našich soukromých rozhovorů. Protože on mi pořád znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidi často udělají nějaká rozhodnutí a my s tím budeme nesouhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud lidé jsou svobodní, opravdu svobodní, pokud tu máme systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a který uchovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu taky věřím. Proto vidíte, že ty vlády, které jsou autoritářské, a musím říct, že bohužel, včetně občas té současné Ameri-

0: lépe než diktátoři.
1: What did you two have had in common when it
2: Na
1: comes
2: spoustu věcí jste měli podobné názory, ale v čem jste se lišili? Na co jste měli jiný názor?
1: Where would you differ in your opinions?
3: Well, I think if it had been up to him, I would have.
0: No, myslím, že kdyby bylo na Václavu Havlovi, tak se Česká republika dostala do NATO ještě o pár let dřív, než se nakonec stalo. Ale on věděl, že jsem se v té době taky snažil zachovat pozici ruského prezidenta Borise Jelcina, protože ze všech ruských politiků právě Boris Jelcin byl zdaleka nejvíc odhodlaný k tomu udržovat dobré vztahy se sousedy Ruska a nechat je jít vlastní cestou. Nechat je stavět svět spolupráce a ne konfliktu. Takže my jsme se sešli v Madridu. Tam jsme hlasovali pro to, aby se do aliance připojila Česká republika, Polsko a Maďarsko. A pak jsme to udělali, odhlasovali jsme to a otevřeli jsme dveře dalším 44 zemím, které byly v našem partnerství pro mír. A potom, co jsem odešel z úřadu, tak prezident Bush tuhle cestu podporoval. Podporoval další rozšíření NATO. A Spojené státy americké povětšinou velmi podporovali taky Ukrajinu v jejich konfliktu s Ruskem. Trumpova administrativa teď více váhá v téhle otázce, protože současný prezident má sklon mít v oblibě autoritativní osobnosti, ale já si nemyslím, že by takoví lidé činili lepší rozhodnutí. Pan prezident Putin rozhodně je chytrý muž, tomu nejde upřít, ale když se víc zabýváte tím, abyste si udrželi moc, tím, abyste se obohatili, tak nakonec je jasné, že nějaké lidi musíte z toho rozhodovacího procesu vyškrtnout, že je prostě musíte nechat za sebou.
2: Byl to Václav Havel, který vás přiměl k tomu, abyste chtěl rozšířit NATO, protože i vy jste čelil určité opozici, a to dokonce i ve vaší vlastní administrativě.
0: To máte pravdu. Ale neřekl bych, že to byl on. Madeleine Albrightová s tím měla hodně co dočinění. Protože já, když jsem kandidoval na prezidenta Spojených států amerických, tak já jsem se s ním už předtím potkal jednou, ale to bylo předtím, dlouho předtím, než jsme spolu začali pracovat. Tak já jsem už tenkrát byl pro rozšiřování NATO. A vím, že jsem tenkrát cestoval někde po středu Spojených států amerických, asi v Milwaukee to bylo. Bylo tam hodně lidí původem z střední a východní Evropy. A říkal jsem, prostě tohle musíme udělat, musíme těm lidem dát šanci, aby byli součástí svobodné společnosti. A to nejde bez nějakého bezpečnostního rámce. Bylo by naivní si myslet, že něco takového můžeme udělat, že ty země můžou prostě vzejít z rozpadlého Varšavského paktu, připojit se k nám, aniž by měli jakékoliv bezpečnostní záruky. Věděli jsme, že tyhle země nejsou v té době připravené pro to, aby se k NATO připojili, že by nedokázali dostát závazkům z toho vyplývajícím v různých jiných oblastech bezpečnosti. Ale právě proto začalo to partnerství pro mír. Pracovali jsme, měli jsme samozřejmě dlouholetou spolupráci. Někdy to trvalo roky. A potom, co jsem opustil úřad, tak jsem měl velkou radost z toho, že pan prezident Bush a kongres v tom pokračovali, že se na to rozšiřovalo. A myslím, že vlastně na tomhle byla úplná shoda napříč oběma stranami v Americe až tedy do nedávna, až do posledních pár let. Takže myslím, že musíme prostě na tomhle tvrdě pracovat dál, nesmíme polevovat. A myslím si, co už jsem říkal, rozmanitost, diverzita funguje výrazně lépe, než když někdo opakuje jednu stejnou věc, a rozhodně lépe než diktatury. V to prostě věřím. A myslím si, že proto jsou taky jasné důkazy.
2: Václav Havel také řekl, že nebýt Spojených států, tak Česká republika by se nepřipojila k NATO. Ale když se na to díváme dneska,

0: Co se v Evropě děje, s tím, co se děje s válkou na Ukrajině, bylo rozšíření NATO podle vás ta správná varianta?
1: No jednoznačně ano. My jsme samozřejmě tenkrát nevěděli. V okamžiku, kdy jsem opustil úřad, tak jsme nemohli tušit, co se bude dít s Ukrajinou. Ale bylo zřejmé, že oni se považují za nezávislou zemi. Ale víte, pozice Vladimíra Putina byla taková, že on tvrdil, že Chruščev osvobodil Ukrajinu, když to tak řekneme, jeho slovy, jen proto, že ji považoval za nedílnou součást Sovětského svazu. To byla pozice Vladimíra Putina. A já si pamatuju, když jsem s ním mluvil, to bylo v roce 2010. Myslím, že to bylo naposledy, když jsem byl v Davosu. A on byl vlastně ve svém prvním období, kdy byl prezidentem, tenkrát byl ještě mnohem, řekněme, umírněnější, ale řekl to jasně. Vyjadřoval se úplně zřetelně a já jsem se vrátil zpátky do Spojených států amerických a tedy měl jsem schůzku s ministryní zahraničních věcí, což byla tehdy moje žena. A říkal jsem, že Vladimír Putin v tomhle rozhodně neblafuje, že si půjde pro Ukrajinu. A netrvalo to dlouho, Rusko obsadilo Krym. A potom o 4 roky později zaútočilo Rusko na zbytek Ukrajiny.
0: Kdybyste byl dneska prezidentem vy, co byste udělal s Ukrajinou jinak?
1: Jednoznačně bych jasně řekl, že já a mý partneři v NATO budeme podporovat Ukrajinu bezpodmínečně. A snažil bych se zajistit, že Ukrajině nedojdou zbraně. Samozřejmě, že válka se změnila. Drony jsou aktuálně velmi důležité, ale Ukrajinci jsou v tom aktuálně velmi dobří. Oni používají svoje vlastní technologie. Takže myslím, že mají dobrou šanci uspět. Problém ovšem je, že oni si nemůžou dovolit bojovat proti Rusku sami. A já si myslím, že prostě je máme bezpodmínečně podporovat do konce tohohle konfliktu. A pokud oni se rozhodnou, že už té války bylo dost, tak dobře, ale to musí být jejich rozhodnutí. My do té doby asi bychom měli říct, že ať oni se rozhodnou jakkoliv, tak je musíme podporovat. Tohle se týká samozřejmě i evropských zemí. Víte, je tu hodně kontroverzí, pochopitelně, ohledně téhle otázky, protože jeho východ Ukrajiny, to je oblast, která je nesmírně bohatá na nerostné suroviny. A tady je potřeba si uvědomit, že všechny velké země na světě samozřejmě by je rády dostali, protože potřebují jich čím dál tím více. Žijeme v době, kdy informační technologie, umělá inteligence a všechny tyhle věci chtějí víc a víc našich zdrojů. Ale já si opravdu myslím, že Ukrajinci jsou skvělí, že jsou neuvěřitelně stateční a že tu dál máme být s nimi.
0: Když jste se naposledy setkal s Václavem Havlem osobně, to bylo v roce 2010, pamatujete si, o čem jste se bavili?
1: Ano. V roce 2010, ze všeho nejdřív musím říct, že jsem netušil tenkrát, že už dlouho nebude naživu. Já jsem věděl samozřejmě, že léta bojoval s rakovinou, to je pravda, ale mluvili jsme hodně o tom, čemu Česká republika aktuálně čelila. A já si pamatuju, že jsem ho silně podporoval v tom, když dohlížel na mírové rozdělení Československa, na Českou republiku a Slovensko. On si opravdu myslel, že to je správné řešení, že to Slováci chtěli a on jim nechtěl stát v cestě. Že to byli prostě lidé, kteří měli svoje právo na svůj stát, tak jak on ho chtěl pro Čechy. A on byl toho názoru, že v obou dvou státech je opravdu dost skvělých lidí na to, aby obě dvě země mohly být úspěšné, i když politicky tam byly rozdíly. Takže v podstatě jsme tohle znovu procházeli. A potom jsme mluvili o tom, co se bude dít v budoucnu. A museli jsme přiznat, že jsme nevěděli, jak to vypadá dál. Ale víte, co řekl? Řekl, musíte být ochotni zaplatit svým časem, svojí energií, svým odhodláním boji za demokracii, protože ztratit demokracii není těžké, ale je extrémně těžké se jí potom znovu snažit navrátit. A o tom jsme mluvili především. A jako vždycky jsme si to užili, bylo to velmi příjemné. Jako vždycky s ním ostatně. Já si pamatuju, že jednou jsem večeřel jen s Václavem Havlem a byla tam moje dcera ve třech. Pamatuju si, že jednou jsem s Václavem Havlem večeřel sám, jenom my dva, a na to nikdy nezapomenu. A hodně často jsme se setkávali u Madeleine Albrightové, u její rodiny. A vždycky to byly nesmírně příjemné večery, na které často vzpomínám. A opravdu upřímně můžu říct, že asi neexistuje nikdo, rozhodně ne z politického světa, jehož společnost bych si užíval víc. Byli jsme přátelé. Já jsem si byl hodně blízký taky s Helmutem Kohlem, což je třeba zajímavé, protože politicky jsme často měli odlišné názory. Byl jsem si hodně blízký s Nelsonem Mandelou. Ale všechno to vlastně byli lidé, kteří věřili ve svobodu. A kteří si taky nemysleli, že by ve své funkci měli zůstat do konce života. Byli to lidé, kteří věřili, že je tu nějaký čas, který chtějí věnovat službě a potom, že mají pokračovat dál ve svých životech. A myslím, že k tomu bychom se měli vrátit.
0: Myslíte na Václava Havla často?
1: No samozřejmě. To víte, že ano. Vzpomínám na něj často. My pořád máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás navštívila tam, tak po celém domě jsou na zdech fotografie našich setkání s lidmi, na kterých mi záleželo, se kterými jsme třeba spolupracovali. No a jsou tam samozřejmě na čestném místě, je tam fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když jsem začal hrát, Václav Havel mi dal ten saxofon a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam vešel jenom další člověk a začal hrát se mnou. A on byl opravdu mnohem, mnohem lepší než já, byl skvělý. A byl to účetní, český účetní z Milwaukee, ze Spojených států. Já jsem říkal, proč jste tady? Co tu děláte? A on říkal, prostě protože můj domov, země, kde jsem se narodil, mě potřebuje víc než Amerika. Když chcete budovat demokracii, tak samozřejmě účetní jsou důležití, potřebujete mít peníze v pořádku. A ten chlap byl neuvěřitelný. Byl to úžasný hudebník. A já jsem potom poslouchal tu nahrávku, která ten večer vznikla. A myslím, že vyšla v České republice. Ostatně myslím, že je dostupná, tak když si ji pustíte, tak tam uslyšíte, jak on je dobrý. A ano, to víte, že si na něj vzpomenu často, na Václava Havla a na to, co reprezentoval. Na to, jak důležitá pro něj byla svoboda. A tenhle muž, který měl dobrý život ve Spojených státech amerických, ale v souladu s tím, co říkal Václav Havel, když jeho země ho potřebovala, tak se vrátil do České republiky. A tohle potřebujete. Potřebujete lidi, kteří, když je to potřeba, tak se objeví, ukážou se a začnou pracovat. Vždycky je tu dobrý způsob říct, víte, já jsem nemohl udělat tohle, protože. Ale tenhle člověk to neudělal, ten člověk prostě přišel. On si našel svůj čas, kromě své denní práce, přišel do Reduty večer a hrál jazz. A já myslím, že když si připomínáme 90. narozeniny Václava Havla, tak lidi by si měli pamatovat Václava Havla Jako člověka, který nikdy neříkal, že zná všechny odpovědi, ale jako člověka, který vždycky věděl, jakým způsobem se má pracovat. A když někdo se rozhodl nějakým způsobem, se kterým on nesouhlasil, tak on pracoval dál. Pracoval tvrdě dál. A myslím, že takové lidi rozhodně potřebujeme i dnes. Potřebujeme, aby třeba i navzdory nějakému zklamání nebo neúspěchu tvrdě pracovali dál na zlepšování světa. Ne všechno se ve světě daří, to je jasné. Ale nemůže to být jen tak, že lidi si řeknou, víte, já jsem hlasoval pro demokracii a nemám se zas tak moc líp. Něco se mi nelíbí, ekonomika není pořád úžasná. Já jsem hlasoval pro demokracii, ale přál bych si, abychom tu neměli tolik imigrantů. Je to opravdu směšné, obzvlášť ve Spojených státech amerických, protože nikdo není postavený tak na příchodu lidí ze zahraničí jako Spojené státy americké. A my teď máme nižší porodnost než spousta evropských zemí. Je to strašně zajímavé. Poslední věc, kterou vám chci říct, je, já jsem nedávno viděl informaci, která, myslím, by Václava Havla potěšila a podpořila by ten jeho argument. Četl jsem v tisku ve Spojených státech amerických, kde se psalo, Amerika má za sebou dobrý měsíc. Vytvořili jsme 60 tisíc nových pracovních míst. Průměr za mého prezidentství bylo 220 tisíc. Průměr za těch 8 let. A my jsme přivítávali imigranty, lidi, kteří přicházeli z jiných zemí. A samozřejmě, že jsme je nepřijímali všechny, bezpodmínečně. Pořád tady byly kontroly. Spoustu lidí jsme poslali zpátky, odkud přišli. Ale lidi věděli, že průměrně v celku chceme, aby Spojené státy americké byly úže navázány na další země. Nejenom, že chceme brát jejich peníze a že jim chceme brát moc. Já si pořád myslím, že je to takhle jednoduché. Ten vzorec je snadný. Prostě přičítat je lepší než odečítat. Násobení je lepší než dělení. Je to prostě lepší. A k tomu se musíme vrátit. A já bych si jen přál, aby tady Václav Havel s námi ještě pořád byl. Aby mohl napsat další dopisy, aby mohl přednést další projevy. Aby mohl lidi rozesmát. Protože on chápal velmi dobře, myslím, že lidi, když je rozlobíte, tak s nimi nepohnete. Že je to jasné, že se brání. Ale když je dokážete uvolnit, když je dokážete rozesmát, tak třeba dokážou naslouchat.
0: Vás taky dokázali rozesmát?
1: Ano, samozřejmě. Vždycky, pořád. Pokaždé mě rozesmál. Pamatuju si, víte, velmi zřetelně tolik našich rozhovorů. Vždycky to s ním bylo potěšení pro mě s ním mluvit. I když měl problémy se zdravím, tak se smál dál. Myslím, že byl vděčný za každý nový den, za to, že ráno vyšlo slunce. Myslím, že když ho viděl, tak oslavoval každý den, který byl na světě.
2: Říkal pro Radiožurnál o Václavu Havlovi bývalý americký prezident Bill Clinton. Rozhovor s ním vedla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Vance Joy s vámi byl v nočním radiožurnálu s datem 6. října. A několik evropských států v poslední době varuje před možnými útoky. Například Polsko nebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Je na to Česko připraveno? A kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? Podrobnosti nabídneme za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: systém varování v nouzových situacích, takzvaný Cell Broadcast, má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeje mobilních telefonů zaslat varování a také rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní nebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami, v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase v Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: John Bon Jovi v nočním radiožurnálu. A teď nás čeká sport. Jak se hokejová reprezentace promění pod novým realizačním týmem? Měsíc před prvními zápasy zazněly odpovědi na radiožurnálu Sport. Moderátor Tomáš Pancíř se ptal v pořadu Na rovinu generálního manažera národního týmu Patrika Eliáše. Právě on komunikuje s hráči a sleduje jejich výkony. Nově by ale mohl mít pomocníky v zámoří.
1: Řešíme vlastně spolupráci s dvouma, třema lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu a tím pádem...
2: Řeknete, kdo to bude?
1: Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, má obrovskou zkušenost po všech stránkách, hlavně v tom scoutingu.
3: Dál zmínil Eliáš taky bývalého brankáře a dvojnásobného mistra světa Tomáše Vokouna. Co se týká Česka a domácí soutěže, to má trenérský tým podle Eliáše pokryté dostatečně.
1: Teď trenéři jezdí víceméně opravdu na skoro každý zápas, i skoro každý kolo a skautují hráče, který jim zapadají do nějaké jejich koncepce, která bude. V září jsem byl taky už na několika zápasech. Snažím se samozřejmě každý hokejový kolo sledovat, koukat.
3: Nejdřív koukat, sledovat a až přijde čas nominace, tak taky hodně telefonovat. V tom by se majitel dvou Stanley Cupů Eliáš rád inspiroval třeba u fotbalového trenéra Jesseho Marsha.
1: Trenér amerického nároďáku fotbalového řekl, hele, jako já tady nejsem o to, abych jim dával ty důvody, jasně mám mluvil, proč jsou vyřazeni. Ty kluci už to vědějí. Pokud to nevědí předtím, než jsou vyřazeni nebo se nám nedostali, tak je to špatně ode mě. Ale jako myslím, že stojí i oni, ani já o to, abych jim ještě týden nebo dva dny, tři dny potom volal, proč a promiň teda a tak dále. Jo. Ti kluci musí vědět jasnou komunikaci, hele, seš na hraně, nejseš na hraně, máš šanci, proto ses tam nedostal a tak dále. A pak jako všichni v tom mají jasno.
3: A když už jsme u fotbalu, v pořadu Na rovinu Eliáš chválil i české fotbalisty a jejich herní projev pod novým koučem Španělem Santim Deniou. Je něco takového potřeba i u hokejového národního týmu?
1: Nevím, jestli jako je potřeba zásadní změna, upřímně. Jo. Opět, bavíme se o tom a jsme všichni zajedno, že ten hokej je někde jinde teď. Je to o agresivitě, bruslení, pohybu, nasazení a věřím, že takhle se budeme chtít prezentovat i my.
3: Dodal Patrik Eliáš, kterému povídání s Tomášem Pancířem uteklo rychle.
2: Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
1: To už je konec?
2: To už je konec.
1: Tak Na rovinu nashledanou.
3: Třeba si pořad Na rovinu užijete stejně jako Patrik Eliáš. Epizody můžete poslouchat živě každé pondělí po 13. hodině na radiožurnálu Sport a všechny díly najdete zpětně taky na webu radiožurnalsport.cz. Tak příjemný poslech. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál jsou dvě hodiny. U mikrofonu je Dagmar Mudrová, zazní zprávy.
1: Česko má novou státní kulturní politiku, dokument schválila vláda. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Běžec na lyžích Jiří Tuš nepojede Tour de Ski. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví, úpravou odměňování pracovníků nebo s novými zákony. Návrh ale čelí kritice některých kulturních organizací. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některé oblasti. Poslanec ODS a bývalý ministr Martin Baxa upozornil, že návrh kulturní politiky pro stejné období vznikl už za jeho působení na rezortu.
3: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci, nikoli o nás bez nás, a tu Otto Klempíř hodil pod stůl.
1: Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací bezpilotní letouny a další moderní systémy.
4: Po všemu světu znachodemo amuníč.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství si letos rozdělí tři vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Karl Deisseroth vyvinuli buněčné vypínače a položili základy takzvané optogenetiky. V pondělí to oznámil švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
6: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru.